0: hlavních médií v České republice.
1: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidi by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů i sker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
1: Právě první kombajny totiž do polí na Jižní Moravě vyrazily už včera. Sport. Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. Portugalci tak mají na turnaji první výhru. Uzbekistán naopak ani ve druhém utkání šampionátu bod nezískal. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. No a jak hraje ve stejné skupině Chorvatsko s Panamou, řekne reportér Pavel Tilšar.
3: Za malý moment začne druhý poločas, v tom prvním gól nepadl. Chorvatsko-Panama zatím 0-0, od 4 hodin ráno se utkají ještě Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D8 před Prahou a omezení na D11 u Bříství. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby provoz blokuje nehoda dodávky a dvou osobních aut. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib, do Prahy dojedete po silnici 608. Před odklonem ani na objížďce už se výrazněji nezdržíte. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením před odbočkou na Český Brod. Na 14. kilometru silničáři opravují vozovku. Pravý pruh mají uzavřený. S opatrností projedete plynule. A v Praze pokračuje čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov a až do 5 ráno neprojedete Mrázovkou směrem k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty teď v noci klesají k 17 až 13 stupňům Celsia, hlavně v údolích až k 10. Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě republiky 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď posloucháte večer noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já přeji stále příjemnou noc, po 2. hodině po zprávách ještě písnička a hned po ní tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta správná chvíle je opět tady. Připomínám telefonní linky 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního volajícího. Tady je Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
2: Krásná ráno, tady Martin z Ostravy, dobrý den.
1: Martine, zdravím. Tak Martine, dneska máme už středu 24. června. Blahopřejeme samozřejmě všem Honzům k jejich dnešnímu svátku, ale také blahopřání si zaslouží zpěvačka Helena Vondráčková. Ta dneska slaví 79. narozeniny. Neskutečné. A teďka, Martine, soutěžní otázka, ano? Helena Vondráčková prožila dětství ve východočeských Slatiňanech, na což mnohokrát vzpomínala a stále s láskou vzpomíná, ale já se vás, Martine, zeptám, jestli pak víte, kde se narodila Helena Vondráčková. Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: Asi nápovědu, zkusíme.
1: Dobře, tak mohla se narodit v Pardubicích, v Brně anebo v Praze. Tak co si myslíte, že je správně? Tak co myslíte?
2: Pardubice.
1: Pardubice si myslíte, že se narodila. Ty východní Čechy vás takhle krásně zmátly, tak bohužel to není správná volba, je milý to, Martine.
2: Jasné.
1: Takže jindy, naslyšenou, mějte se.
2: Jasné.
1: Tak kdo pak bude vědět, kde se nám před 79 lety narodila zpěvačka Helena Vondráčková? Tak Pardubice už víme, že to nejsou, takže už jenom dvě varianty nám tady zbývají, dvě možnosti. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
3: Halo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, kdo pak tam?
3: Karel,
1: já vás zdravím. Tak budete vědět, nebo si tipnete, kde se narodila Helena Vondráčková?
3: Já tipnu to Brno.
1: Myslíte si, že v Brně? Tak Karle, teď jste někomu přihrál cenu, protože ta správná odpověď je ta poslední. Takže je mi líto, mějte se hezky a naslyšenou. Takže kdo to bude tedy do třetice všeho dobrého, a tím je asi jasné, že ta správná varianta je ta třetí, ale já to nebudu říkat, já to nechám na tom třetím člověku. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, takže do třetice, halo, kdo se dovolal?
4: Dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie, já vás zdravím, takže kde se narodila paní Helena Vondráčková? Ani Pardubice, no, ani Brno.
4: No, v Praze se narodila.
1: Přesně tak, ano, v Praze, bylo to 24. června roku 1947. To je úplná správná odpověď a vy jste typovala dobře. Marie, já vám gratuluji, tedy samozřejmě cena tohoto týdne
4: je
1: vaše.
4: Moc.
1: A vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, děkuji.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vzácná forma epilepsie, syndrom Dravetové, začíná u pacientů už v prvním roce jejich života a provází velmi časté epileptické záchvaty. Doposud zdravé dítě kvůli nim začne rychle zaostávat ve vývoji. Život rodiny se tak ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít kdykoliv.
1: Poprosím, posaď se.
2: Jo.
1: Někdy dám kolem bříška pásek, na ten pásek připevním zase tu čepici.
3: Říká 9leté Sylvii laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
1: A do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
4: Budete měřit elektrickou aktivitu mozku.
1: Teďkom do každé ty elektrody dám kousek gelu, vodivého, je to speciální EEG gel.
5: Studí to hrozně.
3: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce, vypráví její maminka Martina.
6: Nevypadal úplně tak typicky, jak si člověk myslí, že epileptický záchvat vypadá. Ona prostě měla jenom takovou velkou škytavku. Nebyla to tradiční škytavka, takže my jsme volali rychlou záchrannou službu. A když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
3: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
6: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku, bylo to příšerný období. Po těch 9letech vlastně jsme teď na tom tak, že máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
3: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
6: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu, poruchy pozornosti. Je fajn, že jsme bez velkých záchvatů nebo ne příliš častých záchvatů, ale Sylvinka má třeba zase obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme, takže musí chodit do speciální školy, musí mít jako asistenci. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
3: Svěřuje se Martina, zatímco se vyšetření její dcery chýlí ke konci.
1: A naposledy zhluboka nádech a výdech. A už si můžeš dýchat normálně, zavřený očička.
5: Mně se něco zdálo.
1: Utřeme ten gelík, nitrač.
3: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek. I proto má Sylvie u sebe stále první pomoc.
6: Nosí vlastně pořád takhle i jako v batohu, u sebe takhle ten bukolam.
4: To znamená léčivo, které se jí podá okamžitě.
6: Jo, dá se okamžitě do pusy, aby se ten záchvat co nejrychleji podařilo jako zastavit.
7: Den, tak ahoj Sylvie.
5: Ahoj.
3: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
8: Vidím, že Sylvinka hezky spolupracovala. My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku. A dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Sylvie.
7: Dobrý, to máš.
8: Ty mi řekni, jak se máš.
5: Mám se dobře.
8: No tak to ráda slyším. Teď si na tebe posvítím světýlkem, vyplázni na mě jazyk veliký, řekni a.
5: A.
3: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
8: Používáme nově fenfluramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
3: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Vizí do budoucna je genová terapie, teď je ve fázi klinických zkoušek. Výzkum tak potrvá ještě léta. Andrea Skalická, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
11: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Marek Sedláček.
6: Prezident Petr Pavel podal včera kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Vláda ho totiž vyloučila z české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel to považuje za omezení ústavních pravomocí. Soud dnes rozhodne, jestli se žalobě bude věnovat přednostně. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, ale ústavní činitelé by na sebe podle něj žaloby podávat neměli. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila většina spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Tak je například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singrové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie nebo ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, jak potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
1: Sport.
6: Fotbalisti Chorvatska a Panamy bojují o první body na letošním mistrovství světa. Jejich zápas sleduje reportér Pavel Telšar.
7: V polovině 73. minuty Chorvatsko vede nad Panamou 1-0 a to od 54. minuty, kdy skóroval útočník Budimir. Už předtím Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0 a zhruba za hodinu a půl začne zápas mezi Kolumbií a Demokratickou republikou Kongo. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: Barrandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotovo má být do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Absolutní filmová legenda Dustin Hoffman, dále také Juliette Binoche nebo Jeffrey Wright, tak to jsou jenom některá jména filmových hvězd, která letos přijedou na Karlovarský filmový festival. Jaké filmy herci osobně uvedou, tak to prozradíme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967, tedy téměř před 60 lety, jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. No a právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? V Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. Právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy, vsadili jsme všechno.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Fotbalisté Chorvatska a Panamy bojují o první body na letošním světovém šampionátu. Kdo k nim má blíž, tak to budeme zjišťovat v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo jako první hráč historie skóroval na 6 mistrovstvích světa. Rekordy tvořil v zápase proti Uzbekistánu, ve kterém dal 2 góly a přispěl k vítězství svého týmu 5-0. Ve stejné skupině K nastoupí ve 4 hodiny ráno českého času Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Anglie remizovala s Ganou 0-0. No a na závěr zápasu skupiny L mezi Chorvatskem a Panamou míříme za reportérem Pavlem Tilšarem.
3: Hraje se 3. z 5 nastavených minut a Chorvatsko vede na Panamou 1-0. V 54. minutě skóroval střídající útočník Ante Budimir po centru Josipa Stanišiče z pravé strany. Zavřel zadní tyč, ten centr proletěl přes šíři malého vápna a Budimir tak dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Skóre pak pro Chorvatsko mohl navýšit Marko Pašalič, který šel sám na brankáře Panamy, tedy Moskeru, ale ten samostatný únik nedokázal využít. Pak to bylo ještě velké drama, protože zakončení Harveyho a Muria, tedy obránců Panamy, musel likvidovat Livakovič, ať už to byla hlavička Harveyho nebo střela Murila zhruba z úrovně velkého vápna do dolního rohu branky. Teď má ještě Panama možnost vyrovnat volný přímý kop spoza 16, který ale obránce Murio zakončuje vysoko nad chorvatskou branku. 2 minuty dělí Chorvaty tedy od prvního vítězství na letošním šampionátu. Ten tým, který tento zápas prohraje, tak taky bude mít jistotu, že do play-off nepostoupí, protože rozhoduje vzájemná bilance na aktuální mistrovství světa v zámoří a vzhledem k tomu, že Anglie a Ghana mají po remíze 0-0 4 body, tak ten, kdo prohraje tento zápas, bude na nule a druhý na 3, což by znamenalo, že už na závěr skupinové fáze nebude mít šanci postoupit do play-off mistrovství světa. Hrát se bude ještě zhruba 2 minuty, konečný výsledek se dozvíte ve zprávách ve 3 hodiny. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Posloucháte Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Sněmovna přes 8 hodin jednala o programu, plénum blokovala opozice. Západní Evropa čelí rekordní vlně veder. Francie zažila nejteplejší den v historii. Čeští fotbalisti se v Mexiku připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je tak pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních partnerů postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
5: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude? Že obstruujete proti něčemu, co tu není.
4: Sněmovna se ke schůzi vrátí ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Desítky policistů včera pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
6: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
7: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
6: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
8: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu.
6: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve 2 krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Evropa čelí extrémní vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
9: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy. Taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisti přiletěli do Mexika. Zítra ráno od 3 hodin českého času budou hrát na Azteckém stadionu proti domácí reprezentaci závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Utkání Čechů o postup do play-off šampionátu odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti Chorvatska a Panamy hráli druhý zápas na mistrovství světa. Jeho závěr sledoval reportér Pavel Tilšar.
10: Chorvati zvítězili 1-0 díky gólu útočníka Budimira ze druhého poločasu. znamená to, že Panama už nemůže postoupit do play-off. Chorvati jsou v tabulce skupiny L na třetím místě o bod za Anglií a Ghanou. Jejich zápas skončil remízou 0-0. Portugalsko porazilo Uzbekistán vysoko 5-0 i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda. A v té stejné skupině K se ještě utkají Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Utkání začíná zhruba za hodinu. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Útočník Colorada Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Druhý skončil David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D2 u slovenských hranic a taky na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou na vozovce popadané dopravní značky. Na D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Popůvky na kilometru 182 nepojízdné osobní auto. Počítejte s tím, že blokuje pravý obstavný pruh. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně mezi Pražským okruhem a Rudnou. Napracují silničáři, zabírají levý pruh, jede se pomaleji, ale bez kolony. A v Praze zůstává uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. A kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: Ukrajinští vojáci mají nová vozítka, která jim mají pomoci v operacích na frontě. Čeští dobrovolníci jim předali nákladní terénní čtyřkolky. K čemu v bojích konkrétně slouží, to se dozvíte z naší další reportáže.
14: Noční Radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: populární terénní čtyřkolky nemusí sloužit jenom k zábavě. Nesmírně se třeba hodí vojákům na ukrajinské frontě. Musí být jenom trochu upravená. Právě čtyřkolky dodali před nedávnem ukrajinským jednotkám české organizace Dárek pro Putina a Team for Ukraine.
1: Prosím tě, domluv se, že sem dáme ty auta.
2: Organizace Team for Ukraine ve spolupráci se spolkem Dárek pro Putina teď právě přivezli na západní Ukrajinu k předání dvě čtyřkolky. Hlavní koordinátor této mise Jirka teď vysvětlí, o jaká auta jde a k čemu budou sloužit. No a potom se zeptáme samotných vojáků z jednotky KORD, která právě teď slaví 10 let od svého vzniku. Takže je to dárek nejenom pro Putina, ale také pro ně.
3: A dneska jsme přivezli dvě terénní vozítka. Je to UTV, je to taková terénní bugina, která je dvoumístná a dokáže přivést na korbičce 350 kg materiálu. A my jako Team for Ukraine, tak jsme k tomu pořídili další přívěsy a set náhradních dílů a náhradní pneumatiky, aby to opravdu kluci mohli okamžitě začít používat.
4: My duže vděční partnerům, jaký nám dopomohli.
5: Jsme velmi vděční partnerům, že nám pomohli získat tahle vozidla. Budeme je používat v logistice na frontě. Často totiž rotujeme a budeme jimi vozit vojáky, zbraně a proviant na pozice a mohou také odvést naše zraněné a mrtvé. Podobné čtyřkolky mají naši kolegové z jiných jednotek, ale my ještě žádné takové nemáme.
4: Nás analogu se nemají.
2: Ukrajinský voják s volacím znakem Medvěd dodává, že čtyřkolky si teď upraví podle svých potřeb.
4: Po záchystu vidno, že bez lobového, bez bokového.
5: Je vidět, že jim chybějí některé ochranné prvky, třeba přední a boční skla, ale tam můžeme namontovat sami. Něco přivaříme a taky připevníme REB rušičku FPV dronů. Proti dronům na optickém vlákně to sice nepomůže, ale ty, které jsou řízené rádiově, REB odhalí a vyruší. Ta vozidla jsou pro nás opravdu velkou pomocí, protože při záchraně zraněných jde o vteřiny.
2: A pomoc zraněným v návratu do života a do našeho světa je také součástí projektu Team for Ukraine. Spolupracují například s ukrajinskou organizací Veteránský prostor nezlomný duchem.
3: Pomáháme jim vlastně s dodávkami materiálu pro jejich dílnu. Založili si dílnu na výrobu dronů, kterou oni dodávají zpátky policejním jednotkám a dalším bojovým jednotkám. Jde o to, že tímhle tím pomáhají těm veteránům, zejména invalidům, se vrátit do pracovního procesu. To znamená, že ty lidi, kteří přišli o končetiny a tak, aby neseděli doma, nekoukali do stropu, tak se vrací a pomáhají svým kamarádům na frontě prostě přežít. Policie vytvořila několik desítek míst, které pro ně uspůsobila a opravdu i lidi bez končetin pracují pořád u policie.
2: Ze západní Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Jeden román, tři generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Robert De Niro v jednoho z nejděsivějších filmových padouchů své generace. No a teď se vrací znovu, tentokrát v seriálové podobě.
1: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sama Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstit.
2: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear.
1: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby, a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův seznam a Scorsese dostal Miss Hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let. Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck. A film získal dvě Oscarové nominace pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou. What is your worst fear? Teď se mi z Hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Lewisovou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Důvodem výtky byl její rozhovor o bitcoinové kauze. Podle Dragouna tím porušila své povinnosti. Rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Dragounovi vrátil věc k dalšímu řízení. Lastovecká má z rozhodnutí kárného senátu radost, ale na svou funkci už na začátku června rezignovala. Ztratila totiž důvěru ve vedení státního zastupitelství. Ukrajinská armáda oznámila zničení železničního mostu na anektovaný Krym. Cílem sil zvláštních operací byl most přes Severokrymský kanál. Síly zvláštních operací oznámily, že se v noci na včerejšek podařilo zcela zničit strategickou vojensko-logistickou tepnu okupantů na severu Krymského poloostrova a doložili to záběry z útoku na železniční most. Rusko dopoledne udeřilo balistickými raketami na významné průmyslové město Kryvyj Rih. 3 lidi zahynuli a přes 20 bylo zraněno. Vedoucí úřadu Tindebartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní této městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem deník N, využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Městská část Tindebartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. A letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Sport. Chorvatští fotbalisti zdolali na mistrovství světa 1-0 Panamu. Ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny, a to i proto, že Anglie i Ghana mají po vzájemné bezgólové remíze 4 body. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0. Dvěma brankami k tomu přispěl Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník se tak stal prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech, a za necelou půl hodinu začne utkání Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Brnem a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi 18. a 25. kilometrem silničáři provádějí údržbu vozovky. Pravý pruh je uzavřený s opatrností, projedete plynule. A v Praze pokračuje čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je pravý pruh je uzavřený s opatrností, projedete plynule. A v Praze pokračuje čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel ve směru na Smíchov a až

0: odhazujte nedopalky. Tolik zprávy. A teď vám v předpremiéře nabízíme dnešní epizodu Vinohradské 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu.
3: Žádá ho, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO.
4: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO podání žaloby respektuje.
5: Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
6: Delegaci povede premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Macinkou a ministrem obrany Zunou.
7: Summit v Ankaře bude za 2 týdny.
1: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Pavel podal žalobu, podle Babiše nedělá dobře. Proč se vláda nakonec rozhodla prezidenta nevzít do Turecka? A jak vlastně bude setkání členů Severoatlantické aliance vypadat? Ptám se Filipa Nerada, analytika institutu Globsec. Dnes je středa, 24. června. Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době, díky, že jsi dorazil.
8: Ahoj, já děkuji za pozvání.
9: Vážení spoluobčané.
1: Tak prezident Petr Pavel nakonec podal kompetenční žalobu.
9: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
1: Reagoval tak na rozhodnutí vlády nedelegovat ho na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.
9: Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
1: Bylo jasné, že k tomu dojde.
8: Bylo to vysoce pravděpodobné. Prezident tuhle možnost avizoval už dlouho dopředu a čekalo se to a mě tento krok nepřekvapil. Podle mě prezident chce vlastně vyjasnit celou tuhletu situaci tímhle krokem, protože s vysokou pravděpodobností spor o to, kdo pojede na summit NATO, absolvuje minimálně ještě jednou v příštím roce, protože on stále ještě bude v úřadu a vláda Andreje Babiše zřejmě také. Takže hrozí, že by něco takového se mohlo opakovat znovu za rok. Takže z mého pohledu prezident tímhle krokem chce vyjasnit tu situaci, aby už vlastně k takovýmhle sporům, které jsou svým způsobem dost malicherné z pohledu té celé bezpečnostní situace a problémům, který musíme řešit v souvislosti s obranou, s výdeji na obranu a na tém, tak aby bylo prostě napříště jasno.
1: Jo, no on říká, že to rozhodnutí vlády neposlat ho do Turecka je podle něj mimořádně nešťastné, považuje to za omezování role prezidenta, který má zastupovat Českou republiku na venek. Přijde ti, že je naštvaný na Andreje Babiše?
8: Tak asi ano, protože on projevil dobrou vůli v tom, že navrhl ten kompromis ve stylu pojďme tam všichni, tedy jak prezident, tak premiér a ministři a rozdělme si tam úlohy v Ankaře, že by prezident zastupoval Česko na té večeři, která celý ten summit vždycky odstartovává.
1: A že pan premiér bude mluvit
8: a potom
1: bude
8: mluvit na té
1: setkání.
8: Oficiální části, která se koná druhý den. Chápu zároveň, proč to Andrej Babiš nechtěl, protože ta večeře je, řekněme, z pohledu toho, čeho on tam asi chce dosáhnout, důležitější v tom smyslu, že tam bude příležitost se případně někde u kávy nebo někde potkat s Donaldem Trumpem, pokud se k němu dostane, protože fronta na Donalda Trumpa bude určitě dlouhá a všichni ostatní lídři budou chtít využít také tuhletu příležitost. Ale jak Andrej Babiš deklaroval už dopředu, že by chtěl Donaldu Trumpovi vysvětlit ty důvody, proč Česko neplní ten 2% závazek, tak vlastně ideální a jediná příležitost, kdy to udělat, je během této večeře nebo na její okraj. A tudíž chápu, proč by tam chtěl být, protože potom ta druhá část, ta formální, která se vždycky koná druhý den, tak ta už je víceméně o čtení nějakých předem připravených projevů a tam už vlastně není úplně moc prostoru, jak toho Donalda Trumpa ovlivnit a nějakým způsobem to ostří jeho naštvání na to, že Česko je mezi těmi jedinými třemi zeměmi, které neplní v současnosti ten 2% závazek, tak jak nějak otupit to ostří té možné kritiky, která se dá ze strany Donalda Trumpa a generálního tajemníka Marka Rutteho v Ankaře očekávat.
1: Nutno teda dodat, že Andrej Babiš teď dokola opakuje to, že vlastně ta 2% neplnila ani ta minulá vláda, byť si to původně myslela.

0: Celá, ale došlo tam k nějakému přepočtu.
1: Tam je problém, že si úplně nemyslím, že je to něco, na co bude brát jak Donald Trump, tak Mark Rutte ohled.
0: Ne, je vlastně nezajímá. Prostě Česko neplatí a tak
1: přesně,
0: to je.
1: Oni k tomu budou přistupovat čistě účetnicky. Plníš, neplníš, jo. A když neplníš, proč a kdy začneš plnit? Takhle předpokládám, ta debata bude probíhat.
0: No, premiér Andrej Babiš mluví o tom, že to řešení té delegace je prostě praktické, logické, že ten spor s Hradem je nesmyslný, říká, že byť teda to rozhodnutí prezidenta respektuje, tak podle něj není dobré podávat tu kompetenční žalobu.
2: Myslím si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
0: Ústavní činitelé prý na sebe nemají žádné žaloby podávat.
2: Takže je to celé takové jako zvláštní, že proč tak strašně trvat na tu Ankaru, kde skutečně ty věci musíme obhajovat my jako vláda.
0: Nicméně rozhodnuto bylo, vláda rozhodla, že ta delegace bude ve složení. Andrej Babiš, tedy premiér, pan ministr Zuna a pan ministr Macinka, tihle tři pojedou do Ankary, do Turecka. Co to v podstatě znamená? Ministerstvo zahraničních věcí tuhle delegaci posílá teda do centrály Severoatlantické aliance a ta tiskne pozvánky.
1: Přesně tak, já myslím, že to už nastalo, protože ta lhůta, do kdy se tam mají poslat lidé, které je potřeba akreditovat na ten summit, ta vypršela právě někdy z kraje tohoto týdne, takže to rozhodnutí vlastně padlo v hodině 12., kdo tam za Českou republiku pojede, a potom právě ministerstvo zahraničí pošle oficiální notu se seznamem těch lidí, které tam chce akreditovat, a organizátoři toho summitu potom jim přidělí ty takzvané badge podle různého stupně přístupu do různých místností a podobně. Každopádně je to tak, že teď už je to víceméně administrativní proces, který podle mého už proběhl, a z pohledu aliance to je jedno, kdo za Českou republiku tam pojede. Tam je podmínkou, aby tu delegaci vedla hlava státu nebo vlády, a jestli je to prezident nebo premiér, to vlastně v NATO neřeší, takže to, jestli tam pojede prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš, je alianci vlastně jedno a bude tam akceptován ten, který tu delegaci povede.
0: A ty ale si říkal, že rozumíš tomu, že pan premiér tam chce být tím hlavním i kvůli tomu, že on říká, že to je tedy logické a praktické, že tenhle summit bude prostě trochu jiný než ty předešlé.
2: Pro Českou republiku bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor.
0: Ex-ministr zahraničí Lipavský mluví o velmi silovém řešení, pro které se rozhodl Andrej Babiš.
3: Je to silové řešení, které vychází z toho, že Andrej Babiš si vytyčil, že nechce, aby prezident Pavel byl znovu zvolen prezidentem. On to říká.
0: Nicméně Andrej Babiš prostě říká, měla by tam jet hlava té vlády. Ty taky vnímáš to, že ten summit bude trošku jiný v té nastalé geopolitické situaci a měl by tam být v hlavní roli právě Babiš?
1: Trošku jiný bude. Jednak je ta změna geopolitická situace, jak si říkal, kdy vedle války na Ukrajině, která už trvá pátým rokem a která provázela předchozí čtyři summity, tak máme tady konflikt na Blízkém východě, jehož se aktivně účastní klíčový člen aliance. Zároveň tu máme z posledních měsíců takovou narušenou důvěru uvnitř aliance, jednak kvůli té válce s Íránem, do které se další členové aliance odmítli zapojit, což Donald Trump a americká administrativa nelibě nesly. Do toho tu atmosféru v alianci bez pochyby poznamenalo i napětí kolem Grónska a spor s dalším členským státem aliance, tedy Dánskem. Co se z obsahového hlediska týče, tam bych řekl, že to bude takový evergreen. To bude opět navyšování obranných výdajů, větší převzetí odpovědnosti ze strany Evropy za obranu a bezpečnost kontinentu a samozřejmě Ukrajina a jak ji dál podporovat. Na co si narážel v té otázce, podle mě ten summit bude víc účtovací, že už to nebude jenom o nějakých slibech, kolik dáme a to. Tady na tom summitu už jak na to jako takové, tak samozřejmě Donald Trump a americká administrativa budou chtít od členských států nebo těch ostatních předložit tvrdá data a jejich jaksi účetní výkazy, kolik tedy dávají na obranu, na co jdou, jak se daří tyto investice proměňovat v plnění těch cílů aliance, posilování schopností vojenských členských států a podobně. Takže já bych
0: a to
1: řekl...
0: nutně, pardon, promiň, že do toho vstupuju, nemusí být ta procenta jenom.
4: Jedna věc jsou procenta, ale druhá věc je také, co za ta 2% nakupujete.
0: Petr Macinka, ministr zahraničí, říká, že to jsou hlavně ty výdajové kapitoly v nějakých cílech směřování té armády, že je důležité, na co vlastně vynakládáš ty peníze.
1: Ano, to je také důležité.
4: Já myslím, že pokud se najde nějaká země, která nenaplní 2%, ale má splněny veškeré cíle výstavby předepsané Severoatlantickou aliancí, tak nikdo neřekne ani popel.
1: My to ale třeba Donald Trump to podle mě vidí čistě jenom podle toho čísla. Takže já myslím, že ten, i kdyby mu premiér Babiš vysvětloval půl hodiny, na co všechno to jde a jak je to bohulibé, takže jeho pozornost neudrží a že tu první signální, na kterou bude reagovat Donald Trump, to jsou ta čísla. A ty bohužel v případě Česka, Slovinska a Albánie jako třech jediných zemí, jak nedávno oznámil Mark Rutte, tak to jsou ti jediní tři hříšníci, kteří neplní ta procenta a tudíž to bude muset Andrej Babiš tam vysvětlovat. Když se vrátím úplně na začátek, z toho dává i smysl, aby tam Andrej Babiš byl a aby to byl on, kdo to vysvětlí, protože prezident Petr Pavel dlouhodobě na tenhle problém upozorňuje, vyzývá vládu, aby navýšila obranné výdaje, což tedy až doposud kabinet Andreje Babiše nevyslyšel, takže Česko ani v letošním roce by ta 2% splnit neměla. A tudíž svým způsobem dává smysl, aby tam tuhle obhajobu a vysvětlení podal právě Andrej Babiš a jeho ministři a ne prezident Petr Pavel, který by spíš mohl sehrát takovou roli obrušovatele,
0: ano,
1: toho...
0: Tupitele hran,
1: přesně
0: to
1: tak.
0: To už jsme tady ve Vinohradské 12 taky rozebírali, jestli by právě bývalý vysoce postavený člověk z NATO, současný prezident Republiky České, neměl být ten, který naopak třeba otevře některé ty dveře Andreji Babišovi. Ale zatím to vypadá, že to tak nebude a skutečně teda ten dvoudenní summit začne nějakou neformální večeří, při které, ty říkáš, protože je důležitá, může Andrej Babiš už komunikovat s těmi státníky a řešit teda to hlavní. Tam se odehrává ta zásadní politika na té večeři.
1: Ano, tam se odehrává to, že kolem jednoho stolu se vždy sejdou jenom ti lídři, ty hlavy států nebo vlád, maximálně někdy doprovázení svým šerpou nebo nějakým nejbližším poradcem, ale nikdo další tam není. A celá ta debata je velice otevřená, někdy velice drsná a státníci si tam mohou zcela otevřeně vyříkat všechny problémy. Já shodou okolností tady na stole mám knížku Pamětí bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, kterou vydal v loňském roce a on tam popisuje, jak to na těchto večeřích probíhá a je tam mimo jiné vzpomínka na summit v roce 2018 v Bruselu, který se měl tu čest pokrývat jako tehdejší zpravodaj Českého rozhlasu a tam se odehrála scéna například, kdy se tam Donald Trump dostal do těžkého sporu s Angelou Merklovou ohledně výdajů na obranu a to, že Německo neplní dostatečně nebo nedává dost peněz na obranu a vygradovalo to do situace, kdy oznámil, že on odjíždí a že nemá smysl, aby Američané na tom summitu byli. A opravdu byli připraveni prásknout, zbalit kufry a odjet, čímž by ten summit zkrachoval. A v ten moment tam ti ostatní lidi začali řešit, co dál. A takové vůči iniciativy se ujal tehdejší nizozemský premiér Mark Rutte, dnes shodou okolností šéf NATO, který přišel potom za Donaldem Trumpem a řekl mu, že celkově evropští spojenci dávají víc na obranu o 33 miliard dolarů a to jenom díky vám, tedy díky Donaldu Trumpovi. A tomu hrozně zalichotilo. A on tehdy, jak to tam tedy popisuje Jens Stoltenberg, vzal ten svůj pověstný tlustý černý fix a napsal na lísteček právě Jensi Stoltenbergovi jako generálnímu tajemníkovi: pokud to takhle řeknete na tiskové konferenci, tak jsme dohodnutí. A on to Jens Stoltenberg opravdu potom na tiskové konferenci takhle řekl, že spojenci navýšili výdaje na obranu díky Donaldu Trumpovi a on byl spokojený a summit mohl zdárně skončit.
0: No ale vymyslel to teda Mark Rutte, takže to takhle skutečně možná ta postava toho generálního tajemníka při té večeři může sehrát nějakou zásadní
1: samozřejmě,
0: roli.
1: On je tam takový prostředník, který zároveň hájí zájmy celé té aliance, a ty bez pochyby do značné míry korespondují se zájmy Spojených států, ale může potom nějakým způsobem i třeba tlumit kritiku z některé strany, která v tomhle případě té historky z roku 2018 hrozila vlastně zkrachováním celého toho summitu a tomu generální tajemníkovi spolu s Markem Rutem, tedy jeho pozdějším nástupcem, se podařilo ten summit zachránit. Takže i takovéhle scény se při té večeři mohou odehrávat.
0: Zasedací pořádek se řeší, protože přeci jenom asi je zásadní, vedle koho sedíš, s kým si víc povídáš při té večeři.
1: Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že je to tam podle abecedy. Takže alespoň v NATO.
0: Tak že B je ale docela daleko od té.
1: Podle abecedy zemí, takže Czech Republic.
0: Tak to je stejný případ, docela daleko od U.
1: Ale tahle ta večeře, ta se dá využít právě k tomu potkat se někde, když skončí, nebo naopak ještě než začne, tak při nějakém handshakeu a promluvit pár slov a říct Donalde, vím, neplatíme dost, ale situace je taková, chceme to řešit takhle.
0: A pak se hoduje dlouho do noci? Po té večeři to je asi několika chodové menu připravené, u kterého teda nesedí, znova zdůrazněme, ani Zuna, ani Macinka.
1: Ne, ty mají souběžně vlastní večeře, tam mají ministři zahraničí a ministři obrany, kde se schází se svými protějšky a tam s nimi mohou vydiskutovat nějaké věci. Jinak ti lídři, ano, je to několika chodové menu, po kterém ještě pak se můžou tam zastavit na kávu, případně jiný nápoj, to je potom už na výběru každého z nich. A samozřejmě, pokud nejsou dojednané závěry toho summitu, což většinou bývají už předjednané dopředu, ale pokud je potřeba něco, co si lídři potřebují vyříkat, nebo je tam nějaká nejasnost, kterou právě tam chtějí doladit, tak pak se může samozřejmě stát, že jejich nejbližší poradci, ti takzvaní šerpové, ti mohou sedět až do rána nad tím závěrečným komuniké a dojednávat to takzvané wordování, tu textaci toho závěrečného dokumentu. Ale to už samozřejmě nedělají lídři, ale to dělají vysoce postavení diplomaté, velvyslanci při NATO a podobně.
0: Jo, takže nad rámec premiéra Babiše a ministrů Zuny a Macinky ta delegace bude širší.
1: Určitě bude širší.
0: Celá řada poradců.
1: 100% tam bude velvyslanec při NATO David Konecký, což je klíčová spojka pro českou vládu a ministerstvo obrany v Bruselu. Očekával bych, že s tou delegací pojede nový zmocněnec pro plnění závazků na to Jakub Landovský, takže určitě ta delegace bude širší.
0: A jeden z nich bude ten šerpa.
1: Nevím, kdo tyhle obranné věci v současnosti dělá pro Andreje Babiše, protože jako šerpa pro Evropskou unii je Milena Hrdinková, ale jak už proniklo i z kuloáru, tak spoustu záležitostí na té mezinárodní úrovni za něj řeší spíš vedoucí úřadu vlády Tindebarta, takže nevím, jak tam budou rozdělené ty úlohy, ale každopádně ta delegace bude širší, ale na těch večeřích tam většinou bývají právě jenom ti lídři v případě té líderské večeře a potom ministři na těch svých separátních.
0: No a druhý den, to je oficiální den summitu, tam původně Petr Pavel v tom kompromisním řešení ani nechtěl, případně i na té večeři, že by zastával mandát vlády, nutno říct, protože respektuje to, že vláda je ta, která tvoří zahraniční politiku, ale při tom oficiálním setkání tam se teda děje, co tam je, nějaké oficiální vystoupení, jako
1: ano,
0: dotazy nebo rozhovory 1v1?
1: Ne, tam je to opravdu už velice formální, kdy nejprve to zahájí generální tajemník NATO takovým projevem, který se i vysílá ven, takže víme, co většinou tam říká, ale pak se to uzavře a všech 32 lídrů potom přečte oficiální stanovisko toho členského státu, jak se staví k těm závazkům nebo co důležitého chce sdělit tomu plénu summitovému. Ale to už je právě většinou dopředu předpřipravený, schválený text, který ničím nepřekvapuje. Většinou už právě bývá i dojednáno to finální komuniké, které se pak zveřejňuje hned po skončení. Takže to už je víceméně taková jako formální záležitost, kdy každý ten šéf toho členského státu tam přednese to, co chce tomu summitu sdělit a tím to vlastně skončí a pak se konají tiskové konference, jednak generálního tajemníka a potom národní tiskové konference těch jednotlivých lídrů.
0: A konec.
1: A tím je konec a odjíždí se na letiště. Většinou to právě hned po těch závěrečných tiskových konferencích končí a ty delegace se vydávají do svých metropolí.
0: Ústavní soud teď bude konat.
5: Z 20 summitů aliance, kterých se Česká republika účastnila, na 19 vedl delegaci prezident.
0: Pavel v žalobě žádá ústavní soud o 3 věci, aby deklaroval, kdo může rozhodnout o účasti prezidenta na summitu, taky aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi překážky pro výkon jeho pravomocí a taky za 3, aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentovi součinnost.
5: Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
0: Všechno se to teda aktuálně odvíjí od případu Ankara.
1: Je to tak.
0: Já jsem se na to ptal ústavní právničky Marie Zámečníkové, krátce jsme si o tom psali. Ta říká, že teoreticky tu prostor je pro ústavní soud vyřešit žalobu do summitu, ten začíná 7. července, takže se koná 7. a 8. července, úterý, středa to je, že jo. No a je to ani ne za 2 týdny. Ústavní soud by tohle to všechno řešil přednostně. Dovedeš si představit, že kdyby nakonec rozhodl a stihnul by to, že Petr Pavel má právo jet, takže pojede?
1: Já si to přiznám, se neumím představit.
0: To by se znova museli tisknout ty pozvánky.
1: No hlavně já si myslím, že by to bylo tak trochu pod důstojnost prezidenta Pavla dobývat se na akci, na kterou už je vlastně jsou akreditace hotové. Vlastně, že nemá důvod tam za téhle situace jezdit a že celá tady ta kauza má spíš sloužit jako vyjasnění téhle situace pravomocí prezidenta a vztahu mezi prezidentem a vládou, potažmo ministerstvem zahraničí, ohledně jeho kompetencí v zahraniční politice právě do budoucna, aby už napříště k takovýmhle situacím nedocházelo. Protože, ještě jednou to zopakuju, z hlediska toho, v jaké geopolitické bezpečnostní situaci se nacházíme, že za humny tady od nás stále pokračuje válka, mění se globální světový řád a Česko se v souvislosti s tím pouze pře o to, kdo ho bude zastupovat na summitu. Takže bylo by dobré, kdyby toto se jednou provždy vyřešilo i za cenu toho, že letos tedy prezident na ten summit nepojede, ale do budoucna, aby se na základě toho verdiktu ústavního soudu postupovalo, protože v tuto chvíli, alespoň na mě, celá ta situace se jeví jako spíš taková mocenská hra a přetlačovaná a určitá demonstrace politické síly ze strany vlády a ministerstva zahraničí vůči prezidentovi a hradu, kdo vlastně má víc pravomocí nebo kdo je ten, kdo určuje zahraniční politiku a kdo bude reprezentovat Českou republiku navenek. Takže i v tomhletom by bylo dobré udělat do budoucna jasno, aby napříště Česko vystupovalo navenek vůči našim zahraničním partnerům, ať už v Alianci nebo jinde, jednotně a nepřeli jsme se tady o to, kdo nás pojede reprezentovat na summit NATO nebo na jinou akci.
0: Tak moc díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Filip Nerad, náš bývalý kolega, dnes analytik a šéf komunikace institutu Globsec. Já jsem se ho ptal na summit NATO, velké téma posledních týdnů, které nakonec bude řešit, ale čekali jsme to, až ústavní soud. Jsou před námi hodně parné dny, takže vám přeju, ať je strávíte ideálně někde ve stínu a ještě lépe se sluchátky na uších. Vinohradská 12, ta vychází každý všední den, to samozřejmě dobře víte. A ještě tento týden uslyšíte mimo jiné o bytové kauze pražského zastupitele Ondřeje Prokopa. Nenechte si to ujít. Naslyšenou zítra.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Americký senát žádá Trumpa o stažení vojsk z války s Íránem. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Portugalský fotbalista Ronaldo skóroval jako první hráč na 6 světových šampionátech a dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
5: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu poslanecká sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Jak říká a pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
4: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
7: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
4: Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci a taky případné fotografie závad.
2: Sport.
4: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině proti sobě v mexické Guadalajaře nastoupili Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Zápas vidí reportér Adam Weidenthaler.
8: Demokratická republika Kongo už má za sebou první střelu, ale ve 4. minutě je skóre stále bezbrankové a je to i po téhle šanci Kolumbie, která byla ještě dorážená Muñozem z pravé strany, takže ve 4. minutě 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D2 u Lanžhota a překážka na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně v omezení na příjezdu na Moravu. Na konci zúžení na 55. kilometru chybí několik dopravních kuželů, řidiči tam zpomalují. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavní pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z dálnice D5. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme stále ještě uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovku směrem ze Smíchova do Dobříšské, kde o noční čištění má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Na jižní Moravě taky dál platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Nezakládejte proto ohně v otevřené přírodě nebo třeba neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy. A teď posloucháte ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: Před 10 lety odhlasovali Britové v referendu, že vystoupí z Evropské unie. Symbolem kampaně za Brexit se stala svoboda a prosperita rybářů. Jak se jim o 10 let později žije, tak to se z našeho vysílání dozvíte už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Tak včera to bylo přesně 10 let, co Britové v referendu rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jedním z hlasitých témat kampaně bylo rybářství. A to i přesto, že podíl tohoto odvětví dělá na celkovém hrubém domácím produktu jenom 0,4 promile. Byl to ale symbol obnovy národní suverenity nad britskými vodami. Británie z Evropské unie odešla, no a samotní rybáři jsou na tom podstatně hůř než dřív.
1: Před 10 lety, v předvečer samotného referenda, vypluli britští rybáři s vlajkami a hesly na podporu Brexitu. V brexitové flotile byli i rybáři z anglického města Hastings. Tam jsem se s nimi po 10 letech také setkal.
2: Pamatuju si, jako by to bylo včera. To byly časy.
3: Good times they were.
4: And how is it now?
3: It's firstly finished. Všechno
2: je pryč, zbylo jen pár lodí. Nezbylo nám nic, absolutně nic.
1: Padesátníka Marka potkávám v přístavu. Svěřuje se, že věřil, že se po odchodu z Evropské unie postavení rybářů zlepší.
5: Tohle je mapa britských teritoriálních vod.
1: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace Paul Joy.
5: Když jsme byli v Unii, měli jsme pro sebe 20-kilometrový pás podél pobřeží, kde jsme směli lovit prakticky jen my. Po Brexitu se ale tohle pásmo zmenšilo na polovinu.
1: V referendu volil Brexit a přes všechny trable by ho prý volil zase. I Mark hlasoval pro odchod z EU. Teď toho ovšem lituje.
2: Hlasoval bych pro setrvání v Unii. Jo, určitě. Abych byl upřímný, myslím, že by tak hlasovala spousta rybářů.
1: Soudí Mark. Z kanceláře se díváme na kamenitou pláž, na které zůstalo pár posledních lodí. Většina už je pryč a jejich majitelé si museli najít práci na souši. Jezdí s nákladáky nebo pracují na železnici. Z přístavního města Hastings Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím.

0: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Stojí na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů.
1: Uprostřed velké okrouhlé haly je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami. Zaujal mě tenhle zvuk.
2: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby držely nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
1: Vysvětluje technička Patricia Guachardová. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Teleskop se sklápí k nám a konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
2: Má 8,2 metrů v průměru. Je z jediného gigantického kusu.
1: Vykládá Laura Venturová z ESO. Sekundární zrcadlo se umí deformovat dle potřeby a vyrovnává atmosférické turbulence. K zaměření potřebuje laser. Teleskopy jsou na Paranalu vlastně 4, každý ve velké stříbřité budově bez oken. Slunce zapadá nad plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lucas Pordone.
3: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsuší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně a jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
4: Teď už je tady úplná tma, kromě hvězd. Je na obloze vidět laser teleskopu směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
1: Daleko slabší laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
5: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze.
1: Na jižní obloze zaujme i absence hvězd.
5: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi, takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli lamu.
1: Říká Maxim. Z pouště Atacama Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je 5:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
6: Poslanci v noci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se vrátí ráno, v úterý neprojednali nic. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu Jordánu. Komise se ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Sněmovna je znovu kompletní, slib složil poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu proto zanikl. Jde o 7. změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. A před 652 lety v ulicích německých Cách začali tančit lidé, jako by byli v tranzu. Někteří tančili několik dní až do úplného vyčerpání. Jde o první široce zdokumentovaný případ takzvané choreománie, tedy takzvané taneční epidemie. K dalším vlnám této epidemie došlo v následujících desetiletích a stoletích i jinde v Evropě, ale od poloviny 17. století nebyly hlášeny žádné další významné případy.
1: Sport.
6: Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0, Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. A jak hraje Demokratická republika Kongo s Kolumbií, řekne reportér Adam Weidenthaler.
7: Ve 33. minutě je skóre 0-0 a to navzdory faktu, že Kolumbie měla už 5 střel na bránu soupeře, z toho několik nebezpečných, a taky jim jeden gol kvůli offsideu neuznal rozhodčí. 0-0, Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D2 u Lanžhota a překážka na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je poškozené dopravní značení. Některé kužely tam i chybějí, řidiči zpomalují. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Popůvky na kilometru 182 nepojízdné osobní auto. Počítejte s tím, že blokuje odstavný pruh. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové potkáte silničáře. Od pražského okruhu po čerpací stanici na 3. kilometru čistí vozovku. Nepřehledně to je v pravém pruhu. A v Praze je ještě uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. A kvůli čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. A vše by mělo skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách vyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.

0: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk projíždějící dopravy. Mají na to jako jediní v Česku speciální zařízení mobilní hlukoměr. Využívají ho na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: To je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Harazímová.
4: Ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V pětnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme, ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Ti řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili nebo že to je od výrobce, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hluční, až to může být prostě hodně nepříjemný. Já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadní problém nemám.
2: Podle Šubrta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu pod Červenohorským sedlem.
8: Já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Radiožurnál.

prvním zápase obrali o body silné Portugalsko. Jak se fotbalistům Demokratické republiky Kongo daří ve druhém utkání skupiny proti Kolumbii, tak to budeme zjišťovat v našem vysílání už za pár okamžiků.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skoroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. Portugalci si tak spravili chuť po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. A ta dnes nastoupila v mexické Guadalajáře proti Kolumbii. Zápas sleduje reporter Adam Weidenthaler.
3: Guadalajáře začalo drobně pršet a to zhruba ke konci prvního poločasu. Ten skončil právě před několika sekundami a skóre je vyrovnané 0-0. Kolumbie zatím jasně lepším týmem nad Demokratickou republikou Kongo, tedy výběrem, který je na světovém šampionátu poprvé od roku 1974, tehdy to ale ještě bylo pod názvem státu Zaire. Takže Kolumbie zatím může být zklamaná, měla 6 střel na branku, dohromady 14, zatímco na druhé straně Demokratická republika Kongo pálila pouze 2x, jednou to bylo hned v úvodních minutách, ale ani jednou se nepodařilo dostat pokus přímo na brankáře Kolumbie. V dalších zápasech se hrálo ve skupině, kde je favorizovaná Anglie, to je konkrétně skupina L, jenže Anglie remizovala s Ghanou 0-0, no a Chorvatsko vyhrálo 1-0 nad Panamou, takže v téhle skupině je to dané tak, že Panama už nemůže postoupit, mezi zbylými 3 týmy se pak rozhodne v posledním kole skupiny o postupujících. Teď ale skupina K, konec prvního poločasu a stav mezi Demokratickou republikou Kongo a Kolumbií 0-0, pokračovat se bude za zhruba 12 minut. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
12: Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů, sešli se poprvé po 2 letech. Ústavní soud rozhodne, jestli upřednostní kompetenční žalobu prezidenta Pavla. Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán, Anglie remizovala s Ghanou. Dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
12: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gdele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
13: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Magyar.
14: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
13: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
15: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
13: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Magyara slibuje změnu. Z Gdele, Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
16: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
12: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Radiožurnálu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Havlová také oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by jí archivní dokumenty i souhlas k používání jména ex-prezidenta. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
17: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
12: První kombajny do polí na Jižní Moravě vyrazily včera. Na jihu Moravy varují meteorologové dnes i před vysokými teplotami. Mají se dostat nad 31 stupňů Celsia.
1: Sport.
12: Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl 41-letý útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. Ve stejné skupině hraje v mexické Guadalajáře Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Utkání vidí reportér Adam Weidenthaler.
3: A v Mexiku právě teď začíná druhý poločas, potom prvním Kolumbie, Demokratická republika Kongo vyrovnáno 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
12: Anglie remizovala v Bosnu s Ghanou 0-0, oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která už nemá šanci postoupit do play-off mistrovství světa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na dálnici u Příboru a nehoda u Slaného. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína se vyhněte překážce u Příboru. Na 32. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavní pruh. A u Slaného pozor na nehodu na silnici 16 do Řevničova. Za křížením se sedmičkou do Prahy a Chomutova havarovalo osobní auto. Narazilo do dopravního značení a v místě se teď zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Přes den čekáme jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, tak zítra touhle dobou už bude o osudu české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale jasno. My se na Astecký stadion vydáme za chvíli s partou kamarádů z Jihlavy, kteří se rozhodli vyrazit právě tam na místo fandit českým fotbalistům v zápase proti Mexiku. Ranní Radiožurnál, 5 hodin, 6 minut.

0: 10 minut po páté, s vámi ranní radiožurnál. Okamžik fotbalové pravdy se velmi přiblížil. Češi v noci na čtvrtek nastoupí v rozhodujícím zápase o postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Stane se tak proti domácímu Mexiku a potřebují tak Češi v národním týmu vyhrát. My se tomu budeme dnes po ránu samozřejmě opakovaně věnovat, ale teď se vydáme za českými fanoušky. Tak třeba Parta z Jihlavy vyjela fandit přímo na aztécký stadion v Mexico City.
1: Metej,
2: pojď.
1: A dej mu to, už mu to dej.
2: Ne,
1: nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu, ne, prostě nemohli. Jako.
3: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu Mexico City.
4: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
5: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem. On říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika. V opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako to koukám.
4: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
5: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
3: A jste jenom skalní fanoušci nebo sami hrajete?
4: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jedem podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš. No.
3: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Dietze vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
6: I'm still fan of Mexico team.
7: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
3: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4.6. Přesně před 5 lety, tedy 24. června 2021, zasáhl jižní Moravu tornádo. Zahynulo přitom 6 lidí, zničeno bylo přes 1000 domů. A my se ráno vydáme například do Hodonína, také do Hrušek na Břeclavsku. A po 17:30 zjistíme, jak se od té doby změnilo vyhodnocování bouřkové situace. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte se ve Spojených státech setkal s prezidentem Donaldem Trumpem. Má probírat výdaje na obranu anebo možné stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ.
1: Dnes naštěstí tornádo nehrozí, máme před sebou den plný slunce, na naše území se ale vrátí tropické teploty. Nebe tedy bude jasné až polojasné, dnes beze srážek a podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu by nás konečně neměly potrápit dešťové přehánky ani bouřky. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 28 a 33 stupni, nejtepleji by mělo být v nížinách. Naopak na severovýchodě naší republiky ukážou teploměry od 26 do 30 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 stupňů Celsia a povane k tomu jen slabý proměnlivý nebo severní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: A Avicii a Lucking do posledního cinknutí teď v ranním radiožurnálu. 5 hodin 19 minut. Budeme teď mluvit o velmi intenzivním strašáku letní sezóny, a sice salmonelóze. Je to nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou několika dnů obvykle odezní. Někdy se ale přece jenom bakterie salmonely můžou dostat do úplně celého těla a způsobit tak velmi vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tomhle u dětí hraje jejich věk. Ono to vypadá, že salmonela může být pro děti nebezpečnější než pro dospělé. A za svůj výzkum odpoledne převezme akademickou Wichterovu prémii pro mladé vědce.
1: My tu salmonelu umíme prosvítit třeba červeně. Takže jdeme do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skříňky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak, a tady krásně vidíme bakteriální kolonie. V tomhle případě právě tady jsou červené. Potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, tak se tam může začít množit.
2: A vy zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě. Jste se zaměřili na dětské střevo?
1: Protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula, ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitoval střevo. Najednou pod tím mikroskopem vidím ty malé struktury.
2: To je právě ta salmonelóza?
1: To bohužel neuvidíme. Dokážu získat ty jednotlivé buňky.
3: Takže tak to zafarbíme. A na tom cytometru můžete vidět na těch jednotlivých buňkách, které z nich jsou infikované, kde je ta naša svěťaca salmonela.
2: Na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14 denní také ne, ale 7denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Wichterovy prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Eva Kézrová, Radiožurnál.

ale kosa na kámen narazí. Kosa na kámen, to tě zamrazí. Kosa na kámen, je tvý svědomí. Kosa na kámen, ať víš kam jít.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.paměťnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. A další zprávy s Pavlem Prouzou. Sněmovna znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Podle předkladatelů z vládní koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění pracovníků ve státní správě. Nově by tak byla pravidla podobná těm u běžného pracovního poměru. Opozice návrh kritizuje s tím, že hrozí politizace státní správy. Prezident Petr Pavel se setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová. Dorazí taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grozes Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolujezdec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky.
0: Sport.
2: Angličtí fotbalisté remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0. Portugalsko zvítězilo nad Uzbekistánem 5-0. A jak hraje Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo, řekne reportér Adam Weidenthaler.
3: Kolumbie si v případě vítězství zajistí postup ze skupiny, zatím je to ale stále v 71. minutě vyrovnané 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice 13 u Jablonného v Podještědí a nehoda taky v Přibyslavi. Silnice 13 z Liberce do Nového Boru je teď neprůjezdná u Jablonného v Podještědí. Poblíž benzinky Orlen havaroval motorkář a na místě zasahují záchranáři. Policisté na nezbytně nutnou dobu zastavili provoz v obou směrech. Nehoda i na silnici 19 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Na výjezdu z Přibyslavy se srazila dvě auta, je to opět vážnější nehoda se zraněním. I v Přibyslavi tak čekejte omezený průjezd. A ještě do Prahy ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou překáží nehoda. Na začátku Kbelské před sjezdem na Prosek blokuje jeden pruh a už se tvoří kolona z Cínovecké ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno přináší jasnou oblohu. Teploty v noci klesly nejčastěji k 12 až 16 stupňům a po východu slunce, to nastalo 9 minut před pátou, už budou teploty pomalu stoupat. Odpoledne se dostanou k 28 až 33 stupňům. Ty nejvyšší teploty naměříte v nížinách. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam se budou teploty pohybovat mezi 26 a 30 stupni. No a úplně nejchladněji dnes bude na horách. Pokud tedy nemáte rádi vedra a můžete před nimi utéct, v nadmořské výšce kolem tisíce metrů ukážou teploměry příjemných 23 stupňů. Nebe dnes bude jasné až polojasné a konečně po sérii dní s bouřkami a přeháňkami nás nic z toho nečeká. Zítra nás ale čeká vlastně velmi podobné počasí, bude slunečno a teploty na celém našem území ještě stoupnou. Nebe už bude převážně jasné, mraků čekáme velmi málo a doplní to teploty mezi 29 a 34 stupni. A kvůli vysokým teplotám vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, hlavně seniori a oslabení lidé by měli zůstávat ve stínu, nezapomínejte na pitný režim a také, pokud můžete, omezte fyzickou námahu. To byly zprávy. A pod nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím. Na počasí budeme vzpomínat i v jedné z reportáží ranního Radiožurnálu. Je to totiž 5 let od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka, které zasáhlo jih Moravy. Ale vydáme se také do Estonska, které dál precizuje svůj úsek baltské obranné linie. I to je místo, kam se dostaneme s našimi reportéry.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vámi ranní radiožurnál teď v Estonsku. Estonsko začalo připravovat projekt nové vojenské základny, a to v Narvě, tedy v městě ležící na samé hranici s Ruskem. Stavba komplexu má začít na začátku příštího roku a sloužit v něm má až 120 vojáků. Estonsko tak rozšiřuje své zabezpečení východní a jižní hranice, tedy vlastního úseku baltské obranné linie. S Ruskem totiž sdílí téměř 300 kilometrů dlouhou pozemní hranici.
1: Tady je asi jeden z nejrovnějších úseků hranice, jinak je naše hranice velmi klikatá. Co 60 metrů máme aspoň jednu kameru, ale někdy jsou odstupy menší, jinak bychom nepokryli všechny úhly.
2: Popisuje charakter estonsko-ruské pozemní hranice šéf estonské pohraniční stráže Egert Belitschev. Jsme na východě Estonska. Stojíme už u zabezpečeného úseku hranice, tedy v místech, kde estonská baltská obranná linie obsahuje už skoro všechny bezpečnostní prvky, které má podle plánu mít.
1: Používáme denní kamery a termokamery. Důvod je jednoduchý. Detekční systém nám prochází přírodou a v přírodě se všechno hýbe, což vidí denní kamery. Termokamery ale vidí teplotu těla. Proto nám termokamera pošle upozornění, že je v blízkosti hraničního plotu živý tvor. Na denní kameře pak ověřujeme, jestli je to medvěd anebo člověk v medvědím kostýmu.
2: Žertuje a dodává, že Estonsko jen zřídka registruje pokusy o nelegální překonání plotu.
1: Většinou jsou to medvědi. Jak je vidět, i medvědi se snaží utéct z Ruska.
2: Plot s denními kamerami a termokamerami není jediným zabezpečením. Estonsko už na několika úsecích dokončilo protitankové příkopy. Součástí estonského úseku baltské obranné linie bude také 600 pozemních bunkrů.
3: Takové bunkry plánujeme vybudovat od Baltského moře až po jihovýchodní hranici.
2: Říká jeden z členů estonských ozbrojených sil. Estonsko ale také potřebuje zajistit svůj vzdušný prostor, a to systémem protidronové obrany, který bude muset pokrýt nejen pozemní pohraniční pásmo, ale také pobřeží, které kvůli tisícům ostrovů měří přes 3800 kilometrů. Z Estonska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháme Radiožurnál a jedno výročí, které si dnes budeme připomínat. Před 5 lety se obcemi na jižní Moravě prohnalo historicky nejsilnější tornádo na českém území. My se po 6. hodině vydáme do Hodonína. V tamním S-centru totiž stále ještě pokračují opravy. Tragédie přinesla i nové poznatky. Meteorologové díky tomu dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat lépe.
1: Příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
2: Vytřískané okna, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě, prostě hrůza.
1: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
1: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
3: Jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
1: Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
3: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
1: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
3: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
1: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Jensl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. V Německu se teď ráno rozjíždějí první vlaky Deutsche Bahn, a to poté, co dopravu po celé zemi včera zastavila porucha rádiového spojení. Experti teď zjišťují, co přesně se stalo, a my se po 7. hodině spojíme s naším zpravodajem Berlíně Tomášem Havlínem. Česká filharmonie večer zakončí sezonu tradičním open air koncertem u Pražského hradu. Na Hradčanské náměstí je vstup zdarma a filharmonici zahřejí například Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka.
4: Nehoda na 13. na Liberecku a taky v Přibyslavi. Na silnici 13. z Liberce do Nového Boru čekejte komplikace u Jablonného v Podještědí. U benzinky Orlen tam havaroval motorkář a zasahují záchranáři. Na místě jsou policisté, řídí průjezd a podle potřeby zastavují provoz. Vážná nehoda i na Havlíčkobrodsku. Na silnici 19. ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu a v Přibyslavi se srazila dvě osobní auta. Je to na výjezdu z Přibyslavy, i tam je to vážnější nehoda, zasahují hasiči. Silnice by měla být s opatrností průjezdná. V Praze jsme hlásili nehodu ve Kbelské ulici, směr Průmyslová. Tam se řidiči dohodli, odjeli a Kbelská je opět plně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Od dnešní 11. hodiny platí rovnou dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, týkají se Jihomoravského kraje, a první z nich varuje před nebezpečím vzniku požárů. Kvůli suchu v této oblasti může velmi snadno začít hořet. Je potřeba nerozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem a také nepoužívat venku přenosné vařiče a je nutné šetřit s vodou. Druhá výstraha se týká vysokých teplot. Ty dnes opět na mnoha místech překročí 31 stupňů. Hrozí přehřátí a také dehydrace. Pijte proto dostatek vody, nejlépe minerální, omezte fyzickou zátěž a nechoďte na přímé slunce. A pamatujte také na zvířata, ani je nenechávejte na sluníčku a už vůbec ne v zaparkovaných autech. A myslete i na dostatek vody pro ně. Dávejme na sebe pozor. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál 5.50. Hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který dal gól na 6. mistrovství světa. S podrobnostmi k tomu teď ve studiu Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ronaldo se trefil ve druhém zápase na letošním šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Proti Uzbekistánu dal v Houstonu hned dvě branky, a to už v prvním poločase. Přispěl tak k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo.
3: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
2: Řekl v pozápasovém televizním rozhovoru Ronaldo, který navíc překonal v utkání s Uzbekistánem ještě jeden rekord, dostal se už na 10 branek na mistrovstvích světa a je tak nejlepším portugalským střelcem v historii šampionátů. Překonal legendárního Eusebia. Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0, oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která tak už nemá šanci postoupit do play-off šampionátu. Naopak už jistou účast ve vyřazovací části může mít Kolumbie, pokud v Mexiku Guadalajaře porazí Demokratickou republiku Kongo. Závěr zápasu sleduje reportér Adam Weidenthaler.
4: Šancí hodně, gol po 90 minutách, jediný teď mohl přibýt druhý, ale byl tam úspěšný zákrok brankáře Kolumbie. Kolumbijský gol, takže Kolumbie vede 1-0, autorem obránce Muñoz, který se prosadil ve druhém utkání na turnaji. Muñoz pálil z pravé strany na zadní tyč, ale soupeř míč stečoval do protipohybu brankáře. Teď se bude hrát začátek nastaveného času a ten bude zhruba 6-minutový.
1: Tolik reportér Adam Weidenthaler, ve studiu byl Pavel Tilšar. Pavle, díky.
2: Naslyšenou.
1: Adamovi taky, s ním se ještě uslyšíme. No a po 6:30 se vydáme přímo za českým týmem do Mexico City. Já připomínám, že v noci na zítřek budeme opět u toho přímým přenosem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.

0: Iggy Pop v ranním radiožurnálu před dalšími zprávami o počasí. To dnes hodně bude mimo jiné i proto, že Evropu sevřely tropy vůbec asi nejvýrazněji, nejsilnější a nejhorší situace je ve Francii. I to potvrdí náš zpravodaj. Dobré ráno, 6 hodin. Poslechněte si zprávy s Pavlem Proužou.
1: Poslanci jednali přes 8 hodin o programu, sněmovnu blokovala opozice. V ukrajinském Krymém Rihu vyhlásili smutek za oběti ruského raketového útoku. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. Nehoda brzdí provoz na silnici 13 u Jablonného v Podještědí na Liberecku. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá, říká místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
3: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude? Že obstruujete proti něčemu, co tu není.
1: Sněmovna se ke schůzí vrátí dnes ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidé a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
4: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Letní shakespearovské slavnosti zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku a na Slovensku.
5: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce,
6: říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi.
5: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
6: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
7: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
6: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 brankami k výhře svého týmu nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině hrála v mexické Guadalajaře Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Informace má reportér Adam Weidenthaler.
9: Kolumbie má jistý postup ze skupiny díky gólu obránce Muñoze, totiž zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
8: Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo v Torontu Panamu 1-0. Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony. Útočník Koloráda má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v jeho základní části nazbíral 100 bodů. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 v Brně a nehoda na 13. u Jablonného v Podještědí. Na dálnici D1 houstne provoz Brně směrem na Ostravu. Kolona zatím hlavně kamionů v pravém pruhu od 190. na 196. kilometr k omezení a prodlužuje se. Na silnici 13 z Nového Boru do Liberce dejte pozor u Jablonného v Podještědí. U benzinky Orlen havaroval motorkář a silnice je teď průjezdná kyvadlově. Kolony zatím krátké, je slabý provoz. Vážná nehoda i na silnici 19 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova v Rodu. Na výjezdu z Přibyslavy se srazila dvě auta a i tam dopravu řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
11: Karel Janů a David Prouza.
12: 6 hodin 5 minut, středa 24. června. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Krásné ráno přeju Davidu Prouzovi, dobrý den.
13: Dobré ráno, hezký den všem, kteří třeba v tuhle chvíli už jsou také vzhůru, vstávají, tak vězte, že i když to třeba nemáte rádi, tak to byla ta nejlepší část dne, která se dala odžít. Teď už to bude jenom horší a horší, pokud jde o teplotu.
12: Pokud jde o teplotu, meteorologické okénko raději uzavíráme, bude strašné vedro. Tak pokud jste milovníci tohohle počasí, tak si to užívejte. My tady ve studiu asi zrovna nepatříme mezi ně a je nás tu víc než jenom dva. Je tu s námi taky Adam Weidenthaler, krásnou středu i tobě.
14: Dobrý den.
12: Pojďme samozřejmě s tebou probrat podrobněji to, co si před chviličkou naposledy zmínil ve sportovní části zpráv, protože ty si sledoval a taky si vstupoval ze zápasu Kolumbie Demokratická republika Kongo, který je dohraný. Tak pojďme v krátkosti shrnout pro posluchače Radiožurnálu Sport, jak ten zápas dopadl a jak vypadal.
14: Vypadal tak, že byl hodně překlopený na stranu Kolumbie, která držela balón, střílela hodně často, měla 9 zakončení na bránu, zatímco Kongo jedno jediné a nakonec si Kolumbie dokázala ten svůj gól vytěžit v 76. minutě, kdy obránce Muñoz skoroval po druhé na tomto turnaji. On se prosadil už v tom prvním utkání do sítě Uzbekistánu, teď tedy také byla to střela z pravé strany z pohledu útočícího týmu na zadní tyčku od Muñoze, jenže štěstí hrálo ve prospěch Kolumbie, jeden z obránců Demokratické republiky Kongo ten balon stečoval vlastně do protipohybu vlastního brankáře a tak tedy Kolumbie zvítězila. Pak tam byl ještě trochu tlak Kolumbie, trochu tlak Konga, ale nakonec to Kolumbijcům vyšlo a mají tedy postup, jsou aktuálně ve vedení téhle tabulky, téhle skupiny K, protože mají rovných 6 bodů za 2 vítězství, 4 body Portugalsko, 1 bod tedy Demokratická republika Kongo a bez bodu zatím Uzbekistán, ale není ještě úplně bez šance vzhledem k tomu, že postupuje 8 z 12 týmů na třetích místech.
13: Adame, rychlý dotaz, protože i z Kolumbií jsem já měl co do činění, co by noční vstupující do vysílání Radiožurnálu a překvapilo mě, jak docela solidní úroveň udržoval James Rodriguez, kapitán ano. týmu, který ale v posledních letech nenastupoval, řekněme, na úplně prestižních adresách. Tak co druhé utkání? Jak vypadal tenhle borec, který se kdysi na jednom světových šampionátů trefil opravdu famózním způsobem?
14: Ano, kdybych to měl říct trošku nečesky, tak bavendo. Bylo to zase dobrý výkon 34-letého ofenzivního záložníka, který nedohrál celé to utkání, sehrál zhruba hodinku. Každopádně měl tam své šance, měl tam zase jednu takovou nebezpečnou střelu, ty narážíš na tu ránu z dálky, která přišla kdy v roce 2014, myslím, kdy byl on nejlepším nebo jedním z nejlepších střelců šampionátu a něco podobného dnes málem taky vytáhl. Na druhou stranu proti němu stál velmi dobře chytající brankář Demokratické republiky Kongo Mpasinzau, který tam zlikvidoval nejen tedy Rodriguezův pokus, ale i několik dalších.
12: Tenkrát, myslím, to byl jediný puškář udělený za gól, který padl na mistrovství světa, protože to byl opravdu nezapomenutelný gól. Tak tolik tedy zápas, který dopadl 1-0 a který vyhrála Kolumbie. Ještě jednou připomeňme, Anglie remizovala v Bosnu s Ghanou 0-0, Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a i díky dvěma gólům Cristiana Ronalda tedy Portugalci porazili Uzbekistán 5-0. Ke všem zápasům se budeme podrobněji dostávat v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, tak nás poslouchejte dál. Teď jsme mluvili s Adamem Weidenthalerem. Moc děkujeme.
14: Krásný den.
12: No a už za chviličku se spojíme s Mexikem, s našimi reportéry přímo na místě a budeme samozřejmě mluvit taky o českém fotbalovém týmu.

0: 6 hodin 13 minut, středa 24. června, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Ani remíza s Mexikem české fotbalové reprezentaci nemusí stačit k postupu do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale. Národní tým potřebuje v posledním utkání ve skupině ideálně vyhrát. Jak moc náročný úkol to je, na to se budeme ptát našich reportérů přímo v dějišti šampionátu. Ve spojení bychom teď měli být s Mikulášem Jášou a Lukášem Michalíkem. Pánové, krásný den.
1: Dobré ráno do Česka.
2: Krásné ráno do Česka.
0: Vám přejeme samozřejmě hezký večer, minus 8 hodin, ale nebudeme to s těmi časovými posuny komplikovat, protože se většinou zamotáme. Takže v tuhle chvíli se vás zeptám, kde jste, jaké je tam počasí?
1: Jsme v Mexico City, metropoli Mexika, jedné z pořadatelských zemí mistrovství světa. Počasí teď momentálně v pořádku, dobré, ani zima, ani teplo. Máš tam stupně Celzia? 16.
2: 16 stupňů Celzia, ale 58% šance, že bude znovu pršet, takže ta předpověď není úplně ideální ani na ten zítřejší zápas, protože my nebydlíme úplně daleko od stadionu a říkali jsme si, že to dojdeme pěšky, ale v tu dobu, kdy máme naplánovaný odchod, tak dost možná bude pršet a pršelo dnes poměrně dost, i když jsme byli v tiskovém středisku a nebylo to úplně optimální, byť jinak to počasí je tady fajn, musím říct, není tady takové teplo jako v Dallasu, ještě tedy k tomu dešti on přerušil i, nebo spíše odložil trénink českého národního týmu, začal zhruba s 20-minutovým zpožděním, no a déšť, Mikuláši a bouřky dokonce ovlivnili naše místo na stadionu.
1: Pršelo opravdu houževnatě během kolika, no 4, možná 5 dnů a my původně jsme měli mít komentátorskou pozici o 3 patra výše, než ji máme teď, ale bylo mi vysvětleno od zástupců organizátorů turnaje, byla vám přesunuta komentátorská pozice z důvodu, že se protéká ve střeše, nebo že voda protéká střechou stadionu.
2: No.
1: Takže možná by nám kapalo i na techniku.
3: Tak budeme doufat, že nebude úplně protékat česká obrana v momentě, kdy se rozehraje zápas proti domácímu Mexiku. Pánové, pojďme využít toho, že jste se byli podívat právě v Mexico City. Tak když člověk otevře sociální sítě, tak velmi často vidí názory, ať už fanoušků nebo třeba expertů, kteří právě byli v Mexiku, jak mluví o tom nebo píšou, že je to neskutečně vřelá atmosféra, že jsou všichni hrozně příjemní, v restauraci vám div nedají leco zadarmo. Tak jakcí jsou Mexičani z vaší zkušenosti?
2: Tak já začnu asi svojí zkušeností. V Guadalajáře to nebylo úplně to pravé ořechové, tam se nás snažili v podstatě všichni okrást, ale teď v Mexico City už je ta zkušenost trochu jiná. Tady jsou všichni velmi vstřícní, to je potřeba říct a narazili jsme na to i teď ve městě, ať jde o obyčejné lidi v uvozovkách, tedy co žijí v Mexico City, tak třeba ti lidé, kteří jsou zaměstnaní u FIFA a pomáhají s organizací toho mistrovství světa, Mikuláš taky prošel, nebo spíš proběhl hned na začátku fanzóny takovou uličkou slávy, se všemi si plácel, takže všichni jsou hodně vstřícní, neustále se vás na něco ptají, potíše v tom, že pokud nevládnete španělštinou a znovu tedy smekám klobouk před Mikulášem a jeho základy španělštiny, tak si s nimi moc nepopovídáte, protože najít někoho, kdo umí anglicky je hodně složité, o taxikářích nemluvě, ale abych tedy to shrnul, tu moji zkušenost, ti lidé jsou hodně vstřícní.
1: Už je to takový evergreen. Neustále, když zmíníme, že jsme z České republiky, tak se někdo ozve, já tam měl babičku, teď jsme jeli s taxikářem, který má v České republice vnučku, která tam studuje na univerzitě a dokonce nám slíbil, řekl nám, že bude večer, respektive pro vás ráno, fandit českému národnímu týmu a to je to Mexičan.
2: Říká nám to už podezřele moc lidí v podstatě všude, v Atlantě, v Dallasu i v Mexiku, takže já už to snad ani neberu moc vážně.
0: S Mikulášem Jášou a Lukášem Michalíkem si povídáme našimi reportéry, kteří jsou přímo v dějišti šampionátu, tedy toho času v Mexiku, kde čeští fotbalisté už nastoupí za necelých 24 hodin proti domácí reprezentaci. Pánové, když jste před chvilkou zmínili ten legendární aztécký stadion a mluvili jste o něm tedy zatím v tom smyslu, že protože tam hrozí zatékání vody, tak jste se přesunuli. Alespoň vaše komentátorské místo se přesunulo, tak jak jinak na vás ten stadion působil?
1: Je dechberoucí, je nádherný, obrovský. Oba dva jsme měli takový ten wow efekt, když jsme přišli na stadion. Samozřejmě jsme se to natočili na video a hned sdíleli na sociálních sítích, protože to je věc, kterou nevidíte možná jednou, dvakrát za život. Krásný, veliký stadion a protože se nachází v těch 2,5 kilometrech nad mořem, tak teda minimálně já musím říct, že tady už opravdu cítím, že se mi hůř dýchá.
2: Já musím zmínit taky, že se mi hůře dýchalo, ale na druhou stranu už to bylo v době, kdy ty jsi mi řekl, že tobě se hůř dýchalo, takže
1: jo, to ovlivnilo.
2: Takže jestli to nebylo tím, že jsem si to vsugeroval. Mě zaujala jiná věc, kromě toho, že ten stadion je monumentální, opravdu neuvěřitelné, tím spíš, když si člověk připomene, že v roce 70 na něm Pelé slavil titul z Brazílií, v roce 86 ve čtvrtfinále mistrovství světa Diego Maradona skóroval boží rukou a dal taky ten gol století, takže kus historie, monumentální stadion, co zaujalo mě, tak když mi Mikuláš ukazoval cestu do mixzóny, tak je to skoro na to, abych vyšel zhruba v 85. minutě, je to dost daleko v porovnání s jinými stadiony, ale je to tedy extrémní zážitek, ještě jsem takovou stavbu neviděl.
3: My, Lukáš Michalík a Mikuláš Jáša, našimi hosty, takhle po ránu pro ně samozřejmě při večeru na Radiožurnálu Sport, abychom úplně nezamluvili tu sportovní stránku věci, tak měli jste příležitost také mluvit s českými hráči zase po jejich přesunu. Nebudu se úplně ptát na to, jak oni vnímají Jastrzębski stadion, no tomu jsme taky toho namluvili dost a dost, ale je obligátní a nutné položit tu otázku, v jakém rozpoložení třeba Češi v tuhle chvíli jsou, protože můžeme asi mluvit o tom, že jsou na hraně vyřazení nebo na hraně konce ve skupině, nic jiného než vítězství z největší pravděpodobností stačit nebude. Tak jak to vypadá právě v českém týmu, v českém zázemí?
2: My jsme se na tom shodli v podstatě i se všemi dalšími novináři, že nám přišli Ladislav Krejčí s trenérem Miroslavem Koupkem snad nejlépe naladění na šampionátu zatím na té předzápasové tiskové konferenci, což mě poměrně šokuje.
1: Takový klidní, vyrovnaní.
2: No, nevím, jestli už jsou vyrovnaní s tím, že na to nejde končí, anebo naopak už ten tlak necítí, nebo si natolik věří. Těžko říci, jedna zajímavá věc, která padla, tak Miroslav Koubek trochu korigoval ta svá slova po zápase s Jihoafrickou republikou, která byla hodně kritizovaná, protože on v podstatě řekl, že ten výkon byl pozitivní z jeho pohledu. Dnes to tedy upravil, myslel to tak, že pozitivní bylo jenom to, že si Češi vypracovali víc šancí než v utkání s Koreou a v barážových zápasech, což konec konců nebylo zase tak těžké, to stačilo si vypracovat zhruba tak 3 šance, ale minimálně to korigoval, protože nevrhalo to úplně dobré světlo na národní tým, že po té blamáži v podstatě s Afričany na tiskové konferenci Miroslav Koubek ten výkon chválil. No a jinak to byla taková ta klasika. Samozřejmě si uvědomují ten tlak, budou hrát na vítězství, sestava se asi zase
1: budou hrát na vítězství, protože i on ten bod by mohl být třeba rozhodujícím v boji o postup do vyřazovací části.
2: No samozřejmě jedna věc jsou slova. Já si myslím, že budou hrát spíš na remízu, teda když už jsme u toho, protože je až neuvěřitelné, že když se dnes podíváte na tabulku třetích míst po 2 zápasech na mistrovství světa, tak Češi stále drží postupovou 8. pozici.
1: No to je neskutečné.
2: Já už jsem si myslel, že to štěstí z baráže národní tým opustilo, ale takhle, já pořád žiju v realitě, kdy si myslím, že nebudou stačit 2 body na postup do vyřazovací fáze, ale možná je tady asi skutečně všechno.
1: Jenom abych doplnil to, co jsme řekli, že trenér a Ladislav Krejčí vypadali klidně vyrovnaně, tak nabídnu citaci pana Koupka, nejsme ve stádiu, kde bychom byli psychicky dole nebo ve vstavu, kdyby se někdo zvenčí mohl myslet, že jsme dole, atmosféra je dobrá, koncentrovaná a bojovná.
2: Já nevím, jestli ještě máme chviličku času, abych trochu přeskočil k jinému tématu, já se omlouvám.
3: Přeskoč, Lukáši.
2: Můžeme se k tomu tématu pak vrátit. Já jsem s nimi mluvil, některé fanoušky české, už tedy v centru Mexico City, v té fanzóně, nabídneme s nimi příspěvek, ale jedna věc, která mě zaujala, lístky na ten zápas stály $500, takže otec se vypravil z Opavy se 2 malými syny a zaplatil $1,500, což je v přepočtu zhruba 32 000 korun jenom za vstupenky. K tomu samozřejmě letenky, ubytování, říkal, že to nebyla levná sranda.
1: A přesto českých fanoušků máme oficiální informace od české reprezentace, přiletí sem do Mexika a bude na stadionu 6200.
2: To je přibližný počet, který nám byl tedy sdělen.
0: Klobouk dolů před českými fanoušky, kteří se vydali takhle daleko podpořit fotbalový národní tým.
3: Sombrero dolů.
0: Sombrero dolů, děkuju, Davide. Na druhou stranu v téhle souvislosti vlastně mě napadá, že ty částky, které jsme taky už slyšeli a které jsme asi komentovali ve vysílání Radiožurnálu Sport, které byli ochotni dávat někteří fanoušci z celého světa ve Spojených státech amerických, tam prostě byly ještě nuly k tomu navíc, což mi opravdu hlava nebere. Já se chci chytit jedné věty, kterou před chviličkou řekl Lukáš Michal. Michalík. A jestli jsem správně rozuměl, tak si Lukáši řekl, že čekáš, že sestava se protočí. Tak myslíš, že pořád ještě trenér Kubek nenašel prostě to ideální složení a na základě čeho se domníváš, že tam budou třeba nějaké další změny a jaké čekáš?
2: No, ideální složení rozhodně nenašel. To v podstatě o tom i dnes mluvil na tiskové konferenci, dostal na to znovu otázku. On přiznal, že vstupoval do mistrovství světa nebo možná i do té generálky s Guatemalou s nějakou ideální jedenáctkou, která v podstatě byla daná, vyšla z té baráže a ani my jsme o tom vlastně moc nespekulovali. Možná jsme řešili jednu pozici, jestli na pravém stoperu bude Chaloupek nebo Holeš, jenomže ty jednotlivé zápasy, ať už Guatemala, Jižní Korea, samozřejmě nebyly úplně ideální, což bylo znát. Poté do toho Miroslav Koubek řízl, udělal 5 změn do toho zápasu s Jihoafričany. Začalo to dobře, hůř to samozřejmě skončilo, ale možná to bylo ještě horší ve chvíli, kdy on poslal na trávník ty obvyklé opory, jako jsou Schulz, Provod a tak dále. Takže
1: Souček tam šel.
2: Souček, ano, děkuji, na to bych zapomněl. Takže já čekám, že ta sestava se nějakým způsobem protočí, byť ale ne úplně radikálně. Otázkou pro mě je, kdo bude hrát na levé straně obrany. Tam při zranění Davida Juráska se nabízí Sojka nebo Zelený. Samozřejmě ve středu hřiště se s tím může zase nějakým způsobem šachovat. Podle mě určitě bude hrát Michal Sadílek, který i dal gól. Teď je otázka, jestli Vladimír Darida nebo Lukáš Červ. No a vlastně bych se ani nedivil, nevím, jestli tedy na to sebere odvahu Miroslav Koubek, kdyby posadil Patrika Šika, protože zatím, když to řeknu ošklivě, tak je otřesný na tom šampionátu.
1: Je to nejlepší bundesligový střelec, tedy český, ale na turnaji tady v dějišti mistrovství světa se mu teda šeredně nedaří. Možná, kdyby si odpočinul a šel do unavené obrany, že by udělal líp trenér Koubek.
2: No a to též platí vlastně pro dvojici Pavel Schulz, Lukáš Provod. To jsou tři hráči, kteří měli táhnout ofenzivu toho českého týmu. Já jsem se o tom ve fanzóně bavil i s Markem Jankulovským, s vítězem Ligy mistrů, bývalým reprezentantem. Také o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport a on říkal, že občas slýchá, že ti hráči nemají servis, že to absolutně nebere, že to jsou tak kvalitní hráči, kteří v těch těžkých situacích zkrátka tu odpovědnost musí vzít na sebe. Neříkám, že Patrik Šik musí udělat 5 hráčů a zasunout balon do brány, ale prostě musí předvést aspoň něco, stejně jako Pavel Schulz, a zatím tam nebylo vůbec nic.
1: A jenom rychlosti, když se podíváme na druhou stranu, tak ze zimního spánku trenér Aguirre asi probudí Guillerma Ochoa, který nastoupí pravděpodobně v základní sestavě. Byl by to pro něj 4. start na mistrovství světa, ale pozor, povolán do národního týmu na mundial byl už po 6., takže drží takový pomyslný rekord s Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem.
0: Takže v brance Mexičanů Ted Mosby, ne, povídej.
2: V brance, ještě jednou to řekni, prosím tě.
0: Ted Mosby, ne, to je ta postava z How I Met Your Mother, jak jsme tady rozebírali jednou, že jsou si podobní a oni si zase tak podobní nejsou, promiň.
2: No, každopádně možná nastoupí tedy to. Nechtěl o tom trenér Aguirre úplně mluvit, nechtěl asi odkrýt všechny karty, ale připustil, že budou změny. Připustil, že, nebo spíš oznámil, že rozhodně nebude hrát Brian Jimenez, který dostal žlutou kartu v jednom z těch zápasů a hrozil by mu trest. V případě udělení druhé žluté karty nehrál by osmifinále, takže ten určitě hrát nebude. A pak je samozřejmě otázka, jestli nastoupí ty největší opory, hlavně tedy útočníci Raul Jimenez a Julián Quiñones, na který v podstatě stojí hra Mexičanů. A kdyby nehráli, já si myslím, že by to bylo oslabení, to tak prostě je. Na druhou stranu Mexičané mají obrovskou motivaci hrát zápas na mistrovství světa na Azteckém stadionu před vlastními fanoušky. Nemyslím si, že by to byla zase tak extrémní výhoda.
3: To říká Lukáš Michalík v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme také s Mikulášem Jášou. Pánové, moc díky za váš čas. Odpočiňte si, vyspěte se a budeme se těšit samozřejmě na váš výsledkový a komentářský servis v zápase Česko-Mexiko, který českého času odstartuje zítra ve 3 ráno. Díky moc.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den ve speciálu po 13. hodině vašeho času s někým z nás brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Půl sedmé. Pavel Prouza a zprávy.
1: Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyšem. Řešit budou obranou spolupráci. Česko se totiž podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska. Poláci by zase chtěli více spolupracovat s českými zbrojními firmami. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta může přijít o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je Bárta v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho 2 studentky ze Slovenska. Sport. Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0, 2 góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý hráč je první v historii, který skoroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a nehoda na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy. Na D1 čekáme dnes dlouhé kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů směrem na východ. Už teď je to od Kývalky až k omezení u bratislavské dálnice. Na tom 182. kilometru se teď brzdí v obou pruzích i v levém osobní auta. Opatrně dojíždějte. Kolona se bude ještě prodlužovat. Taky na příjezdech do Prahy už provoz houst. Teď navíc na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nehoda. Na kilometru 4,5 za sjezdem na Rudnou 3 auta v levém pruhu. Teď na místo dorazili policisté. Kolony už i na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. A dost ucpaná už je v Praze Štěrboholská spojka ve směru z Hradecké dálnice na Lanový most. A na silnici 13 z Nového Boru do Liberce připomínáme nehodu u Jabloného v Podještědí. U benzinky havaroval motorkář. Silnice je průjezdná kyvadlově a zdržíte se v krátké koloně do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Včera se většinou teploty držely pod 30, nejčastěji mezi 24 a 28 stupni. Včerejšek byl v tomto týdnu i s těmito teplotami nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Ode dneška totiž budou teploty zase stoupat. Dnes ke 33, zítra ke 34 stupňům. A v pátek a o víkendu pak musíme počítat s teplotami, které na mnoha místech přesáhnou i 35 stupňů a blížit se budou ke 40. Není tedy vyloučené ani překonání absolutního teplotního rekordu z roku 2012. Tenkrát bylo 40,4 stupně Celsia. Čeká nás řada tropických nocí, kdy ani v noci, ani po ránu neklesnou teploty pod 20. O víkendu pravděpodobně ani pod 23 stupňů. Meteorologové proto vydali hned 2 výstrahy, které budou ještě upřesňovat podle aktuální situace. Jedna varuje před požáry a ta druhá upozorňuje právě na velmi vysoké teploty. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fighters, 6 hodin 38 minut, krásné středeční ráno, ať už posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, kdekoliv, portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo jako první hráč v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa.
1: 41-letý kanonýr dal v Houstonu 2 góly Uzbekistánu a přispěl k jednoznačné výhře svého týmu 5-0. Jak o Ronaldově rekordu píší novináři v zahraničí, to už řekne František Kuna, kterému přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno, BBC uvádí článek o Ronaldových trefách na 6. světovém šampionátu slovy Jsem zpátky. To totiž křičel útočník saudsko-arabského An-Nasru do televizních kamer po konci utkání s Uzbekistánem. Anglický web tu krátkou větu označil jako perfektní Ronaldovu reakci na kritiky, kteří ho po úvodním bezgólovém zápase při remíze s Demokratickou republikou Kongo odepsali. Portugalský web Abola 41-letého portugalského útočníka označuje po jeho novém rekordu za bestii, která bude hrát tak dlouho, jak bude chtít. To je fantastické. Čímž prakticky reaguje na Ronaldova pozápasová slova, že si po zmíněné kritice připadal jako fotbalista v důchodu. Teď další citace. Neměli ho zlobit, vzkazuje zároveň francouzský L'Équipe.
0: To říká František na BBC, mimo jiné zároveň připomíná, že Ronaldo je teď už druhým nejstarším střelcem historie mistrovství světa po Kamerunci Rogeru Millovi, který vstřelil gol v 94. proti Rusku ve věku 42 let. I anglické weby tedy velebí Ronalda. No a co tamní reprezentaci po remíze 0-0 s Ghanou?
2: No naopak, výkon svěřenců německého kouče Tomase Tuchla po úvodním vítězství nad Chorvatskem spíš kritizují. Zajímavou statistiku přináší web britské televizní stanice Sky Sports a ta zní, že druhý zápas Angličanů na turnaji skončil remízou už na 4. velkém šampionátu za sebou. Zajímavá statistika taktéž. Na Euro hraném v roce 2021 kvůli koronavirové pandemii hráli Three Lions ve druhém utkání turnaje 0-0 se Skotskem, na posledním mistrovství světa v Kataru na podzim 2022 0-0 se Spojenými státy a před 2 roky na evropském šampionátu v Německu zase 1-1 s Dánskem. Teď tedy v Bosnu remizovali Angličané s Ghanou bez gólů, znamená to, že oba týmy mají po 2 zápasech 4 body a poměrně sympatickou pozici v boji o postup do playoff.
1: Já jsem si, Františku, tu větu musel přečíst ještě jednou, protože mi to na poprvé úplně hlava nevzala, ale neobvyklost těchto různých rekordů a zápisů asi tebe úplně nepřekvapuje, ty rád sleduješ NHL, tak tam mají statistiky tak též úplně na vše i s jakým

0: účesem, kdo dal zrovna tolik a tolik gólů, ale ano. Tohle už mi přijde úplně extrémní.
1: Ano, každé liché jaro v sudém dubnu, když prší, tak padne gól o levou tyč.
2: Říká František, nám moc děkujeme.
1: Hezký den.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, To France, 6 hodin 45 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. My se teď nevydáme do Francie, vydáme se do včerejšího večera nedaleko odsud do Vinohradského divadla, protože právě tam se konala tradiční domácí anketa Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče. No a máme tu nového vítěze, nejlepšího hráče sezony. Poprvé totiž ji získal útočník Colorada Martin Nečas.
1: Výborná sezóna, minimálně základní část pro Martina Nečase. Poprvé se tenhle český útočník dostal přes tu stovku, stejně vlastně jako David Pastrňák. Možná i tohle rozhodlo, že pro Martina Nečase to bylo prvně. Třetí místo obsadil Tomáš Hertl, ten došel nejdál v playoff NHL, ale ani on nedosáhl na titul, jak v playoff, tak tedy ve Zlaté hokejce. Je otázkou, jak by to vypadalo, kdyby Hertl zvedl pohár nad hlavu. Každopádně výsledky, které asi minimálně ta první trojice nepřekvapí, Karle. Je to asi aktuálně to nejlepší, co český hokej má.
0: Rozhodně ne, docela se mluvilo o tom, že v té první desíce jsou hned čtyři brankáři, ale tedy na stupně vítězů pomyslné ani jeden z nich se nedostal. Připomeňme, David Pastrňák vlastně vyhrál poslední tři ročníky. Je to osminásobný vítěz téhle ankety ve 30 letech. David Pastrňák, tak teprve poprvé vlastně Martin Nečas, který, jak jsme před chvíličkou tady probírali v písničce, má za sebou fantastické sezony, ale vždycky, když na tom Martin Nečas byl dobře, tak David Pastrňák na tom prostě byl ještě o ten jeden kousíček líp. A připomeňme, v desíce vlastně jediný zástupce domácí soutěže Roman Červenka, myslím na 8. místě, jestli se správně dívám.
1: Je to něco takového, každopádně jedna věc, vlastně ani ten počet brankářů není tak překvapivý, když si vzpomenu na to, kolikrát ráno se bavíme o NHL a mluvíme o tom, že ten brankář vychytal tenhle výsledek a ten tamten, tak jich je tam opravdu hodně, takže není se čemu divit, že jsou i v té elitní desíce v anketě Zlatá hokejka. Každopádně, jak jsem říkal, a jak jsme říkali s Karlem Janu, Martin Nečas, premiérový triumf právě v této tradiční anketě.
0: Krátká hokejová vsuvka, teď už Whitesnake, Here I Go Again.
1: A za chvíli zase fotbal.
0: Ano, zase fotbalové mistrovství světa.
2: Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 52 minut, krásnou středu 24. června, pokud právě vstáváte, příjemný den, pokud nás posloucháte úplně kdekoliv, jsme za to moc rádi, těžkou úlohu před sebou mají na mistrovství světa čeští fotbalisté.
1: Zatím totiž uhráli pouze bod na mistrovství světa, jestli chtějí myslet na postup ze skupiny, potřebují k tomu uspět na závěr v Mexiku proti domácí reprezentaci. Příprava mohla být náročná v mnoha směrech.
2: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
3: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
2: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
3: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
2: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla před stavách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
3: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
4: Když si vezme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaký jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
3: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
4: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
3: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat na hřišti.
2: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
3: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
2: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
3: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Mexika, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Krásné středeční ráno, 6 hodin 55 minut, pojďme ještě nejdřív připomenout výsledky pro ty z vás, kteří třeba právě teď vstáváte a naladili jste poprvé. Naše sportovní Rádio Portugalci i díky dvěma gólům a jedné asistenci Cristiana Ronalda porazili Uzbekistán 5-0, Angličané hráli bez branek s Ganou 0-0.
1: Panama podlehla Chorvatsku 0-1, to už jsou ty noční zápasy a Kolumbie opravdu nad ránem českého času porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0. Doplním ještě ty večerní duely. Bosna a Hercegovina se utká s Katarem ve 21:00 a ve stejný čas se Švýcarsko představí v souboji s hostitelskou, jednou z hostitelských zemí, tedy s Kanadou.
0: Je to tak, už se začnou ty poslední zápasy ve skupinách hrát souběžně, tak ještě to můžeme dotáhnout i do té noci, tedy o půlnoci Maroko proti Haiti a taky Skotové proti Brazilcům, no a ve 3 hodiny to už, Davide, to nejpodstatnější.
1: Ano, ty jistě myslíš zápas Jihoafrická republika, Jižní Korea, ale my v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport dáme samozřejmě Česko-Mexiko a můžeme to, Karle, dotáhnout až do těch zítřejších večerních hodin. Curaçao, Pobřeží slunoviny a Ekvádor-Německo, to začne v 10 večer.

0: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Brouzou.
1: 5 let uplynulo od tornáda na jižní Moravě. Obnova všech škod ještě neskončila. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu muzea Louvre i Eiffelovy věže. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. Nehoda brzdí provoz na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
3: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
4: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko a sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
5: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen a tam vlastně chceme lesopark.
4: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: A starostka Hrušek na Břeclavsku bude hostem ranního interview v 7.50. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie, Českého rozhlasu a České televize. Budou mluvit nejen o tom, jak jsou veřejnoprávní média v Evropě financovaná, ale také o tlacích na jejich svobodu a nezávislost. Česká vláda minulý týden schválila návrh zákona, který by zrušil koncesionářské poplatky a převedl financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V pondělí kvůli tomu zaměstnanci obou institucí stávkovali. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
6: Nejteplej má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffre potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V pražské O2 aréně dnes se zahraje britská kapela Duran Duran. Skupina, která výrazně ovlivnila podobu popové hudby 80. let, se do Česka vrací po 14 letech. Na svém kontě má 2 ceny Grammy i zápis do rock'n'rollové síně slávy.
7: Autoři hitů Ordinary World, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex patří k nejúspěšnějším britským kapelám posledních desetiletí. Duran Duran stojí také za skladbou A View to a Kill, která je dosud jedinou bondovskou písní, která se dostala na první místo americké hitparády. V Praze skupina představí i skladby z nejnovějšího projektu Dance Macabre, ve kterém kombinuje novou tvorbu s coververzemi a alternativními úpravami svých známých hitů. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
9: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
8: Anglie remizovala s Ghanou 0-0, oba týmy mají 4 body. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a poprvé bodovalo. Postup si zařídila Kolumbie, vyhrála nad Uzbekistánem 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 už dlouhá kolona po pojíždí na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až na 196. omezení u D2. Pro osobní počítejte půl hodiny navíc. A kolona i na příjezdu do Brna z Pohořelic, to je dálnice D52. U sjezdu na Modřice teď čerstvá nehoda, blokuje jeden jízdní pruh a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí už tak silný provoz nehoda. Na 4.5 kilometru za sjezdem na Rudnou 3 auta v levém pruhu. Kolona od 7. kilometru také jede o něco pomaleji než obvykle. Hodně ucpaný taky pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech se zdržíte okolo 20 minut, občas tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Na silnici 38 z Pelhřimova do Humpolce nehoda před nájezdem na D1. U Komorovic se srazila dvě auta.
11: Vozidla stojí normálně v jízdním pruhu, to znamená, začíná se tam tvořit kolona, protože se musí objíždět.
10: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
12: 7 hodin 6 minut, středa 24. června. Krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme vás teď pozvat na to, co vás čeká dneska dopoledne a taky třeba i těsně po obědě. Po 10. hodině ve středu tradičně dostávají prostor naše moderátorské osobnosti. Dneska je na řadě Andrea Sestiny Hlaváčková a její pořad Na síti. No a Davide, hostem je golfistka Sára Kousková.
13: Ano, dnes by to mohlo být na greenu s Andreou Sestiny Hlaváčkovou, česká nejlepší golfistka. Aktuálně podle žebříčku byla už minulý týden ve studiu s Andreou Sestiny Hlaváčkovou, takže ten rozhovor je předtočený, ale myslím si, že na kvalitě to rozhodně neubere. Včera jsem měl možnost to poslouchat a je to velice zajímavé a řekl bych i hodně vtipné.
12: Tak si to určitě nenechte ujít a ještě jsem chtěl zmínit hodinu mezi 13. a 14. To nabídneme speciál před zápasem Česko-Mexiko na mistrovství světa ve fotbale.
2: Radiožurnál Sport.
14: Karel Janů a David Prouza.

0: To byli Def Leppard, posloucháte středeční radiožurnál Sport v 7 hodin a 11 minut. Martin Nečas vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Colorada byl nastupních vítězů už v předchozích třech ročnících. Poprvé si ale došel pro bronzovou sochu pro vítěze.
1: Vítězem ankety Zlatá hokejka 2026 se stává Martin Nečas.
2: Je to tady zcela nové jméno a po zásluze cenu od Roberta Plagy převezme Martin Nečas.
3: Každý rok se na to koukali, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
4: Martin Nečas byl nejproduktivnějším českým hráčem na olympijských hrách. Navíc poprvé v kariéře zaznamenal v základní části NHL 100 bodů. Stejně jako druhý v pořadí a osminásobný vítěz ankety David Pastrňák.
3: Jo, tak Pasta je skvělý, jsme dobří kamarádi a on tady za chvilku přiletí, tak půjdeme na golfík a trošku pokecáme, takže určitě jsme se bavili i v průběhu sezóny a samozřejmě před tou olympiádou, pak po sezóně trošku, takže neskutečně hokejista, klobouk dolů, jak dokázal 100 bodů v takovém týmu, který skoro neudělal ani playoff, takže klobouk dolů před ním a je vidět, že není jenom střelec, ale skvělý nahrávač a tvořil to tam vlastně, táhnul ten celý tým a on na zádech.
4: Ocenil Martin Nečas Davida Pastrňáka a pak taky to, jak těžká je trofej pro vítěze tradiční ankety.
3: Jo, takhle jsem čekal, že bude těžký ten Stanley Cup, no a ta trofej je těžká a teď chápu, proč nám to nedávají domů.
4: Smál se Martin Nečas, když držel bronzovou sochu slavícího hokejisty o hmotnosti 25 kg. Největší radost ale měl, že právě tuhle trofej mohl zvednout v sále před svým tatínkem.
3: Teďka vlastně po olympiádě jsme se dozvěděli, že prochází vážnou nemocí a každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem, že vlastně nemohl jsem ho vidět a že říkám, je taky trošku emocionální pro mě o tom mluvit, ale jsem hrozně rád, že tady teďka je, že se cítí líp, že mu je dobře a díky doktorům.
4: Poděkoval po svém prvním vítězství v anketě Zlatá hokejka Martin Nečas. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: skupina Manic Street Preachers v ranním vysílání radiožurnálu Sport 7 hodin 18 minut středa 24. června. Pro bratry Jakuba a Matěje Krejčí je slalomářský kanál v Pražské Troji medailový důl.
1: Starší kajakář Jakub vylovil na nedávném světovém poháru v Praze z Vltavy hned dvě zlaté medaile. Mladší Matěj teď zazářil na olympiádě dětí a mládeže, kde byl bronzový v závodě kanoistů.
2: Teď to je na bráchovi, už ne na mě, budu se snažit tady pomoct s tím co nejvíc, ale potom, co on předvede na vodě, už neovlivním.
3: Říká Jakub Krejčí, který bude předávat právě medaile závodníkům tady na vodním slalomu. No a Matěj může být jedním z těch, co tu medaili vybojují. Bude to spíš kánoe nebo kajak?
4: No, já jsem singlíř, já na kajaku moc nejezdím, takže si věřím na tu single kánoe, no. Minule jsem byl na poslední olympiádě, jsem byl druhý, tak doufám, že teďka tam padne to první.
5: Doplnil dopoledne před závody staršího bratra Jakuba Matěj Krejčí, který i když měl nejvyšší ambice, tak byl spokojený i s konečným bronzem mezi kanoisty.
4: Třetí místo je super, obzvlášť v konkurenci a bylo to hodně nabitý, no, takže super.
5: A jelikož starší bratr Jakub Krejčí předával právě vodním slalomářům medaile na slavnostním ceremoniálu, tak se sourozenci znovu potkali.
6: C1, Matěj Krejčí, Zbyšek Suchý a Dominik Potek. Takže asi brácha bráchovi předá pravděpodobně bronzovou medaili, předpokládám.
2: Mohla to být samozřejmě ještě lepší medaile, ale jsem rád, že vůbec jsem měl tu možnost mu tu medaili předat a brácha jel hezký jízdy v Troji, takže já jsem si dnešek užil.
5: Říkal Jakub Krejčí, který z pozice elitního českého kajakáře dává rady i bratrovi kanoistovi.
2: Brácha občas tak tvrdé hlavy, že mě ani neposlouchá, ale snažím se mu předat nějaké zkušenosti, jsem rád, že tady můžu u toho být.
4: No, my s bráchou máme rozdílný názory na single kanoj a on úplně nemá rád, když já jezdím na přes ruku a já jsem to zastánce, že to je lepší.
3: Pánové, jaký je mezi vámi věkový rozdíl?
2: Máme mezi sebou necelých 10 let, brácha je 2.11, já jsem 2.2.
3: Jaké to je?
4: No, je to tam vidět, jiná generace brácha už je trochu zaostalý, no.
2: Nemyslím si, že jsem zaostalý, samozřejmě některé věci úplně nechápu, ale snažím se adaptovat a jsem rád, že právě mám mladšího bráchu, který mě do toho zákulisí těch nějaký česko-angličtiny a různých těch gest zasvěcuje a můžu... Tak nějak mi to omlazuje trošku.
5: Špičkovali se Jakub a Matěj Krejčí, kteří jezdí ve vodním slalomu odlišné disciplíny. Je tu ale jedna, ve které by na bratrský souboj dojít mohlo.
2: Je pravda, že v kajakrosu by to šlo, ale v kajakrosu je neúprostnej, tam neznám ani kamaráda, ani bratra, takže bych bráchovi nepřál, aby tam se mnou stal.
4: Jo, já bych to rozhodně bral, ukázal bych bráchovi, jak se to jezdí.
2: Jo, kajakros by byl super na zelenstvo, mohli bychom se tam vyřídit nějaký bratrský spory a to by byla dobrá příležitost.
5: Říká Jakub Krejčí, který se bude chtít v reprezentaci udržet co nejdéle tak, aby na závody mohl jezdit se svým mladším bratrem Matějem. Ten byl bronzovým kanoistou na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: No a pokud jde o olympiádu dětí a mládeže, tak nejenom Jakub Krejčí, ale třeba také Jiří Prskavec předával medaile mladým závodníkům včera na výstavišti a Radiožurnál Sport byl u toho. Jiří Prskavec v živém rozhovoru přibližně v nějakých 18 hodin a 37 minut včerejšího dne, tedy 23. června, pakliže byste si chtěli poslechnout právě Jiřího Prskavce, tak máte možnost v našem archivu.

0: Zpěvačka Adele dohrává v 7 hodin 25 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport. 4 čeští tenisté budou dnes bojovat o postup do čtvrtfinále na posledních wimbledonských generálkách. Když začnu 500 turnajem v Německu Bad Homburg, tak Karolína Muchová odehraje svůj zápas proti Rumunce Beguové. Vypsaný je zatím na zhruba 17. hodinu, takže no, odpoledne.
1: A s ohledem na to, jak počasí zlobí pořadatelé třeba v Německu v posledních týdnech, tak to možná bude později, nebo třeba také zítra. Vít Kopřiva na Majorce, tam bych očekával, že to počasí bude trochu stabilnější, byť ne úplně příjemné, s ohledem na to, jak je tady už v tuhle chvíli v České republice teplo. Tak nastoupí proti Busemu z Peru, ten zápas by měl začít jako druhý v pořadí, někdy okolo 12:30 odpoledne, no a můžeme si, Karle, ještě rozdělit Eastbourne na půl, Tereza Valentová nastoupí proti Australance Tomljanovičové zase v brzkém odpolední.
0: Je to tak a po ní taky ještě Sara Bejlek, její soupeřkou bude Turkyně Senmezová, no a když jsme to celé vlastně zahájili, Davide, tím, že je to tak nějak generálka na Wimbledon, tak jak to vypadá na Wimbledonu kvalifikace?
1: No, vypadá to tak, že tam v tuhle chvíli už nikdo není. Všichni vlastně čeští zástupci, ať už v té ženské nebo mužské kategorii, tak vypadli v těch prvních kolech kvalifikace, takže zbytek tohoto turnaje o postup do hlavní části Wimbledonu už bude bez české účasti. Připomenu, že za nějakých 20 minut si ještě trochu tenis probereme podrobněji, a to s jedním z trenérů deblisty Petra Nouzy s Lukášem Poláčkem, tak můžete poslouchat dál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.
2: Je půl osmé. Slovo má Pavel Prouza.
3: Poslanci mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodiny nebo přátel. Soud v Moskvě by měl vynést rozsudek nad opozičním politikem Maximem Kruglovem. V říjnu ho úřady obvinili z úmyslného šíření lží o ruské armádě. Prokuratura požaduje 8 let vězení za příspěvky z roku 2022. Kruglov psal o masakru civilistů v ukrajinské Buče nebo o ruské okupaci Mariupolu. Politik všechna obvinění odmítá.
0: Sport.
3: Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po dvou zápasech 4 body. Chorvatsko naopak bodovalo poprvé na turnaji, porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze na Strakonické. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Provoz je velmi silný. Poprvé se brzdí už na 174. kilometru. Osobním autem to zpoždění u Brna počítejte 30 minut. A na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech hlásíte kolony. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 30 minut. Ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech na 19. kilometru i nehoda.
5: Před sjezdem na Ořech je v levém pruhu dodávka a 2 osoby.
4: A kolona se táhne od Zličína. Nehoda brzdí silný ranní provoz v Praze i na příjezdu po Strakonické do města. Mezi Branickým a Barandovským mostem blokuje 1 pruh a je tam fronta od Lahovického mostu. Kolona zpomalila i na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. Hustý provoz tam navíc se ve Spořilovské ulici komplikuje i nepojízdný kamion v pravém pruhu. To situaci nepomáhá a brzdí se na D1 už u sjezdu na Pražský okruh. A ještě do Slaného, silnice 7, obchvat Slaného, nepojízdné vozidlo před sjezdem na Smečno. Oběd se dá pouze kivadlově a kolony se prodlužují na obchvatu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní ráno přináší jasnou oblohu. Teploty v noci klesly nejčastěji k 12 až 16 stupňům a po východu slunce to nastalo 9 minut před pátou, už pomalu stoupají. Odpoledne se dostanou k 28 až 33 stupňům. Ty nejvyšší teploty naměříte v nížinách a také na jižní Moravě. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam se budou teploty pohybovat mezi 26 a 30 stupni. A úplně nejchladněji dnes bude na horách. Pokud tedy nemáte rádi vedra a můžete před nimi utéct, v nadmořské výšce kolem 1000 metrů ukážou teploměry příjemných 23 stupňů. Nebe dnes bude jasné až polojasné a konečně po sérii dní s bouřkami a přeháňkami nás nic z toho nečeká. Zítra bude velmi podobné počasí, slunečno s teplotami mezi 29 a 34 stupni. A kvůli vysokým teplotám vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Hlavně seniori a oslabení lidé by měli zůstávat ve stínu. Nezapomínejte na pitný režim a také, pokud můžete, omezte fyzickou námahu. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut, středa 24. června, posloucháte Radiožurnál Sport, no a pokračuje fotbalové mistrovství světa, stejně jako pokračují naše sportovní přehledy v pravidelných časech. Ten dnešní první připravil František Kuna. Krásné ráno.
1: Hezké ráno. Čeští fotbalisté budou hrát zítra od 3 hodin ráno na mistrovství světa o postup do vyřazovací části turnaje. Na závěr skupiny by jim ho zajistila výhra nad domácím Mexikem, které už má účast v play-off jistou. V případě remízy by Češi museli čekat na další výsledky. Prohra by znamenala s největší pravděpodobností konec. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
2: Je to naše nová baráž, poslední šance. Takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času, samozřejmě v našem přímém přenosu.
3: Světový šampionát konaný na severoamerickém kontinentu slaví nebo má další rekord po té, co se v historicky střelecké tabulce osamostatnil na prvním místě Argentinec Lionel Messi, reagoval ze stejné generace Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník daleko první hráč gól na 6. mistrovství světa v řadě. Dvěma brankami pomohl k výhře 5-0 nad Uzbekistánem. Portugalci tak mají po dvou zápasech 4 body.
0: Stejně jsou na tom taky reprezentace Anglie a Ghany. Jejich vzájemný zápas skončil bez branek. První 3 body má Chorvatsko po vítězství nad Panamou 1-0.
1: Postup do osmifinále světového šampionátu si zajistila Kolumbie. Vyhrála i po druhé nad Demokratickou republikou Kongo, tentokrát 1-0.
3: Dnes začínají na mistrovství světa poslední zápasy ve skupinách. Dvojce týmů ze stejné skupiny hrají ve shodný čas. V 21 hodin tak začnou utkání Bosna a Hercegovina Katar a také Švýcarsko-Kanada. V půlnoci mají výkop duely Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Stejně jako Češi proti Mexiku nastoupí ve 3 hodiny po půlnoci také Jižní Korea proti Jihoafrické republice.
0: Martin Nečas vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl anketu před vítězem předchozích 3 ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Martin Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů, což mu výrazně pomohlo k vítězství v anketě a toho si cení.
4: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu. Samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
3: Tenistka Sara Bejlek porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Ziegemundovou a připsala si první letošní výhru na trávě. V druhém setu odvrátila matchball. Do druhého kola naopak nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila 6-3 a 7-6 Australanka.

0: Kimberly Birelová.
1: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů Celsia. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
2: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
1: V Berouně se představí česká špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, která se předtím omluvila z rodinných důvodů.
3: Čeští hokejbalisté mohou na domácí mistrovství světa postoupit do play-off z prvního místa skupiny, tu aktuálně vedou a v posledním duelu se utkají se Spojenými státy. Hrát se začne v 17 hodin a 30 minut.
1: A nastoupí také česká ženská reprezentace a také proti USA. Češky vyhrály zatím všechny zápasy, Američanky ztratily jeden bod. Utkání začne v Ostravě v 10 hodin a 15 minut.
3: Tolik dnešní první sportovní přehled. Připravil ho František Kuna. Naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: 7 hodin a 46 minut, dále s vámi raní radiožurnál Sport a příští minutky budeme věnovat tenisu, protože už velmi rychle se blíží start travnatého Grand Slamu ve Wimbledonu. Aktuálně se hrají kvalifikace už tedy bez české účasti, nicméně my se teď zaměříme právě na tenhle posvátný turnaj v Londýně a popovídáme si o tom s tenisovým trenérem a jedním z koučů deblisty Petra Nouzy Lukášem Poláčkem, kterému přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Lukáši, pojďme to odpíchnout od těch českých nadějí. Tvým pohledem, tedy pohledem člověka, který ten tenis sleduje v podstatě pravidelně každý den, tak kdo by mohl, ať už z Čechů či Češek, pomýšlet na pěkné umístění na Wimbledonu?
1: Tak pokud to vezmeme o těch našich hráček, tak určitě nesmíme opomenout Lindu Noskovou, která teďka vyhrála turnaj v Berlíně. Porazila tři výborné hráčky ve finále Pegulu, semifinále Ealu, předtím Badosu, má aktivní skvělou hru na trávě, věnuje se občas i čtyřhře, kterou tam vlastně také vyhrála společně s Alexandrovou, takže určitě bych na Lindu nezapomínal, myslím si, že je v tom širším okruhu favoritek. Maruška Bousková, té se teď taky dařilo, také vyhrála turnaj. Myslím si, ta je v tom ještě ve větším okruhu favoritek, ale určitě na ní nesmíme zapomenout, je to velmi šikovná hráčka, která se výborně hýbe, je jedno na jakém je povrchu, je velmi šikovná. Samozřejmě Bára Krejčíková, ta sice vzdala finále v Sandhurst-Boshi pro zranění, ale je to hráčka, která umí zahrát také na všech površích, Wimbledon i vyhrála, takže na tu nesmí určitě zapomínat, bude nenasazená, takže si myslím, že pro někoho to bude velmi nepříjemný los v prvním kole. A nesmí zapomenout ani na Káju Muchovou, která samozřejmě, teď bych řekl, že výsledkově se může zlepšit, ale bude vysoce nasazená, výborná naše hráčka. Co se týče kluků, Kuba Menšík měl menší čas na regeneraci po velmi úspěšném Roland Garros. Teďka bude hrát exhibici, kde si myslím, že by mohlo odehrát nějaké dobré zápasy a dostat se zpátky do rytmu. To nesmíme opomenout, protože, jak se říká, odehrál výborné Roland Garros, bude tady ready a věřím, že může uhrát velmi dobrý výsledek. Jirka Lehečka odehrál pár zajímavých turnajů, záleží, jaké nabral sebevědomí, ale jeho hra si myslím, že na trávě by mohla hodně platit. A bohužel se odhlásil Tomáš Machač pro zranění, které si udělal na Roland Garros. A nesmíme zapomenout ani na Víťu Kopřivu s Daliborem Svrčinou, kteří se dostali oba do hlavní soutěže. A uvidíme, jak se jim tam bude dařit.
0: Je to vlastně příjemný pohled na mužského pavouka, kdy v hlavní soutěži je řada českých zástupců. Lukáši, možná trochu jenom pojďme ztratit pár slov u Jakuba Menšíka. Neúplně tradiční přístup k další přípravě na Grand Slam, protože jeden turnaj se mu nevyvedl a teď tedy je tebou zmiňovaná exhibice. Stačí to před právě tím Wimbledonem na to, aby se dostal právě do toho zápasového rytmu? Nebylo by lepší si prostě zahrát turnaj normální?
1: Na tohle to by si myslím odpověděl nejlépe Kuba. Já jsem tenhle ten přechod nikdy nezažil, takže absolutně to neumím popsat. Každopádně si myslím, že Kuba už i v takhle mladém věku je natolik zkušený a odehrál teďka tolik dobrých zápasů na Roland Garros, že si myslím, že si tu trávu takhle nějakým způsobem oťuká, dá si pár dobrých exibičních zápasů, zjistí, jak se na tom hýbe, jak se na tom cítí a myslím si, že do toho vlítne sebevědomí, tak jak ho známe a pokud mu bude lepit servis, tak jak mu lepil na Roland Garros, tak já věřím, že Kuba nebude mít sebemenší problém. Doufejme, že si poradí prvníma kolama nějak zjistí, jak jsem říkal, jak se hýbat, jak být připraven a snad nám udělá radost stejně jako v Paříži.
2: S Lukášem Poláčkem si povídáme v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Když se podíváme na tu mužskou část turnaje a odhledneme na chviličku od českých tenistů, tak bez Carlose Alcaraze se bude hrát tentokrát v Londýně favorit číslo 1 Jannik Sinner, podle sázkových kanceláří číslo 2 Novak Djokovic. Vidíte to stejně?
1: Já to vidím úplně úplně stejně, teď nedávno jsem to i řešil a myslím si, že ten Novák bude opravdu těžký oříšek pro všechny. On je takový žralok, že když cítí kořist, tak si myslím, že půjde potom po hlavě. Může to být jeden z jeho posledních Wimbledonů, ne-li poslední Wimbledon. Určitě bude perfektně připravený, vyhrál několikrát v Londýně, ví jak tam hrát, na centrálním kurtě se zase cítí jako doma. Pokud bude 100% připraven a nebude mít nějaký problém, tak si myslím, že je to opravdu možná i větší favorit jak Sinner, který teďka nevíme, jak na tom bude po vlastně zdravotním kolapsu, který měl v Paříži. Takže já řadím Djokoviče opravdu velmi vysoko.
0: No a určitě není na škodu, že se bude hrát, řekl bych, kratšími výměnami na Wimbledonu oproti Paříži, kde třeba v souboji s Brazilcem Fonsekou Djokovič vypadal v pátém setu už třeba trochu unaveněji. Na trávě by to mohla být úplně jiná písnička. O blížícím se tenisovém Wimbledonu jsme si povídali s tenisovým trenérem a jedním z koučů deblisty Petra Nouzy Lukášem Poláčkem. Možná jenom poslední dotaz právě na českou deblovou vycházející hvězdu, 2/4 finále v této sezóně na Grand Slamech, tak jaká jsou očekávání před tím dalším? Protože samozřejmě teď už i třeba fanoušci mají trochu větší naděje.
1: Já si myslím, že Péťa jako vždycky hlavou i nohama velmi na zemi, bere to zápas od zápasu a loni uhráli vlastně 3 kola si myslím ve Wimbledonu, takže mám před sebou do sboru k obhajobě, půjde kolo po kole, doufejme, že zůstane zdravý, že bude dobře připraven a já mu věřím, je vysoký, výborně servíruje, není lehké ho na trávě breaknout, výborně se doplňují kazovým parťákem Neilem Oberleitnerem, takže já klukům samozřejmě věřím a pokud by uhráli stejný výsledek vlastně, nebo pokud by Péťa uhrál stejný výsledek jako loni, tak bude určitě spokojenost, ale samozřejmě cíle by měly být i nejvyšší, takže já doufám, že bude v turnaji určitě do 2. týdne a snad to bude nějaký pěkný výsledek jak v Paříži a hlavně pěkné zápasy, jako to byly v Paříži.
2: To říká tenisový trenér Lukáš Poláček v ranním radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za váš čas a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji a hezký den všem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
6: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
7: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy pro nás má Pavel Prouza. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Fotbalisté Kolumbie si na mistrovství světa zajistili postup do play-off Anglie a Ghana se k němu přiblížili. Silnice 14 na příjezdu do Jablonce nad Nisou Stanvaldu je po nehodě neprůjezdná. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanci by se měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravilo ho skupina koaličních poslanců, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
8: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
7: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
9: Rezoluce nemá právní váhu. Jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam završí svou 130. sezónu.
10: Šlo nám o to, aby na konci sezony mělo hodně lidí volný přístup k té nejlepší hudbě.
11: Říká šéf České filharmonie David Mareček o bezplatném koncertě s výhledem na Pražský hrad.
10: Zazní třeba Largo z Novosvětské symfonie, kterou Dvořák napsal v Americe, nebo Mořský jestřáb, což je film, k němuž napsal hudbu Erich Wolfgang Korngold, který sice žil a napsal to v Americe, ale narodil se v Brně.
11: Solistou
12: večera bude klavírista Marek Kozák, dosavadní laureát ceny Jiřího Bělohlávka. Jméno toho nového se dozvíme během koncertu. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0. Stejným výsledkem vyhrála také Kolumbie nad Demokratickou republikou Kongo. Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 i díky dvěma gólům Cristiana Ronalda. České fotbalisty čeká klíčový zápas na světovém šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Aztéckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom kapitán Ladislav Krejčí.
14: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech, a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
13: Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Ucpaná D1 u Brna, komplikace na D5 za Berounem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona prodlužuje. Aktuálně kamiony od 171. kilometru osobního cjezdu na Ostrovačice. A je to až do Brna. V osobním autě počítejte asi 35 minut navíc. Kamionem je to na delší dobu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Berounem. Na 12. kilometru stojí kamion na krajnici a přijeli k němu záchranné složky.
17: Přijeli k tomu hasiči, policajti, záchranka, nevím, co se děje. A dva pruhy tam kolem sebe projíždějí, ale pomalinku, no.
16: A brzdí se teď na 14. kilometru sjezdu na Vráž. Větší kolony na D5 se pak dál před sjezdem na Pražský okruh. Na okruhu nehoda v levém pruhu na 19. kilometru směrem na D1. A stojí to až na 6. kilometr plzeňské dálnice. Okruh velmi ucpaný ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici se fronta táhne až ke sjezdu na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelů. V Praze vůbec teď je velmi silná ranní špička. Ještě do Slaného, silnice 7, obchvat Slaného. Před sjezdem na Smečno stojí nepojízdné auto, objíždí se Kyvadlově a kolony v obou směrech jsou tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
18: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
15: Počasí.
7: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
19: 8 hodin 6 minut, středa 24. června 2026. Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. To datum jsem takhle celé řekl úmyslně. Před 39 lety, Davide, 24. června 1987 se v Argentině v Rosáriu narodil nějaký Lionel Messi. Ano. Myslím, osoba docela dobře známá posluchačům Radiožurnálu Sport.
20: Dá se říct, že v posledních kolika 25 letech přibližně, když sledujete fotbal, tak se setkáváte s jeho příjmením. Na, dá se říci, denní bázi argentinská hvězda par excellence slaví tedy narozeniny. Je to shodou okolností také aktuálně nejlepší střelec mistrovství světa, které se koná na severoamerickém kontinentu s 5 brankami. Vévodí téhle tabulce, tak to číslo zopakuju, je mu 39, dal 5 gólů a je nejlepším střelcem na aktuálním mistrovství světa. Ne na tom před 8 lety, ale na tomhle tom, co se právě teď děje.
19: Je to tak, je pravda, že 3,5 roku zpátky, když Argentina vyhrála ten světový šampionát, tak jsem měl trošku i takovou sobeckou radost, že moje starší dcera si ho vlastně bude možná pamatovat. A teď už jsem si jistý, no, protože o 3,5 roku později už je 10 a teď už opravdu je to absolutně neuvěřitelné. Ale nemluvíme tady jenom o Messi, protože v noci vlastně Cristiano Ronaldo, muž, který možná, je to vlastně nefér, že tihle dva pořád jsou zmiňováni dohromady, ale on je vlastně ještě starší a taky se dokázal trefit, přidal dokonce 2 góly, je první, kdo se trefil na všech 6 světových šampionátech, na kterých startoval, a prostě pánové evidentně to nechtějí předat dál.
20: No, je možné, že za 4 roky, pokud tady budeme komentovat spolu, respektive moderovat ráno na Radiožurnálu Sport, budeme znovu mluvit o tom, že Lionel Messi a Cristiano Ronaldo jsou dál takhle dobří. Já řeknu ještě jednu zkušenost u Lionela Messiho před 8 lety na šampionátu, když Argentina skončila, tak řada

0: šampionátu, když Argentina skončila, tak řada anglických komentátorů spekuloval nad tím, že to asi byl ten poslední zápas na mistrovství světa, protože v Kataru už mu bude přece 35. No tak jsme tady o další 4 roky dále, je mu 39 a je to stále neuvěřitelný fenomén.
1: Taky nať to zdraví hlavně drží dál. Teď už od nás David Koller.
2: Radiožurnál Sport.
3: Karel Janů a David Prouza.

0: Až v noci na čtvrtek českého času vyběhnou čeští fotbalisté na trávník Astéckého stadionu, tak nebude jejich soupeřem jenom domácí tým a nadmořská výška. Roli bude hrát samozřejmě i efekt 80-tisícového publika, které požene mexické fotbalisty kupředu.
1: Je dost možné, že diváci spustí i tradiční vlnu, které se od tamního světového šampionátu z roku 1986 říká mexická. Mexičané jsou na to hrdí, berou ji za svou a pronikla tam i daleko za hranice stadionu, jak zjišťoval náš zvláštní zpravodaj na turnaj.
2: Když se Mexičané na tribunách na fotbale rozvášní, tak jako teď na Aztéckém stadionu, a skoordinují se, začnou hromadně vstávat, zvedat ruce nad hlavu a je tady ona, mexická vlna. Tedy tady v Mexiku prostě jenom vlna, la ola.
3: La ola representar el fútbol. La alegría, la emoción.
4: Mexická vlna, to je fotbal, radost, emoce, říká mi Mario, původem z Guadalajary. I na zápasech tamního klubu Chivas bývá prý vlna k vidění. Je to chvíle, kdy se všichni na stadionu mohou zapojit.

0: podílet se na dění. Vlna je podle Maria dar Mexika světu a patří všem, ať jste Mexičan, Čech nebo Jihoafričan. Ovšem, Mexičani ji prý dělají všichni a všude, možná trochu přehání Mario. Andres a Estrella považují mexickou vlnu za zdejší tradici, která se přenesla z tribun i za hranice fotbalových stadionů. K vidění prý bývá třeba i na svatbách. Těsně před šampionátem se Mexičani v ulicích svého hlavního města pokusili vytvořit nový rekord. Mexickou vlnu v davu dlouhém asi 2 kilometry. Jestli měla největší počet účastníků všech dob, to teď vyhodnocuje Guinnessova komise pečující o světové rekordy. Historik fotbalu z univerzity v Mexico City Carlos Calderón říká, že mexická vlna je obvyklá buď při nejdůležitějších zápasech, nebo v momentech, kdy je to na hřišti nuda a fanoušci berou dění na stadionu do vlastních rukou, aby fotbalisty vybudili k lepšímu představení.
1: Na svou vlnu jsme hrdí. Poprvé se objevila v přátelském zápase mezi Mexikem a Argentinou v roce 1985. Hrálo se na současném stadionu klubu Tigres ve státě Nuevo León. Chvílemi se na hřišti nic moc nedělo a lidé se z ničeho nic začali zvedat. Když to viděl hlasatel, začal lidi na stadionu vyzývat, ať v tom pokračují a dělají to všichni. A zrodila se vlna. Opakovalo se to pak na přípravných zápasech Mexika, z fotbalu se stala párty. Pak přišlo mistrovství světa, začalo to s prvním utkáním Mexika, ale nakonec lidé dělali vlnu ve všech zápasech mundialu, nejen tam, kde hrálo Mexiko.
0: Jiná teorie říká, že vlna původně vznikla na stadionech při baseballu či hokeji ve Spojených státech a že ji Mexičané jenom adoptovali a během přenosů z fotbalového šampionátu 1986 představili celému světu. Carlos Calderón tuhle verzi odmítá a připomíná, že v Mexiku bývá vlna k vidění třeba i v reklamách, většinou na limonádu nebo pivo, a to už právě od mundialu před 40 lety.
1: Jedna velmi slavná, můžete si vyhledat, se jmenovala Chiquitibum. Jedné z dívek, které měly natáčet reklamu pro jeden pivovar, bylo moc těsné tričko, které od pivovaru před natáčením dostala. Tak si ho rozstřihla, sundala si podprsenku a tričko bylo dost průhledné. Dívka s tričkem vstávala, zpívalo se Chiquitibum a Bim Bomba.
2: Chiquitibum a la Bim Bomba.
1: Ta reklama byla tak slavná, že s tou dívkou pak začaly dělat rozhovory rádia a televize po celé zemi. Dodnes je ta reklama i další podobné součástí folkloru a naší kultury fandění. Stejně tak vlna samotná, jak je znát vždycky, když hraje Mexiko.
0: Teď to možná na Aztéckém stadionu zažijí i čeští fanoušci a fotbalisté. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: skupina Guns N' Roses, 8 hodin 22 minut, krásnou středu 24. června. Přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině na mistrovství světa.
1: Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku.
0: No a postup do vyřazovací fáze jim zajistí nejspíš jenom výhra. Už v úterý dopoledne tamního času se centrem Mexico City procházeli čeští fanoušci.
2: V centru Mexico City ve fanzóně jsem potkal trojici fanoušků, otce s dvěma syny. Jestli se můžu zeptat na jméno?
3: Jirka.
4: Kuba. Honza.
2: A odkud jste přijeli?
3: Přijeli jsme z Opavy. Přiletěli jsme fakt jenom na tenhle zápas, takže na 6 dní jsme přiletěli. No a jsme šťastní, že máme lístky a doufáme, že našem se zadaří tentokrát.
2: Bylo složité sehnat vstupenky na ten zápas?
3: Bylo to složité, ale tak my se okolo fotbalu pohybujeme delší dobu, takže měli jsme štěstí.
2: Na kolik přišly ty vstupenky?
3: Vstupenky stály tak jako normální standardní cenu, takže bylo to kolem 500 dolarů, myslím, na jednoho, takže je to docela samozřejmě drahá částka a letenky k tomu a ubytování, takže je to drahý výlet.
2: Já jsem sledoval, že nějaký mexický fanoušek si vás tady fotil, tak stává se to často?
4: Stává se to hodně často. Není to poprvé, co si nás takhle někdo fotí.
2: Češi zatím na turnaji získali jenom jeden bod. Předpokládám, že jste viděli i ty předchozí zápasy, tak jak se vám to líbilo nebo nelíbilo?
4: Tak prvních 5 minut toho druhého zápasu bylo v pohodě, ale do gólu v pohodě, pak už se to sypalo a ten první zápas byl taky ostuda, takže nic moc.
2: Máte nějaké oblíbence v českém týmu?
4: Já mám asi Adama Hloška a když tak Krejčího.
2: Zeptám se ještě tatínka, zatím ty výkony nejsou bůh ví, jaké Češi potřebují nejspíš zvítězit, aby se dostali dál. Mají na to podle vás v Mexiku na azteckém stadionu?
3: No, bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední. My jsme přijeli s tím, že si to chceme užít v každém případě tu atmosféru. Proti Irsku ani proti Dánsku jsme nebyli favority, tak uvidíme, třeba nás překvapí, kluci.
2: Hrát se bude na azteckém stadionu, vejde se tam 80 tisíc fanoušků. Dokážete si to představit, jak se těšíte na tu atmosféru?
4: Těším se moc a jak dokážu si to představit, ale je to samozřejmě obrovský stadion a legendární, takže těšíme se.
2: Jak se těší nejmladší účastník výletu?
5: Hodně, protože asi je to největší stadion, na kterém kdy budu a byl jsem.
6: It's a weird color because usually Brazil only plays with blue or...
2: Na konci rozhovoru za námi přišel jeden mexický fanoušek, který dvěma malým chlapcům daroval dres svého oblíbeného klubu. Co kluci říkáte na to, že jste dostali dres zadarmo?
4: Super, gracias.
2: Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 8:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
5: Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Michoška varuje před požáry zemědělských strojů. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Současný premiér Španělska Pedro Sánchez promluví před poslanci o údajném napojení na korupční kauzu nákupu roušek za pandemie COVID-19. Nejvyšší soud země v kauze v pondělí uložil 24-letý trest pro někdejšího ministra dopravy. Podle dalších odsouzených byl lídrem organizované skupiny právě premiér Sánchez. Tento popírá. V zemi sílí tlak na jeho rezignaci.
0: Sport.
5: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první gól už na 6. mistrovství světa. Dvěma brankami pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D8 v Praze a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. U sjezdu na Zdiby těsně za jsou silničáři v levém pruhu. Kolona se táhne už od 3. kilometru a prodlužuje se. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí asi půlhodinová kolona před sjezdem na Ořech. Je silný provoz, navíc na trase jsou tam dvě dopravní nehody. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice zhruba od 5. kilometru. Okruh velmi ucpaný je ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech nesouvislé kolony a musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů. Opět to zdržení pro osobní je tam asi na půl hodiny. Ucpává se taky okolí sjezdu na letiště v Praze, to už je silnice 7. No a na 7 velké kolony i na obchvatu Slaného. U sjezdu na Smečno nepojízdné auto. Objíždí se Kyvadlově, kolona je tam větší, směr Praha asi na půl hodiny. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Kamiony zastavují na 172. kilometru osobní u Kývalky na kilometru 182. A je to až do Brna k omezení. Osobním autem na průjezdu Brnem směrem Ostrava naberete zpoždění asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
8: Včera se většinou teploty držely pod 30, nejčastěji bylo mezi 24 a 28 stupni. Včerejšek byl v tomto týdnu i s těmito teplotami nejchladnějším dnem těchto 7 dní. Ode dneška totiž budou teploty zase stoupat. Dnes ke 33, zítra ke 34 stupňům a v pátek i o víkendu pak musíme počítat s teplotami, které na mnoha místech přesáhnou i 35 stupňů a blížit se budou ke 40. Není tedy vyloučené ani překonání absolutního teplotního rekordu z roku 2020. 2012. Tenkrát bylo 40,4 stupně Celsia. Čeká nás také řada tropických nocí, kdy ani v noci, ani po ránu neklesnou teploty pod 20. O víkendu pravděpodobně ani pod 23 stupňů. Meteorologové proto vydali hned dvě výstrahy, které budou ještě upřesňovat podle aktuální situace. Jedna varuje před požáry a ta druhá upozorňuje právě na velmi vysoké teploty. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 39 minut, krásnou středu přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Dlouho byl historicky nejlepším střelcem fotbalových mistrovství světa Němec Miroslav Klose a my jsme se mu věnovali v pondělí na úvod encyklopedie Radiožurnálu Sport, no ale pondělí není středa, protože my samozřejmě už jsme o trošku dál. V naší encyklopedii tento týden mluvíme o různých rekordech světových šampionátů.
1: No a právě Kloseho rekord už neplatí, na letošním šampionátu ho překonal Argentinec Lionel Messi, nejprve dal hat-trick Alžírsku v prvním utkání na turnaji a na Kloseho se nejprve dotáhl a následně ve druhém duelu proti Rakousku se hvězdný Argentinec v čele střeleckého pořadí dalším gólem osamostatnil, pak přidal ještě jednu trefu, takže aktuálně své vedení dokonce navýšil.
0: No a v nesoutěžní otázce naší encyklopedie se vás tak teď můžeme zeptat, kolik má Lionel Messi aktuálně vstřelených branek na světových šampionátech.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je jich celkem 18, argentinská ikona se ale po utkání s Rakouskem ve skupině letošního mistrovství světa nechtěla příliš k rekordům vracet. Messi mluvil o tom, že je důležitější něco jiného.
3: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu, nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
0: Qué contento. Další branky může Lionel Messi, který dnes slaví 39. narozeniny, přidat v utkání s Jordánskem, které se bude hrát v neděli od 4 hodin ráno českého času.
1: Osobně jsem, Karle, hodně zvědavý na ty střelecké závody s Kylianem Mbappem, protože to může být ještě hodně zajímavé, ať už jde o střelce na tomhle šampionátu, nebo o ty celkové, protože i tam Kylian Mbappé nezaostává o příliš.
0: A Erling Haaland k tomu taky určitě bude chtít něco říct minimálně, pokud budou
1: Norové. To možná stíhne taky ještě na tomhle šampionátu.

0: Freddie Mercury dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport 8 hodin 44 minut. Připomínám, že se taky blíží naše soutěž, tak pokud chcete něco vyhrát a věřím, že takových posluchačů mezi vámi je hodně, tak nás určitě poslouchejte i za pár minut. Teď ale ještě jedna hokejová zpráva. Obránkyně Noemi Neubauerová bude v zámořské soutěži PVHL v příští sezóně oblékat dres Seattle.
1: Připomeňme, že česká reprezentantka podepsala s nováčkem ligy roční smlouvu. Klub o tom informoval na webu. V kádru Seattle, který má celý název Seattle Torrent, doplnila Neubauerová reprezentační spoluhráčku Anetu Tejralovou. A když už jsme, Karle, zmínili hokej, tak pojďme připomenout, že zlatou hokejku ovládl Martin Nečas.
0: Je to tak, poprvé za poslední dobu taky někdo jiný než
1: možná David Pastrňák. Možná ne naposledy.
0: Poslouchej
2: Sport. Radiožurnál Sport.

0: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: Je to tak, soutěž na Radiožurnálu Sport, 8 hodin 49 minut, krásnou středu a držíme palce v následujících minutách vám všem, kteří se budete snažit něco vyhrát v ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Já za chvilečku připomenu taky telefonní číslo sem k nám do studia, ale nejdřív, Davide, si musíme říct, o co hrajeme, ale ještě předtím, než tě poprosím o to, abys to řekl, tak připomínám to základní pravidlo, prosím, pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte, my vám opravdu, pokud bychom na to třeba i přišli později, že to je tak, tak bychom vám tu cenu prostě a jednoduše nemohli poslat, tak to je. Tak o co dneska, Davide, budeme hrát?
2: Opět o batoh Radiožurnálu Sport, takzvaný upcyklovaný, jestli se nepletu, Karle, je to stále z těch banerů, které visely třeba po Praze nebo možná i po celé České republice, tak z toho je vyrobený batoh, nebo byly z toho vyrobené batohy, nabízíme je také v naší soutěži. Přidáváme navíc dnes balíček potravinových doplňků. Tak takovéhle kombo nabízíme v dnešní soutěži 24. června, kterou spojíme s jedním fotbalovým oslavencem.
1: Je to tak, já ještě řeknu to číslo, které se vám za chviličku bude hodit, 221552222. Zahrajeme si zvuk, asi není moc potřeba.
2: Pojďme si pustit zvukovou ukázku, na základě toho se pak nasměřujeme k té otázce, ale myslím si, že to nebude složité.
3: Asistencia de Xavi, Mesca para Eta, para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Tak na příjmení se asi ptát nebudeme, to tam párkrát zaznělo.
2: Otázku budeme právě směřovat na Lionela Messiho, aktuálně nejlepšího střelce fotbalového mistrovství světa. A ptáme se, jestli byste byli schopni nám říci alespoň 2 kluby, za které Lionel Messi nastupoval nebo nastupuje při své kariéře.
1: Dnešní tedy oslavenec 39. narozeniny slaví tenhle argentinský mladík, tak pojďme na to. Krásné ráno, slyšíme se.
4: Dobrý den, tady Karel.
1: Dobrý den, Karle. Slyšel jste otázku Davida?
4: No, teďka moc ne, protože jsem to nějak nestíhal.
1: Teďka moc ne, protože jste volal. Aspoň 2 kluby, za které ve své kariéře hrál Lionel Messi.
4: O, tak to byla Barcelona.
1: No, ano, ano, a pojďme jeden. Dál.
4: A druhej...
1: Není jich zas tak moc, no.
4: Druhej... Jo, Miami, v Americe hraje, ne? Sakra hra.
2: Je to tak, je to tak. Stále hraje stále Inter hraje. Miami, my vám to uznáme. Kdybyste řekli ještě Paris Saint-Germain, abyste to měl vlastně 100%, protože Lionel Messi zase příliš těch klubů neprostřídal za svoji velmi dlouhou kariéru. Tak Karle, gratulujeme.
1: Je to tak?
0: Gratulujeme.
2: A poprosíme vás, kdybyste nám vydrželi ještě chvíličku na telefonu, tak se od vás vezmeme údaje.
1: Tak jo, díky. Do-

0: 8 hodin 55 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Trenér ghanských fotbalistů Carlos Queiroz kritizoval po úterní bezgólové remíze z Anglie na mistrovství světa videorozhodčího, to se nestává úplně často, asi za to bude nějaká pokuta, no a řekl o něm sarkasticky, že v úvozovkách šel na kafe, Davide. A je to zajímavé, protože je tam vlastně i česká stopa, nebo stopa české ligy.
1: Ano, kouč se totiž dožadoval pokutového kopu za zákrok, který byl provedený na plzeňského útočníka Prince Adua. Šlo o 79. minutu. Ona celá ta citace je docela vtipná. Zas jednou šel VAR na kafe, to je pochopitelné. I já bych si rád dopřál kávu, ale tohle byla jasná penalta a červená karta. Tak něco jako kouč Šustr, řekl bych, předváděl tady na konci ligové sezóny, tak tohle předvedl trenér Gany. Je dost možné, že nějaká pokutka asi padne.
0: Jo.
1: Na druhou stranu, i díky těmhle vyjádřením se prostě více o tom šampionátu mluví a mně tohle přijde tedy naprosto perfektně trefené. Byť tu situaci jsem nevěděl, ale jsem přesvědčený o tom, že si to asi úplně nevymyslel.
0: Jasná penalta, jasná červená karta, jasná pokuta, si myslím. Není o čem.

0: fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól! Je to Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Drozem. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. O obranné spolupráci budou jednat ministři obrany Česka a Polska. Útočník Koloráda Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Omezení brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
5: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce.
6: Česká republika se nyní podílí na sledování a obraně polského vzdušného prostoru. Od června k tomu nasadila bitevní vrtulníky Venom, které by v budoucnu měly vystřídat Vipery. Polsko má zase zájem o spolupráci s českými zbrojními firmami na výrobě munice nebo dělostřeleckých systémů postavených na českých podvozcích. Představitelé rezortů obrany Polska a České republiky Jaromír Zuna a Vladislav Kosiniak-Kamysz budou také jednat o případných společných stanoviscích, které by Polsko a Česko zastávaly na blížícím se vrcholném summitu NATO v turecké Ankaře. Oba ministři se pravděpodobně tamních jednání budou účastnit. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Westernová parodie Limonádový Joe se po více než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes si poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni.
7: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
8: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brigant.
9: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
10: Noci jsou chladné. Jo, to abych si vzal teplé prádlo.
8: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Fotbalisté Anglie a Ghany se přiblížili postupu do play-off mistrovství světa. Po vzájemné remíze 0-0 mají schodně 4 body. V té samé skupině mají první 3 body Chorvaté za výhru 1-0 nad Panamou. I po druhé vyhrála Kolumbie, porazila Demokratickou republiku Kongo 1-0 a má jistý postup do osmifinále. Postupu ze skupiny se přiblížili Portugalci po vítězství 5-0 nad Uzbekistánem. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
12: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před Pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezónu. Samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Holubic a kolony na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova dejte pozor u Holubic. Na kilometru 210 nejdříve díra v pravém jízdním pruhu velká a pak nepojízdné auto s karavanem v odstavném pruhu.
14: Na tom karavanu se mu urvalo levé kolo, takže ten karavan je mírně náhlý, že už se dotýká čáry oddělující odstavný pruh od pravého.
13: A kamiony vybočují. Na D1 připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je silný provoz. Kamiony od 168. kilometru osobní odkývalky. A je to až do Brna. Osobním čekejte zpoždění okolo 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně asi 20 minut. Táhne se od 7. kilometru až ke zúžení u sjezdu na Zdiby. Silničáři tam mají zavřený levý pruh. Silnice 7 z Chomutova do Prahy velmi ucpaná na obchvatu Slaného. U sjezdu na Smečno omezení a stalo tam i nepojízdné auto. Fronty jsou dlouhé z obou stran. Na Pražském okruhu hlásíte kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
15: 9 hodin 6 minut, středa 24. června, dál posloucháte ranní radiožurnál Sport, dál se bavíme o různých sportech, ale samozřejmě nemůže tomu být jinak. Fotbalové mistrovství světa, to je v těchto dnech a týdnech akcí číslo 1 a nejinak tomu bude dál a samozřejmě se budeme čím dál tím víc věnovat české reprezentaci.
16: Určitě nejenom s Pavlem Horvátem za pár minut v našem povídání, ale potom třeba také v předzápasovém speciálu, který dáváme logicky trochu dříve než v době před start utkání, protože to utkání začne ve 3 ráno českého času. No a v tom speciálu mimo jiné by měl být třeba někdejší fotbalista a fotbalový trenér Karel Rada. Tak si na to můžete počkat, bude tam samozřejmě také Pavel Horvát a náš kolega Tomáš Petr. Jestli někdo další, tak to se nechme překvapit.
15: Teď už pro dobrou náladu Ariem.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a David Prouza.

0: R.E.M., Shiny Happy People, 9 hodin, 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my už pomalu, ale jistě vyhlížíme zítřejší brzké ráno ve 3 hodiny našeho času. Nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na mistrovství světa čeští fotbalisté na Azteckém stadionu proti domácím Mexičanům.
1: Přesně tak a samozřejmě i o tom si budeme povídat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, se kterým ale na začátek možná můžeme probrat, Karle, ty zápasy, které už jsou ukončené, které už proběhly.
0: Vezmeme to od lesa.
1: Přesně tak. Pavle, hezký den, hezké dopoledne.
2: Hezký den, nevím úplně, jaký jsou v Americe lesy, ale pojďme na to.
0: Pojďme začít, jak David naznačoval tím, co už je za námi, a začneme u Cristiana Ronalda, protože portugalský fotbalista jako první hráč historie dokázal dát gól na 6 mistrovstvích světa. Ten rekord vytvořil v zápase proti Uzbekistánu, dal 2 góly a přispěl tak vítězství svého týmu 5-0. Je mu, Pavle, 41 let, tak v čem podle tebe to je, že hraje na takové úrovni i v těchto letech?
2: No tak já si myslím, že všichni vnímáme to, jak se o sebe stará, dává to světu k nakouknutí. Samozřejmě ten jeho život je jedna velká, řekl bych, dřina, i když spousta věcí jsou i příjemných, ale on je schopný se o sebe starat prostě 24 hodin denně. I mladí hráči to tak jako chtějí, dělají to, ale ta disciplína je velmi těžká a on ji zvládá už tolik let a proto je nejlepší.
1: Myslíš si, Pavle, že třeba nějakým způsobem, my to nevíme, ale můžeš dát svůj názor, na něj dolehla ta kritika po tom prvním utkání, protože já jsem ten včerejší zápas sledoval a přišlo mi, že Ronaldo oproti třeba jiným zápasům možná nebyl tak jajínkovský, vlastně bych řekl, že celkem nesobecký. Několikrát se to projevilo třeba při standardních situacích, kdy buď přenechal ten přímý kop spoluhráči, byla z toho branka, nebo potom s Bruno Fernandéšem vymysleli výbornou kulišárnu ve druhé půli. Ronaldo dvakrát nekopal trestný kop, což prostě nebývá úplně normální.
2: Tak myslím si, že ta kritika sice byla, ale má kolem sebe hráče, který taky hrajou ve velkých evropských klubech a jsou na tu kritiku zvyklí a já si myslím, že on ani média podle mě nečte, nevnímá. Myslím si, že se stará opravdu čistě o sebe a to jak se včera cítil nebo vypadal na hřišti, tak si myslím, že on opravdu v tom týmu funguje normálně. Já jsem měl to štěstí fakt být v tom Juventusu dvakrát na ten týden a tam jsem to viděl, že mezi těma klukama úplně normálně funguje, že to není primadona, která by tam chodila, s nikým se nebavil. Myslím si, že je to o tom, že ty kluci i kolem něj hráli včera líp než ten první zápas.
0: Ty jsi, Pavle, sledoval taky zápas mezi Anglií a Ghanou, který skončil bezbrankovou remízou. Angličané přitom do mistrovství světa vstoupili povedeně výhrou nad Chorvatskem o 2 góly, tak proč jim to tentokrát nevyšlo?
2: No protože Ghana nechtěla hrát, no. Myslím si, že je to těžký na téhle úrovni se dostat do dobře bránícího bloku. Angličani něco měli, ale nebylo to úplně celý zápas, prostě měli tlak a jsem koukal na ty procenta, že to skončilo 79-21, což prostě je neskutečný na téhle úrovni a takovouhle převahu zatím si myslím, že úplně nikdo neměl a ten zápas prostě dopadl bez gólu, takže spíš taková nuda a takovej bodík, který asi úplně nikomu nic nevzal.
1: S Pavlem Horvátem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Rozhodně v předzápasovém speciálu to naťukneme ještě více, ten duel Česko-Mexiko, ale musíme samozřejmě ho adresovat i teď v našem vysílání, teď už dopoledním, řekněme. Mně se docela líbila slova trenéra Koubka, že vlastně čeká další barážový zápas, který tedy Češi už zvládli dvakrát před šampionátem. Osobně tvůj dojem před tím duelem, jak to poskládat, protože už zaznělo třeba od Lukáše Michalíka, že trenér zkusil několik variant a vlastně žádná se tak úplně neosvědčila. Ani velké změny, ani sázka na to, co fungovalo v té baráži, tak co si myslíš, že by mohlo být cestou?
2: No, tak je to těžký, ono tohle to je normální i v dlouhodobé soutěži, když prostě tomu mužstvu se nedaří, že do toho saháš, ať už jedním hráčem, nebo prostě se rozhodneš pro nějakou pěti změnu, bych to takhle pojmenoval a buď to vyjde, nebo to nevyjde a nebo hledáš dál, takže to nás bohužel teďka jako potkává. Já si myslím, že určitě se tam zmiňovalo jméno Patrika Šika, já si myslím, že Patrik Šik bude mít tu důvěru stále, že prostě je to je to útočník, který ty šance dokáže proměnit, ale můžeme čekat další změny. Já fakt netuším, k čemu se trenéři rozhodnou, protože my s tím už sem nejsme a já vnímám, že tam je problém nějaký opravdu s tou kondicí nebo s tím, jak se ty kluci cítějí a to může taky rozhodnout o tom, kdo nastoupí zítra ráno.
0: Atmosféra na Astéckém stadionu bude určitě bouřlivá, hraje se proti domácím na tribunách 80 tisíc Mexičanů, tak tvůj vzkaz, Pavle, českému týmu, jak se od toho oprostit, anebo když jsi hrál, motivoval tě ten plný stadion fanoušků soupeře?
2: Tak můj vzkaz, vemte si hašlerky, abyste mohli křičet celý zápas, protože tam nebudou se moc jako koučovat na tom hřišti. Myslím si, že opravdu pokud to spustí těch 80 tisíc Mexičanů, tak úplně to tam o nějaký velký komunikaci na tom hřišti nebude. No a je to zážitek. Já si myslím, že samozřejmě seš radši, když hraješ před svýma fanouškama, ale na takovýmhle stadionu, na takovýhle úrovni, na mistrovství světa si zahrát bude svátek pro všechny ty kluky. Bavili jsme se o tom třeba, že Sadílek prostě dal gól a postoupil z baráže, nebo dal ten gól, který nás posunul z baráže. To jsou zážitky, který prostě bez ohledu na to, jak to mistrovství dopadne, si ten člověk nechá v sobě a myslím si, že ten dnešní zápas bude jeden z nich.
0: S Pavlem Horvátem jsme mluvili v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Pavle, moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Středa 24. června, posloucháte ranní radiožurnál Sport, možná už dopolední, protože je 9 hodin a 20 minut. České fotbalisty čeká rozhodující zápas o postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Věta, kterou neříkám dneska poprvé, neříkám ji určitě naposledy a i moji kolegové, kteří budou tady u mikrofonu po mně, ji řeknou do 3. hodiny ranní hodněkrát, opravdu.
1: Přesně tak, souboj s Mexikem, pojďme si to znovu zopakovat v přímém přenosu na této stanici. Někteří čeští fanoušci ale nemusí řešit, jestli si dobrovolně přivstanou. Třeba parta kluků z Jihlavy totiž vyjela fandit přímo na aztecký stadion do Mexico City.
2: Metej.
3: A pojď.
2: A dej mu to, už mu to dej.
4: Ježiši, no to je.
2: Nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu. Ne, prostě nemohli. Jako.
5: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu Mexico City.
6: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
7: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem a jakmile jsme hnedka postoupili, tak on říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika a tehdy mi to přišlo jako jenom jako, že si tak jako... v opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako to koukám.
6: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
7: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
6: No vlastně, jak já můžu dát jenom takos.
5: A jste jenom skalní fanoušci nebo sami hrajete?
6: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jedem podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš, no.
5: A jak tatínek reagoval, když se dozvěděl, že syn odlítá do Mexika na zápas?
8: Tatínek to neví.
2: Ale ví.
8: Jseš nápověda. Já si myslím, že to je v pořádku, ať mladí cestují.
5: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Díce vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
9: I'm still fan of Mexico team.
10: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Mexiko už určitě postoupí, takže nepotřebuje tlačit na výhru. Na druhou stranu hrají doma, musí se předvést, vyhrát. Česko ale to vítězství potřebuje, takže si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
5: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Radiožurnál je 9:30. Čerstvé zprávy a s nimi je tu Pavel Prouza.
6: Poslanci mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění o svobodě projevu ukázal, že každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Nejčastěji respondenti zmiňovali negativní reakce přátel nebo rodiny. Na přelomu dubna a května se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí. Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Soul podrobnosti neposkytla, zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreu a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna. Přeběhnutí přes ní je riskantní. Většina uprchlíků utíká přes Čínu nebo jiné třetí země. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grozes Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky.
1: Sport.
6: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0 dvěma góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0 a Anglie remizovala s Ghanou 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Brna a kolony na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směr východ. Poprvé se nákladní auta zastavují na 170. kilometru. Za sjezdem na Domašov a je to až k omezení u bratislavské dálnice v Brně. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu, tam se zastavíte jen místy a zdržení pro osobní auta je u Brna do 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy připomínáme kolony na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Mělník a Smečno omezení je 10 kivadlově. Kolony jsou tam až na půl hodiny v obou směrech. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby údržba pracuje v levém pruhu. Do kolony se dojíždí na 5. kilometru a je to pro osobní auta na 10 až 15 minut. Ucpaný je pak i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelů. Brzdí se u sjezdu na Jesenici a je to až na půl hodiny. O něco menší kolony jsou před Ořechem i v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Oh,

0: 9 hodin 36 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport v noci na zítřek od 3 hodin ráno v přímém přenosu radiožurnálu Sport. České fotbalisty čeká rozhodující zápas o postup ze skupiny na mistrovství světa proti Mexiku a o tom si teď právě budeme povídat s Josefem Němcem. Přejeme krásnou středu, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas. Mexiko je tím příštím soupeřem. Vy samozřejmě jste hrál za mexický Cruz Azul, tak jsme moc rádi, že jste si na nás udělal čas a budeme moci to probrat zrovna s vámi. Tak když začneme Mexikem a když začneme třeba od fanoušků. Čeká se vyprodaný samozřejmě aztécký stadion, tak víc než 80 tisíc lidí. Z vaší vlastní zkušenosti, co můžou čeští fotbaloví

0: Josef Němec s námi ve spojení. Musíme tu otázku položit, ono už to padlo v předšampionátovém speciálu, ale je samozřejmě to jedno z hlavních témat, kromě té silné atmosféry, tak samozřejmě ten rozdíl v nadmořské výšce. Češi už si to vyzkoušeli v Guadalacháře, což byla zhruba úroveň naší Sněžky, teď je to ještě o 600 metrů výše, tak možná spíš než ten přechod na tu vyšší nadmořskou výšku by mě zajímalo, jestli v tuhle chvíli je to ještě rozdíl hrát v Guadalacháře a potom teď tedy v Mexico City, jestli to může být znát na v českých fotbalistech.
1: Takhle, já teda musím říct, že mě trvalo v Mexico City, nevím, pár měsíců nějak si navyknout nepocítit tolik v zápasech nadmořskou výšku, to je jedna věc. A druhá věc je spíš porovnání, když jsme třeba z hlavního města ještě vyrazili trošku veš do Toluky, tak si vybavuju, že to opravdu znát je a to je přibližně stejná hodnota. Já myslím, že Toluka má nějakých 2,6 nebo něco takového. A samozřejmě, když člověk jde níž, tak ten nějaký deficit, co se týče fyzického, pak té únavy, není. Jo. Takže spíš já bych řekl, že to cítit bude. Z vlastní zkušenosti bych řekl, že to rozdíl je. Je to sice nepatrný rozdíl už v těch hodnotách, ale znova říkám, pocítí to kluci a k tomu samozřejmě ta vlhkost otázka je, nebo viděl jsem, že nástece standardně se kropí, takže i ta vlhkost vzhledem k tomu, jaký tam je počasí, že bude se to blížit trošku sauně ještě v té nadmořské vejce. No nečeká nás nebo naše kluky nic co by jim bylo potřeba závidět, bude to velká šichta. No.
2: Josef Němec s námi ve spojení ve středečním radiožurnálu Sport. Tak když jste říkal, že vám to trvalo pár měsíců si na to zvyknout, tak víme, že česká fotbalová reprezentace i z nějakých logistických důvodů naopak volí, řekněme, strategii takových rychlých výpadů, snaží se vlastně do té vysoké nadmořské výšky dorazit tak trochu na poslední chvíli, strávit tam co možná nejméně času a potom zase odcestovat zpátky do nížiny. Tak pamatujete si, jaké to pro vás bylo poprvé vlastně hrát v takhle vysoké nadmořské výšce, protože něco podobného dneska čeká na českou fotbalovou reprezentaci?
1: Já nejdřív zkusím odpovědět na tu první část vaší otázky. Já už jsem to někde říkal, my jsme měli, nebo respektive mám takovou zkušenost z té poslední fáze Ligy mistrů, co jsme hráli z River Plate a potom týden na to s Boca Juniors, když jsme postupili až do finále, tak River Plate to vzalo tak, že odletěli hned po předchozím zápase, tuším, že v sobotu na večer do Mexico City a ve středu to bylo 3-0 po poločase, prostě ty 3-4 dny byly pro ně jako záběr. Jo. A obráceně pak na finále nám přiletěla Boca v den zápasu, nebo těsně, řekl bych, večer před zápasem a vyhráli u nás 1-0. Takže z tohletoho pohledu ten krátkodobý pobyt by neměl mít takový, nebo nemá určitě 100% takový vliv na ten organismus, na ty červené krvinky a tohle to všechno s tím spojený. A druhá část otázky, jak dlouho mě to trvalo, znova říkám, ten náraz byl jako razantní, člověk nepřeběhne hřiště, je to, ty svaly se chovají naprosto odlišně, to stvrdnou nohy, jo, ten deficit toho vzduchu, je to prostě věc, která se složitě popisuje, ale má to jako zásadní vliv na fyzický výkon, ta nadmořská výška. A je potřeba si na ní opravdu zvyknout různýma způsobama a já jsem k tomu byl doktorama a kondičákama vedenej. No.
0: Dál si povídáme na radiožurnálu Sport s Josefem Němcem, mužem, který odehrál téměř 250 zápasů v české nejvyšší fotbalové soutěži. Možná teď dotaz takový, který by mohl zajímat i případně realizační tým národního výběru. V momentě, kdy se bude hrát v těchto, řekněme, těžších podmínkách, dávalo by vám třeba smysl hrát nebo nasazovat mladší hráče, že přeci jenom ten mladší organismus se třeba s těmi těžšími podmínkami může vyrovnat trochu lépe. Narážím samozřejmě na Huga Sochurka, který je v tom výběru suverénně nejmladším, zatím ještě nehrál, ale v téhle situaci vlastně si říkám, proč ne, protože jakoby jak hůř by mohl hrát, než to třeba probíhalo v některých fázích těch předcházejících zápasů.
1: No, to říkáte správně. Já teda shodou okolností jsem do toho Mexika přiletěli jsme ve dvou. Tenkrát se mnou letěl Samir Piño, takový útočník ze Slávie, takový urostlejší, víc osvalený. Já jsem spíš byl rychlostní typ a my jsme měli odlišný přístup od kondičáku a od doktorů. Takže i vzhledem k typologii hráčů je ten proces buď kratší nebo delší, nebo se prostě upravuje vzhledem k tomu, jak je ten hráč osvalený, jaký má

0: na dispozici, rychlostní vlákna a tohle to všechno má na to velký vliv, nebo takhle s náma teda pracovali. Řekl bych, že to je prostě taková obecná charakteristika toho, jak si co nejrychleji zvyknout a v který moment ta únava na ten organismus jako přijde. No. Na někoho dřív, na někoho později.
1: Takže když se úplně hloupě možná doptám Josefa Němce, drobnou výhodu v tomhle můžou mít tedy řekněme mladší anebo třeba takový drobnější hráči, chápu to správně?
0: To je samozřejmě logická úvaha a řekl bych, že mě ten přechod nebo ten vstup do té nadmořské výšky trval kratší časový úsek než urostlejším hráčům. Ano, takhle to je.
1: To říká Josef Němec, se kterým jsme se spojili ve středečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za vaše postřehy, za vaše zkušenosti, ať se vám daří, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, nashledanou.

0: One Republic, 9 hodin 47 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Hned 4 čeští tenisté budou dnes bojovat o postup do čtvrtfinále na wimbledonských generálkách. Karolína Muchová v Bad Homburgu nastoupí odpoledne proti Rumunce Beguové. Karolína Muchová na turnaji plní roli turnajové čtyřky.
1: A můžeme se přesunout z Německa do Velké Británie. V Eastbourne Sara Bejlek nastoupí proti Turkyni Senmezové a Tereza Valentová zase změří síly s Australankou Tomljanovičovou. Oba ty zápasy mají naplánovaný čas v brzkém či pozdním odpoledni podle toho, jak se dlouho bude hrát a podle toho, jaké bude samozřejmě nad Anglií se vyskytovat počasí.
0: Německo, Británie a teď tedy pojďme ještě do Španělska, konkrétně na Malorku. Tam totiž po třech dámách bude hrát taky jeden český tenista svoje osmifinále. Je to taky travnatý turnaj, i když na Malorce. No a Víta Kopřivu čeká Peruánec Buse. Je to zápas, který by měl začít někdy po obědě.
1: A přiznám se, že Vítu Kopřivu úplně nezávidím v těchto teplotách ještě hrát na Malorce nebo na Majorce, kdy tam má být nějakých taky 35 stupňů na sluníčku, tak 55. No, tak samozřejmě budeme držet palce, aby to zvládl fyzicky.
0: Je to radost. Teď už Brian Adams, krásné léto.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams, 9 hodin 53 minut, středa 24. června. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport a my vás s Davidem Prouzou teď chceme pozvat a chceme vás pozvat na příští desítku Pavla Horváta live, která bude tak trošku výjimečná, protože se vlastně koná v rámci festivalu Colors v Ostravě.
1: Přesně tak, ve čtvrtek 16. července na Gong Stage v malém sále od 14 hodin budete moct vidět nebo potažmo slyšet Pavla Horváta, také našeho kolegu Jana Pirušku a samozřejmě Antonína Panenku, se kterým jsme spojili všechny letošní výjezdy v rámci desítky live. Vstupenky tentokrát nekupujete přes nás, ale pokud máte už lístky na Colors of Ostrava, tak se můžete právě podívat také na desítku Pavla Horváta, takže tentokrát nemusíte nic extra pro to udělat. Pokud už ty vstupenky máte, tak stačí jenom dorazit.
0: Je to tak, čtvrtek 16. července 14 až 15 Gong Stage malý stál na tedy Colors v Ostravě. Teď už tři sestry.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
6: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
7: 5 let už uplynulo od tornáda na Jižní Moravě. V Hruškách a Moravské Nové Vsi na Břeclavsku musí ještě obnovit v části obcí zeleň. V Berlíně se setkají zástupci 5 evropských zemí. Jednat budou o podpoře Ukrajiny i summitu NATO. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň, pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU-ČSL.
8: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už delší dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
7: Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní taky Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře.
9: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům nadal připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porůbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců. 23 mladých talentovaných vědců dostane tradiční Wichterleho prémii Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
10: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky a když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
11: Sport. Angličtí fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Po úvodní výhře nad Chorvatskem tak mají v tabulce skupiny L 4 body a jsou první. Afrického soupeře favorizovaní Angličané přehrávali, ale gólově se z tlaku neprosadili. I proto jejich kouč Thomas Tuchel Ghanu za defenzivní výkon pochválil.
12: Snažili jsme se prolomit hluboký obranný blok Ghany, ale bránila se opravdu odhodlaně a disciplinovaně. Předvedli jeden z fyzicky nejnáročnějších výkonů, který jsem kdy od bránícího se týmu viděl.
11: Chorvatsko pak na šampionátu porazilo 1-0 Panamu, která už nemá šanci na postup do play-off. Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0. Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a zajistila si postup do osmifinále šampionátu.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D8 před Prahou a kolony i na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Za sjezdem na Zdiby je zavřený levý pruh, je tam údržba. Nesouvislá kolona od 7. kilometru zabere 15 až 20 minut. A taky na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici po D5 silný provoz. Brzdí se na 6. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh, hlavně kamiony v pravém pruhu. A ta kolona pak pokračuje i na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech i ve směru z D1 na letiště. Kamiony už téměř od dálnice D1. Osobním pojedete o něco rychleji, to zdržení pro osobní auta, pokud zrovna neregulují vjezdy do tunelů, je okolo 20 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony u Mladé Boleslavy. Na kilometru 42 zúžení něco tam vyměřují a je tam fronta asi na 10 minut. A ještě D1, příjezd do Brna z Prahy. Kamiony zastavují na 176. kilometru, fronta se sune až do Brna. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
13: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
15: Posloucháte pořad Na síti na Radiožurnálu Sport a dnes je mým hostem česká golfová jednička Sára Kousková. Sára loni zažila sezonu, na kterou čekala řadu let, vyhrála své první turnaje na Ladies European Tour a posunula se mezi nejvýraznější české golfistky současnosti. Sáry, vítej.
16: Ahoj.
15: Po třech letech se tady zase setkáváme na Radiožurnálu Sport, my dvě spolu a úplně v jiný pozici. Jak moc se toho za ty 3 roky změnilo u Sáry Kouskové?
16: Asi hodně. Myslím, že je to už docela dlouhá doba a myslím si, že jsme se viděli na takovém jako to mým začátku kariéry, tý profesionální, takže už jsem se trochu uchytila, doufám, a myslím si, že se zabydlela v nějakých těch svých šlepějích na Ladies European Tour. Takže tak.
15: Vítězství ve Francii a na Tenerife v Ladies European Tour. A který moment ti naskočí jako první?
16: Teďka mi první naskočilo Tenerife, ač se to tak jako míchá, protože ty výhry byly jako relativně blízko sebe a obě byly jako hodně silný emocionálně. A no, jako naskočilo mi Tenerife, ale jako... Je to, bylo to krásný, ty emoce u každý té výhry byly trošku jiný. V Evianu ve Francii to byla taková spíš jako úleva, že to z nás spadlo, že už se nám to konečně povedlo a taková jako ta čistá euforie štěstí. No, na Tenerife to byl trošku boj, kde jsem bojovala paradoxně spíš sama se sebou na těch posledních jamkách, protože jsem měla takovou relativně větší chybu ke konci a bylo to úplně jako v mých rukou, jestli to zvládnem nebo ne. No a zvládli, takže tam to byl zase takový jako úplně výbuch toho, že vlastně přes nějaký ty strasti jsme to zvládli.
15: Takže se tam střídá euforie a úleva.
16: No, asi tak.
15: Jak moc ti ta dvě vítězství změnila profesně život? Jak moc se posunul potom ten golf a vůbec svůj třeba program, ta volba dalších turnajů v tvý osobě?
16: Tak díky tomu vítězství na Avianu ve Francii jsme si zajistili vstupenku na dva majory ten rok, přičemž ten jeden se hraje opět na tom stejném hřišti, kde jsme vyhráli.
15: Je to výhodou?
16: No, přemýšlím. Ono to hřiště se malinko změní tím, že to rozložení těch jamek, oni některý udělají delší. Prostě trošku to stěžkne, má to být výzva ten major, takže to hřiště se trošku promění. Ale samozřejmě toho člověk má spojený s těma všema pozitivníma vzpomínkama. Ale tím, že to pro mě byl první major, tak to bylo jako těžký psychicky. Myslím si, že to byl prostě velký krok ještě pro mě. A zase třeba ten další, na který jsme se dostali, to bylo British Open nebo Women's British Open, tak už byl o malinko snažší, ale ten formát toho turnaje byl ještě o fous větší. Takže se těším na ty letošní.
15: Když zmiňuje, že to bylo těžší psychicky, je to taky třeba o tom, já to vždycky se snažím jako nějak vidět skrz ty moje tenisové oči. Nějak se do toho vžít. A představuju si, vyhraju. Já teda shodou okolností vyhrála svůj první ženský turnaj na Tenerife. Takže mě úplně svítí v oči, když to říkáš. Ale to byl teda malinký turnaj. Nicméně kvalifikuješ se do většího a najednou začínáš vidět kolem sebe takový jako stabilní kvalitní výkony, že už to není jenom o té náhodě. Je to o tom tlaku na ten výkon, aby se ti opravdu, aby ses udržela ten svůj top level vlastně pořád, protože víš, že bez něj se tam neuchytíš, je to o tom? A nebo o čem je ten tlak? Nebo že najednou od sebe vnímáš třeba, je to jedinečná šance, musím teď a tady.
16: Já si myslím, že přesně tohle všechno tam jako nemuselo být, ale bylo. Chtěla jsem hodně hrát dobře i s tím, že se nám to povedlo před létem, než vůbec začaly majory, tak jsem toho byla taková plná a vlastně jsem chtěla hrát dobře. A člověk se v tom tak jako celým, myslím, trošku zamotá a je hrozně, hrozně hezký o tebe slyšet nějakou tuhle perspektivu toho, že vlastně člověk tam je, aby jako podal ten svůj nejlepší výkon, ale vůbec by nemusel být svázaný všema těmahle myšlenkama. Takže určitě tohle tam bylo. Myslím si, že i ve spojení třeba, když si vzpomenu na olympiádu, tak samozřejmě ten tlak jsem musela trošku naučit jako zpracovávat a přesně si ho takhle jako vyselektovat, jestli mi to pomáhá vůbec hrát dobře nebo ne.
15: Se Sárou Kouskovou si v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport povídáme teď tedy o loňské sezóně, která jí přinesla první velké profesionální triumfy a zařadila jí do Ladies European Tour naplno. Za chvíli se podíváme i na její zkušenostmi právě s těmi golfovými majory.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která si loni poprvé zahrála také dva ženské majory, tedy turnaje, které jsou v golfu obdobou tenisových Grand Slamů. Sáry, jaký to bylo tedy poprvé nastoupit na ten major, stát na odpališti? Zmiňovala se, že to hřiště se proměňuje, že tě challengeuje, že jsou určitě delší ty odpaliště, že jsou jinak ty dírky, viď? Asi ty greeny navrtaný. A je to prostě celkově komplexnější stát mezi absolutní světovou špičkou. Jaký to bylo, kromě toho tlaku?
2: Bylo to vlastně hrozně krásný, protože jsem si uvědomila, že jsem pro tohle všechno jako pracovala od malinka a teď jsem tam stáhla třeba, jako měli jsme šatnu a díky mýmu příjmení jsem byla v, já jsem tomu říkala taková jako K společnost, protože samozřejmě Nelly Korda měla skřínku hned vedle mě a o kousek dál byla Lydia Ko, což jsou dvě naprosto jako výjimečný hráčky a osoby. Takže to byl takový jako moment, kdy jsem tam seděla vedle těch skříněk a říkám si, tyjo, už to byla opravdu dlouhá cesta a vlastně...
1: Víš, už to nejde.
2: No, jako v podstatě už ne a bylo to krásný si tohle uvědomit, takže v tomhle to byl jako obrovský zážitek a vůbec to místo, kde se Evian Championship hraje, tak je opravdu nádherný. Na jedné straně jsou hory, na druhý jezero a to hřiště má samozřejmě jako svoje obrovské kouzlo.
1: Když zmiňuješ Nelly Kordu, musím se zeptat, bavíte se spolu česky? Prohodíte nějaký český slova?
2: No, máme, jako já jsem to zkusila párkrát, ale myslím si, že Nelly často během těch turnajů je v takové zóně, že jako moc nevnímá, co se děje jako napravo, nalevo a tím, že se ještě moc neznáme, tak to moje ahoj asi někde jako zapadlo.
1: Aha, takže bez pozdravu, pozor.
2: ale ne, já jí to vůbec nezazdívám, myslím si, že třeba přijde nějaká příležitost, kdy se seznámíme. A bavila jsem se s Jessicou, s její sestrou někdy, myslím si, že to bylo asi taky 2-3 roky zpátky, takže s tou jsme se dostali během cvičního kola do stejného flightu, takže tam jsme
1: se... Tam už ta čeština byla.
2: Jo, tam už jsme se bavili česky.
1: Když právě zmiňuješ to, že ty se tam cítíš vlastně jako mezi elitou, tak po těch dvou vítězstvích na letkách, na Ladies European Tour, a si získala třeba nějaký větší respekt od tvých spoluhráček?
2: Asi na Ladies European Tour jsem se i myslím ve své hlavě dostala do nějakého toho stabilního kóru té tury, což je příjemný i tím, že pak schopný člověk opakovat ty výsledky, tak si tak sám pro sebe potvrdí, že jo, asi mi to tady jde a můžu sem patřit. A co se týče nějakého toho světového formátu, asi to úplně nevnímám. Myslím, že bych si to zase potřebovala potvrdit nějak jako pro sebe, abych vůbec tomu začala věřit. Ale tím, že spoustu těch holek znám už i třeba z univerzitního prostředí nebo i z amatérského, tak je to vtipný. Jako fakt se známe, myslím, že to znáš taky, že pak už je to hodně o těch stejných lidech a čím víc se člověk dostává i na ty nejlepší turné, tak už pak zná v podstatě všechny.
1: Ano, je to tak. Je to takový cirkus na kolečkách, tyhle ty turné. Když odhlédneme od nějakého psychického tlaku, od toho prostředí, od holek, který začneš potkávat, vedle kterých najednou sedíš v té šatně a říkáš si, wow, tak to OK, tak kam jsem se to dostala, moc dobře ten pocit znám. Tak co se během těch dvou majorů naučila Sára Kousková o své hře, o tom golfu jako takovém?
2: Moc dobrá otázka. Tím, že i třeba právě to Women's British Open se hraje samozřejmě na ostrovech a hodně tam fouká, tak jsem zjistila, že ta moje hra ve větru samozřejmě zaznamenala nějaké zlepšení, ale myslím si, že bylo třeba potřeba ještě zabrat a třeba právě za ten rok si myslím, že jsme na tom docela zapracovali, tak jsem zvědavá, jak to obstojí v tom dalším testu. I tím, že tam máme teďka 3 turné za sebou, tak jsem zvědavá. A takže to je úplně taková jako konkrétní golfová věc. A co se týče nějaký té stability té hry i třeba pod tím tlakem, tak si myslím, že i to se trošku vyvinulo. A byť myslím, že to pak napojíme na tu letošní sezonu a ty poznatky z toho začátku roku. Tak je to hrozně zajímavý, že i třeba, když cítím, že ta hra je stabilní, tak ta hlava tam hraje prostě obrovskou roli a je to něco, co taky jsem se naučila i během těch majorů.
1: Odjížděla jsi z majorů zklamaná z výsledku a nebo motivovaná do další práce?
2: Obojí, myslím.
1: Ono to asi jde ruku v ruce, že jo? Prostě já vždycky říkám všem, jako úspěch tě moc nenaučí. Prostě jako neúspěch je to, co tě donutí zpátky na ten kurt nebo na to hřiště a znova to vlastně začít úplně od základu. Takže motivace.
2: Je to pravda, je to obrovská pravda a byť to člověka třeba trošku bolí, tak ho to zároveň samozřejmě strašně motivuje a už to chce vlastně zkoušet znova. Už kdyby to mohl zkusit hned ten následující týden, tak si myslím, že to zkusit chce.
1: První zkušenosti s největšími turnaji už má Sára Kousková za sebou. Za chvíli se vrátíme do té letošní sezóny a k tomu, jak se jí podařilo otočit nepovedený začátek roku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte pořad Na síti a hostem je česká golfová jednička Sára Kousková. Přestože letošní sezóna nezačala podle představ, postupně se opět vrací mezi nejlepší hráčky evropské túry. Sáry, po loňských úspěších si vstupovala do sezóny s úplně jinou pozicí. Jak moc tě tohle ovlivnilo?
2: Přemýšlím, jak mě to ovlivnilo. Určitě mě to ovlivnilo pozitivně v tom, že jsem i v tom našem systému, jak se musíme samozřejmě každý rok kvalifikovat, abychom na Ladies European Tour mohl hrát, tak díky těm vítězstvím jsem si zajistila 3 roky dopředu.
1: Fakt jo? To se takhle kvalifikuješ na 3 roky dopředu?
2: No, já jsem to zjistila nedávno, paradoxně. Já jsem viděla, že na 2 díky vítězství, ale tím, když v sezóně vyhraješ několikrát, což v mém případě 2x stačilo na to, abych si zjistila další rok.
1: Ty bláho, tak to je bomba, to je ale komfortní pocit.
2: Je to hodně komfortní pocit i tím, že jsme třeba se mohli zaměřit víc na nějaký procesové věci a zlepšit celý ten proces a ne tolik se upínat na výsledky, tak to byla jako moc příjemná pozice a myslím si, že byť třeba výsledkově ten začátek jako nebyl tam, kde bychom si ho představovali, tak ta moje hra byla jako daleko lepší třeba než loni a měla jsem z toho velkou radost, akorát si to v hlavě potřebovalo sednout trošku a napojit ty věci všechny správně dohromady.
1: Je skvělý, že v tom vidíš ty pozitivní stránky, že tam vidíš to, jak tě to vlastně posunulo, postavilo do lepší pozice. Bylo tam nějaký jako svázání v rámci nějakých očekávání?
2: Trošku taky si myslím. A možná spíš i zvnitřku, samozřejmě to okolí na člověka jako hrne spoustu těch očekávání, který se tak snažím jako odbourávat a spíš vlastně bojuju s těma svejma, než s těma, co by mi měli ostatní. Takže já jsem jako věděla, že se na ty výsledky upínat nemám ani nechci, ale samozřejmě někde vzadu to člověk má, že jede na turnaj a chce prostě být nejlepší.
1: Takže. Ano, ano. Tak je to něco, co jsi teďka už přehodnotila?
2: Já jsem trošku změnila přístup po těch prvních pár turnajích, nebo zhruba po těch, já nevím, prvních 5-6, kdy jsme to jako řešili, protože jsme paradoxně přišli na to, že ta hra je jakoby opravdu lepší, i statisticky byla jako hrozně dobrá, ale vždycky jsem tam prostě jako poslala nějakou jako šílenou chybu, která samozřejmě ten výsledek jako hodně ovlivnila. Takže jsme to taky jako přehodnotili, zjistila jsem, že jsem jako se do toho všeho hnala hrozně jako po hlavě a relativně agresivní hrou, což nebylo úplně mojí doménu jako předtím a z toho paradoxně vznikaly ty chyby. Takže když jsme to tak jako, já jsem měla takový 2 fáze. První, kdy jsme se to jako uvědomili, ale furt jsem to dělala. A druhá byla, kdy paradoxně já jsem psala i takový menší článek do jedné jako pravidelné rubriky. A tam jsem jako by psala o tomhle pocitu a vlastně jsem si na tom psaní uvědomila, jako který ty věci dělám a že to jako není potřeba se do toho tak hnát a že bych se měla spíš soustředit jako na tu odvedenou práci dobrou na tom hřišti a tak jako trošku sklapnout uši a poslouchat to, co mám dělat. No a ono to najednou, jakoby tam bouchly 2 top 10 a bylo to vlastně příjemné, že se to zároveň jako spojilo s tím dobrým výsledkem.
1: Tak a teď mě provedeš, jo. Stojíme na, jako já hrála golf parka v životě, jo, ale tak nějaký základy minimálně v mojí rodině jsou. Na 5 párovce třeba, to je vaše normální, tak jako 5 párovce stojíme a teď jsem agresivní, anebo hraju jako zkušená hráčka, jak chceš ty hrát teďka. Tak jak to budeš hrát, když budeš hrát agresivně?
2: Když budu zběsile. Dobře, tak samozřejmě tu první ráno jako strašně narvu.
1: Ano, to bych udělala já. Ano. Ne. Co nejblíž, já bych žádala co nejdřív, proto neumím, ale.
2: No. Abych se dostala co nejblíž, abych měla samozřejmě tu pozici daleko lepší na tu následující ránu, abych mohla zasáhnout green tou druhou ranou. Což samozřejmě ne na všech 5-parových jamkách jde, ale spousta z nich je právě jako dosažitelná tou druhou ranou. Takže když se bavíme o tom nejvíc agresivním přístupu, ano. tak bych nabombila tu první a i tu druhou.
1: Ano.
2: A pak se dostala do nějaký hodně krkolomný pozice podle mě okolo greenu a tam se snažila ten míček dostat opět nejblíž jamce.
1: Ano, a dostat se na čtyři, na birdie. Nebo
2: přesně tak, ne, přesně tak.
1: A to, že jedna pod par, že jo, to ano, jsem ano, ano. Ale teď už jsme ta zkušená, Sára Kousková. Mm-hmm. Stojíme tam a víme, že máme ty schopnosti.
2: Jo.
1: Tak jaký je ten rozdíl?
2: Myslím si, že ten
1: nabombit to až na green.
2: Přesně. Ne, ten základní rozdíl je v tom asi spíš trošku se podívat do té své statistiky aktuální a nějaký třeba i té disperze těch ran. Mm-hmm. Takže byť třeba moje silná stránka jsou ty drivey, tak bych ten první drive furt docela narvala. Mm-hmm. Ale pak by přišlo zásadní rozhodnutí na té druhé ráně, jestli se mi statisticky vyplatí mít větší počet těch birdie, třeba z 10 pokusů, když půjdu tou ranou až na green nebo ke greenu, anebo jestli si přehraju přesně ještě někam blíž a pak využiju svoji druhou silnější zbraň, což jsou ty kratší hole, ty wedge. Mm-hmm. A jestli si budu třeba schopná víckrát přehrát k jamce z té fairway tou delší ranou trošku.
1: Co máš radši, krátkou hru nebo dlouhou hru? Rozděluje se to takhle?
2: Jo, dá se to tak rozdělit. No. A to je těžká otázka. já si moc ráda hraju s tou krátkou hrou, protože tam je obrovský jakoby prostor pro tu kreativitu. Mm. Akorát jsem zjistila, že pod tím tlakem občas je to ta hra, která mi trošku jako odpadávala. A zase při té dlouhé hře jsem si relativně jistá. Takže těžký a těžká volba.
1: Golf je často označován za jeden z těch mentálně nejnáročnějších sportů vůbec a Sára Kousková právě ukazuje, jak velkou roli hraje vlastně to nastavení vlastní hlavy. My po písničce se zaměříme na domácí vrchol sezóny na Beroun.

0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes s českou golfovou jedničkou Sárou Kouskovou. A už za několik dní ji fanoušci uvidí na turnaji Tip Sport Czech Ladies Open v Berouně. Juhu! Sáry, jak se těšíš?
2: Těším se moc. Pro nás je to vždycky každý rok takový malý svátek golfovej. A tím, že se člověk může poprvé vlastně a jedinečně během té sezóny ukázat doma před domácím publikem, tak je to prostě speciální.
1: Já jsem se před pár lety byla podívat v Berouně. Byla tam krásná atmosféra, opravdu krásně zorganizovaný turnaj. Je tam celkem dost nablízko těm hráčkám. Mě překvapilo, jak vlastně blízko je člověk, to byl můj první a jediný golfový turnaj, jak blízko seš těm hráčkám třeba při tom odpalu. Jak já jsem měla konkrétně teda malou dceru v té době, tak to bylo úplně jako, jsem úplně ve stresu, aby neudělala žádný zvuk, že opravdu tam přijde taková ta tabule, ticho a teď najednou to nejde to dítě. Jak příjemný je mít v zádech tu českou kulisu, ty diváky, ty lidi, kteří opravdu jako s tebou Češkou jdou prostě jako celý to hřiště, to vím, že prostě to bylo vidět na tom hřišti, kde šly nějaké ty cizinky úplně sami třeba. A pak ten dav, jak moc je to příjemný.
2: Já mám teďka mi naskočila husina trošku. Ne, je to krásný. Samozřejmě člověk má takový vnímat, takový zvláštní pocit, když samozřejmě kolem něj jsou všichni ty lidi. Mě to tak jakoby přemýšlím vždycky o tom, jestli mě to začne jako svazovat nebo víc jako nabuzovat k lepšímu výkonu. Zatím jsme u té druhé části, že mě to nabuzuje jako hrát líp a vždycky se snažím právě ty rány jako přetavit spíš v to pozitivní a myslím, že se to docela daří. Ale samozřejmě mít tlak od těch diváků jako už od první jamky vlastně po celou dobu, tak mi to vždycky pár těch ran jako trvá, než to ze sebe schodím a začnu si to užívat. Takže většinou ten začátek je pro mě takový jako hodně důležitý, abych tím prošla jako v klídku, ale jinak je to nádherný, protože samozřejmě člověk pak je schopný hrát i rány, o kterých se mu trošku jako nesnilo, protože ta atmosféra, ty lidi ho tak jako krásně jako ženou do toho flow a je to skvělý, no.
1: Naprosto souhlasím. Já jsem si úplně představila sebe jako v tenisovém podání a říkala jsem si ten stres a ten nerv, se kterým člověk jde na ten kurt, je strašný. To je normálně na zvracení mi vždycky bylo, jo, úplně. Ale pak prostě člověk trefí první míč správně, slyší ten ohlas a úplně to z něj padne, úplně jde v té euforii a už o to jenom žene. Takže tohle ti přeju, aby se ti povedlo hned od první rány. A třeba od druhý. Děkuju. Klidně.
2: Tak já sundám tu husí kůži na chvíli.
1: Ty jsi si letos dala před Berounem měsíc pauzu od turnajů. Proč právě tohle rozhodnutí?
2: Myslím, že i co nás naučili loni majory, když se k tomu vrátíme, je, že jsem v tom středu sezóny byla už relativně taková unavenější, nebo bylo toho hodně, ten program byl nabitý. A tím, že jsme nevěděli předtím, jestli si ty majory zahrajou, tak jsme hráli předtím turnaje, jako kdyby nebyly ty majory, ale tím, že do toho pak naskočili, tak se ta sezóna trošku nahustila. Přesně tak. A tím, že jsme se letos na to mohli připravit, tak jsem si říkala, že si potřebuji jenom jako dobře zatrénovat, ale odpočinout před tím létem, který bude nabitý. Takže jsem to využila i právě s tréninkem na Berou, na všechno to do sebe. Myslím si, že zatím hezky zapadá a jezdím teďka trénovat do Berouna a těším se na to. No. Jsem ráda, že i pro sebe tak můžu vzít tu přípravu hezky jako zodpovědně. Tak.
1: Je to výhodou velikou mít šanci na tom hřišti trénovat? Asi jako blbá otázka, ale jako evidentně, že?
2: Je to tak. Samozřejmě to hřiště se mění v čase tím, že to počasí přesně má na to velký vliv, tak uvidíme, jak třeba hodně bude podobný tomu týdnu, který následoval
1: předtím. Vedro.
2: Přesně tak, takže to hřiště by mělo trošku proschnout, což po těch deštích, kdy teďka je trošku měkčí. By mu prospělo. Tak

0: tamhle. Taky tam právě někdy je to, dneska jsem v Berouně. A je možné ti tam jako během dne, když ty jdeš to tréninkové hřiště, tak jako když sama ve flightu, předpokládám, ale před tebou a po tobě jdou normální smrtelníci, že jo? Takže jako máš to nějak vyhrazený, že třeba ty musíš jít daleko rychleji, než třeba můj táta, který má ale single handicap, bacha jako.
1: Bacha.
0: No, takže jako pořád jako, jak tam na tebe ty lidi můžou koukat, ne asi?
1: Můžou, jako pro nás je to takový specifický, my nemáme žádný svoje jakoby dedikovaný místo, kde se připravujeme, a právě tím, že si třeba chceme vyzkoušet nějaký jiný hřiště, tak se objevíme různě a trénujeme samozřejmě, kde
0: a
1: se dá.
0: A pak koukaj.
1: No, jako já s tím tak trošku jako furt boju, že se tak jako stydím tam chodit, jestli na mě bude někdo koukat, a mám to bohužel už od malička, kdy jsem se třeba jako chodila vždycky rozcvičovat někam úplně jako pryč a stranou, protože mi to přišlo trapný, že se rozcvičuju, ale vlastně jsem to chtěla dělat, tu rozcvičku, protože to bylo důležité. No a teďka jako to postupně se snažím jako odbourat, postupně člověk potřebuje mít nějaký jakoby klid na ten svůj trénink, ale zároveň jako potřebuje tam být v tom plenéru, takže to tak je, ale je to jako roztomilý, pak samozřejmě, když za tebou ty lidi přijdou a chtějí tě podpořit nebo říct nějaký jako slova podpory, tak je to hezký.
0: Tak to mi pak musíš jako sdělit nějaký tajný čas tréninku a pošlu tam mámu. Co by podle tebe měli fanoušci, kteří golf moc nesledují, jako třeba já, jenom tak zběžně ho znají, v Berouně zažít? Na co bys je tam pozvala? Prostě doražte a jděte s náma, nebo na co se tam můžou těšit?
1: Určitě. Já myslím, že si krásně zmínila to, že se dostanou fakt ohromně blízko. Já jsem o tom dneska ráno přemýšlela, na co bych diváky pozvala, tak je to přesně tohle. To, že můžou mít vlastně úplně tu základní vstupenku, kterou se dostanou do areálu, ale pak můžou se dostat na 2 metry k nám. A myslím si, že to je jako obrovsky zajímavý tím, že jdou vlastně s námi to hřiště, tak je to i krásná procházka přírodou. Beroun je nádherný, co se týče těch výhledů. Takže to je určitě boží. A můžou vzít celou rodinu, ten program.
0: Ty děti nechte doma, ty malí.
1: Ne, i děti samozřejmě. Ten program i okolo toho turnaje jako bohatý. Dobrý jídlo, dobrý pití. Samozřejmě, myslím si, že panuje taková jako... Ještě ta naše samolepka, to, že třeba musí se nosit tričko s límečkem a nesmí se tohle a tamto, tak pro diváky to samozřejmě vůbec neplatí. Uhum. A tím, že ten sport má nějakou etiketu, tak je to většinou, když člověk jde hrát, ale i ta se jako hodně uvolnila během posledních pár let. Ale samozřejmě divák může na sebe vzít všechno od šatů, českých vlajek, drezů a všeho, takže určitě bych spíš ráda pozvala na to, jaká je tam přesně skvělá atmosféra a že vůbec není čeho se bát, i když třeba golf vůbec neznají, tak je tam spoustu lidí, kteří jim rádi řeknou, jak to funguje, a myslím si, že velmi brzo pochopí, co se děje.
0: A užijou si to.
1: Přesně tak.
0: Tip Sport Czech Ladies Open bude opět velkou událostí českého golfu. Letos opět v Berouně a jednou z hlavních tváří turnaje bude právě moje dnešní hostka Sára Kousková. Za chvíli se ale podíváme mimo hřiště, a to na její život v soukromí a na cestách. Počkejte s námi.

0: na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte ještě stále pořad na síti a mým dnešním hostem je dnes golfistka Sára Kousková, která většinu sezóny tráví na cestách po světě a často po jejím boku stojí i její partner Jakub Mejzlík. Sáry, Jakub je partner, manažer a caddy. A ta poslední funkce, ta mě zaujala, jak tohle propojení funguje. Asi dobře.
2: No, skvěl. Ne, Kuba je mým takovým velkým, velkou oporou. Velký jako kámen vedle mě, o který se můžu opřít a řešíme spolu v podstatě úplně jako všechno. Mm-hmm. A na tom hřišti mě zná velmi dobře, takže ví, k čemu různě inklinuju a jak se chovám. Samozřejmě měl šanci mě jako poznat hodně a je hrozně zajímavý vidět, jak i tohle se proměňuje na tom hřišti, jak ta komunikace se vyvíjí mezi náma. A tak no, tak je to takovej můj chodící terapeut na tom hřišti. Zároveň samozřejmě je schopný mi poradit, za tu dobu se toho jako strašně naučil. Takže tak.
1: Kde je ta hranice mezi tím pracovním a osobním životem? Dokážete si to nějak nastavit? Jste dva mladionký lidi, který opravdu spolu propojujou jako momenty obrovského tlaku, vyčerpání, nadšení, štěstí, smutku. Moc dobře to znám, pro mě jakoby jsem měla partnera, který tomu rozuměl, ale zároveň jsem měla ne manažera, ale trenéra, pak třeba kondičního, rozmělnilo se to mezi ty lidi. Vždycky to někdo ode mě schytal. Ale kde vy jako takový dva jako stěžejní body hledáte ty limity, kdy si prostě řeknete, teď je dovolená, teď už nebudeme řešit, jestli si správně jedla, správně spala, jestli jsem připravil ti všechny podmínky, co potřebuješ a tak.
2: No, je to dost šedá zóna, přesně jak říkáš, protože ten život, jako žijeme spolu a všechno tohle je jeho součástí. Takže vždycky, ale my je hrozně vtipný, my jako spoustu věcí analyzujeme i to vlastně, že pak analyzujeme to, co, jak mluvíme spolu a to, co je potřeba si jako vykomunikovat, takže myslím si, že ta komunikace mezi náma je přesně ten jako základní kámen toho, kde to stojí.
1: Vy budete strašně připraven do nějakého potenciálního delšího vztahu, jako, nebo třeba rodinného života. To budete neuvěřitelně připraven, protože tohle jsou už jako docela situace, který se tím dají jako přiblížit.
2: Je to pravda a myslím, že si hodně rozumíme, takže si dokážeme spoustu věcí jako vysvětlit. A myslím si, že je jediný kritický období, který Kuba rád popisuje, a to je menstruace, kdy se mnou to opravdu jako trošku hází. A jsou to přesně ty momenty, kdy jako přestanu myslet trošku racionálně a Kuba to pozná. A mě samozřejmě naštve, když začne o tom mluvit, protože já to vím, ale nechci, aby mi to přesně takhle řekl.
1: Ano.
2: Takže
1: akord v těch týdnech, kdy je člověk citlivější, to
2: přesně tak,
1: nechci přesně slyšet nic jiného, než to, co chci slyšet. A nevím, co chci slyšet.
2: A jo. A takhle, takže ten jako cyklus to trošku ovlivňuje. Samozřejmě pak přijde druhý období, to je ovulace a to mi říká, že jsem prostě jako na něj až přehnaně taková jako dominantní. Takže se bohužel musíme malinko řídit tím
1: ženským cyklem.
2: Jak věci vnímám, přesně tak. Ne. A já to vůbec rozhodně nechci jako nějak zlehčovat tu situaci, protože přesně, jak říkám, ty hormony nás jako hodně ovlivňují. Ale je to roztomilý, když přesně přijde na to, jak ty věci člověk vnímá v tom období.
1: Jako který, co ti přináší ten člověk, je to na tom hřišti, při té hře konkrétně, ne při příprave, ne při tím, teď už jsme opravdu tam, je to klid, je to rada, kterou u něj hledáš, nebo právě hromosvod?
2: Pro mě už od začátku to vždycky byla taková jako ten pocit toho bezpečí. A to pro mě bylo hrozně důležitý a věděla jsem, že vlastně ať se na tom hřišti stane cokoliv, tak Kuba tam bude a zvládnem to prostě. A myslím si, že to tam je pořád a i třeba v cestování, jak když cestuju s ním, tak vlastně vím, že i kdyby se stala ta největší jako katastrofa během té cesty, něco jsme nedokázali jako vyřešit, tak vím, že spolu na to jako vždycky přijdem. Mm-hmm. A to je vlastně hrozně osvobozující.
1: No je to hlavně krásný i pro budoucí život, takže vám držím palce. Golf bývá velmi individuální sport, ale i za úspěchem Sáry Kouskové stojí tým lidí. V poslední části se podíváme na budoucnost českého golfu a cestu mladých hráčů do světa.

0: Pořad na síti na radiožurnálu Sport a dnes byla a je hostem česká golfová jednička Sára Kousková, která sama prošla americkým univerzitním systémem a dnes patří mezi nejúspěšnější české profesionálky. A Sáry, jak zásadní byla ta zkušenost z Texasu, z univerzity v Austinu ve tvý kariéře?
1: Obrovská. Myslím si, že to byl přesně ten zlomový moment, kdy z toho přání se začala tavit jako skutečnost. Mm-hmm. A přesně tam jsem díky tomu, jaký prostředí a jak je to nastavený v Americe se sportem, tak jsem měla perfektní podmínky na to vlastně to začít opravdu tavit v ty reálie. No. Mm-hmm.
0: Doporučila bys to a začínajícím golfistům a golfistkám jít tou cestou skrz americkou univerzitu, kde, jak jsem se už tak i z dřívějších a jiných rozhovorů teda dozvěděla, že pro golfisty je to hlavně to podnebí tam, to prostředí a vlastně možnost toho tréninku skrz celou sezónu, skrz celý rok. Není to jak tady v Česku, kde opravdu trochu člověk bojuje v ty zimní měsíce. Doporučila bys tuhle cestu každému?
1: Doporučila, ale zároveň bych řekla, že určitě není pro každýho. Myslím si, že tím, že v Americe je obrovské množství možností, jak to studium se sportem může vypadat, tak je opravdu potřeba, aby člověk na začátku udělal co nejlepší volbu s co největším výhledem do budoucna na ty následující roky, aby si to jako dokázal představit. Samozřejmě spousta věcí se může i změnit, odejde coach, odejde nejlepší kámoška z týmu a takové věci, ale opravdu, když si myslím, že člověk si to dokáže dobře naplánovat a dobře představit, tak je schopný udělat to rozhodnutí, ze kterého pak bude těžit ty následující třeba 4 roky. A já jsem měla obrovský štěstí, že vlastně to všechno bylo jako naprosto perfektní a ještě lepší, než jsem si myslela. A opravdu to prostředí, ale i ten tým a koučové byly jako úplně skvělý a posunulo mě to opravdu strašně moc dopředu. A je to jako těžký krok, samozřejmě člověk opouští tu svoji rodinu, to svoje zázemí, který má doma a musí si vlastně ho vytvořit sám, ale i toho mu vlastně strašně moc do života dá a osamostatní se, musí si zařídit všechno.
0: Naučit se jazyk,
1: přesně tak, pak mu z toho 2 měsíce drnčí hlava, protože to prostě jako bylo to náročné, ale zároveň dělá to, co miluje, když si vybere obor, který ho ještě baví, což v mém případě se opět jako blížilo 110% potenciálu, tak to bylo vlastně naprosto fantastický a strašně ráda na to vzpomínám.
0: Ty jsi nejen díky těmto zkušenostem, ale celkově díky studiu a díky znalostem dost proaktivní golfistkou a jsi taky součástí golfistů a golfistek, kteří založili Czech Pro Golf Team. Přibliž mi, o co jde a čeho potřebujete dosáhnout? O co vám jde vlastně touhle iniciativou?
1: Je to v podstatě teďka úplně na začátku jenom sdružení nás 4 hráček, kteří jsme pod Victory VSC. A to byla taková jako příjemný start toho, že se můžeme takhle spojit. A už tím, že jsme spolu cestovali na turné předtím, tak jsme tomu dali jenom takovou jako formálnější linku a šetříme si spoustu nákladů tím, že ty věci děláme společně a pak si třeba můžeme dovolit sebou vzít trenéra a podělit si ho a tak. Takže to byl jeden z těch důvodů.
0: Mm-hmm. Praktický.
1: Praktický velmi. I třeba s tím, že budeme moc do budoucna cílit na nějaký sponzory společně, protože jako ženy a ještě individuální sportovkyně to samozřejmě máme v téhle sféře těžší, takže mnoho firm radši podpoří ten tým. Mm-hmm. Takže i z tohohle hlediska to bylo. A samozřejmě do budoucna, myslím si, že spoustu zkušeností jsme nabrali, nejenom teďka v tom profesionálním světě, ale i třeba dřív během univerzity. A víme, že ten přechod je mezi profesionály jako obrovský náročný. Takže bychom chtěli pomoct jako i dalším třeba hráčům a hráčkám, který přecházejí nebo přemýšlejí o tom, protože si myslím, že jsme potřebovali doplnit to český prostředí o tenhle ten subjekt nebo element, který tam momentálně teďka trošku chybí. Takže doufáme. Je to takový velký sousto samozřejmě, protože během těch aktivních kariér, který teďka máme a všeho, tak máme malej týmeček lidí, který se o nás stará, ale myslím si, že je to jako hezká vize a uvidíme, třeba to nebude všechno hnedka na začátku, ale přijde to v průběhu let.
0: To bude Czech Pro Golf Team, takže určitě si zapamatujte tohle složení, protože naše dnešní hostka Sára Kousková bude u toho, je u začátku a já ti moc děkuju za dnešní povídání, za velký nalákání na turnaj v Berouně a budu ti přát hodně štěstí nejenom tam, ale i ve zbytku sezóny. Já myslím, že je to o štěstí, je to o lásce k tomu sportu a to všechno u tebe vidím. Takže děkuji ještě jednou, Sáry.
1: Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemný.
0: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Díky vám za poslech Radiožurnálu Sport a mějte hezký zbytek dne.
2: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Policie zasahuje v Ostravě zábřehu proti střelci, který zranil ženu. Ruskem okupovaný Sevastopol na Krymu je bez proudu. Na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Chorvatsko a Kolumbie, Anglie s Ghanou remizovali. V Brandy se nad Labem komplikuje dopravu převrácený kamion a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie v Ostravě zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Podle záchranářů je dotyčná v ohrožení života. Mluvčí policistů Eva Michalíková potvrdila, že na místě zasahují všechny dostupné složky, včetně policejního vyjednavače.
5: Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti. Podle prvotních informací mělo dojít k postřelení jedné ženy, která se zraněním byla přidána do rukou záchranářů.
4: Policisti lidem v okolí zásahu rozeslali SMS zprávou bezpečnostní pokyny. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích má dnes na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
4: Koalice opoziční výhrady odmítá, opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva můžou za výpadek ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit mosty spojující Krym s Ruskem a taky ropnou a plynárenskou infrastrukturu. Rusko poloostrov okupuje od roku 2014. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském GDL. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
7: The V4 is back.
8: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
9: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
8: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
10: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
8: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödele, Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale slaví první výhru Chorvatsko, porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se v té samé skupině dostali Anglie a Ghana po vzájemné remíze 0-0. Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a má jistý postup. Portugalci zvítězili nad Uzbekistánem 5-0. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
12: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
11: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D1 u Brna a nehoda v Brandýse nad Labem. Na dálnici D1 silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od 175. kilometru až k omezení u D2. Osobním zastavíte jen místy, jede se rychleji v levém pruhu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Nejdříve na 5. kilometru malují značení silničáři a pak u sjezdu na Zdiby opravují v levém pruhu kamery. Kolona se táhne už od sjezdu na Kralupy nad Vltavou, hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 42 a je to kolona do 10 minut. V Brandýse nad Labem na příjezdu z dálnice D10 čekejte fronty. Na kruhovém objezdu u Teska se převrátilo nákladní auto a zasahují hasiči, hlásí náš zpravodaj.
15: Je tam policie, hasičů tam dost, jo, a kontrolují asi nějaký úniky látek a podobně, jo.
14: Provoz je omezen ze všech stran, dopravu řídí policisté, osobním autem se to dá objet přes zápy. A ještě Pražský okruh, kolony čekejte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště je navíc u sjezdu na Stodůlky i nehoda v levém pruhu a kolona z plzeňské dálnice zpomalila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
4: Ještě se aktuálně vracíme k událostem v Ostravě Zábřehu. Policie právě na síti X potvrdila, že muž byl na místě nalezen bez známek života. Nikomu už tak nehrozí žádné další nebezpečí. Bližší podrobnosti policie slíbila doplnit, jakmile to okolnosti dovolí.
13: Počasí.
4: Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
16: Dobré dopoledne. Ve středu 24. června má jako každý rok svátek Jan. Přejeme všem nositelům tohoto jména hebrejského původu a druhého nejrozšířenějšího u nás vše nejlepší. A snad, i když nevyběhne na trávník, bude mít i Jan Kuchta důvod k oslavě navíc. Na mysli mám samozřejmě vítězství českých fotbalistů v zápase mistrovství světa proti Mexiku, které by jim velmi pravděpodobně zajistilo účinkování v play-off. Tohle téma bude v dalších hodinách našeho vysílání dominovat. Třeba i díky speciálu po 13. hodině. Teď máme 11.07. Příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
17: a Filip Šedivý.

0: Čeští fotbalisté v Mexico City odpočítávají poslední hodiny do klíčového zápasu mistrovství světa, i když teď vzhledem k časovému posunu určitě spí. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a v přímém přenosu radiožurnálu Sport na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off zajistí národnímu týmu nejspíš jen výhra. Už v úterý dopoledne tamního času byli ve fanzóně v historickém centru Mexico City čeští fanoušci a na jednu velmi známou tvář narazil reportér Lukáš Michalík.
1: Bývalý fotbalový reprezentant vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský v centru Mexico City ve fanzóně mistrovství světa. Tak Marko, jak si to užíváte?
2: Jo, tak je to tady nádherné. Přijeli jsme se tady užít. Byli jsme i v Atlantě a tady, když vidím tu fanzónu, to náměstí, je to úplně něco jiného. Nedovedu si představit večer, jak to tady bude vypadat, ale nádherné, nádherně, těšíme se, užíváme se a samozřejmě věříme, že bude dobrý fotbal s dobrým koncem.
1: Vy jste zažil světový šampionát v roce 2006 v Německu. Tady to je, předpokládám, trochu něco jiného.
2: Jo, to se nedá srovnat. 2006 samozřejmě mistrovství světa je pořád, ale bylo to v Evropě a tady cítím úplně jinou atmosféru i v té Americe, takže přijel jsem si to užít jako fanoušek, něco neskutečného, krásné stadiony. Musím říct, že ty stadiony, co člověk, kde jsme hrali my, ale i ty ostatní, když vidí, tak je to nádhera a trošku klukům závidím.
1: Atlanta, samozřejmě hypermoderní stadion, teď ta Azteca bude asi zase něco jiného, tak jak se na to těšíte? 80 tisíc Mexičanů, možná víc.
2: Bude to úplně něco jiného. Atlanta, nádherný stadion, moderní, a pak mi říkali, počkej, Azteca, to je trošku jiný ten, ale myslím si, že nejvíce těším na tu atmosféru, protože podle mě nebude asi už moc možností zažít možná takový zápas Česká republika, Mexika v Mexiku na mistrovství světa na takovém stadionu. Těším se na to moc.
1: Čeští fotbalisté zatím jeden bod, prohra s jeho Korejci, remíza s jeho Afričany. Velká kritika z Česka se ozývá. Jste taky kritický?
2: Pojďte se, musíme být soudní, jsem kritický. Určitě všichni čekali víc, ale ukázala se realita, takže ta kritika je na místě. Ale víte, co je to fotbal? Pořád kluci mají zápas, kdy to můžeme všechno obrátit, je třeba věřit, semknout se. Ale zatím ta kritika je úplně oprávněna za mě.
1: Marek Jankulovský na radiožurnálu Sport. Co je potřeba, Marku, změnit do toho posledního zápasu? Protože dopředu toho Češi zatím moc nepředvedli.
2: Změnit si myslím hodně, ale já si myslím, jak už kluci nastoupí, tak ten zápas bude ojedinělý a vědí, že to může být poslední zápas na mistrovství světa na další roky pro ty kluky, poslední, tak já věřím, že prostě to s nich spadne, protože kvalitu máme, ale je třeba ji ukázat a kdy jindy. Nemůžeme pořád říkat, že Korejci byli důrazní, rychlí, věděli jsme, že Jižní Afrika má kvalitu na balónu, takže všichni něco mají a je to takové, to se mi samozřejmě nelíbilo. Musíme ukázat, že opravdu fotbal umíme.
1: Velké téma Patrik Šik, zatím to není úplně jeho turnaj, ale těch hráčů je víc. Pavel Šulc, ty opory asi nezastihl ten šampionát v dobré formě a to je taky asi zásadní.
2: Samozřejmě všichni čekáme od Patrika Šika, Šulcíka, provod, věci navíc. A zase teď řeknu jednu věc, když někdo řekne, že nemají servis, o tom to není, hraje tam 11 kluků a právě, že tady v těch momentech ti kluci by to měli vzít na sebe a na sebe to zatím nevzali, pak tam bylo nějaké střídání, kluci, co nás naopak nastoupili, Hložán chytil, se mi líbili, takže i oni věřím, že ukážou, že jsou rozdíloví hráči pro nás.
1: Vy jste, Marku, zažil samozřejmě slavné časy v Lize mistrů i s AC Milan, kde jste se potkal mimo jiné s Ronaldinhem, viděl jsem na vašem Instagramu, že jste se někde potkali, tak jaké bylo to setkání?
2: Jo, víte co, bylo super, já vlastně, jak jsem v tom projektu Wine of the Champions, tak zrovna jsme se potkali, byli jsme ještě na pár dní v Miami, on tam měl přehlídku, takže jsme spolu kecali. Jo, je to zážitek, když se potkáme, on je strašný sympaťák a tady vidíme, že na každém rohu, takže prohodili jsme pár slov a sem tam se potkáme, takže vždycky jsem rád, když můžu potkat ty kluky a kde jinde než na mistrovství světa.
1: Zavzpomínejte ještě trochu na Ronaldinha, protože minimálně pro mě to byl jeden z nejlepších fotbalistů historie, tak jaké to bylo s ním hrát, jaký byl v kabině, jaký to byl fotbalista?
2: Tak hrát s ním to byla pohádka, prostě když vidíme, co na tom hřišti ukázal, tak má to radost se na to dívat a je to do dneška, já jsem tam s ním hrál nějaké exibice a ta pohoda, jak s ním vyrazuje, ta radost toho života, to bych někdy chtěl mít, to, co on má. Super kluk, pohodovej, teď, když se potkáme, oni vlastně i kluci v Miami, právě Brazilci bývali, hrali proti sobě takový zápas, Ronaldinho, Roberto Carlos,
1: Ronaldo, ještě by mohli hrát.
2: Ronaldo Fenomeno, vlastně Rivaldo, Kaká, vlastně polovina kluku, s kterýma jsem hrál, takže tam jsem se už podívat nebyl, ale to je radost. A bavili jsme se právě i o Brazilcích a sám jsem jim říkal, co na to říkáte, říkal, ale oni by ještě kluci mohli hrát a zatím Brazílie málo, taky pro mě.
1: Neřešili jste s Ronaldinhem, že jsem četl, že ještě podepsal ve třetí italské lize?
2: Já jsem to teď sledoval, ale jak to byla velká akce, tak neměl jsem na to čas, protože někdo pak řekl, že to pravda úplně není, někdo, že to bude na jeden zápas, bude v tom asi nějaký biznis, jsem zvědavý sám, jestli to bude pravda.
0: To byl bývalý reprezentační obránce a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský, z Mexico City Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: No a ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě musí zaznít ta důležitá informace, že poslední zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, tedy věřme, jen co se týče tedy působení ve skupinové fázi, že potom půjdou dál proti Mexiku na mexickém stadionu Azteca, začne ve 3 hodiny po půlnoci našeho času. Na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. Ve stejný čas začne ještě také utkání, ve kterém se proti sobě postaví Jihoafrická republika a Korea, ale ten program bude ještě výrazně bohatší a začne už v 21 hodin, kdy proti sobě nastoupí Bosna a Hercegovina s Katarem a také Švýcarsko s Kanadou. No a o půlnoci začne také dvojice utkání. Maroko bude hrát s Haiti a Skotsko se utká s Brazílií. Samozřejmě i o těchto utkáních budeme ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku aktuálně informovat. Teď je 11 hodin a 18 minut, přejeme příjemnou, byť pořádně zase horkou středu.

0: Skupina Cranberries na Radiožurnálu Sport a teď už zase fotbalové mistrovství světa, protože to patří i do naší encyklopedie, no a postupně si představujeme všechny týmy šampionátu a zamíříme pro tentokrát do Afriky. Konkrétně se zaměříme na pobřeží slonoviny. S Tadeášem Skalickým, Tádo, vítej.
1: Hezký den, tým, kterému se přezdívá Sloni, se na světový šampionát vrátil po 12 letech a do Spojených států přivezl vůbec nejmladší tým celého mistrovství. Reprezentace vedená trenérem Emersonem Fajem sází na novou generaci hráčů, která po triumfu na africkém poháru národů v roce 2024 se znovu zařadila pobřeží slonoviny mezi nejlepší africké týmy.
0: Největší zbraní mužstva je jednoznačně obrana. Pobřeží slonoviny během kvalifikace ani jednou neinkasovalo a pevná defenzíva stojí i za jeho současnými výsledky na šampionátu. Jejím lídrem je obránce AS Řím Evan Ndicka. Kapitánem je zkušený záložník Frank Kessié a ve středu pole mu pomáhá například Ibrahim Sangare z Nottinghamu Forest.
1: V útoku pak tým spoléhá na rychlost Amada Diala z Manchesteru United nebo Simona Adingry z Monaka. Velkou pozornost poutá také teprve 19-letý křídelník Jan Diomande z Lipska. Jeden z největších talentů afrického fotbalu by mohl být jedním z objevů celého turnaje.
0: Pobřeží slonovinu vstoupilo do mistrovství světa výhrou 1-0 nad Ekvádorem. Ve druhém utkání dlouho vedlo nad Německem, nakonec ale favorizovanému soupeři podlehlo 1-2. O postup do vyřazovací části tak bude pobřeží slonoviny bojovat zítra večer proti Curaçao.
1: No a na závěr pro vás máme otázku, kolik hráčů současné reprezentace pobřeží slonoviny se narodilo ve Francii?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Z celkových 26 na šampionátu je správnou odpovědí 6 hráčů, kteří se narodili právě na francouzském území. Patří mezi ně například obránce už zmíněný Ivan Ndicka, záložník Seko Fofana nebo útočník Nicolas Pepe.
0: Prozradil nám v dalším dílu naší sportovní encyklopedie Tadeáš Skalický. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Možná si ještě vzpomenete, když se na jaře zranila brankářská jednička fotbalové Sparty Petr Vindal. Do branky tak šel Jakub Surovčík, který ve druhé polovině sezóny odchytal 14 ligových utkání, přidal i dva starty v konferenční lize a na začátku června se dočkal debitu ve slovenské reprezentaci. No a Jakub Surovčík evidentně vedení Sparty přesvědčil, 23-letý slovenský reprezentant tak podepsal na Letné dlouhodobý kontrakt. Surovčík se přitom upsal tedy Spartě na další dobu necelý týden poté, co letenský klub oznámil příchod Christiana Hegeje. Maďarský golman přestupuje na Letnou z West Hamu. Je 11 hodin a 27 minut, za chvíli nás na Radiožurnálu Sport čekají aktuální zprávy.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie na síti X oznámila, že lidem v Ostravě Zábřehu už nehrozí nebezpečí. Policisti tam zasahovali proti muži se zbraní. Na místě je reportérka Andrea Bartníková.
2: Střelec je mrtvý, policisté ho našli v bytě s prostřelenou hlavou. Jeho oběd je v nemocnici už mimo ohrožení života. To jsou základní fakta, která tady před chvílí v Ostravě Zábřehu oznámil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Víme také, že pachatel neměl řádně registrovanou zbraň a že šlo o manžele. V tuto chvíli je už bezpečnostní opatření u konce a ta lokalita je průjezdná. Z Ostravy Andrea Bartníková, Radiožurnál.
1: V německém Berlíně se scházejí nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí taky šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní emboli krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. A premiéra komedie Omylů v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí letošní letní shakespearovské slavnosti. V hlavní roli budou v režii Vojtěcha Štěpánka alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. Komedie Omylů je jednou ze tří letošních premiér. Slavnosti budou kromě Prahy hostit taky Bratislava, Brno a Ostrava. Potrvají do 5. září. Sport. Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech, připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. Tříminutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidily přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hrály v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Šmejkalky a kolony na D8 před Prahou. Dálnice D1 je teď ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov neprůjezdná. Na kilometru 23,5 už v omezení před Šmejkalkou se srazily dva kamiony a zablokovaly oba jízdní pruhy směrem do Brna. Kolona se zastavila, nemůžou tam projet ani hasiči, je to v omezení. Sjíždějte na Benešov na silnici 3 osobním autem, pak přes Čerčany, přes Tavelky a zpět na D1. Na dálnici D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru až do Brna k omezení. Převážně kamiony v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 42, je to kolona do 10 minut. Provoz váznej na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Od 8. kilometru je to až ke sjezdu na Zdiby. Tam zabrala údržba levý pruh, zdržíte se hlavně v kamionu v pravém pruhu. A ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Kolona kvůli tomu popojíždí i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5. Brzdí se na 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Je středa 24. června, v pondělí začne třetí grandslamový turnaj této tenisové sezóny, tedy slavný Wimbledon. Londýnská tráva v All England Clubu už je jistě velmi dobře nachystaná a tak se chystají i samotní tenisté na řadě přípravných turnajů okruhu WTA a ATP. Když začneme tedy muži, tak dnes z Čechů půjde do akce Vít Kopřiva, který na Majorce bude bojovat o postup do čtvrtfinále proti Peruánci Busemu. Ten duel by měl začít zhruba za hodinku. V Bad Homburgu, tedy v Německu, bude o účinkování mezi nejlepší osmičkou usilovat Karolína Muchová, která by někdy v podvečer měla nastoupit, a spěšme tedy, že nastoupí, že počasí dovolí, proti Rumunce Beguové. No a v Eastbourne, tedy ve Velké Británii, se představí hned dvě mladé české tenistky. Tereza Valentová se o postup mezi nejlepší osmičku pokusí proti Australance Tomljanovičové a Sara Bejlek bude hrát proti Turkyni Somnezové. Jak se tyhle duely budou vyvíjet a jak dopadnou, to vám na Radiožurnálu.

0: Před chvílí na Radiožurnálu Sport zazněly informace o tom, na co se především tenisoví příznivci, ale věřím, že nejen oni z pohledu českých hráčů těší dnes. No a tak se podívejme do budoucnosti ještě o kousek dál. Už pátek totiž začne v Berouně golfový vrchol sezóny na českém území Czech Ladies Open. Domácí hráčky nastoupí na podniku Ladies European Tour možná v nejsilnější sestavě za 8 let konání tohoto turnaje. Naději na dobrý výsledek si může dělat třeba česká jednička Sára Kousková. Ostatně ta byla hostem dnes Andreje Sestiny Hlaváčkové v pořadu Na síti. Takže pokud jste nestihli tenhle rozhovor v premiéře, můžete si ho kdykoliv naladit na podcastových aplikacích anebo třeba i v té naší aplikaci Můj rozhlas. No a když tedy půjdeme zpátky k Berounu, tak nostalgii při návratu na známá místa cítí vítězka z roku 2022 Jana Melichová.
1: Aby nebyla, je docela dost, no. A je hezký si to vždycky jako každý ten rok jako připomenout.
2: Jana Melichová si před 4 lety ještě jako amatérka připsala své první vítězství na elitní evropské túře. Teď se jako dvojnásobná vítězka na okruhu vrací hrát do Berouna po loňské absenci zaviněné zraněním. Její zdravotní stav je po operaci zad dobrý a náladu jí zvedá i perfektně připravené hřiště.
1: Musím říct, že jsem se trošku bála toho stavu, když jsem tady byla třeba za začátku roku si trénovat, nebo vlastně i ještě pár týdnů zpátky. Ještě po zimě bylo v těžkém stavu, ale strašně prokouklo. To počasí tomu hrozně pomohlo, že zapršelo.
3: Původní zprávy po zimě nebyly úplně dobrý, takže jsem paradoxně byla jako ohromně překvapená, jak to hřiště dokázalo zregenerovat a hodně pomohl ten souvislý déšť, myslím před 2 týdny, kdy to hřiště opravdu se celé zazelenalo, ty nějaké třeba suší plochy se zacelily, což pro nás primárně na těch greenech je důležitý a teďka můžou být ve stavu, v jakým jsou, který je úplně fenomenální.
2: Hodnotí hřiště Royal Berroun Golf Clubu Sára Kousková. Ta se na domácím turnaji pravidelně umisťuje v první 20. Zahrát tam umí i Tereza Melecká.
4: Klíč vlastně je trefovat samozřejmě první ránu z týčka, ale potom čím více přiblížíte k jamce, tak tím potom je jednodušší proměnit ten pad. Takže musí se to všechno sejít, aby člověk mohl vyhrát, ale celkově se na tomhle turnaji vlastně skóruje, takže vlastně není čas ztrácet čas a fakt člověk musí od první jamky do toho šlápnout.
2: České zastoupení na turnaji je obecně

0: Obecně silné, ze špičky chybí z rodinných důvodů jenom Klára Davidson-Spilková. Dobrou výkonnost českých hráček vítá promotér turnaje Luboš Koželuch.
1: Ženský gol není mužský gol, jo? Že mužský gol je přece jenom o něco větší tahák, ale u nás vidíme každý rok větší a větší počty, jakoby řeknu, diváků a návštěvníků, a já věřím, že v tom trendu budeme pokračovat. Jak jsme si jako vysnili a holky potvrdili ty sportovní výsledky, tak já věřím, že zase bude přijde víc diváků a že doopravdy s tou uděláme i divácky zajímavou akci.
0: Konkurenci mezi Češkami hodnotí další z nich Patricie Maková.
2: Ten golf je v tomhle dobrý, že si jako nekonkurujeme tak jak v tenise třeba, že je to i kdo z koho. Tady je to prostě já můžu hrát hezky, já nemůžu hrát hezky, Sára můžeme hrát hezky a můžem ty dobré výsledky šérovat, takže v tomhle tom úplně tu konkurenci nevidím ani s těma českýma hráčkama. A ta konkurence samozřejmě každým rokem s těma zahraničními hráčkama je větší a větší, ale jsou tam větší peníze každý rok, takže dává to smysl, no.
0: Nejlepší hráčky si mezi sebe rozdělí 350 000 eur, která z nich si ukrojí největší část, bude jasné v neděli odpoledne. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 13 hodin 49 minut ve vysílání radiožurnálu Sport po 13. hodině nabídneme speciál k poslednímu vystoupení českých fotbalistů v základní skupině mistrovství světa v Mexico City. Je nad ránem českého času, čeká duel s domácími Mexičany a Češi potřebují zvítězit, aby si uchovali, dá se říci, reálnou naději na postup do playoff. Pavel Horvát, tedy náš fotbalový expert, Karel Rada, bývalý fotbalový reprezentant a samozřejmě naši reportéři přímo z Mexika. Ti všichni se spojí právě do onoho speciálu. Na ten je ale ještě čas, teď se zaměříme na to, že už zítra časovka a o víkendu národní tituly v silničním závodě. To je tedy ve hře na národním šampionátu cyklistů. Mistrovství republiky bude tentokrát v Jeseníkách a to hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Zvláště pro ženy budou při silničním závodě okruhy s náročným stoupáním velkou výzvou.
1: Národní šampionát je pro lepší organizaci spojený s tím slovenským. Loni se jelo na východ od hranic v Bánovcích nad Bebravou a pro titul si dojela na zvlněné trati Kristýna Burlová. Letošní profil národního šampionátu jí oproti tomu loňskému zrovna nenahrává.
2: Pro holčičí balík ten kopec na mistrovství republiky už je hodně těžký. Vlastně ještě když ho vynásobíte čtyřikrát, takže to už bude trošku něco jiného. Myslím si, že ta trať na tom mistrovství republiky by se mohla i rovnat nějaký hodně těžký etapě, třeba na Tour de France.
1: Právě na Tour de France se pak v českém dresu ukázala, třeba že to tam pro ní neskončilo po srážce s autem podle představ. Ale na jaře už si možnost vozit červeno-bílo-modrý dres užila a starty na klasikách Paříž-Roubaix a nebo kolem Flander byly přesně tím, co si představovala.
2: Bylo to super, fakt moc jsem si to užila. Bohužel teda jsem úplně neobjela asi tolik závodů, jako bych mohla obět kvůli zranění v loni po Tour de France a kvůli otřesu mozku, tak jsem vlastně vynechala skoro polovinu sezóny v loni. To mě trošku mrzelo, ale myslím si, že letos jsem si to trošku vynahradila se startem skoro na všech klasikách.
1: Říká Kristýna Burlová. Loni na mistrovství republiky zlomila špatně si vyvíjející sezónu. Letos by podobný zlom nechtěla, protože zatím se jí daří poměrně dobře, i když poslední závod po pádu v závěrečném spurtu nedokončila a na její ruce to bohužel o víkendu poznáte.
2: V loni jsem si prošla i hodně osobníma problémama, když to tak řeknu, vlastně těsně před tím mistrákem, takže to rozpoložení v loni na mistrák nebylo vůbec ideální, ale věděla jsem, že tu formu mám a věřila jsem si. Letos samozřejmě jsem v daleko lepší situaci, v daleko lepším, stabilnějším týmu.
1: Když se těší, tak trochu tuší, že dres národní šampionky asi odevzdá. Sice patří mezi nejlepší české cyklistky, ale především spurterky. Na kopce mají v Kofidisu jiné závodnice, třeba zkušenější Nikolu Noskovou.
2: Asi není tajemství, že to pro Nikču je trošku lepší trať než pro mě. Tak uvidíme, jaká každý bude mít den a pak se rozhodneme, myslím si, že v závodě, ale určitě jak já i ona, tak jsme připraveni pro tu druhou udělat maximum, aby jsme ten titul udrželi v týmu.
1: Naznačuje Kristýna Burlová, jaká by mohla být její role v sobotním silničním závodě. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Prezident žádá ústavní soud o předběžné opatření, je ve sporu s vládou kvůli zahraniční cestě na summit NATO. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovali policisti proti ozbrojenému muži, nebezpečí už nehrozí. Čeští fotbalisti zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dálnice D1 blokuje za sjezdem na Mirošovice ve směru do Brna nehoda dvou kamionů a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Je středa 24. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel chce po ústavním soudu, aby rozhodl předběžným opatřením ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Nemusel by tak čekat, až soud rozhodne v kompetenční žalobě. O přednostním projednání žaloby dnes jedná plénum. Vybralo soudce zpravodaje v případu, stal se jím Pavel Šámal. A v Brně máme reportérku Alenu Hesovou.
3: Prezidentův návrh má 27 stran. Pavel v něm uvádí, že předběžné opatření je plně odůvodněné. Pokud mu ústavní soudci vyhoví, tak se celý proces rozhodování výrazně urychlí. Ústavní právníci odhadovali, že by soud mohl stihnout rozhodnout o kompetenční žalobě před začátkem summitu i standardním způsobem. Soud už dřív deklaroval, že si je vědom naléhavosti věci. Summit začíná v turecké Ankaře 7. července. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v diskuzi na serveru blesk.cz označil prezidentovo chování jako směšné, podle něj dělá kampaň. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Policie zasahovala proti střelci v Ostravě na sídlišti v Zábřehu, těžce zranili jednu ženu. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
4: Pachatelé policisté našli v bytě mrtvého. Na místě s ním marně se pokoušel mluvit policejní vyjednavač. Já můžu potvrdit, že v tuto chvíli už policejní zátarasy tady na sídlišti nejsou a lokalita je průjezdná. To bezpečnostní opatření mělo velký vliv a dopad na lidi z okolí. Já jsem třeba mluvila s ženou, která má 7letého chlapce v nedaleké škole a ta dostala ze školy zprávu, že si musí právě kvůli tomuto případu chlapce vyzvednout osobně ze školy. K samotnému střelci víme, že neměl legálně registrovanou zbraň, on měl legálně pouze plynovou pistoli, že postřelil do zad svou ženu cizinku, ta je teď v nemocnici a podle aktuálních zpráv už mimo ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. A detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
5: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je teď v izolaci, je ve specializovaném zařízení, jeho stav je stabilizovaný, francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké, současnou situaci sleduje premiér Sebastian Lecornu, jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie eboly v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou, taky kontaminovaným materiálem, projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo taky bolestí svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Západ a jih Evropy se dál potýká s extrémně vysokými teplotami. Včerejšek byl ve Francii podle Meteo France vůbec nejteplejším dnem v historii měření. Maxima ve Francii, Itálii i Španělsku přesahují 40 stupňů. Kvůli vedru zůstává v Bretani skoro 70 000 domácností bez elektřiny.
6: V Výpadky proudu v Bretani způsobila porucha transformátoru kvůli extrémní teplotě. Nejvyšší varování před vedrem platí poprvé na většině francouzského území. Lidé se chladí v městských kanálech v Paříži i v Londýně. Stovky škol ve Francii i Británii kvůli vedru zavřely. Britové pokud možno nemají cestovat vlaky kvůli obavám o poškození kolejí. V Belgii se vlakové spoje ruší. Nejvyšší výstraha před vedrem platí v 16 italských městech. V Německu kvůli vedru obce a vodárenské společnosti doporučili šetřit vodou. Horko by mělo polevit o víkendu, ale v první půli července se má vrátit. Vlny veder jsou podle vědců častější a silnější kvůli klimatické změně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Výstraha před vysokými teplotami platí i pro celou Českou republiku, kromě horských oblastí. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
2: Poslanci znovu projednávají zákon o státních zaměstnancích. Návrh je ve třetím čtení. Vládní koalice chce nahradit současný služební zákon a přinést tak větší flexibilitu státní správy. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
8: Podle vládních poslanců má zákon zjednodušit zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Opozice ale kritizuje, že to povede k politizaci státní správy, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
9: Chcete loajální loutky? Chcete, abyste si mohli dělat úplně cokoliv na ministerstvech?
8: Argument, že teď platný služební zákon státní správu odpolitizoval, odmítl ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj jen přibylo úředníků.
10: Takže ta politizace a depolitizace nás taky něco stála a já myslím, že je třeba se dívat i na náklady.
8: Do debaty se ještě hlásí 14 převážně opozičních poslanců. Hlasovat tak sněmovna dnes nejspíš nestihne. Čas na to má do 14:00 odpoledne. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Policie kvůli květnovému incidentu na derby fotbalové Slavie a Sparty obvinila dva lidi z výtržnictví, jednoho i z vyhrožování. 100 lidí spáchalo přestupek a hrozí jim 10-tisícová pokuta. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo, protože na trávník vtrhly stovky fanoušků a napadly několik hráčů soupeře. Někteří výtržníci taky běželi před spartianský sektor, do kterého začali házet světlice. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
11: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
12: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
13: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
12: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Sport.
14: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do osmifinále národnímu týmu nejspíš zajistí jen vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
15: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
14: Zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první na 6. mistrovství světa za sebou. Dal 2 góly, Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 a přiblížili se postupu do play-off, stejně jako fotbalisté Anglie a Ghany. Ti remizovali 0-0 a také jsou na 4 bodech. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0, Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a má jistý postup.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zavřená D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna za Mirošovicemi neprůjezdná. Na kilometru 23,5 přímo v omezení před Čmejkalkou se srazily dva kamiony. Jeden je nepojízdný a čeká se na odtah. Kolona z Prahy už je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a moc se to nehýbe. Objížďky pouze pro osobní auta a dodávky přes Velké Popovice nebo Mnichovice. Nehoda brzdí provoz taky na Pražském okruhu ve směru z plzeňské dálnice na Brno. Těsně před sjezdem na D1 z okruhu se srazily další tři kamiony. Tam zůstal průjezdný alespoň levý pruh a brzdí se za sjezdem na Jesenici. A v Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholi překáží nepojízdný kamion u nájezdu ze Spořilovské. Kolona se sune od magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
17: Sportovní část zpráv patřila fotbalovému mistrovství světa. Budeme se o něm bavit samozřejmě především z českého pohledu zase za chvíli, ale teď je aktuálně z domácích fotbalových luhů a hájů. Tom Slončík totiž podle očekávání přestupuje z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. 21-letý tvořivý záložník strávil jaro znovu v Plzni, kde se po přestupu z mateřského Zlína v roce 2024 nedokázal prosadit. Slončík se tedy vrací do známého prostředí, protože v Hradci Králové už hostoval v minulých dvou sezónách, v obou případech půl roku. Východočeši získali tedy druhou letní posilu, protože už před dvěma dny oznámili příchod pravého beka, nebo chcete-li záložníka Tomáše Víznera.
0: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: skupina YouTube ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 15 minut. No a teď už pojďme znovu mluvit o fotbalovém mistrovství světa, protože na něm se česká reprezentace bude zítra od 3 hodin ráno našeho času prát proti domácím Mexičanům o postup do další fáze turnaje, tedy do té vyřazovací. Pozorovatel a analytik Miroslav Jirkal, který působil u české reprezentace v realizačním týmu Ivana Haška, si myslí, že důležité bude dostat do pohody Pavla Šulce.
1: Není naladěný na tu hru úplně detailně. Já si myslím, že mu tohle trošku škodí, ale musíme taky vidět, že pro něj sezona byla velice dlouhá. On i v Lyonu v konci sezóny už měl ztrátu formy. Už prostě se do těch situací gólovej těžko dostával. Ale na druhou stranu, on přesně je hráč, který potřebuje tu součinnost hráčů kolem sebe. Byl zvyklý na Červa, Součka, Provoda a vlastně útočníky a přes něho to šlo. Takže on je na postu, který je opravdu vázaný na spolupráci s těma hráči, ale na dlouhodobou spolupráci.
2: Český tým v závěrech zápasu působí unaveným dojmem. Miroslav Jirkal si nemyslí, že by česká reprezentace málo nebo moc trénovala.
1: Úplně v té přípravě chyba nebyla. Tam to potřebujete doladit, potřebujete nějaký situace tam, jak na videu, tak je přenést na hřiště, vyzkoušet si proti tomu příštímu soupeři.
3: A teď Mexiko, Azteckský stadion, domácí prostředí, ale zase Mexiko už s postupem v kapse. Je to výhoda?
1: Tak výhoda, on každý zápas teď bude. Samozřejmě, kdyby jsme hráli proti komukoliv, tak potřebujeme mít drive dopředu. Potřebujeme ale i taktiku, tak aby jsme se do těch situací mohli dostat. A ano, zataženě bránit, ale musíte mít B, abyste do těch volných prostorů využili rychlost hráčů, třeba přes jednoho hráče, záložníka, který to zase posune dál přihrávkou. Takže tohle musíme napravit a proti Mexiku právě budou rozhodující ty breaky, aby jsme využili konstrukci breaků a dostali se breakama do finále.
3: Český tým potřebuje vítězství za 3 body. Je to v silách českého týmu?
1: Tak já ty naše hráči znám, mentalitou jsou prostě vynikající. Láďa Krejčí, Tomáš Souček, Červ i Patrik Šik se podřídí tomu systému i té bojovnosti, ale potřebujeme mít jasný koncept a ten koncept jasně dodržovat. A musíme mít situace, které vedou ke gólu.
2: Dodal před třetím zápasem české reprezentace na mistrovství světa fotbalový expert a pozorovatel Miroslav Jirkal. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Duel Mexiko-Česko začne ve 3 hodiny ráno našeho času a vy ho na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. A už za necelou 3/4 hodinku po zprávách ve 13 hodin si dáme speciál právě k tomuto poslednímu vystoupení svěřenců trenéra Koubka na turnaji. Hosty budou náš fotbalový expert Pavel Horvát, bývalý fotbalový reprezentant, dnes trenér Karel Rada a samozřejmě nebude chybět i některý z našich reportérů přímo v Mexico City. Duel mezi Českem a Mexikem tedy začne ve 3 hodiny, stejně jako další zápas skupiny A světového šampionátu mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Mexičané, jak určitě dobře víte, mají postup do play-off už jistý. Jihokorejci mají 3 body, Česko a Jihoafrická republika po 1 bodu. Ve skupině B, která dnes uzavře od 21 hodin svou tedy fázi, tak tam budou hrát Kanada a Švýcarsko ve vzájemném utkání o vítězství ve skupině, protože oba dva týmy mají 4 body. No a potom Bosna a Hercegovina a Katar, které se proti sobě postaví také, tak mají bod 1. No a ve skupině C, která bude dohrána ve 2 zápasech od půlnoci našeho času, nastoupí Skotsko proti Brazílii. Brazilci a Maročané mají na prvních 2 místech skupiny C 4 body, Skotové mají body 3. No a právě Maročané, o kterých byla také řeč, tak ti by si měli připsat povinné vítězství proti Haiti týmu, který zatím ještě na šampionátu neskóroval a ještě nezískal ani bod. Nechme se tedy překvapit, jak se situace ve všech 3 skupinách fotbalového světového šampionátu vyvrbí, kdo nakonec postoupí přímo z prvních 2 míst a které týmy na 3. pozicích ještě budou čekat. Protože, jak dobře víme, 12 skupin a 8 nejlepších týmů ze 3. skupin si zahraje play-off. Je 12 hodin 19 minut, tolik fotbalové mistrovství světa, teď skupina Metallica. Příjemný poslech a klidnou středu.

0: Jedním ze 7 týmů, které si už po 2 vystupeních v základních skupinách zajistili postup do playoff fotbalového mistrovství světa, je Kolumbie. No a překvapivě nejlepším střelcem tohoto týmu, tedy Los Cafeteros, jak se Kolumbijcům přezdívá, není hvězda Bayernu Mnichov Luis Díaz, ale obránce Daniel Muñoz. Pravý bek Crystal Palace rozhodl svým druhým gólem na šampionátu o vítězství 1-0 nad Kongem a přidal tak svou branku k té, kterou už dokázal střelit v úvodním utkání proti Uzbekistánu, kdy podpořil kolumbijské vítězství 3-1. No a Daniel Muñoz potom přesvědčil, že Kolumbijci mají sebevědomí opravdu hodně vysoko a chtějí jít na turnaj daleko, protože Muñoz prohlásil, že jeho tým tedy myslí na medaily, že prý tedy zvládli teprve druhý z 8 nutných kroků. Je potřeba odehrát 8 utkání, aby tým dokázal na světovém fotbalovém šampionátu získat medaily. Tak nechme tedy příštím dnům a týdnům, jestli se to Kolumbijcům povede. Každopádně k největším favoritům rozhodně nepatří.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
1: Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisti ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná. Podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraně nelegálně. Policisti zásah na místě ukončili. Okolí je znovu průjezdné. Většina Čechů se shoduje, že svoboda slova má být v některých případech omezena. Vyplývá to z dat výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Asi 2/3 dotazovaných mezi takové případy zařadili třeba nenávistné projevy kvůli rase a etniku nebo výzvy k násilné změně demokratického režimu. Desítky tisíc domácností jsou v Bretani na západě Francie bez proudu kvůli vedrům. Příčinou je porucha transformátoru. Informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Nejvyšší červená výstraha před vlnou veder platí dnes pro 58 departmánů. Příští týden by se mohlo ochladit. Francouzští meteorologové ale varují, že se extrémní teploty vrátí. A klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidi cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Evropské spotřebitelské centrum řešit problémy přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, je možné se obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Sport. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna stále zavřená u Mirošovic. Za sjezdem na Benešov na kilometru 23,5 se srazily 2 kamiony. Stalo se tak už v omezení před Šmejkalkou a jeden kamion je nepojízdný. Teď k němu couvá přes Šmejkalku odtah. Kolona od 15. kilometru a je to nadlouho. Ucpávají se i sjezdy z D1 na Velké Popovice a taky objížďka přes Mníchovice. Z Prahy možná lepší vyjíždět rovnou po staré Benešovské silnici, objet to přes Čerčany a přes Tavelky osobním autem. A pozor, D1 se plní u Šmejkalky v opačném směru na Prahu, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Taky na Pražském okruhu ve směru z Plzeňské na Brněnskou dálnici komplikuje dopravu nehoda kamionů. Srazily se hned 3 před sjezdem na dálnici D1. Průjezdný pouze levý pruh a tvoří se kolona od Jesenice. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Kolona se táhne od 8. kilometru až k omezení u sjezdu na Zdiby, hlavně v pravém pruhu kamiony. A ještě zpět na dálnici D1 a na příjezdu do Brna z Prahy hlásíte kolony, opět hlavně kamionů.
4: Kolona kamionů začíná před sjezdem Ostrovačice, ale levý pruh je poměrně plynulé, nemá smysl asi sjíždět.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Ve vysílání radiožurnálu Sport si rozhodně nevymýšlíme a zásobujeme vás pouze ověřenými zprávami, výsledky a událostmi. Jedna z těch událostí, která by určitě měla nastat, je zápas o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje na Majorce v podání Víta Kopřivy, který se utká s peruáncem Ignáciem Busem. Ten duel za malou chvilinku začne, na podání odstartuje peruánec. Věřme, že Vít Kopřiva dokáže zvládnout tohoto soupeře a na trávě, která rozhodně není úplně jeho nejoblíbenějším povrchem, si zařídí velmi pěkný výsledek před startem Wimbledonu. O postup do čtvrtfinále dnes budou hrát také tři české tenistky, v německém Bad Homburgu Karolína Muchová proti Rumunce Beguové a v anglickém Eastbourne se představí Tereza Valentová proti Australance Tomljanovičové a Sara Bejlek proti Turkyni Sonmenezové. Všechny duely na radiožurnálu Sport samozřejmě alespoň na dálku budeme sledovat a vás, naše milé posluchače, o nich informovat. Teď máme 12 hodin a 38 minut. Příjemnou středu.

0: Na Radiožurnálu Sport znovu fotbalový světový šampionát, ale tentokrát z historického pohledu. Je tady totiž další díl našeho seriálu. V roce 1950 se šampionát konal v Brazílii a jednalo se o první mistrovství po druhé světové válce. Na turnaji se nehrál klasický finálový zápas. Vítěze určila finální skupina čtyř týmů. Po 20 letech slavila své historicky druhé zlato Uruguay, která v klíčovém souboji před zraky 200 tisíc fanoušků šokovala domácí Brazilce.
1: The Maracanã Stadium is a special place.
2: Uruguay přitom sehrála na šampionátu pouze 4 utkání. Do finálové čtyřky se dostala díky výhře 8-0 nad Bolívií v základní skupině, ve které to byl pro Jihoameričany jediný zápas. To bylo dáno tím, že na šampionátu nakonec nemohli nastoupit Indové, kteří chtěli hrát na boso. Na poslední chvíli se odhlašovali hlavně z ekonomických důvodů Francie, Skotsko a další země a organizátoři už nestačili přelosovat skupiny. Do role velkého favorita byli pasováni Angličané, ostudně ale prohráli s amatéry ze Spojených států amerických 0-1. Turnaj se nehrál vyřazovacím způsobem a o medaile se tak bojovalo ve finálové skupině. V ní Uruguayci ztratili bod se Španělskem a Brazilcům stačilo ke zlatu uhrát ve vzájemném utkání remízu.
3: Začali jsme velmi dobře, porazili jsme Mexiko, remizovali se Švýcarskem, pak jsme porazili Jugoslávii. Nakonec ale přišlo finále s Uruguayí, ale o tom bychom se moc dlouho bavit neměli.
4: Uruguay had only entered the World Cup once before in 1930.
2: Říkal ve vzpomínkovém dokumentu pro FIFA brazilský útočník Ademir, z 9 góly nejlepší střelec turnaje. Jeho tým navíc proti Uruguay vedl 1-0.
5: Před utkáním byste si měli zanalyzovat, co hovoří pro a co proti vám. Myslel jsem si, že Brazílie bude jasným favoritem, ale byla tu šance, že se jí Uruguay dokáže vyrovnat, i když to byly obři, na které by každý sázel.
2: Popisoval po letech střelec vyrovnávacího gólu Uruguaye Juan Alberto Scia.

0: Delfino. Po něm se trefil ještě Gigi a tak se ze zisku Zlaté Nike po 20 letech opět radovala malá země, ležící u ústí Ria de la Plata.
1: Bezprostředně po utkání plakali všichni naši hráči štěstím, Brazilci zase zármutkem. Nebylo pochyb, že slzí všichni Brazilci. Jenom to ukazovalo, jak tvrdé pro ně bylo, že ztratili tenhle zápas.
0: Vzpomínal Schiaffino. Veřejnost přitom už před rozhodujícím zápasem oslavovala Brazilce jako šampiony. Bylo vyrobeno 22 zlatých medailí se jménem každého člena týmu. Starosta Ria dokonce předem přednesl oslavnou řeč a složil poklonu hráčům, které už před zápasem zdravili jako vítěze. Titul ale slavila Uruguay. Téměř 200 000 diváků na stadionu Maracaná propadlo po prohře 1-2 obrovskému žalu. Dva fanoušci spáchali přímo v ochozech sebevraždu. Další zemřeli na infarkt.
2: Pamatuji si, že jsem přišel do šatny jako po každém zápase. Pak jsem rychle nasedl do auta a odjel na jeden ostrov nedaleko Ria. Tam jsem zůstal 15 dní, chtěl jsem být co nejdál od lidí.
0: Popsal svou náladu po prohraném rozhodujícím utkání světového šampionátu v roce 1950 Brazilec Ademir. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: 12 hodin skoro 50 minut, za chvíli se ve studiu Radiožurnálu Sport usadí náš fotbalový expert Pavel Horvát, jeho bývalý spoluhráč z reprezentace a také vicemistr Evropy z roku 1996, dnes trenér Karel Rada. Nebude tady chybět ani reportér Radiožurnálu Sport, tedy ten fotbalový Tomáš Petr, a ve spojení budeme i s jedním z našich reportérů, kteří jsou toho času v Mexico City, tedy tam, kde se čeští fotbalisté utkají ve 3 hodiny ráno našeho času s Mexikem a půjde jim o postup do další fáze světového šampionátu, který už Mexičané mají jistý. Ano, speciál se chystá, za chvíli jsme tu s ním. Teď ale ještě pojďme mluvit o fotbale z ligové perspektivy. Slavia, Liberec nebo Zlín. Tyto kluby už před novou sezónou přivedly do svých prvoligových týmů minimálně jednoho afrického fotbalistu. Proti proudu jdou v Teplicích. Ty totiž angažovali už 3 hráče z východu. Na sever Čech zamířili 2 Ukrajinci a 1 Lotyš.
1: Nováčky v teplickém mužstvu jsou Lotyš Oskar Svintýs a Ukrajinci Denis Taraduda a Artem Harža. V týmu je pouze jeden Afričan, Nigeriec John Auta, obě v minulé sezóny.
2: Já v tom nevidím problém, já si myslím, že Afriku tady máme v Johníkovi a myslím si, že ještě dotáhneme jednoho hráče. Ten stejný styl, jaký jsme to dělali i u Johna, že ten hráč začne prostě v Bčku a bude jenom na něm, jak to tady rozvine, rozjede. A já si myslím, že tyhle ty kluci tady z těch zemí jsou rychlejší a klimatizovaný v té české lize a v tom českém mužstvu a vidíme v tom výhodu.
1: Vysvětlil teplické přestupové tahy sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Severočeský klub k výraznějšímu přílivu Afričanů zatím nepřesvědčili ani obchody Liberce nebo Karviné, které díky transferům vydělali desítky milionů korun.
2: Každý ten klub má nějakou filozofii, každý ten klub se nějak jako nějakým způsobem učí, každý ten klub se nějakým způsobem se snaží zdokonalovat a já neříkám, že nikdy tady nepůjdeme africkou cestou, to v žádném případě. Já si myslím, že když se nám naskytne dobrý hráč, tak se ho budeme snažit sem přivést.
1: Zatím se ale Teplice dívají směrem na východ. Všechny 3 letní posily jsou ve shodě s analyticko-skautským oddělením, které v klubu funguje teprve od zimy.
2: My jsme s klukama na denní bázi, jakoby minimálně telefonický, jinak máme jednou za týden nějaký porady a myslím si, že kluci makají, snaží se a chrlej spoustu jmén a samozřejmě pak je o tom, jestli ty hráči jsou schopní sem přijít nebo nejsou.
1: Zajímavým transferem je příchod teprve 19-letého špílmachra Artema Harži. Ten nastřílel 5 gólů v nejvyšší soutěži v Lotyšsku.
3: Je to desítka, je to mladý kluk, který má hodně kreativních schopností a vlastností, takže všichni víme, že ta naše kreativita byla rozebírána ze všech stran, tak budeme věřit, že nejenom on, ale samozřejmě i další naši ofenzivní záložníci budou víc odvážnější, víc kvalitnější, protože na tom budeme muset určitě hodně zapracovat.
1: Řekl Zdenko Frtěla, trenér teplických prvoligových fotbalistů. David Kalvas, Radiožurnál.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda. Česko zasáhnou extrémní vedra, teploty se o víkendu přiblíží 40. V Českém Krumlově začal festival Cirkusové meandry, nabídne akrobatická a divadelní vystoupení. Fotbalisti Kolumbie jsou dalším postupujícím do play-off mistrovství světa. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Brna popojíždí dlouhé kolony a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká možná rekordně teplý víkend, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslova.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
1: Lidi by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Policisté našli muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím postřelil svou manželku, záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
4: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Trosky sestřelených ukrajinských dronů poškodily průmyslový objekt, obytné budovy a auta v ruské Nižně-Novgorodské oblasti. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Gleb Nikitin. Tvrdí, že zemřeli dva lidi. O dalších útocích bezpilotních letounů informuje taky Orenburská a Bělogorodská oblast. Ukrajinské letectvo pak ráno oznámilo, že Rusko v noci vyslalo 101 dronů. 95 z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Úřady z Charkovské oblasti hlásí jednu oběť. Akrobatická vystoupení, divadlo nebo příběhy nabízí ode dneška v Českém Krumlově festival Cirkusové meandry. Návštěvníci se kromě toho můžou do pátku na místě účastnit cirkusových workshopů. Festival se rozšířil z městského parku i na další místa v Českém Krumlově. Hlavní účinkující představuje ředitel festivalu Jiří Turek.
5: Oni jsou tam Cirque La Putica, je tam Losers Cirque Company a Ergin Company. La Putica má vlastně samostatné představení, které se jmenuje Splash, je s letním nádechem. Druhý představení vlastně má Losers, další den, to se odehrává na řece a za Ergin Company tam je samozřejmě vzdušná akrobacie.
6: Sport. Sedmým jistým postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa ve fotbale je Kolumbie, která vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Stejným výsledkem porazilo Chorvatsko Panamu, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0. České fotbalisty čeká klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
7: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále, ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřilo psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
6: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Z
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 za Prahou, kolony i na D8 před hlavním městem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno čekejte kolonu za připojením z okruhu ze 13. kilometru. Sunese to až hodinu ke sjezdu na Benešov. Tam byl provoz odkláněný. Teď před momentem odklon zrušili, protože u problému na kilometru 23 v zúžení před mostem Šmejkalka se změnila situace. Už odtáhli i druhý nabouraný kamion. Provoz obnovili, ale zatím jenom levým pruhem. Pravý tam ještě blokuje jiné nepojízdné nákladní vozidlo, už se k němu kolonou snaží prodrat odtahová služba. Na D1 opačně z Brna na Prahu před Šmejkalkou, jak se u nehody na 23. dříve přihlíželo, tak se ještě rozjíždí kolona za Chocerady z 28. kilometru. Je to asi na čtvrt hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště těsně před nájezdem na D1 řeší srážku 3 kamionů. Průjezdný jenom jeden pruh, kolona za Jesenicí z 80. kilometru přes 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí je omezení mezi sjezdy na Kralupy a Zdiby. Kamiony se sunou pravým pruhem ze 7. osobní auta ze 3. a to asi 20 minut na minus první kilometr. A v Praze na jižní spojce kolony obou směrně mezi podjezdem magistrály a Spořilovskou kvůli nehodě a porouchanému vozidlu vždy v pravých pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Čeští fotbalisté odpočítávají poslední hodiny do utkání s Mexikem, kterým uzavřou své vystoupení v základní skupině mistrovství světa. V Mexico City ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí proti domácí reprezentaci.
9: Speciál Radiožurnálu Sport.
6: Tak to pojďme všechno probrat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
10: Dobrý den.
6: Dříve reprezentantem, vicemistrem Evropy z roku 1996, dnes trenérem Karlem Radou. Karle, vítejte na Radiožurnálu Sport.
11: Dobrý den.
6: A nechybí také fotbalový reportér naší stanice Tomáš Petr. Tomáši, hezké odpoledne.
12: Pěkný den.
6: A na dálku zdravíme také Mira Vasiče, našeho reportéra přímo v Mexiku. Miro, hezké ráno.
13: Dobré ráno.
6: Ano, v Mexico City je o 8 hodin méně, takže tam fotbaloví reprezentanti stále ještě spí. Pavle, když ten zápas bude mít vlastně výkop v 19 hodin mexického času, v kolik tak budou stávat? Kdy bude snídaně?
13: No tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je třeba až takhle pozdě, takže tam bude nějaký rozmezí 2 hodin. Myslím si, že třeba od 8 do 10 si myslím, že by to bylo tak nějak normální. Pak tam bude možná nějaká procházka, nevím, jaký je počasí, určitě nějaký ještě meeting, jednak taktický a jednak možná i organizační a pak nějaký oběd, sváča, možná nějaká ještě příprava určitě a jdou na to kluci. No.
6: Karle, měl jste jasně daný program, nějaký rituály, které jste dodržoval před takhle důležitými zápasy?
11: Já rituály moc ne, na to moc nejsem, ale samozřejmě měl jsem rád, když jsem si navyk teď, jak je ten program takový ten volnější, jak říkal Pavel, že tam rozpětí třeba i ty snídaně, jo, že máte od 8 do 10, každý hráč trošku jinak spí, nebo někdy si chcete přispat díl a je tam ta možnost takového toho volnějšího, než když to máte striktně daný, že musíte být, já nevím, v 7:30 na snídani a tak dále a tak dále. Takže pak samozřejmě ten program spíš takovou pohodu vytvořit před tím zápasem už a ty hráči byli, aby se chystali na to, připravili se na to i trošku podle sebe, kdo jak potřebuje.
6: Miro Vasič je přímo v Mexiku. Miro, jaké se očekává v podvečer počasí a v kolik vlastně vy budete připraveni na stadionu s kolegy, tedy s Mikulášem Jášou a Lukášem Michalíkem?
14: No, když to převedu na váš čas, když začnu tím stadionem, tak tam budeme někdy před půlnocí už, no, takže to je zhruba v 16 hodin místního času, možná ještě o trochu dřív, protože když jsme byli včera na tiskových konferencích, tak ono celkově tady v Mexico City je docela drsná doprava. Tady, pokud nemáte pevné nervy a trochu odvahy, tak si tady moc nezajezdíte autem, prostě musíte všude strčit špičku. Ale abych se vrátil k tomu stadionu, ono tam v okolí je to docela natěsnané. Takže čekáme velký nával už docela brzo, protože i v Guadalacháře lidé šli hodně dlouho před utkáním. Takže aby jsme tam byli co nejdřív a někde náhodou neuvízli. No a pokud jde o to počasí, tak dnes má být maximálně nějakých 21 stupňů, kolem té 19. hodiny má být 18, co je ale takové horší na té předpovědi, má pršet, to je velmi pravděpodobné, no a když koukám, tak jsou tam i blesky, tak aby nebyly bousky a nějaké přerušení.
13: Že bychom si počkali. Já jenom, Miro, se zeptám, prosím tě, tady u nás je zvykem před zápasem nějaký ty, řekl bych, až pouťový atrakce před tím stadionem. Jak je tomu na mistrovství světa? Já jsem ještě vlastně nic neslyšel o tomhletom.
14: Tak ono to je stadion od stadionu a podle toho, kolik je kolem toho místa, třeba v Atlantě u toho, řekněme, supermoderního futuristického stadionu, tak tam hned v zázemí byla taková fanzóna obrovská, takže lidé si tam mohli nakoupit něco k jídlu, byly tam nějaké věci, že si můžete kopnout na takovém tom malém hřišti nebo takový nohejbálek, něco podobného, tam to bylo hned vedle stadionu. Tady u Astéckého to je asi komplikovanější, protože, jak už jsem říkal, ono to tam je v některých uličkách takové stísněné. Přiznám se, že jsem neobešel úplně celý stadion, takže nevím, jestli tam je nějaká taková fanzóna někde zvenčí, ale většinou to bývá, no, takový fanpark, jak oni to občas honosně nazývají.
10: Říká Miro Vasič, reportér Radiožurnálu Sport přímo z Mexika. Posloucháte speciál naší stanice před posledním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa. Tak pojďme tedy k tomu, co jsme zatím od týmu trenéra Miroslava Koupka viděli a co už tady Pavel Horvát mnohokrát komentoval. Co tedy říká Karel Rada na ty první dva zápasy? To znamená porážku nejprve s Jižní Koreou 1-2 a následně remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou.
11: Já přímo první zápas jsem osobně neviděl, viděl jsem ho ze záznamu jenom určitý fáze toho zápasu, takže tam si myslím, v tom zápase asi pro nás byla obrovská škoda vstoupit do toho prvního zápasu remízou. Jo, udržet to prostě, dotáhnout to do toho, i když samozřejmě byla tam převaha Korejců, byli dominantnější, byli silnější na míči, ale to není to, co musí být vlastně průkazným k tomu, abyste ten zápas nedokázal jako vyhrát nebo nedokázal ho dotáhnout do vítězního konce. A co se týká toho druhého zápasu, tak tam opravdu asi si myslím já, za mě ta naše pasivita v tom druhém poločase, kdy prostě, on už to popisuje dneska i pan Koubek, trenér, který říká, že prostě pokud se nezlepší na míči a nebudou silnější na míči, tak ty utkání pro ně budou obrovsky těžký, i tohle utkání další s Mexikem, takže tam to vedlo k tomu, si myslím, že to byla jenom otázka času a štěstí, neštěstí, kdy prostě se byla nešťastná penalta vlastně nastřelená takhle ruka, ale říkám, my jsme k tomu si myslím přispěli tou pasivitou toho, že jsme vlastně byli hodně hluboko a vlastně nedokázali jsme ten balon udržet a i ten přechod náš, ono můžete hrát za mě hlubší blok, můžete hrát vzadu, ale musíte potom být silný nahoru, kdy dokážete z toho vyjíždět, být nebezpečný pro soupeře, kdy on z nás, vás vycítí, že prostě musí mít obavy z vás, ale to my jsme tam moc neprokazovali pak.
12: Karel Rada to tady naznačil, my si můžeme pustit vlastně, co říká trenér Miroslav Koubek o té české hře, co se musí změnit možná i do toho zápasu s Mexikem.
15: My musíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický, jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem, nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha, to vůbec ne, jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
12: Není ta česká hra, řekněme, zklamáním pro Karla Radu na šampionátu, protože hodně mezi fanoušky rezonuje to, že vlastně může se prohrát, může se třeba remizovat s Jihoafrickou republikou, ale že vlastně ten fotbal byl nekoukatelný, když to tak řeknu až tvrdě. Jak to vnímáte vy, jako když se odprostíte od, řeknu, reprezentační kariéry, od trenérské kariéry, tak pouze fanouškovsky třeba nejste zklamaný, že Češi nenabídli trošku ofenzivnější fotbal nebo trošku fotbalovější pojetí?
11: tak každý fanoušek čeká asi od těch zápasů nebo od toho týmu vždycky, že to pro něj bude zajímavý, že budou padat branky nebo bude ten nebezpečný hodně, že tam uvidí ty situace, ale potom samozřejmě dlouhodobě, když jste v tom zápase, takže vlastně pomalu těch střel na tu bránu z naší strany bylo minimum a nedokážete se prosadit nahoru a neohrozíte toho soupeře, tak je to hrozně těžký. Jo. Samozřejmě ty diváci potom vidí, když by to byl opravdu soupeř zvučného jména, s kterým vlastně vy třeba hrajete nějakou vyrovnanou nebo nevyrovnanou partii remízu třeba, nebo dáte i gól a pak jste v nějakým dlouhodobějším bráněním a ubráníte to, tak tam to třeba ten fanoušek ocení trošku jinak. Jo, ale tady opravdu to očekávání bylo asi to, že my opravdu tam dokážeme s těma soupeřema nějakým způsobem jim víc konkurovat a předvést asi lepší zápasy. No.
13: No, já myslím, že Karel to vlastně řekl skoro přesně, že to očekávání bylo už s Koreou, ale Korea prostě byla úplně jinde. Tam ty hráči byli technicky vybavení, byli rychlí, přesto jsme vlastně měli opravdu ten bod na dosah a o to víc všichni si mysleli, že ten jar přejedeme, že vlastně jako tam by to nemělo být žádná překážka a začal ten zápas tak, jak jsme si všichni přáli, ale bohužel vlastně ten průběh odhalil to, že něco je špatně, ať už kondice, určitě se k tomu dostaneme, ať už kondice nebo nějaký rozpoložení toho mužstva, něco tam nefunguje a proto ten výkon byl takovej a to, co říká Míra Koubek, to je jasný. Prostě když nemáš kvalitu na míči, no tak nemůžeš hrát fotbal, logicky, to bychom mohli dělat jiný sport, ale my jsme tam prostě nebyli schopní si třikrát za sebou přihrát a ten balon udržet, aby jsme si odpočinuli a potom to mužstvo vypadalo vlastně až bezbraně. No.
10: A dá se s ním něco udělat takhle rychle za pár dnů mezi zápasy?
13: No tak uvidíme, samozřejmě asi se o tom taky budeme bavit, o tom, o těch podmínkách, v kterých těch zápas se bude hrát. Já si myslím, že pro nás prostě to je velmi těžký a to střídání vlastně těch pásem nám taky nepřidá. Byly tam zmínky o tréninkách, které jsou v teple. Já vlastně asi nechápu, proč teda, když je teplo přes den, proč se netrénuje brzo ráno, když potřebujeme trénovat. Myslím si, že i to by byla možnost trénovat od 9 hodin, od 8:30, prostě ten režim tomu přizpůsobit. Jestli nám nevyhujou tréninky v 11 nebo po obědě, tak je logický, že se s tím musí něco dělat, ale těch odborníků tam je spousta a samozřejmě ten výsledek zatím vypadá tak, že nejsme dobrý, takže asi teďka takhle narychlo se s tím nedá nic dělat. Jedině vlej do těch hráčů to sebevědomí, že i v té únavě samozřejmě jsou schopní s tím něco udělat. A ještě řeknu jeden příběh, který jsem dneska říkal kamarádovi Luďko Zelenkovi, říkal mi to Jarda Špaček, zase přirovnám fotbal, hokej, jak se asi ty hráči cítí, když hraje hokejista v oslabení 5-3 a je minutu a půl zavřený v té třetině, tak Jarda Špaček mi říká, hele, to je jak papiňák, to máš zamlžený plexisklo a už si vlastně přeješ, aby oni dali gól a můžeš jet z toho ledu. A takhle si myslím, že se podle mě cítili některý ty kluci, že vlastně, já neříkám, že jim to bylo jedno, ale už prostě chceš, ať je to pryč, ať tu únavu ze sebe můžeš setřást, ať se můžeš zastavit. Jo, ale v té únavě je prostě potřeba udělat tyhle ty věci, co říkal Karel, že ty musíš prostě ten balon udržet, aby si pak trošku odpočinul, jinak tě sešmelcuje soupeř, který je třeba kvality AR.
10: No a půjde to, Karle, aby Češi v těch podmínkách, které je čekají, vlastně dokázali hrát to, co tady popisuje Pavel a dokázali vlastně eliminovat tu výhodu, kterou mají Mexičané tím, že jsou na dané podmínky zvyklí, protože v nich vyrůstají.
11: Tak je to samozřejmě pro ně obrovská výhoda, jo? Ne, že ne, ale jak jsme říkali, no, těch odborníků je tam spousty a opravdu ten program si nastavit tak, aby to vyhovovalo, jestli opravdu trénovat ve vedrech a připravovat se na to tím způsobem. Já jsem zažil i dřív jiný týmy, který prostě se připravovali obráceným způsobem, jo? Že maximálně šetřili ty síly, vyhybali se tomu sluníčku, třeba tomu dusnu a chodili opravdu hodně brzo nebo něco takového, aby prostě pošetřili a pak prostě se vyšponovat tu hodinu a půl, jo, na tom hřišti, kdy vás to prostě víte, že půjdete na doraz, kdy vás to vycucne, tak je to, ale tohle to hrozně složitý teď o tom takhle jako tady mluvit a připravit se, co vlastně přesně udělat na to, jak komu by to vyhovovalo, jo. Ale je to hlavně si myslím i ta psychická věc, která ovlivňuje hráče za mě vždycky z 50% obrovsky A já si myslím, že když my hrajeme se soupeřem, který víceméně se jsme v očekávání všichni a celý národ vždycky, že musíme vyhrát nebo uděláme 3 body jasný, nebo že bychom to měli, tak ten tým to cítí taky tak. A samozřejmě pod obrovským psychickým tlakem. A já říkám naopak, já jsem hrozně zvědavý na tenhle zápas, protože my nakonec jsme vždycky schopní se i proti takovému soupeři, lepšímu soupeři, nebo když řekneme ano, proti nám jde jasný favorit, pojďme jo, a teď ty hráči prostě z nich to spadne nakonec, uvolní se a jsou schopní jako řekneme a teď budeme hrát, konečně pojďme hrát. Jo, a to já čekám právě, co vyplyne, co jak to vlastně dopadne tenhle zápas, co nás vlastně, jestli se v tom udržíme nebo nás to semele.
10: Ve vysílání Radiožurnálu Sport ve speciálu před posledním vystoupením českých fotbalistů na mistrovství světa. Tahle otázka tedy teď na Mira Vasiče, jednou z reportérů Radiožurnálu Sport přímo v Mexico City. Miro, je cítit z českého národního týmu, že třeba v tom nastavení, o kterém teď mluvil Karel Rada, bude český národní tým schopný jít do zápasu, který vlastně asi musí vyhrát, jestli chce mít reálnou naději na postup do play-off?
14: Tak je tam jim jednoznačně to naladění na to, že to prostě Češi musí zvládnout. Bylo to jasné ze slov Ladislava Krejčího jako kapitána týmu. On několikrát zopakoval už během tohoto turnaje, že pokud někdo není přesvědčený o tom, že postoupíme a že musíme předvést nějaký lepší výkon, tak tady nemá co dělat. Ale zase na druhou stranu, jak s oblibou říká Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, takže se ukáže až v tom samotném utkání. Jenom bych dodal k těm tréninkům, oni Češi trénovali třeba od 9:30, od 10:00, teď mluvím o Texasu, kde je velké vedro a vlhko, protože pokud by chtěli trénovat v nějakém ještě přijatelnějším počasí, tak to by snad museli trénovat od 6:00, od 7:00, od rána.
12: Každá protože ta půl hodina je známá.
14: Tam to začne být opravdu jako drsné v těch dopoledních hodinách, pokud není, ono tam taky občas pršelo, ale prostě ty podmínky jsou tam hodně těžké, ale zpátky k tomu nastavení, ten tým navenek alespoň působí tak, že ví, jak musí hrát a co musí zlepšit. Oni sami ti hráči byli zklamaní. To nebylo tak, že by tam někdo chodil a říkal, no ježišmarja, no tak ty byli silnější, nepovedlo se nám to. Je to první mistrovství světa a on to docela i rozváděl. Ladislav Krejčí, když začal mluvit o tom, že na ty hráče, na každého individuálně to prostě mohlo dolehnout. Je to velkolepá akce, je to největší mistrovství světa v dějinách, v historii, jak rád říká šéf FIFA Infantino. Prostě je tam najednou tolik věmů, že to na vás může zapůsobit. Ale já jsem třeba nikdy nezažil žádnou velkou akci, o tom by mohli asi víc říct Pavel Horvát a Karel Rada, jestli skutečně ta slova Ladislava Krejčího odpovídají realitě.
10: Tak pánové, je to na vás tedy, pokud jde o takhle záležitost, Pavle.
13: No tak souhlasím s tím, samozřejmě ta atmosféra, Karel hrál finále mistrovství Evropy, bavili jsme se o tom podávání ruky královně, vlastně jestli tě to neodvádí od té koncentrace, nebo jestli si to vlastně vůbec neuvědomuješ, v tu chvíli jsou lidi, kteří prostě se soustředí jenom na ten zápas, samozřejmě jsou lidi, kteří vnímají asi teďka i v Americe nebo v Mexiku prostě, jak jedeš na ten stadion, co se děje kolem tebe. Jo, na to už si asi za 10 let, za 20 let nevzpomenou, ale v tuhle chvíli možná, že to vnímají, že teď já to přeženu, že jim tam někdo ukazuje podřízlýho kohouta, že ten zápas hraješ prostě v prostředí, který k tobě není přátelský, jo, to může být, ale jako jsme na mistrovství světa, já si myslím, že ty hráči, kteří tam jsou, ve většině případů, až bych řekl třeba možná na Sašu Sojku, který paradoxně podle mě vypadá bez největšího ostychu, tak vlastně tam cítím to, že ta jako sebedůvěra je prostě na nízký úrovni. No.
12: Tady musí přijít otázka na Karla Radu, tak Karle, před tím finálovým zápasem Eura 96, když šla královna, jak moc člověk v tu chvíli v hlavě měl, že proti mě stojí Němci, hrajeme finále, musím si hlídat tenhle prostor, dělat tohle a na druhou stranu je královna.
11: Myslím, že to má každý z hráčů asi trošku jinak, ale já za mě, když budu mluvit, tak samozřejmě úplně to nebyla ta pro mě ta priorita v ten daný moment. Jo, já opravdu jsme se o tom bavili s Pavlem, že já jsem měl nastavený ten zápas a pro mě to byl hrozně dlouhý proces celý před tím začátkem. Jo. Já jsem se těšil na to, až budeme hrát, až prostě ten zápas začne, protože furt máte v hlavě, koncentrujete se, děláte tam nějaký úkoly, nějaké povinnosti, čtete si, načítáte si soupeře a tak dále. Takže pro mě od toho nástupu celého, pak s Jimnama, ze vším, s Královnou, to je hrozný proces, který prostě vy už chcete mít za sebou, nebo já aspoň, mluvím za sebe, a chcete být prostě v tom zápase, v tom boji, jo, kdy furt myslíte, teda většinu toho pak myslím na to, takže byla tam Královna, ano, teď vzpomínka nádherná, zpětně pro mě, ale až zpětně možná větší a větší, víceněná než ten daný moment na tom hřišti.
10: Tolik tedy vzpomínka na finále mistrovství Evropy 1996. Do finále mistrovství světa 2026 mají čeští fotbalisté opravdu ještě hodně daleko, ale když se vrátíme k už zmiňovanému kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčímu, tak ten se na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem samozřejmě vyjádřil i k únavě.
16: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit. Dají ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně.
10: Tolik tedy Ladislav Krejčí. Tomáš Petr doplní ještě další informace.
12: No, tady samozřejmě následuje ta otázka, protože oba pánové, jak Pavel Horváth, tak Karel Rada, mají nejen hráčské zkušenosti, ale i trenérské. Tak jak vlastně naložit s těmi tréninky? On, Pavel Horváth, nám tady před vlastně tímhle pořadem už říkal svůj pohled na to, že proč si myslí, že došlo k tomu, co říkal Ladislav Krejčí.
13: Já ho zopakuju. Já jsem byl teďka u Brna ve Slavkově, kde jsem měl možnost se potkat s Jirkou Procházkou, s bojovníkem
10: MMA,
13: a ten tam měl zajímavý příběh o Mexico City, o tom, že vlastně, když přijedeš do takového prostředí, tak cítíš první 2-3 dny v obrovskou euforii, což mohlo být u nás v tom prvním zápase proti Koreji, myslím fyzickou teďka, ne žádnou, jako žádný opojení. A vlastně kluci vlastně zmiňovali to, že ten zápas odehráli bez větších problémů. Uvědomu si Pavla Šulce, který vlastně, kdyby mu to nikdo neříkal, tak říkal, že si vůbec neuvědomuje, že hrál v takovýhle nadmořský vejšce. Ale Jirka Procházka pokračoval s tím, že vlastně ty další dny na tebe přijde obrovská únava, kterou podle mě naši kluci jako začínali vstřebávat ty dva dny potom, kdy teda měli nějaký tréninky, byly zmiňovaný tréninky, které byly hodinový, 70 minut jsem tam čet někde, jo, který samozřejmě budou nějak intenzivní. A jestli třeba v této fázi, kdy prostě byly ty dva dny po tom návratu z téhle nadmořské výšky, mohli se dostat do fáze, že se zavařejí prostě a pak v tom zápase s Jihoafrickou republikou vlastně mě nejvíc na to úplně upozornili ty náhradníci, protože Pavel Šulc, Lukáš Provod i Tomáš Souček prostě jsou hráči, který když vlítnou na hřiště, tak jsou prostě vidět, jsou prostě cítit a to tam nebylo. A mě to zarazilo úplně nejvíc u těchto střídajících hráčů, který vlastně nám nepřinesli běžecky, samozřejmě fotbalově, protože to bylo těžký, ale běžecky to nebyli prostě tyhle kluci. Takže já přemýšlím, kde to může být a tohle to mě trošku jako nabídlo nějakou odpověď. To, co jsem se dozvěděl od toho Jirky Procházky.
12: Jak to vidí Karel Rada?
11: Tak asi s Pavlem souhlasím, protože člověk, když to promítá i jako hráč, tak ono určitě opravdu, a hlavně ten nástup, že do toho druhého zápasu, jako jsme měli, všichni říkají, proč tak nedokážeme pokračovat, no ono to je samozřejmě, ten soupeř taky jde s nějakým očekáváním, malinko pasivní třeba začátek, opatrný, nám se povedl hned dát gól, byli jsme třeba v ten moment chvíli lepší, dominantnější, měli jsme tam tu akci, ale potom přesně může působit to, co říká Pavel, jo, že vlastně a teď co uděláme, teď se úplně necítíme komfortně, ty hráči nejsme úplně jakoby v té formě nebo v té pohodě, v který bychom asi chtěli být. No a tak jako cukáme, že prostě vlastně z toho zápasu vznikne to, co vzniklo. Jo? Zalejzáme hloubš a myslíme si, že nějak kluci, aby jsme to, teda pojďme, urveme to, zkusíme to dohrát nějak tak, víme, že těch sil nemáme třeba moc nebo necítíme se úplně nejlíp. To všechno tam může hrát roli. Jo? A pak samozřejmě ta věc je ta, že opravdu jsme ten balón nedokázali udržet, nedali jsme si víc jak tři přihrávky a už se v tom začneme takhle matlat a patlat, jak jsme se potom tlali a ten zápas je těžší a těžší pak pro nás. Jo.
12: Náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba si povídal s Jorgenem Varelou, což je sportovní lékař, který pracuje pro klub Amerika, tedy klub, který vlastně hraje ty domácí zápasy na Stadeckém stadionu, a ptal se ho i na to, co se vlastně děje s tělem sportovce, když jako cizinec dorazí do té nadmořské výšky a Stadeckého stadionu, což je skoro 2,25 km nad mořem, a snaží se vlastně provádět nějaké extrémní výkony sportovní.
17: Por ejemplo, tú que no eres un atleta de alto rendimiento, seguramente lo has notado. Dentro lo...
18: Čeho si všimnete hned v prvních hodinách, zvlášť když nejste trénovaný sportovec, to je zrychlený dech. Tělo si tím kompenzuje menší množství kyslíku ve zdejším vzduchu. Začnete tedy rychleji dýchat a začnete i více močit. To je velmi zajímavé. Vaše tělo se snaží koncentrovat krev, uvolňovat plazmu a produkovat více červených krvinek, aby zachytilo více kyslíku. Takže močíte více. Pravděpodobně budete mít pocit dušnosti, když půjdete do schodů. Můžete mít i takový ten pocit jako při závrati, výškovou nemoc. Fotbalisti mají velký problém v tom, že jejich zápas trvá 90 minut. Sprinteři na krátkých tratích jsou tu v pohodě. Při fotbale vidíme největší dopad nadmořské výšky na hráče mezi 70. a 90. minutou. Křeče, závratě, dokonce i zvracení někdy přichází. Není snadné hrát na mistrovství světa. A za těchto podmínek je to ještě těžší.
17: Uno, no es fácil jugar un mundial y bajo esas condiciones mucho menos.
12: Tak pánové, zažili jste něco takového, že jste měli větší potřebu odskočit si během duelu?
13: Já jsem takovouhle potřebu měl vždycky před zápasem, protože ta nervozita, nebo ne nervozita, to očekávání takový, je to logický. Vím, že fakt jako jsem byl schopný třeba jít pětkrát, ale to už pak člověk samozřejmě nemá úplně co, ale to je spíš jako úsměvný. Tady to, když posloucháme doktora, tak to vlastně vypadá jako, že je vůbec nenormální, že se to tam pořádá, jo? Že vlastně je to tak specifický, že ty mužstva se na to nemůžou připravit, nebo speciálně to naše, samozřejmě asi Korejci, když jsme měli možnost slyšet, že tam byli 14 dní, no, tak logicky by proti nám měli taky mít výhodu, no, takže trošku je to nefér, ale bohužel to takhle bylo nastavené.
10: Karle, kde byste vlastně hrál nejvíc, pokud si vybavíte nějaký takový zápas, kdy se vám opravdu asi třeba i špatně dýchalo?
11: Mám jeden v Turecku, turecký lize, ale teď si přesně nespomenu, kolik to bylo metrů teda, ale bylo to vejš, jako nezvykle vejš, a bylo to tam opravdu trošku znát, jakoby s tím vzduchem, nebylo to asi takhle vysoko, jak hrajou kluci teď. A druhý můj zápas, ten nebyl tak, ale ten byl zase nízko, vlhkost u moře, obrovská, v Kostarice jsme hráli tenkrát, taky přátelák, a teď obrovský vedro, ty nám přivezli, myslím, že chceme nějaký led, a oni nám přivezli tu do kabiny obrovskou kosku, prostě ledu, kterou tam takhle vyklep, a tam k tomu přijde nějaký sekáček, že si každý může odseknout kus ledu. Ale tam mi opravdu, to musím přiznat, tady v tom zápase mi bylo opravdu blbě druhý poločas, když jsem si jakoby motala se mi hlava trošku, byl jsem z toho vedra, tam byly samý ty bubny, oni do toho řezali za bránou, bubnovali, a ty zvuky, takže tam to na mě působilo poměrně dost. No.
13: Můžu jenom, já teda musím říct, že jsem se vlastně každý zápas cežil špatně od 70. do 90. minuty.
10: A nebylo to
13: ale to nebylo, výškou. Přesně tak, to nebylo výškou ani nížinou.
10: Já bych se, pardon, Tomáši, zeptal na zkušenosti pro vlastně normální fungování v Mexico City. 2200 metrů, vy už jste tam, Miro, s dalšími dvěma reportéry Radiožurnálu Sport 2 dny. Jsou nějaké obtíže znát i pro běžného člověka, který přijede a nepodává žádný sportovní výkon?
14: Tak pokud se pohybujete šnečím tempem po městě, tak žádný problém necítíte. Ale když třeba kolega Mikuláš Jáša se šel podívat na tribuny Jasteckého stadionu, šel tam obhlédnout to naše místo, odkud budeme komentovat. A teď dodám, že Mikuláš Jáša je bývalý fotbalista a mládežnický reprezentant. A on říkal, že když potom vycházel nahoru, tak se mu v jednu chvíli zdálo, že se mu jemně motá hlava a že se zadýchal. Takže je možné, že i na běžného člověka, pokud najednou třeba stoupá, právě jak se tam mluvilo o tom stoupání do schodů nebo podobných věcech, tak to na vás zapůsobit může. Ale takhle na běžný život nebo na běžný chod, pokud tady jste normálně jako turista, což já tady nejsem, ale běhat tady zase nebudu, tak nějaký větší problém necítíte. Možná se občas někdy zadýcháte, ale není to nic velkého, ale samozřejmě běhat v tom, to může být problém. No.
12: No, nabízí se i otázka vlastně vzhledem k tomu prvnímu zápasu v Guadalajaře, která tedy je zhruba o půl kilometru níže, co se týče té nadmořské výšky, nebo o 600 metrů zhruba, tak bylo i tam v těch zhruba 16 metrech třeba složitější komentovat, protože tam se člověk také docela může zadýchat.
14: Nebylo. Já se přiznám, že tam jsem necítil vůbec žádné obtíže. Přijeli jsme tam, sám jsem na tom byl zvědavý. Na Sněžce jsem byl jsem i na vyšších horách krátce, a říkal jsem si, jaké to bude, když u toho budete muset mluvit, ono přece jenom je to prostě, jsou to 2 hodiny mluvení plus studia navíc, ale žádné obtíže jsem tedy nepociťoval, tak jsem zvědavý, jaký to bude v těch 2200 metrech zhruba, no. Asi to bude zajímavější.
12: My jsme se tady bavili teď vlastně o tom, co ta nadmořská výška dělá s tělem, co to znamená pro hráče, ale pojďme si ještě pustit také vlastně reakci od Jorgana Varely, od sportovního lékaře, na to, co vlastně ten řidší vzduch v té vyšší nadmořské výšce může dělat třeba s míčem.
17: A menor densidad en el aire, la pelota corre más rápido.
18: Čím menší hustota vzduchu, tím se míč pohybuje rychleji. Létá dál a je hůře předvídatelný. Popisují to tak hráči, kteří sem přijíždějí odjinud. Ti Mexičtí už to možná ani nevnímají. Už to mají zvládnuté a pohyb míče umějí velmi dobře odhadnout. I proto je těžké na Aztéckém stadionu hrát. Míč létá jinak a v prvních minutách je potřeba se dostat do rytmu. Můžou přijít nepřesnosti, špatné přihrávky, to vše ze stejného důvodu. Nižší hustota částic ve vzduchu, kvůli níž se míč pohybuje jinak. Tady v Mexiku tomu říkáme chamfle. Chamfle je způsob, jakým se míč pohybuje po té zvláštní trajektorii, když ho hráč správně zasáhne. Lidově tomu říkáme, že jsem to napálil chamfle.
17: Aquí en México de manera popular le llamamos le pego con chamfle.
10: A tak se tady nabízí otázka na Karla Radu a Pavla Horváta, kteří jsou hosty speciálu Radiožurnálu Sport. Může to fotbalista nějakým způsobem za tu krátkou dobu, kterou tam Češi vlastně tráví, natrénovat, poznat, využít třeba toho, že ten míč se chová jinak?
13: Já řeknu dvě věci. Tonda Panenka, který s tím má přímou zkušenost, nevím teda, jestli byl Mexico City, ale hrál v této nadmořské vejšce někde, říká to pravidelně, že střely, který střílel za vápnem, tak mohl střílet klidně z poloviny hřiště, že ten balon lítal opravdu tak rychle, že to tam bylo hned. A druhou věc řeknu, přátelské utkání, v létě se hrajou ty přátelák, já už jsem to taky několikrát říkal, ale pro posluchače, kteří to třeba neslyšeli, hráli jsme v Rakousku s nějakým týmem z bývalého Ruska, přátelské utkání, a bylo po mistrovství, kde bylo to Jabulány, ten balon. A ten lítal úplně jinak a vlastně v těch přátelských zápasech je zvykem, že se hraje první půle s jedněma míčema, druhá půle s druhýma míčema, a já jsem si za celý ten poločas na ten balon nezvyk. Prostě. Takže to, že kluci přijdou do tohohle prostředí, kde vlastně nebudou mít možnost se úplně rozkoukat, tak taky je handicap.
10: Karle, pro obránce, který musí odhadovat, jak ten míč odskočí vysoko, jak daleko poletí, to může být handicap.
11: Tak samozřejmě je to velmi nepříjemný. Já to spíš přirovnám, já to možná malinko odlehčím, kdo by je před tý, když jsme začínali před těmi 30 lety nebo 40 lety, tak to čamfle jsme měli normálně na hřištích, protože to byly trnčáky, které byly nepředvídatelné vlastně, a ten balon nám takhle lítal a skákal, že jste si mysleli, že se odrazí sem a on šel tam, ale dneska prostě v téhle době, jak jsou ty trávníky a všechno tak připravený, nachystaný, jo, že jste zvyklí, že se pomalu nemusíte dívat ani na balon, dostáváte balon, už koukáte někde jinde, protože víte, že to na té noze přistane, a teď opravdu ten balon udělá malinký manévr jiný, nebo ten hráč dá tu přihrávku s tím, že vám to dává přesně, ale ono to prostě nejde tak, jak by to mělo jít, tak může to samozřejmě tohle mít jako obrovský vliv na tu hru.
13: A ještě když my jsme byli mladí, tak opravdu byly balony. Dneska už se taky úplně nestane, že by byly nacucaný, že ten balon za normálních okolností si kopnul 50 metrů, ale když byl nacucaný, tak si byl rád, že odkop z vápna a musel si na to reagovat. Dneska opravdu ty kluci trénujou už v podmínkách, že vlastně všechno je dokonalý, i to hřiště. hřiště a každá takováhle jako jiná věc, jiná kost je může prostě zaskočit, no.
10: Tolik tedy míč, se kterým se bude hrát, a teď pojďme probrat už ten blížící se zápas mezi Českem a Mexikem.
17: Sí, claro, hay mucha diferencia.
10: 13 hodin 37 minut, no a nás samozřejmě zajímá to, v jaké sestavě čeští fotbalisté nastoupí. Nemůžeme to pochopitelně vědět, ale možná už něco může naznačit Miro Vasič, reportér Radiožurnálu Sport, když třeba tak nějak mezi řádky četl slova Miroslava Koupka na tiskové konferenci před utkáním, protože tam jistě ta otázka padla. Tak Miro, dá se nějakým způsobem odhadnout, jaká bude základní jedenáctka?
14: No, skoro bych řekl, že takhle z vnějšího pohledu, nebo i když jste třeba blíž k tomu mužstvu, ale samozřejmě nemáte ty úplné informace, tak docela těžko, protože trenér Miroslav Koubek mluvil třeba o tom, že oni chtěli mít nějakou osu, která byla, nebo jí měli namyšlenou, která byla v té březnové baráži. Jenže pak se ukázalo třeba v tom přípravném utkání před šampionátem a v zápase s Jižní Koreou, že to prostě nějakým způsobem nefunguje. A Miroslav Koubek musel začít dělat změny, i když sám dodal, že je nedělá rád, že je spíše konzervativnější trenér, který prostě si myslel, že bude mít tu sestavu a do ní bude jenom občas dosazovat někoho jiného, nebo jí třeba oživí střídáním, nebo jí pomůže a tak podobně. No ale už do toho druhého zápasu musel udělat docela dost změn. A teď jsem zvědavý, jak si to vyhodnotí do utkání proti Mexiku. Jestli tam třeba znovu vrátí hráče, jako je Pavel Schulz, Tomáš Souček a podobně. A nebo jestli zachová v těch stoperech, tam to asi zůstane stejné. Pravděpodobně Hranáč, Krejčí, ty odehráli všechno. Pravděpodobně Koubek podrží Tomáše Holeše, protože Štěpán Chaloupek vypadal tak nějak nervózně. No a pak na těch dalších postech už těžko říct, jak si to vyhodnotí, no, Miroslav Koubek. Pravděpodobně Coufal, ten bude hrát znovu. Velmi dobře hraje Michal Sadílek, jestli zůstane ve středu. Otázka je, jestli nastoupí Patrik Šik, asi řekněme největší hvězda z nějakého celosvětového pohledu, ale úplně mu to tady nešlo. Prostě těch otazníků tam bude hodně a myslím si, že trenér Miroslav Koubek s tím svým realizačním týmem měl tedy možná trochu těžkou hlavu, no, koho tam vlastně, že trenér Miroslav Koubek s tím svým realizačním týmem měl tedy možná trochu těžkou hlavu, no, koho tam vlastně poslat.
10: Koho tedy pošle

0: tomu, aby vlastně věděl, jak to složit, ale co si myslím, že hlavně bude nejdůležitější za mě, ať nastoupí kdokoliv nastoupí do toho zápasu, a nebo třeba sedí na lavice, tak prostě tam bude otázka, že to musíte cítit jeden duch, jeden tým, který prostě jde za svým cílem, a ať už sedíte nebo hrajete, je to prostě v tenhle moment úplně jedno.
1: Tak já tu otázku položím trošku jinak. Tam bylo, myslím si, že 5 změn mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Tak který z těch dvou týmů se vám třeba líbil víc, anebo která ta změna se ukázala jako dobrá, která naopak jako neúplně šťastná?
0: Říkám, jelikož jsem první zápas neviděl celý a viděl jsem z záznamu, tak se mi to těžko bude posuzovat. Ale samozřejmě za mě je to jakoby hodně změn. Zase jako ten zásah 5 hráčů je poměrně jako velký, což u trenéra Koupka nebejvá zvykem, což ho znám z té doby předtím, že tam udělá vždycky 1-2 změny, může bejt. Jo? Takže neprospívá to hlavně tomu, že ten tým jakoby samozřejmě furt si to sedá, furt se nějak sehrává, furt nebylo tolik toho prostoru, kde by se to mohlo samozřejmě, když máte přátelské zápasy předtím, postavíte něco, chcete dát příležitost jiným hráčům, abyste je viděli. Jo? A furt je to práce s tím týmem. Takže já si myslím, že ani ten prostor pro ty trenéry nebyl během té doby tak velký, aby si za mě mohli vychytat to, co podle mě ještě potřebují na to delší čas. Hmm.
2: Já si myslím, že možná ty změny v tom druhém zápase byly i z taktického pohledu zase, že jak jsem říkal, že ta trojice těch hráčů Souček, Šulc, Provod prostě nastoupí a ta hra se změní, to si myslím, že nám nevyšlo. Já si myslím, že bude hrát Sojka, že hraje dobře, byť můžeme mít výhrady, nebo slyšel jsem výhrady k jeho defenzivě, ale on není úplně halfback, ale samozřejmě, že když na tebe nastoupí hráč, který umí 1-1, tak s tím hráč typu Saši Sojky bude mít trošinku problém. Myslím si, že bude hrát Sadílek, že bude hrát Lukáš Červ, protože to je, řekl bych, jako oblíbenec trenéra Koupka. Myslím si, že na něm hodně stavil v Plzni a spolehal se na něj. A Červ, co se týká jako hry dozadu nebo té defenzivy, toho odebírání míčů, tak je nesmírně platný. Samozřejmě můžeme se bavit zase o tom handicapu dopředu, že to není úplně konstruktivní hráč, umí vystřelit, ale že by se zapojoval do nějakých úplně jednodotekovek nebo nějakých přihrávek na třetího, to tam není, ale drží ten prostředek a je velmi dobrý. Myslím si, že Patrik Šik dostane znova důvěru, myslím si, že opravdu je to o tom, viděli jsme to včera zase na příkladu Portugalska, jak hrajou ty hráči prostě kolem těch útočníků. Ronaldo taky byl kritizovaný po prvním zápase a to velmi, ale vlastně ta kritika měla být nebo byla i na celý Portugalsko, co já jsem měl možnost se bavit, co se psalo v Portugalsku v novinách, tak celý to mužstvo bylo kritizovaný a včera to bylo jiný, takže pokud tomu hráči, vím, že musí vidět tu snahu, to, že dře, že dělá náběhy, ale tyhle ty hráči prostě jsou závislí na tom, jak hraje to mužstvo kolem nich a není to výjimka, kdyby kolem Messiho nehráli ty hráči tak, jak hrajou, tak taky asi nebude tolik vidět a je to normální, že je to týmový sport, takže to je úplně normální a myslím si, že já bych osobně, kdyby to šlo, tak bych tam Chaloupka vrátil, protože si myslím, že samozřejmě byl nervózní, ale má velký předpoklady být velkým hráčem, myslím si, že není daleko doba, kdy půjde někam do ciziny hrát, má ty předpoklady, Tomáš Holeš odehrál spoustu dobrých zápasů, myslím si, že je to výborný hráč, výborný kluk, ale už asi do budoucna pro reprezentaci nebude mít tak velkou perspektivu jako Chaloupek.
1: Já bych jenom doplnil jednu věc k Patriku Šikovi. FIFA, tedy Mezinárodní fotbalová federace, po každém zápase na mistrovství světa vydává asi 50 stránek analýz o každém zápase. Rozebírá tam hru týmu, jak moc je roztažená hra, když jde tým dopředu, jak na malém prostoru kombinují ve středu hrací plochy a tak dále. Rozpitvávají i jednotlivé fotbalisty. A mě zaujalo, že Patrik Šik v tom prvním zápase s Koreou naběhal 8 kilometrů, což bylo třeba víc než Šulc nebo Provod. A v tom druhém zápase měl Patrik Šik přes 11 kilometrů a vlastně víc naběhal jenom Vladimír Coufal. Protože dost často se mluví o tom, že Patrik Šik se nevrací, že vlastně jenom čeká, až mu někdo dá balón. A tady podle těch statistik se ukazuje, že toho tam naběhá jako jeden z nejvíc v podstatě.
2: A ten první zápas podle mě je, protože oni střídali, to je logický, ale v tom druhém

0: V zápase souhlasím, že to číslo 11 už je na tohle hráče hodně a souvisí to s tím samozřejmě ty někdy ta práce, říká se tomu černá práce, prostě někdy ty běhy nejsou tolik vidět. Samozřejmě my ho máme zafixovanýho jako hráče, který by měl zakončovat naše akce nebo v nich být aspoň zapojený, ale pokud se dostaneš za celý zápas do 6 ofenzivních akcí, no tak asi ho tam moc nevidíš a tyhle kilometry bohužel jsou naběhaný víceméně defenzivně. No.
1: Vy jste oba trenéři s Karlem Radou, už to tady zaznělo od Karla Rady, že vlastně on hodně dá na ten pocit, který má z toho týmu v tréninku, když to parafrázuju takhle, tak při té skladbě té sestavy, jak moc vy třeba jako trenéři dáte na ty schopnosti taktické, technické a pak ten pocit z tréninku, jak vy jste mluvil o tom, že ten pocit je důležitý, tak jak moc je důležitý, jak moc to ten trenér dokáže vycítit z toho tréninku?
2: Tak ten pocit je samozřejmě důležitý, ale teď jsme zmiňovali zrovna toho Patrika Šika, který opravdu ty schopnosti má, jo, toho koncového hráče a dokáže ty góly vstřelit a dokazuje to neustále v Bundeslize, ale je to prostě závislý hráč na tom týmu Kortuna, si myslím, na tom týmu nehraje v silným týmu, který by byl jasně dominantní, tlačil hodně balonů do vápna a měl tam těch příležitostí jako mnohem víc, než má u nás. A tady ty čísla podle mě jenom dokazují to, že to trošku opomíjíme tím pohledem jenom koncentrace na ten balón v tom daném místě zápase, kde my prostě nejsme schopní přejít v té ofenzivní fázi do toho, že to dostaneme tolik balónů do něj třeba. Jo. Tak je vidět jenom tím pohybem, že mu prostě tu snahu třeba i má, nejenom tu defenzivní, ale i ofenzivní, že ty náběhy tam můžou být. On je prostě absolvuje, chce ten balón, rozbíhá to, ale my tam ten balón prostě do něj nedostaneme. Takže to je dokazují jenom ty čísla o tom, že my si myslíme, my máme nějakou představu z té obrazovky, ale ty čísla vás přesně utvrdí potom něčem jiným, kdy si musíte udělat takový ten kontrast toho, něco vidím a něco mi dokazují ty statistické údaje, který prostě nemůžeme o něm pak říct, že to je náš jakoby nějaký líný hráč nebo že tam jenom čeká nahoře a stojí a co bude. Ne, snaží se, ale prostě to nejde to a není ta hra taková, kterou by mu potřeboval.
0: A já jenom připojím teda to, co jsi se ptal Karla. Vlastně ten trenér má obrovskou výhodu, když ty hráče zná dlouhou dobu a měl možnost je trénovat. I podle toho může vidět, jak v tom tréninku se, který ten hráč cítí, jestli ho zná. Teď zase vezmu si třeba toho Lukáše Červa, já nevím, jak trénuje, nikdy jsem ho neviděl trénovat, ale třeba 2 dny před zápasem mohl být nějaký jako pomalejší, mohl být nevrlej, mohl se cítit špatně, ale v tom zápase to tomu trenérovi prostě vždycky ukázal, že tam patří a to může být případ, proč třeba zrovna se trenér Koubek rozhodne pro tohohle hráče. Zná Sojku, zná Červa, jo, zná Tomáše Chorýho, jo, může se tam objevit, prostě jo, uvidíme, pro koho se rozhodne, ale vlastně v uvozovkách velká nevýhoda těch reprezentačních trenérů je, že nemůžou trávit s těma hráčema vlastně každý ten týdenní cyklus, aby je navnímali z tohohle pohledu.
3: O to je to samozřejmě složitější potom trefit tu základní sestavu. Takže Pavle, Karle, když už jste tady připojili ten svůj pohled na to, jak by tam mohl národní tým hrát, jaká by byla tedy z tohoto pohledu, Pavle, tvoje ideální sestava? Na koho bys tedy v tom zápase vsadil? Ty už si některá jména naznačil, Alexander Sojka, Patrik Šik.
0: No, já si dovedu představit znova jako tu obranu jsem říkal vlastně. Myslím si, že vlevo by mohl hrát Jarda Zelený. Mně se tam prostě líbí, je klidnej na míči, byť teďka udělal před tím gólem takovou věc, která vlastně nebyla normální, ale bylo to taky závisí na tom, jakou měl nabídku spoluhráčů. Myslím si, že to je zkušený hráč, samozřejmě asi taky není úplně perspektivní, ale my tam teďka prostě nemáme leváka, Jurásek je zraněný, takže nemáme tam leváka. Já úplně nerad bych tam viděl zase Sašu Sojku, protože si myslím, že to není prostě lajnový hráč, je to hráč, který by měl být veprostřed. Dovedu si představit Hložek, Šik znova, mně se to celkem líbilo na začátku toho zápasu a dovedu si představit Sojka, Sadílek, Červ veprostřed. A vpravo Coufal.
3: Karle, je tam někdo, kdo z vašeho pohledu by v té sestavě měl být, protože mu věříte, že by třeba mohl být tím klíčovým hráčem pro onen duel?
2: V tomhle pohledu ne, já asi budu souhlasit s Pavlem v tom, že opravdu bych šel možná i na ty dva hroty, aby jsme byli nebezpečnější s Ložkem, s tím, aby tam prostě byli spolu, aby jsme tam měli větší podporu do té ofenzivy, jo? Že my musíme prostě myslet na to, jak spíš soupeře bude ohrozíme, jak dáme gól, než na to, jak si myslím, ubráníme momentálně výsledek, na to není teď momentálně prostor ani čas a teď je to poslední zápas, všechno do toho vložit vlastně do té ofenzivy. Říkám, ne samozřejmě všechno jenom z toho pohledu, aby jsme opomíjeli defenzivu, to ne, ale je potřeba myslet na to, že prostě jak my budeme, jak dokážeme toho soupeře překonat a dáme ty góly, aby jsme prostě uspěli a zvítězili.
0: Já ještě bych tam zmínil jedno jméno, který trenér Koubek dobře zná, to je Pavel Šulc samozřejmě. Jestli se tam jako druhý útočník neobjeví třeba Šulcik, jo? Protože prostě Míra Koubek ho zná, spoustu zápasů s ním vyhrál a věří mu, samozřejmě nevím, zase jeho zná a nevíme, jak se cítí v těch tréninkách, jak vypadá tréninkově, to je si Miro třeba neviděl na tréninkách, ale my to takhle od televize určitě nerozsoudíme.
1: No na to jsem se právě chtěl zeptat Mirko Vasiče, který je teď v Mexiku, ale předtím i ve Spojených státech amerických poblíž týmu, vidí ty tréninky, mám pocit, že tam byl i otevřený trénink, tak jestli třeba z toho předzápasového tréninku nebo z těch posledních dní po duelu s Jihoafrickou republikou není znát, kdo by mohl dnes večer naskočit?
4: No, úplně to znát není, protože tam jen dodám, že asi dva tréninky nechal trenér Miroslav Koubek otevřené celou dobu a v jednom, jeden byl herní, to bylo před tím utkáním s Jihoafrickou republikou, tam se některé změny vyčíst daly, protože jste z toho fotbálku viděli, kdo je třeba v útoku a podobně, i když tam potom taky došlo k některým změnám. On, trenér Miroslav Koubek, je trochu takový lišák v těchto věcech. On vás třeba nechá koukat na ten trénink a byť něco nacvičují třeba při té hře a mají to jasně rozdělené na ty třetiny hřiště a tak, takže vidíte, jaké trojice spolu tam fungují nebo čtveřice a podobně, tak pak změny udělá. Teď už ty tréninky otevřené většinou nebyly, a nebo pokud ano, tak to byla nějaká základní cvičení, takže z toho se úplně poznat některé věci nedaly. Mě třeba zaujalo, že na tom jednom tréninku, to bylo právě po Jihoafrické republice, kdy většina té základní sestavy potom už nejela do centra v Mansfieldu a měla nějaký regenerační program na hotelu, tak třeba, že hráči si tam něco zkoušeli, ale stranou byl Tomáš Souček, teď neříkám stranou jako hráčů, ale zkoušel dlouhé balóny a podobně, tuším, že s Lukášem Provodem a tak, že některá cvičení byla uspůsobená takhle individuálně a opravdu Jaroslav Plašil, teď mluvím o asistentovi trenéra, tak prostě si tam kopal s těmito hráči. Nevím přesně, co to znamená, ale z těch tréninků většinou za těch 15 minut vyčtete málo co, pokud nejste Pavel Horvát na tribuně před zápasem, ten tam dokáže najít někdy neuvěřitelné věci, ale tady je to klasická rozcvička, rozběhání, pár přihrávek, základní cvičení a už jdete pryč, protože se začne trénovat něco opravdu podstatného, z čeho byste mohli něco vyčíst. Takže se to velmi špatně dělá a nevidím do hlavy panu Koubkovi. Teď, když unikaly některé ty informace, jak by měly třeba vypadat ty sestavy, tak tam bylo i třeba jméno, jako je Višinský a podobně. Bylo to bez Patrika Šika. Takže hrozně těžko se to predikuje, i zvlášť kvůli tomu, že, jak už jsem o tom mluvil, že se trenéru Koubkovi rozpadla nějaká ta předpokládaná sestava.
1: Když jsme slyšeli, že Tomáš Souček trénoval nákopy na Lukáše Provoda, tak jak často Karel Rada dává takhle individuální nácvik během tréninku? Dá se z toho něco vyčíst směrem k tomu zápasu, že tedy uvidíme často nákopy od Součka za obranu?
2: No, je to tak vlastně, že se udělá otevřený trénink, otevřený vlastně ten prostor pro ty novináře, to a opravdu tam ten trenér nechce jako nic otevřít, nic ukázat, protože opravdu jakákoliv taková informace, ona se dostane hodně rychle ven a je to pak nepříjemný, a žádný trenér to nechce, jo, takže se hrozně málo v tohle a jako vyčíst toho něco, mohli tam zkoušet, mohla to být příprava na to, i na pozdější nějaký čas, který může přijít v tom zápase. Jo, těžko teď říct, co ten trenér tam zamýšlel s tím a co chtěl vlastně tím říct nebo ukázat. No.
3: Říká vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Rada.
5: Speciál Radiožurnálu Sport.
3: No a pánové, teď, protože máme už jen pár minut, samozřejmě musíme probrat situaci ve skupině. Mexiko 6 bodů, jistý postup do playoff, Jižní Korea 3 body, Česko a Jihoafrická republika 1 bod. Znamená to tedy jednoznačně při tom postupovém klíči první dva přímo, potom z těch 12 skupin 8 nejlepších ještě také do playoff ze třetích míst, takže Češi zkrátka, Pavle, musí hrát na vítězství, protože dva body asi opravdu stačit nebudou.
0: Tak já si myslím, že v každém zápase hraješ na vítězství, málo kdo nebo říká, asi vždycky stačí nám bod, ale asi Karel mi to taky potvrdí, že nemůžeš hrát jenom na bod, to je sebevražda, víš určitě, že se může něco stát a vždycky jdeš hrát tak, že chceš vyhrát. Teďka zase zaznělo to tady, my jsme prostě, nebo my máme mužstva, historicky takový, že jakmile jsme pod čím větším tlakem jsme, tak jsme schopní z toho něco vymlátit, tak já věřím tomu, že prostě se to může stát i dneska. Já jsem typoval spíš teda, abych řekl pravdu, že třeba bude remíza, ale chtěl bych, aby to bylo se styčenou hlavou, to, o čem se bavíme, aby tam byly akce, aby tam byly šance, aby to byl prostě zápas, kde půjdeme, jak se říká, jako se styčenou hlavou a jestli se to nepovede, tak se nedá nic dělat, ale už bych asi nechtěl vidět ten zápas, co jsme hráli teďka.
3: Karle, váš odhad?
2: Můj odhad je takový, potvrdím slova Pavla jenom, protože my asi chceme vidět ten fotbal, který nás bude bavit, dokážeme přitom fandit, budem tam zakouslí u té televize a budeme neustále v napětí, jo, kdy cítíme z toho našeho týmu, že prostě tam zatím jde. A ať už to potom dopadne jakkoliv, jestli se nám to nepovede, prohrajeme, ale uvidíme zatím tohle, to, co chceme vidět, že fotbal se hraje na góly a je tam to ohrožení, že jsme dali třeba dvě tyče, něco nepovedlo se, dostali jsme blbej gól, to všechno k tomu patří, ale my chceme vidět, prostě potřebujeme vidět jiný fotbal.
1: No já budu doufat, že to dopadne tak, jako to dopadlo v tom posledním vzájemném utkání, kde mimochodem v základní sestavě Česka nastoupili pánové Rada a Horvát, kdy Češi v Hongkongu tehdy porazili Mexiko 2-1 góly Kolomazníka a Verbíře.
0: V Hongkongu, jo?
1: V Hongkongu. Pamatujete?
0: Já pamatuju.
2: Já taky pamatuju, samozřejmě. To byl vlastně víceméně turnaj složený, jestli se nepletu, z českých hráčů.
0: Já myslím, to byl ligový výběr.
2: Ligový výběr a nebyli tam hráči zahraničí, ano.
1: Tak držme palce, aby to bylo stejné.
3: A současné Mexiko, jak jste ho navnímali, Pavle, v těch prvních dvou zápasech, kdy Mexičané porazili Jihoafrickou republiku a Čechy?
0: Tak navnímali.
3: Tedy omlouvám se, Jižní Koreu. A
0: jasný, tak je to neskutečně fotbalový mužstvo. No. Jsou šikovní na míči, vlastně není tam hráč, na kterýho by si řekl, hele, jeho necháme hrát a dostaneme ho pak pod tlak, takovýhle hráči tam nejsou. Není to jednoduchý soupeř a znovu k tomu přidám prostě ty podmínky, v kterých se to bude hrát.
3: Karle, Mexičani vašima očima zatím na šampionátu zvládají ho velmi dobře.
2: Já viděl první zápas teda, ten druhý jsem zase neviděl, ale samozřejmě velká kvalita na míči. Myslím, že ten zápas měli pod kontrolou, jasně, tam dominovali. Co k ním dodat? No, já jsem rád, že proti ním hrajeme, protože pro nás je to jasný favorit skupiny a proti tím, jak jsme říkali, my jsme prostě ty týmy, který, když máme, já si myslím, že pro nás je lepší, jako když řeknu jako blbě fotbalově, že mám, když boříme, než tvoříme. Jo, takže uvidíme a já od toho zápasu jsem hrozně zvědavý, jak jsem řekl na začátku, jak to uchopíme a jak se dokážeme prosadit a věřím tomu, že i my jsme schopni v těchto zápasech uhrát dobrý výsledky, takže budu věřit a budu držet palce a budu fandit.
3: A my budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě vysílat od 3 hodin ráno přímý přenos závěrečného vystoupení českých fotbalistů v základní skupině mistrovství světa, duel proti Mexiku. Tomáši, ještě poslední slovo, jak by to mohlo tedy vypadat, jak by to mělo dopadnout?
1: No tak jak by to mohlo vypadat a jak by to mělo dopadnout, doufejme, že budou asi dvě rozdílné věci.
3: Ano, ta situace je zamotaná, nechme to tedy těm příštím hodinám, těšíme se na přímý přenos, který nám nabídnou pánové tedy přímo z Mexika. Teď jsme byli ve speciálu ve spojení s Mirko Vasičem. Mirko, díky a ještě předpokládám asi na chvilku dobrou noc.
4: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
3: A hosty Radiožurnálu Sport byli také náš fotbalový expert Pavel Horvát a bývalý reprezentant vicemistr Evropy Karel Rada. Pánové, díky.
0: Naslyšenou.
3: A také Tomáš Petr.
1: Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
3: A teď jsou tady aktuální zprávy.
5: Je 14 hodin.
6: Hulda a zprávy. Šéfka úřadu vlády Bárta porušila smluvní podmínky pro nájmu obecního bytu a musí ho opustit. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Dlouhé kolony jsou na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bartě kvůli porušení podmínek nájmu. Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, sama v něm ale nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
8: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
6: Reakci Tinde Barty zjišťujeme. Prezident Petr Pavel za 2 hodiny přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delphine Ernotová-Kanciová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
9: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
6: Kvůli návrhu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto médií ze státního rozpočtu v pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na 2 krymská vojenská letiště. Drony vyslali taky do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
10: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je přerušený. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských lázní. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. Místo vlaků teď jezdí autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
11: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají s předpokladem do 29.
12: Sport. Angličtí fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Po úvodní výhře nad Chorvatskem tak mají v tabulce skupiny L 4 body a jsou první. Afrického soupeře favorizovaní Angličané přehrávali, ale gólově se z tlaku neprosadili. I proto jejich kouč Thomas Tuchel Ghanu za defenzivní výkon pochválil.
13: Snažili jsme se prolomit hluboký obranný blok Ghany, ale bránila se opravdu odhodlaně a disciplinovaně. Předvedli jeden z fyzicky nejnáročnějších výkonů, který jsem kdy od bránícího se týmu viděl.
12: Chorvatsko pak na šampionátu porazilo 1-0 Panamu, která už nemá šanci na postup do play-off. Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Český tým nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času proti domácímu Mexiku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se řadí kamiony v pravém a případně stoupacím pruhu. Už za loděnicí kolem 7. kilometru zpomalují i osobní auta a sune se to až na Pražský okruh. Na samotném okruhu ve směru z letiště na D1 je plno v obou pruzích právě od připojení z D5. Odtamtud je to asi na půl hodiny za sjezd na Ořech až na kilometr 17,5. Tam stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. A dál na okruhu směrem na D1 ještě jedna kolona za Jesenicí ze 79. kilometru na čtvrt hodiny těsně před nájezd na D1, kde stále řeší v pravém pruhu srážku 3 kamionů. Následně už na dálnici D1 za Prahou směr Brno, kousek za nájezdem z okruhu, zůstává kolona ze 14. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. I když tam už nic nějakou dobu po dřívější nehodě a poruše vozidla nic nepřekáží, pořád je zdržení až 40 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klimkovice opatrněji čekejte kolonu z kilometru 345 k tunelu, je tam zúžení a navíc stranou řeší nehodu, zdržení do 10 minut. A ještě D8 před Prahou z Ústí, kolona přímo u sjezdu na Kralupy z 9. kilometru do omezení na 7. až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
15: Hezké středeční odpoledne, 6 minut po 14. hodině. Tenista Vít Kopřiva porazil 34. hráče světového žebříčku Ignácia Buseho z Peru 7-5, 6-1 a postoupil na travnatém turnaji na Majorce do čtvrtfinále. Na jiném turnaji, který se hraje na trávě a slouží jako příprava na Grand Slamový Wimbledon, aktuálně bojuje Tereza Valentová. 18-letá česká tenistka se tedy představila v Eastbourne, no a má nakročeno k tomu, aby se dostala mezi nejlepší osmičku, protože duel proti Australance Tomljanovičové dobře začala, Tereza Valentová vede 3-1. Jak se tenhle duel bude vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě v našem dalším vysílání uslyšíte.
7: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.

0: 14 hodin, skoro 11 minut a protože je středa, tak na Radiožurnálu Sport tento čas znamená, že se budeme věnovat jednomu z ženských kolektivních sportů, který bude součástí olympijských her v Los Angeles 2028. V našem seriálu České šampionky bude řeč tentokrát o softballu. České reprezentantky minulý týden obsadily na domácím mistrovství světa 6. místo a hlavně o tom budeme mluvit, tedy je s jednou z členek národního týmu Veronikou Klimplovou. Veroniko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Obsadili jste nakonec 6. místo, tedy poslední, ten postup na závěrečný turnaj mistrovství světa do Austrálie byl tedy daleko. Jak velké to bylo zklamání?
1: Neřekla bych asi úplně zklamání. My jsme věděli, že turnaj bude těžký a naopak, kdyby vlastně jedno z těch dvou postupových míst vyšlo, tak by to byl spíše velký úspěch. My jsme vlastně na turnaj jeli hlavně hrát dobré zápasy, což si myslím, že se nám povedlo. Myslím si, že zklamání může být jedna poslední směna v posledním zápase s Kubou o 5. místo. Takže určitě mohl být výsledek trochu lepší, ale nenazvala bych to úplně velkým zklamáním.
0: A mohl být ten výsledek lepší třeba proto, že jste nepředvedli, nebo nebyl lepší, protože jste nepředvedli třeba své úplné maximum jako tým, nebo co myslíte, že tam chybělo?
1: Myslím si, že v některých zápasech chybělo štěstí. Vlastně zápas Itálie, i když tak výsledkem vypadat nemusí, byl velmi těsný. Vlastně rozhodly dva odpaly, které se Itálii podařily zachytit. Tím by skóre taky mohlo být trochu lepší. A ke konci turnaje nám do posledního zápasu i vypadly vlastně kvůli zranění dvě hráčky ze základní sestavy, což možná taky mohlo mít nějaký vliv na výsledek.
0: Když Veronika Klimplová, česká reprezentantka v softballu, zmiňuje zápas skupiny mistrovství světa v Praze minulý týden proti Itálii, tak vy jste tam za stavu 2-3 předvedla fantastický odpal, který mohl znamenat Grand Slam, tedy home run při plných metách a okamžitě otočení zápasu. Italská polařka však ten míč akrobaticky chytila těsně před plotem. Jak moc vás to tu v tu chvíli mrzelo?
1: Musím říct, že v tu chvíli hodně. Dokážu si ani říct, jestli mě někdy za celou vlastně kariéru něco mrzelo tak moc, takže přiznám se, že v tu chvíli hodně.
0: Nakonec to tedy nedopadlo, na tom turnaji jste vyhráli, jak už jste zmínila, jeden zápas. Co tenhle výsledek znamená pro české softbalistky směrem k olympijským ambicím?
1: Já myslím, že to tolik s tím souviset nemusí. Přeci jenom my, aby jsme se dostali na olympiádu, tak musíme vyhrát vlastně evropsko-africkou kvalifikaci, kde kromě Itálie vlastně budou úplně jiné týmy, než které byly na tomto turnaji. Každopádně my jsme s těmito týmy hráli i různé přípravné zápasy. Samotnou Itálii se nám vlastně týden před tím minulým týdnem podařilo i porazit. Takže to, že jsme vyhráli teďka jenom jeden zápas, nemusí úplně souviset s tím, jak to dopadne příští rok.
0: A pokud jde o nějaký herní vývoj toho týmu, cítíte tam, že se zlepšuje, že třeba i ten šampionát v domácím prostředí, tedy řekněme i pod tlakem fanoušků, kterých chodilo vlastně do Svoboda Parku opravdu hodně, tak že to ten tým posunulo, byť tedy ten výsledek nebyl úplně podle představ?
1: Jo, tak já si myslím, že pro nás to vlastně nebylo úplně tak nové, to domácí prostředí, protože vlastně už rok předtím jsme měli domácí mistrovství Evropy, takže fanoušci nás určitě ženou dopředu. Vždycky, když jsme měli po zápase i autogramiádu, tak vlastně chodí malí děti pro podpisy, je to krásný být tím vzorem a je i moc hezký, když za náma vlastně fanoušci pak přijdou osobně a říkají nám, že se na nás hezky dívá. Myslím si, že i přesto, že výsledky tak nevypadají, tak se určitě posouváme. Vlastně se nám podařilo skórovat v každém zápase, což ne vždycky se dříve stávalo. Takže a taky to bylo vidět na tom, že vlastně i týmy proti nám stejně i tak dávali vlastně jedny z nejlepších nadhazovaček, co tam měli, protože věděli, že pokud by dali třeba horší nadhazovačky, že by jsme těch bodů dali více, takže myslím si, že posun tam je.
0: Říká reprezentantka Veronika Klimplová, tedy česká softbalistka, kterou teď čeká v nejbližší době z toho sportovního pohledu co a co národní tým, jaké jsou tedy plány pro ty další měsíce roku 2026 a třeba i další výhled do roku 2027?
1: Tak vlastně v roce 2026 nás s ženskou reprezentací už žádný turnaj nebo zápasy nečekají, pokud nepřijde něco na podzim, ale o tom teďka nevíme. Vlastně náš hlavní coach Mike Rennie se teďka už zase soustředí s naším týmem U22, které čeká vlastně mistrovství Evropy v Ostravě v červenci. Myslím si, že pro letošek už s národním týmem nás vlastně nic nečeká. Teďka se ženské hráčky vrací zpátky do ženské extraligy. Čeká nás Joders evropský pohár v srpnu a poté vlastně playoff a závěr extraligy na podzim. Nejbližší potom reprezentační akce by pravděpodobně měl být zase nějaký výjezd v zimě, v únoru, v březnu na Floridu jako letos a potom další příprava až na jaře.
0: Přiblížila nám česká softbalová reprezentantka Veronika Klimplová, tedy další program národního týmu. Veroniko, děkujeme, ať se vám daří.
1: Díky moc.
0: To byl tedy další díl našeho magazínu České šampionky.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Legendární skupina Queen ve vysílání radiožurnálu Sport ve 14 hodin a skoro 20 minut. Všechny hokejové soutěže světa mají aktuálně přestávku. Když se podíváme ven z okna, tak se není co divit. Tady u nás teploty stoupají až 35 stupňům a budou prý ještě víc, tak se není co divit, že se ani hokejovým profesionálům nechce na led. Ale tak zase měli dost dobrý důvod se obrát do gala a vyrazit, tedy ti nejlepší, na vyhlášení ankety Zlatá hokejka. Její už 58. ročník vyhrál Martin Nečas. Útočník Coloreda byl nastupních vítězů už v předchozích třech ročnících. Pro známou bronzovou sochu si ale došel poprvé v kariéře.
1: Vítězem ankety Zlatá hokejka 2026 se stává Martin Nečas.
2: Je to tady zcela nové jméno a po zásluze cenu od Roberta Plagy převezme Martin Nečas.
3: Takže rok jsem tabulka, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
4: Martin Nečas byl nejproduktivnějším českým hráčem na olympijských hrách. Navíc poprvé v kariéře zaznamenal v základní části NHL 100 bodů. Stejně jako druhý v pořadí a osminásobný vítěz ankety David Pastrňák.
3: Jo, tak Pasta je skvělý, jsme dobří kamarádi a on tady za chvilku přiletí, tak půjdeme na golfík a trošku pokecáme. Takže určitě jsme se bavili i v průběhu sezóny. A samozřejmě před to olympiádou, pak po sezóně trošku, takže neskutečně hokejista klobouk dolů, jak dokázal 100 bodů v takovém týmu, který skoro neudělal ani playoff, takže klobouk dolů před ním a je vidět, že není jenom střelec, ale skvělý nahrávač a tvořil to tam vlastně, táhnul ten celý tým a on na zádech.
4: Ocenil Martin Nečas Davida Pastrňáka a pak taky to, jak těžká je trofej pro vítěze tradiční ankety.
3: Jo, takhle jsem čekal, že bude těžký ten Stanley Cup, no a ta trofej je těžká a teď chápu, proč nám to nedávají domů.
4: Smál se Martin Nečas, když držel bronzovou sochu slavícího hokejisty o hmotnosti 25 kilogramů. Největší radost ale měl, že právě tuhle trofej mohl zvednout v sále před svým tatínkem.
3: Teďka vlastně po olympiádě jsme se dozvěděli, že prochází vážnou nemocí a každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem, že vlastně nemohl jsem ho vidět. A že říkám, je taky trošku emocionální pro mě o tom mluvit, ale jsem hrozně rád, že tady teďka je, že se cítí líp, že mu je dobře a díky doktorům.
4: Poděkoval po svém prvním vítězství v anketě Zlatá hokejka Martin Nečas. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Astronomický začátek léta doprovází vlna veder taky v Německu. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být až 40 stupňů Celsia. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetu. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v GDL. A téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisti obvinili z výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku. Prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Sport. Čeští hokejbalisti si můžou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17 hodin a 30 minut proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a taky bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na pražském okruhu směr D1, pak i na D1 před Šmejkalkou. Na pražském okruhu před exitem 19 Ořech už se tvoří fronty obousměrně. Na letiště je to Odlohková, na 15 až 20 minut směrem opačně na D1 je kolona od nájezdu z D5 dobře na 20 minut. Kamiony se sunou už z plzeňské dálnice D5 z kopce před Rudnou ze 7. kilometru. Potom dál na pražském okruhu ve směru na D1 ještě jedna kolona za Jesenicí ze 79. kilometru, je to asi na 15 minut těsně před nájezd na dálnici D1, kde je po srážce 3 kamionů zabraný pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy na Brno potom za nájezdem z okruhu se sune další kolona z kilometru 13-14 do omezení na mostě u Šmejkalky. Na 24. je to důsledek už před hodinou odklizené nehody. Sice jen pozvolná, ale krátí se zdržení, ještě to na půl hodiny. Různě v té koloně stojí kamiony v odstavném, někdy i pravém pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se pravý pruh plní kamiony od exitu 178 Ostrovačice, osobní auta v levém popojíždí v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A ještě dálnice D8 z Ústí do Prahy. Kus za Novou Vsí se kolem 11. kilometru dojíždí do kolony, zdržení kolem 20 minut do omezení za sjezdem na Kralupy na 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Zatím to vypadá, že Tereza Valentová s přehledem zvládne zápas druhého kola tenisového turnaje na trávě v anglickém Eastbourne, protože nad Australankou Aliou Tomljanovičovou vyhrála 18-letá Češka první sadu jednoznačně 6-2 a break získala už i v sadě druhé, ve které Tereza Valentová v tuto chvíli vede na Tomljanovičovou 2-1 a je na podání. Svůj zápas už má za sebou Vít Kopřiva, který na trávě na Majorce dokázal porazit 34. hráče světového žebříčku Peruánce Ignácia Buseho 7-5 a 6-1. Kopřiva tak prošel do čtvrtfinále, kde si zahraje s Američanem Ethanem Quinnem. No a pokud jde o další tenisové dění dnešního dne, tak stejně jako Valentová se v Eastbourne o čtvrtfinále popere také Sara Bejlek, a to s Turkyní Sonmezovou. No a pokud jde o turnaj na německé trávě v Bad Homburgu, tak tam bude hrát Karolína Muchová, která v prvním kole jako jedna z nejvýše nasazených měla volno a v tom druhém narazí někdy v podvečer na Rumunku Irinu Beguovou. Tolik tedy aktuální tenisové zprávy, ty další ze všech sportů, o všech závodech, turnajích a událostech vám zkrátka nabídneme ve velkém přehledu už za pár minut, hned po skupině Lucie.

0: Vltavíny prší z nebe podle skupiny Lucie. Tady ve vysílání radiožurnálu Sport teď budou pršet aktuální výsledky. Je tady velký přelet, který začneme informací, že české fotbalisty čeká klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. V noci z dneška na zítřek našeho času budou hrát v Mexiku proti domácí reprezentaci a půjde samozřejmě o nic jiného než o postup do vyřazovací fáze. Tedy pro Čechy, Mexičané už ho mají jistý. Tak pojďme tedy na velký sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Karle, vítej.
1: Hezký den. Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa. Hlavní hvězdou mexického výběru je Raúl Jiménez. Zkušený útočník před šampionátem podepsal smlouvu s anglickým Wolverhamptonem, za který nastupuje reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
2: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má neskutečnou kvalitu.
1: Reprezentace si zkomplikovala cestu do play-off po prohře s Jižní Koreou a remízou s Jihoafrickou republikou, potřebuje nad Mexikem nejspíš vyhrát k postupu. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a v útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
3: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
1: Utkání Mexiko-Česko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: Nejčerstvějším postupujícím do play-off mistrovství světa je reprezentace Kolumbie, která porazila Demokratickou republiku Kongo 1-0. Jihoameričané se tak připojili k týmům, které už mají postup jistý. Těmi jsou Mexiko, Německo, Argentina, Norsko, Francie a Spojené státy americké. V dalších zápasech se bodující týmy přiblížily postupu do osmifinále. Anglie i Ghana mají shodně 4 body po vzájemné remíze 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0 a Portugalsko Uzbekistán 5-0. Dva góly dal Cristiano Ronaldo a je tak novým rekordmanem. Jako první fotbalista na světě dal gól na 6. mundialu.
4: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
0: Dnes začnou na mistrovství světa poslední zápasy ve skupinách. Dvojice týmů ze stejné skupiny hrají vždy ve shodný čas. V 21 hodin tak začnou utkání Bosna a Hercegovina Katar a Švýcarsko Kanada. O půlnoci budou mít výkop duely Maroko Haiti a také Skotsko Brazílie.
1: Přestávky uprostřed poločasu by mohly být i na dalších světových šampionátech. Připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace FIFA Gianni Infantino. 3minutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidili přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hráli v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla.
0: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného golmana, Maďara Hediho z West Hamu.
1: Martin Nečas vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Colorado ovládl anketu před vítězem předchozích 3 ročníků Davidem Pastrňákem a 3. Tomášem Hertlem. Martin Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů, což mu výrazně pomohlo k vítězství v anketě a toho si cení.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady pár

0: byl a klobouk dolů před pasou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
1: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
2: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
1: V Berouně se představí česká golfová špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, která se předem omluvila z rodinných důvodů.
3: Čeští hokejbalisté mohou na domácím mistrovství světa postoupit do play-off z prvního místa skupiny. Tu aktuálně vedou a v posledním duelu se utkají se Spojenými státy. Hrát se začne v 17 hodin a 30 minut. Ženská reprezentace udržela neporazitelnost díky výhře 2-1 po samostatných nájezdech nad USA. V posledním zápase ve skupině nastoupí ženy zítra proti Velké Británii.
4: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A všechny výsledky na jednom místě jste teď mohli zaznamenat díky Karlu Schambergerovi, autorovi velkého sportovního přehledu. Díky za něj.
3: Naslyšenou.

0: Necelých 9 minut schází do 15. hodiny, kdy vám na Radiožurnálu Sport nabídneme další zprávy, ale teď vás vezmeme tak jako každý den na sociální sítě. Ghanským čarodějem prokletý Harry Kane, fanoušek Konga stojící na tribuně jako socha, nebo další parádní výkon hvězdy, tentokrát Cristiana Ronalda. To jsou výrazné momenty dalšího hracího dne fotbalového světového šampionátu a proto už je ve studiu Tadeáš Skalický. Vítej.
1: Hezký den.
0: Zmínili jsme kletbu, která postihla útočníka Harryho Kane. O co jde?
1: Uživatelé sociálních sítí po remíze Anglie s Ghanou 0-0 hodně sdílejí slova muže, který řekl, že proklel kapitána favorizovaného týmu. Jde o ghanského přírodního léčitele nebo spíš šamana a čaroděje jménem Nana Kwaku Bonsam. Ten totiž před zápasem tvrdil, že anglického útočníka zakleje, konkrétně řekl, cituji, nepřeju mu nějaké zranění, bude to tak akorát na to, abych Kanea zastavil proti své zemi. Budu pracovat tak, abych Ghaně pomohl. Konec citace, kterou sdílel instagramový účet Sport Bible.
0: A kletba zjevně zafungovala.
1: S notnou dávkou nadsázky ano, Kaneovi se střelecky stejně jako ostatním Angličanům nedařilo, ale jestli za to skutečně mohl tenhle čaroděj potvrdit ani vyvrátit nemůžeme. Nana Kwaku Bonsam má mimochodem s proklínáním známých fotbalistů bohaté zkušenosti. Poprvé si ho média a lidé na sociálních sítích všimli už v roce 2014 před šampionátem v Brazílii. Tam měla totiž hrát Ghana ve skupině s Portugalci a čaroděj tehdy proklel Cristiano Ronaldo. Ten se pak před mistrovstvím zranil, ale stihl se dát dohromady a skupinu odehrát. Proti Ghaně dal navíc gól, ale šaman Bonsam měl prý i tak radost, že alespoň přibrzdil Ronaldovu přípravu tím zmíněným zraněním.
0: Jako zakletý rozhodně nepůsobil v tom posledním zápase Portugalska Cristiano Ronaldo, protože ten pomohl svému týmu dvěma góly k vysoké výhře 5-0 nad Uzbekistánem. A to je asi taky velké téma na sociálních sítích, Tadeáši.
1: Přeskočíme další kapitolu nekonečné debaty o tom, kdo je z dvojice Messi Ronaldo lepší, která se samozřejmě znovu otevřela. Účet For Free Free sdílil fotku z roku 2009, na které je tehdy už slavný Ronaldo se skupinou mladých uzbeckých fotbalistů. A mezi nimi jsou i dva současní reprezentanti Dostonbek Kamadov a Rustam Ashurmatov. For Free Free upozorňuje na to, že oběma hráčům už je dnes skoro 30 let, ale Ronaldo proti nim pořád střílí góly.
0: Teď se vraťme do loňského roku, kdy byl během fotbalového afrického poháru národů hlavní hvězdou turnaje fanoušek Demokratické republiky Kongo. No a samozřejmě asi nemohl jinak, vyrazil i na mistrovství světa.
1: Ano, Lumumba, tak si nechává říkat, sice neviděl naživo překvapivou remízu na úvod šampionátu s Portugalci a to kvůli problémům s vízy mimochodem, ale dorazil na duel s Kolumbií, musel sledovat porážku svých oblíbenců 0-1, ale svůj styl oblékání i fandění nezměnil. Po celý zápas stál jako socha v červeno-modro-žlutém obleku na vyvýšeném místě a to mezi ostatními diváky se vztyčenou rukou. Úplně stejně právě jako na loňském mistrovství Afriky.
0: Zatímco Lumumba v barevném obleku tedy poutal pozornost na tribunách, v Hradci Králové, když se vrátíme k nám domů, se zase rozhodli upozornit na návrat fotbalisty Toma Slončíka a to, jak se říká, po svém. A protože se Slončík jmenuje Slončík, bylo o inspiraci postaráno.
1: Přesně tak, fotbalové kluby dnes při oznamování přestupů nejen soutěží na hřišti, respektive nesoutěží na hřišti, ale právě i na sociálních sítích fotbalisté Hradce Králové přivítali návrat záložníka Toma Slončíka videem inspirovaným legendárními dokumenty National Geographic. Jenže tentokrát se pořad jmenuje Hradec Geographic a hlavní hvězdou není africký slon, nýbrž Tom Slončík.
2: Sloni mají velký cit v nohách a jeden z největších mozků v celé živočišné říši. Díky skvělé paměti jsou schopni vracet se na místa, kde se cítí dobře.
1: A přesně na tomhle postavil Hradec Králové oznámení návratu Toma Slončíka. Záložník, který v posledních měsících spojoval Viktorii Plzeň a Hradec Králové, se tedy vrací pod bílou věž.
0: No a do studia Radiožurnálu Sport se zase někdy příště vrátí Tadeáš Skalický. Třeba i z hity sociálních sítí, tak jako je nabídl teď ve středu 24. června. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: Koalici se opět nepodařilo dokončit schvalování předlohy, která má nahradit služební zákon. Ústavní soud rozhoduje o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla. Čeští fotbalisti zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. Na Pražském okruhu za Jesenicí směrem na dálnici D1 popojíždí kolona. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících. Má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy. Vysvětluje poslanec za SPD Libor Vondráček.
5: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům.
4: Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Pražská záchranná služba je dnes silně vytížená. Její dojezdová doba se tak u míně vážných případů může mírně prodloužit. Radiožurnálu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kers. Od rána měli podle něj záchranáři v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdů dotknout podle Kersa nemělo.
6: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
4: Ústavní soud rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat ještě před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
7: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve Spojených státech sejde se i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tématem jednání má být podle agentury Reuters snižování narůstajícího napětí mezi členy aliance ohledně Íránu, výdajů na obranu nebo možného stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ. Jedinými členskými zeměmi, které nesplnily 2% hranici výdajů na obranu, jsou Albánie, Česko a Slovinsko. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nesplní závazek ani letos.
1: Sport.
8: Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
9: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuálně v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
8: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na pražském okruhu u Jesenice, překážka v tunelu Blanka. Na pražském okruhu se zdržíte v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště od sjezdu na Lochu v 15 minut, směrem na D1 od nájezdu z D5 kolem 20 minut, kamion výrazně déle ze 7. kilometru D5 před Rudnou a potom na pražském okruhu směrem na D1 stále popojíždí ještě kolona za Jesenicí z 80. kilometru zhruba 20 minut před nájezd na D1. Tam je po dopolední nehodě pořád blokovaný pravý pruh. Na východní části pražského okruhu směr Lanový most se teď tvoří kolona od Hradecké D11 na 15 až 20 minut kvůli porouchané dodávce za sjezdem na Běchovice v levém pruhu. Na městském okruhu v tunelu Blanka směr Smíchov před výjezdem na Prašný most porouchané auto stojí v levém pruhu, vzniká před ním kolona a to už na vjezdu do tunelu v Troji z Holešoviček. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za sjezdem na OC Chodov čekejte kolonu z 0. kilometru na začátku Spořilovské totiž překáží čerstvě nabouraná auta. Na D1 za Prahou směr Brno teď kolona před Šmykalkou jede čím dál tím plynuleji, od exitu 15 Velké Popovice je to ještě asi na 20 minut. A na D1 před Brnem z Prahy za Ostrovačicemi se poprvé brzdí na 180. kilometru, osobní auta krátce, kamiony se sunou až do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
12: Dobré odpoledne. Před 4 roky se v Račicích konalo veslařské mistrovství světa. Loni evropský šampionát závodníků do 23 let. No a příští rok se v Račicích na tamním umělém kanálu poprvé v historii bude konat veslařský světový pohár. Český svaz v tomto sportu totiž uspěl s kandidaturou na pořádání elitních závodů. A Labe Arena tak bude příští rok od 9. do 11. července poprvé v historii hostit akci veslařského světového poháru. A to proto, že v onom termínu se uvolnil podnik v Lucernu, protože tohle švýcarské město bude příští rok pořádat mistrovství světa. A tyto dvě akce zkrátka nelze v jednom roce pořádat na stejném místě. V Račicích toho využili a tak se tam příští rok sejdou v rámci světového poháru nejlepší veslaři.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: 15 hodin 11 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport teď budeme mluvit o olympiádě dětí a mládeže. Ta byla v neděli slavnostně zahájena na stadionu v Pražském Edenu. No a od té doby naše hlavní město poprvé hostí tuhle soutěž pro mladé reprezentanty v různých sportech, kteří závodí za své kraje. No a tak se tedy do české metropole sjeli i nejlepší mladí čeští lukostřelci a lukostřelkyně, tedy ti do 15 let a o medaile bojovali na pražském výstavišti. Sledoval to tam také reportér Štěpán Bém. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak vlastně souboj v lukostřelbě v rámci olympiády dětí a mládeže vypadá?
1: No v první řadě já bych chtěl říct, že organizátoři vybrali pro lukostřelbu na olympiádě dětí a mládeže opravdu krásné místo. Vzpomněl jsem si trošku, jako když v roce 2024 byl beach volejbal na olympijských hrách v Paříži pod Eiffelovou věží, protože lukostřelecká střelnice byla na výstavišti mezi Průmyslovým palácem, lapidáriem Národního muzea a také pavilonem Akademie výtvarných umění. Já jsem sledoval semifinálovou a finálovou střelbu kategorie pod 15 let. A vypadalo to asi tak, že byly dvě dráhy, dva terče vedle sebe, číslo 1 a 2. Ta hranice, odkud střelci stříleli, byla 40 metrů daleko. Byla na takovém stupínku, kolem byly bílé stany pro hlasatele a rozhodčí a také tribuna pro diváky. Samotný závod vypadal tak, že se střelci a střelkyně střídali po třech kolech a byli opravdu přesní. Většinou nastříleli minimálně 7 nebo 8 bodů a zdvihali u toho do výšky luk, který byl dost často velký jako samotní závodníci. Přímo před každým výstřelem tak tribuna plná fanoušků stichla a potlesk se poté stupňoval podle počtu bodů, který závodník nebo závodnice nastřílel. No a když trefil někdo z nich X, tedy vnitřní desítku, ozval se i hlasatel a to ten potlesk vystřelil opravdu do velké míry hlasitosti.
0: Takže to bylo opravdu jak na velkých závodech. Ti mladí lukostřelci si museli připadat, že jakoby minimálně závodili o olympijské medaile, ale oni o olympijské medaile samozřejmě usilují. Ale ono asi, Štěpáne, není vůbec jednoduché se na olympiádu dětí a mládeže v lukostřelbě anebo vlastně i v jakémkoliv sportu vůbec dostat.
1: Není. Všichni závodníci, včetně tedy lukostřelců, museli projít pro olympiádu dětí a mládeže krajskými kvalifikacemi a tím pádem na této sportovní akci po celé Praze soutěžili opravdu ti nejlepší. Já jsem se na to ptal trenéra z Prahy, Tomáše Veverky, a ten říkal, že se ta konkurence kraj od kraje liší. Některé kraje dokonce ani neobsadí všechna závodní místa, nicméně prý v Praze je ta konkurence opravdu veliká. Mě zaujala i cedule, která byla pro diváky, kteří třeba na lukostřelbu přišli poprvé na fanouškovské tribuně, kde bylo napsáno, že ta cesta od prvního tréninku na mistrovství světa je při troše snahy v lukostřelbě docela krátká. Tak nad tím se pan trenér Veverka trochu pousmál, říkal, že to takhle doopravdy úplně není a přiznal, že olympiáda dětí a mládeže je skutečně největší akce, na kterou se v Česku mladí střelci můžou dostat.
0: Tak určitě si odnesou nezapomenutelné zážitky, třeba potom budou jednou vzpomínat už jako úspěšní reprezentanti na to, jak závodili v Praze v rámci olympiády dětí a mládeže. Jaké podmínky mají vlastně při střelbě na závodníky, Štěpáne, vliv?
1: V první řadě to je ten tlak. Olympiáda dětí a mládeže je obrovská akce. 23 sportů po 33 sportovištích po celé Praze, téměř 3500 závodníků. I organizátoři si na tom dávají hodně záležet. Představte si, že vám je 13 let a najednou s vámi dělá novinářský rozhovor přímo poté, co odstřílíte svůj výkon. Podle pana trenéra Veverky, ale ten tlak vnímá každý závodník individuálně a těm, kteří to třeba nenesou tolik dobře, se snaží z pozice trenéra co nejlépe pomoct a pozbudit je. Ptal jsem se ho i na povětrnostní podmínky, protože na výstavišti sem tam fouklo a to u střelby z luku může mít výrazný vliv na tu přesnost při střelbě na terč. Nicméně to prý nebylo nic, co by mladé střelce a střelkyně významně ovlivnilo, aspoň tedy dnes.
0: Říká Štěpán Bém, reportér radiožurnálu Sport, který tedy vyrazil na lukostřelecké závody v rámci olympiády dětí a mládeže, kterou ještě zítra bude hostit Praha. Štěpáne, je to tak?
1: Je to tak, poslední den je před námi.
0: Takže pokud chcete vyrazit, povzbudit mladé závodníky ze všech krajů naší republiky, tak ještě budete mít možnost. Štěpán Bém bude rozhodně u toho. Štěpáne, díky, hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

15 hodin 19 minut, no a utkání, které měla velmi dobře rozehrané, tak tenistka Tereza Valentová bude muset ve druhém kole turnaje v Eastbourne proti Alie Tomljanovičové dorazit ve třetím setu. Tedy doufejme, že se jí to podaří. Tereza Valentová australskou soupeřku v první sadě přijela jasně 6-2, na začátku té druhé získala break, jenže ten neudržela a koncovku zvládla lépe Tomljanovičová. Vyhrála druhou sadu 7-5, znamená to tedy, že duel mezi Valentovou a Tomljanovičovou je vyrovnaný 1-1 na sety a na trávě v Eastbourne začne tedy za chvíli rozhodující sada třetí. Do té nemusel Vít Kopřiva, který na trávě na Majorce v klidu přehrál Peruánce Buseho 7-5, 6-1 a poprvé ve své kariéře si na travnatém turnaji okruhu ATP zahraje 29-letý Vít Kopřiva čtvrtfinále. No a přejme mu, aby to jenom tou účastí mezi nejlepší osmičkou neskončilo.

0: mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku nabídne v příštích hodinách celkem 6 zápasů. Nás ale samozřejmě bude zajímat hlavně ten, kde se představí svěřenci trenéra Miroslava Koubka. No a ti mají před sebou opravdu těžkou úlohu. V základní skupině prohráli čeští fotbalisté s Jižní Koreou a remizovali s Jihoafrickou republikou. Mají tedy pouze bod a jestli chtějí myslet na postup do play-off, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentanci. No a příprava mohla být náročná v mnoha směrech.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nadnesený slovo, ale která byla před stavách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
3: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaký jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
3: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat na hřišti.
1: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
1: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Mexika Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky halířů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 halířů za litr. To je pokles oproti dnešku o 1 halíř. Nejvyšší možná cena nafty za litr klesne o 5 halířů na 36,31. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Podle agentury Reuters u ženou propluly minimálně 3 lodě a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. Cena zlata se poprvé od loňského listopadu propadla pod 4000 dolarů za trojskou unci. Přispívá k tomu silnější dolar a taky očekávaný růst úroků v USA. Investoři sledují právě i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. A výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požáru, varují také meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Sport. Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech, připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. 3minutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidili přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hráli v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D46 za Prostějovem a uzavřená devítka za Neratovicemi. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 27. Z krajnice zasahuje do pravého pruhu porouchané auto. Není výrazně označené, jenom spolujezdkyně mává na projíždějící vozidla.
4: Jenom paní mu tam ukazuje, že uskakuje na poslední chvíli.
3: Na pražském okruhu kolony obou směrně před Ořechem na 15 až 20 minut od Lohkova i od nájezdu z D5. Kamiony už předtím ze 7. kilometru D5 za Loděnicí a na okruhu směr D1 pak stále ještě kolona i za Jesenicí z 80. kilometru 20 minut k nehodě před nájezdem na D1 v pravém pruhu. Východní část pražského okruhu směr Lanový most je ucpaná od Černého mostu za sjezd na Běchovice, tam blokuje levý pruh porouchaná dodávka, zdržení 25 minut. Na D1 za Prahou směr Brno pomalu jede kolona od exitu 15 Popovice na Šmejkalku ještě asi 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část kolony za Ostrovačicemi na 180. kilometru, osobní auta brzdí krátce, kamiony se vlečou až do Brna. A silnice 9 Praha Mělník je za Libiší obousměrně uzavřená, za Štěpánským mostem havarovala 3 auta, pozor na možné objížďce přes Neratovice, je před Tišicemi uzavírka, musí se přes Všetaty, na Mělník může být lepší cesta po D8. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Tenistka Tereza Valentová bojuje o postup do čtvrtfinále na travnatém turnaji v anglickém Eastbourne. Začala výborně proti Australance Tomljanovičové. První sada 6-2 ve prospěch mladé Češky. Druhou ale v koncovce ztratila 5-7. No a na začátku rozhodující třetí sady má zatím navrch Tomljanovičová. Sebrala Valentové podání a vede 2-0. Postoupil už Vít Kopřiva, který na Majorce porazil Peruánce Buseho 2-0 na sety. No a když půjdeme zpátky do Eastbourne, tak právě teď se objevila informace, že duel druhého kola nebude hrát Sára Bejlek. 20-letá česká tenistka totiž z turnaje a ze zápasu s Turkyní Sonmezovou odstupuje kvůli zranění. Tak snad to nebude nic vážného a Sára Bejlek bude v pořádku, protože už pondělí začne třetí grandslamový turnaj téhle sezóny, tradičně travnatý Wimbledon, tak věřme, že u toho Sára Bejlek nebude chybět.

0: Když turečtí fotbalisté hráli na mistrovství světa v San Francisku zápas proti Paraguayi, došlo k paradoxní situaci. Právě v tomto městě v Kalifornii žije nejlepší střelec historie turecké reprezentace, který se ale z obav o svou bezpečnost díval na utkání jen v televizi. Mluvíme o Hakanu Şükürovi a jeho příběh teď probereme v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců. S Janem Suchanem. Honzo, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Nejdřív prosím, jako tradičně, přibliž posluchačům, kdo je vlastně Hakan Şükür?
1: No, myslím, že naše generace to ví velmi dobře, ale přece jenom máme posluchače různého věkového spektra, tak řeknu, že jde o bývalého fotbalového útočníka, který profesionálně kopal na přelomu tisíciletí. Většinu kariéry spojil s Galatasarayem Istanbulu, se kterým v roce 2000 taky ovládl tehdejší pohár UEFA. Nastupoval i za Inter Milan, Parmu nebo Blackburn. Za tureckou reprezentaci hrál celkem 15 let a ve víc než stovce zápasů nastřílel 51 gólů, což znamená, že je stále nejlepším střelcem historie tureckého národního týmu. Tomu navíc pomohl k největšímu úspěchu v historii, tedy k zisku bronzových medailí na světovém šampionátu v roce 2002. Mimo jiné v zápase o bronz proti Jižní Koreji vstřelil gól po 11 sekundách od výkopu a to je stále nejrychlejší branka historie světových šampionátů, kterou překonal Václava Maška, který držel to maximum do té doby od roku 1962. To všechno, když se vracím k Hakanu Şükürovi, ukazuje, že v Turecku by měl být opravdovou legendou, místo toho ale žije v exilu ve Spojených státech a do rodné země se teď nemůže ani podívat.
0: Jasná je tedy otázka, jak k tomu došlo.
1: Şükür se po kariéře začal věnovat politice a v roce 2011 se stal poslancem za vládní stranu vedenou prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Postupně se ale bývalý fotbalista od autoritářské hlavy státu odklonil a ze spojenců se stali otevření političtí nepřátelé. V několika rozhovorech pro zahraniční média mluvil Şükür o tom, že po neshodách s Erdoganem začala jeho rodina pociťovat různé formy nátlaku, aby proti prezidentovi přestal vystupovat. Za zvláštních okolností byl vyrabovaný obchod Şükürovy ženy, jeho otce dokonce zatkli a přímo bývalému fotbalistovi zabavili majetek. V roce 2016 pak došla situace tak daleko, že vládní strana obvinila Şüküra z toho, že se podílí na protistátním převratu a je členem teroristické skupiny. Na to tedy hvězdný fotbalista reagoval tak, že odletěl do Kalifornie, kde do současnosti žije v emigraci a do Turecka se nevrací.
0: Čím se bývalý skvělý turecký fotbalista tedy ve Spojených státech amerických živí?
1: Po přestěhování si Şükür otevřel v Kalifornii kavárnu, podle svých slov tam ale často chodili zvláštní lidé, kteří mu evidentně měli nahnat strach. Toto podnikání tak raději ukončil a v současnosti je jeho hlavním zdrojem příjmu řízení auta pro společnost Uber. Kromě toho obchoduje s knihami a taky provozuje YouTube kanál, na kterém komentuje stále hlavně turecký fotbal a politiku. Všechen majetek v Turecku mu podle jeho slov vláda zabavila, taky se snaží vymazat Şüküra z paměti fanoušků. Galatasaray ho vyškrtl ze seznamu klubu legend a na jeho stadionu nenajdete ani jednu jedinou Şükürovu fotografii. Góly nejlepšího kanonýra turecké historie se nesmějí promítat ani v televizi a tak bychom možná mohli pokračovat.
0: No a tak si člověk vzhledem k tomu, kolik nám Honzo je vzpomene na to, jak to tady bývalo dřív. Tohle vlastně byla také záležitost, kterou slavní sportovci, kteří jaksi se odklonili od onoho komunistického režimu, prožívali na dálku.
1: Takéž by se to nevrátilo.
0: Přesně tak, doufám. My se rozhodně s Radiožurnálem Sport ale za týden zase vrátíme s naší pravidelnou rubrikou a zase vám řekneme, co dělá v současnosti některý bývalý skvělý sportovec. Teď jsme tedy o Hakanu Şükürovi mluvili s Janem Suchanem. Díky za to.
1: Rádo se stalo, krásný den.

0: Na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku budou dnes dohrány tři základní skupiny. Nás samozřejmě nejvíc bude zajímat ta, ve které jsou čeští fotbalisté, a závěrečné dva zápasy začnou ve 3 hodiny ráno. Češi se představí proti Mexiku, které už má jistý postup do play-off, a ve stejný čas začne utkání mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Duel Česko-Mexiko samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. O půlnoci začnou dva závěrečné zápasy základní skupiny C. Brazílie bude hrát proti Skotsku a Maroko se utká s Haiti. Brazilci a Maročané mají 4 body, Skotové 3, takže mezi těmito třema týmy se velmi pravděpodobně tedy rozhodne o prvních dvou týmech, které postoupí přímo do play-off mistrovství světa. No a tým na třetí pozici potom bude čekat, jestli mu bodový zisk bude stačit na to, aby se mezi postupujících 32 týmů vešel. No a program začne už v 21 hodin našeho času, a to dvěma zápasy, těmi závěrečnými ve skupině B. O vítězství se utkají Kanada se Švýcarskem. Oba dva týmy mají totiž 4 body. No a Bosna a Hercegovina a Katar budou hrát mezi sebou o to, který tým tedy si udrží naději na postup do play-off a obsadí tedy třetí příčku. O všech zmíněných zápasech na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a teď už se pojďme věnovat velké sportovní události, která nás čeká tady u nás doma v příštích dnech. V pátek totiž začne v Berouně golfový vrchol sezóny na českém území. Czech Ladies Open. Domácí hráčky nastoupí na podniku Ladies European Tour, možná v nejsilnější sestavě za 8 let konání turnaje. Naději na dobrý výsledek si může dělat třeba česká jednička Sára Kousková. Nostalgii při návratu do Berouna cítí vítězka z roku 2022 Jana Milichová.
2: Aby nebyla, je docela dost, no. A je hezký si to vždycky jako každý ten rok jako připomenout.
3: Jana Milichová si před 4 lety ještě jako amatérka připsala své první vítězství na elitní evropské túře. Teď se jako dvojnásobná vítězka na okruhu vrací hrát do Berouna po loňské absenci zaviněné zraněním. Její zdravotní stav je po operaci zad dobrý a náladu jí zvedá i perfektně připravené hřiště.
2: Musím říct, že jsem se trošku bála toho stavu, když jsem tady byla třeba za začátku roku si trénovat, nebo vlastně i ještě pár týdnů zpátky. Ještě po zimě bylo v těžkém stavu, ale strašně prokouklo. To počasí tomu hrozně pomohlo, že zapršelo.
4: Původní zprávy po zimě nebyly úplně dobrý, takže jsem paradoxně byla jako ohromně překvapená, jak to hřiště dokázalo zregenerovat. A hodně pomohl ten souvislý déšť, myslím, před 2 týdny, kdy to hřiště opravdu se celé zazelenalo, ty nějaké třeba suší plochy se zacelily, což pro nás primárně na těch greenech je důležitý, a teďka můžou být ve stavu, v jakým jsou, který je úplně fenomenální.
3: Hodnotí hřiště Royal Berroun Golf Clubu Sára Kousková. Ta se na domácím turnaji pravidelně umisťuje v první 20. Zahrát tam umí i Tereza Melecká.
5: Klíč vlastně je trefovat samozřejmě první ránu stýčka, ale potom čím více přiblížíte k jamce, tak tím potom je jednodušší proměnit ten pad, takže musí se to všechno sejít, aby člověk mohl vyhrát, ale celkově se na tomhle turnaji vlastně skóruje, takže vlastně není čas ztrácet čas a fakt člověk musí od první jamky do toho šlápnout.
3: České zastoupení na turnaji je obecně silné, ze špičky chybí z rodinných důvodů jenom Klára Davidson-Spilková. Dobrou výkonnost českých hráček vítá promotér turnaje Luboš Koželuch.
6: Ženský golf není mužský golf, jo? Že mužský golf je přece jenom o něco větší tahák, ale u nás vidíme každý rok větší a větší počty, jakoby řeknu, diváků a návštěvníků, a já věřím, že v tom trendu budeme pokračovat. Jak jsme si jako vysnili a holky potvrdili ty sportovní výsledky, tak já věřím, že zase přijde víc diváků a že doopravdy s tou uděláme i divácky zajímavou akci.
3: Konkurenci mezi Češkami hodnotí další z nich, Patricie Maková.
7: Ten golf je v tomhle dobrý, že si jako nekonkurujeme tak, jak v tenise třeba, že je to kdo z koho. Tady je to prostě, já můžu hrát hezky, já nemůžu hrát hezky, Sára můžeme hrát hezky a můžem ty dobré výsledky šérovat, takže v tomhle tom úplně tu konkurenci nevidím ani s těma českýma hráčkama, a ta konkurence samozřejmě každým rokem s těma zahraničními hráčkama je větší a větší, ale jsou tam větší peníze každý rok, takže dává to smysl. No.
3: Nejlepší hráčky si mezi sebe rozdělí 350 tisíc eur, která z nich si ukrojí největší část, bude jasné v neděli odpoledne. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: I o blížícím se turnaji Ladies European Tour byla řeč dnes dopoledne po 10. posloucháte na Radiožurnálu Sport, protože hostem Andreje Sestiny Hlaváčkové v pořadu Na síti byla česká golfová jednička Sára Kousková. Pokud jste ten rozhovor nestihli v premiéře, tak vám ho nabídneme večer v repríze, anebo kdykoliv budete mít čas a chuť, si ho můžete najít v podcastových aplikacích, třeba i v té naší s názvem Můj rozhlas, kde je těch možností, jak poslouchat vysílání Radiožurnálu Sport, třeba i ze záznamu, ještě mnohem víc. Aktuální je jedna tenisová zpráva, která říká, že Tereza Valentová je zpátky v rozhodujícím setu utkání druhého kola na turnaji v Eastbourne. Na místní trávě totiž hraje s Australankou Tomljanovičovou 1-1 na sety a v tom rozhodujícím je to 3-3. Ovšem teď má Tereza Valentová 3 breakboly při podání své soupeřky. Tak snad ten duel dotáhne mladá česká tenistka do úspěšného konce. Naopak kvůli zranění nenastoupila do utkání druhého kola v Eastbourne Sára Bejlek a Turkyně Sonmezová tak postoupila bez boje do čtvrtfinále tohoto turnaje.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí po ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovná.

0: I v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Roste počet mrtvých na silnicích. Policie před prázdninami nabádá k dodržování pravidel. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Chorvatsko a Kolumbie, Anglie s Ghanou remizovali. Na dálnici D11 je kolona za Sadskou směrem na Hradec Králové a počasí zítra bude slunečno a teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisti apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení. Tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
3: Právě teď začíná schůzka prezidenta Petra Pavla s představiteli veřejnoprávních médií. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Kern. Ten už dřív jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Kern upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii taky podle něj vadí i chybějící záruky nezávislosti.
5: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
3: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
6: Rezoluce nemá právní váhu. Jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by lidi měli všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, ideálně s delegátem přímo na místě.
7: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
2: Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
8: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. Vůbec ne, jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za sjezdem na Kojetín a kolony taky na Pražském okruhu. Na D1 z Brna na Ostravu teď pozor, za sjezdem na Kojetín na kilometru 253 se prudce brzdí, jednak je tam omezení v levém pruhu a hlavně kousek předtím teď hasiči zabírají pravý pruh, havarovala motorka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona do omezení u D2, teď začíná za sjezdem na Ostrovačice kolem 180. kilometru osobním autem celý úsek kolem 40 minut. Na D1 za Prahou směr Brno už jenom zbytek kolony se sjezdem na Popovice ze 17. kilometru do omezení na Šmejkalce na čtvrt hodiny. Na D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Sadskou čekejte kolonu z 26. kilometru na 30. tam nabourala dvě auta v levém pruhu, před chvílí už je odstavili, zdržení 20 minut, postupně se krátí. Na Pražském okruhu se tvoří kolony před Ořechem směrem na letiště od Lohkova čtvrt hodina, směrem na D1 od nájezdu z D5 20 minut, kamiony už předtím z 5. kilometru D5 od Rudné. A na okruhu směrem na D1 pak stále ještě kolona za Jesenicí z 80. kilometru 25 minut k nehodě před nájezdem na D1. A silnice 9 Praha Mělník po vážné nehodě za Libiší za Štěpánském mostě už má být průjezdná aspoň Kivadlově, kolony jsou dlouhé z obou stran, začínají u Kel a u Neratovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: Dobré středeční odpoledne. Někomu to může připadat ještě jako hodně vzdálená budoucnost, ale zkrátka Mezinárodní olympijský výbor musí myslet dopředu, pokud jde o volbu dalších pořadatelů olympijských her, a to jak letních, tak i zimních. A proto už teď tedy tento orgán rozhodl, že pořadatele letních her v roce 2036 vybere MOV v polovině roku 2029. A bude to trochu jiný systém výběru než v případě posledních letních i zimních her. Bude mít dvě fáze a více se do něj zapojí více než stovka členů Mezinárodního olympijského výboru. Zatím je těch kandidátů poměrně dost, třeba Německo, Katar, Korea, Indie, Turecko, Maďarsko nebo Egypt, ale postupně se ten výběr bude zužovat, až tedy v roce 2009 v polovině bude oznámeno dějiště her v roce 2036, tedy těch letních. Kdo to bude, těžko říci. Co ale přijde mnohem dříve, to jsou na Radiožurnálu Sport informace o blížícím se mistrovství České republiky v cyklistice.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Teniska Tereza Valentová má opravdu plné ruce práce v druhém kole turnaje na trávě v Eastbourne, ale vypadá to, že by souboj s Australankou Tomljanovičovou mohla zvládnout. První sadu vyhrála mladá Češka 6-2, druhou v koncovce ztratila poměrem 5-7, v rozhodující třetí rychle ztratila své podání, ale Tereza Valentová dokázala otočit vývoj tohoto utkání a teď se za stavu 5-4 chystá na podání, kterým by mohla ukončit tenhle zápas. Jak to dopadne? Povíme si, věřme, že už s pozitivním nádechem, tedy za pár minut. Co je jisté, tak to je fakt, že ve čtvrtek, tedy zítra, časovka a o víkendu pojedou cyklisté o národní tituly v silničním závodě. Mistrovství republiky bude tentokrát v Jeseníkách a to hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Zvláště pro ženy budou při silničním závodě okruhy s náročným stoupáním velkou výzvou.
1: Národní šampionát je pro lepší organizaci spojený s tím slovenským. Loni se jelo na východ od hranic v Bánovcích nad Bebravou a pro titul si dojela na zvlněné trati Kristýna Burlová. Letošní profil národního šampionátu jí oproti tomu loňskému zrovna nenahrává.
2: Pro holčičí balík ten kopec na mistrovství republiky už je hodně těžký. Vlastně ještě, když ho vynásobíte čtyřikrát, takže to už bude trošku něco jiného. Myslím si, že ta trať na tom mistrovství republiky by se mohla i rovnat nějaký hodně těžký etapě, třeba na Tour de France.
1: Právě na Tour de France se pak v českém dresu ukázala, třeba že to tam pro ní neskončilo po strážce s autem podle představ, ale na jaře už si možnost vozit červeno-bílo-modrý dres užila a starty na klasikách Paříž-Roubaix a nebo kolem Flander byly přesně tím, co si představovala.
2: Bylo to super, fakt moc jsem si to užila. Bohužel teda jsem úplně neobjela asi tolik závodů, jako bych mohla obět kvůli zranění v loni po Tour de France a kvůli otřesu mozku, tak jsem vlastně vynechala skoro polovinu sezóny v loni. To mě trošku mrzelo, ale myslím si, že letos jsem si to trošku vynahradila se startem skoro na všech klasikách.
1: Říká Kristýna Burlová. Loni na mistrovství republiky zlomila špatně se vyvíjející sezónu. Letos by podobný zlom nechtěla, protože zatím se jí daří poměrně dobře, i když poslední závod po pádu v závěrečném spurtu nedokončila a na její ruce to bohužel o víkendu poznáte.
2: V loni jsem si prošla i hodně osobníma problémama, když to tak řeknu, vlastně těsně před tím mistrákem, takže to rozpoložení v loni na mistrák nebylo vůbec ideální, ale věděla jsem, že tu formu mám a věřila jsem si. Letos samozřejmě jsem v daleko lepší situaci, v daleko lepším, stabilnějším týmu.
1: Když se těší, tak trochu tuší, že dres národní šampionky asi odevzdá. Sice patří mezi nejlepší české cyklistky, ale především spurterky. Na kopce mají v Kofidisu jiné závodnice, třeba zkušenější Nikolu Noskovou.
2: Asi není tajemství, že to pro Nikču je trošku lepší trať než pro mě. Tak uvidíme, jaká každý bude mít den a pak se rozhodneme, myslím si, že v závodě, ale určitě jak já i ona, tak jsme připraveni pro tu druhou udělat maximum, aby jsme ten titul udrželi v týmu.
1: Naznačuje Kristýna Burlová, jaká by mohla být její role v sobotním silničním závodě. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

16 hodin 17,5 minuty a Tereza Valentová to zvládla. Můžeme jí na Radiožurnálu Sport poblahopřát k postupu do čtvrtfinále travnatého turnaje v Eastbourne. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Valentová sice dobře začala proti Australance Tomljanovičové 6-2 první set. V tom druhém ale nezvládla koncovku 5-7 z pohledu mladé Češky a také špatný start do rozhodující třetí sady, ztráta podání. Ale Tereza Valentová potom dokázala duel otočit a tak si tedy zahraje o postup do semifinále. V Eastbourne její soupeřkou bude německá veteránka Tatjana Mariaová. Sara Bejlek bohužel v Eastbourne nenastoupí, zranění lokte ji nepostilo do zápasu druhého kola proti Turkyni Sonmezové. Hrát bude dnes ještě ale v Bad Homburgu, tedy v Německu, Karolína Muchová, která se o postup do čtvrtfinále utká s Rumunkou Irinou Beguovou. No a svůj zápas už má nějakou chvíli za sebou Vít Kopřiva, který postoupil mezi nejlepší osmičku turnaje okruhu ATP na Majorce, kde zvítězil nad Peruáncem Busem 7-5 a 6-1. No a pokud vy budete i nadále poslouchat Radiožurnál Sport, tak vám za chvíli představíme dalšího účastníka probíhajícího mistrovství světa ve fotbale, kde mají všechny týmy za sebou druhé zápasy ve skupinách a chystají se na té třetí, poslední, včetně českého národního týmu, který bude tedy o vítězství nad Mexikem, které by ho posunulo velmi pravděpodobně do play-off bojovat od 3 hodin ráno našeho času. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

0: 16 hodin 23 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport je čas na naši pravidelnou fotbalovou v tomto týdnu encyklopedii. Představujeme si totiž jednotlivé účastníky mistrovství světa 2026. No a tentokrát se zaměříme na reprezentaci Saúdské Arábie s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej.
1: Hezké odpoledne. Saúdská Arábie patří mezi nejúspěšnější fotbalové země Asie a na mistrovství světa se představuje už po sedmé v historii. Přezdívá se jí té saúdsko-arabské reprezentaci Zelení sokoly a největšího úspěchu dosáhla hned při své premiéře v roce 1994. Když postoupila do osmifinále.
0: V posledních letech zažívá saúdsko-arabský fotbal obrovský rozmach. Domácí liga přilákala řadu světových hvězd a země investuje značné prostředky do rozvoje sportu. Třeba fotbalista Cristiano Ronaldo, který hraje za Al Nassr v Saúdské Arábii, na konferenci v Dubaji o saúdsko-arabské lize a její náročnosti řekl.
2: Je mi jedno, co si lidé myslí, ať přijedou do Saúdské Arábie a sami si vyzkouší, jaké to je běhat a opakovaně sprintovat v teplotách okolo 40 stupňů. Teprve potom můžou hodnotit, jak náročná tamní liga skutečně je. Nevěřte mým slovům, přijeďte se přesvědčit sami.
1: Vzestup saúdsko-arabského fotbalu chce potvrdit i největší hvězda reprezentace, zkušený kapitán Salim Al-Dafsari. Právě on se stal hrdinou jednoho z nejslavnějších momentů země, když na mistrovství světa v Kataru v roce 2022 vstřelil vítězný gól proti pozdějším mistrům světa z Argentiny. Výhra 2-1 tehdy obletěla celý fotbalový svět.
0: No a když Pavel Tilšar říkal zkušený kapitán Al-Dafsari, tak víte, kolik je mu let?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Křídelníkovi klubu Al-Hilal Al-Dafsari mu je 34 let, tedy nejvíc ze všech hráčů do pole ze saúdské reprezentace.
0: Na letošním mistrovství světa má Saúdská Arábie za sebou dvě utkání. Na úvod turnaje remizovala s Uruguayí 1-1 a připsala si cenný bod proti jednomu z favoritů. Ve druhém zápase však narazila na ještě většího favorita, Španělsko, no a podlehla mu 0-4.
1: S jedním bodem asijský tým před závěrečným kolem skupiny H stále živí naději na postup do vyřazovací fáze turnaje. Rozhodující utkání čeká Zelené sokoly v noci z pátka na sobotu s Kapverdami, které mají za sebou dvě remízy právě se Španělskem a Uruguayí.
0: Každopádně v silách Saúdské Arábie, Pavle, určitě je poradit si s nováčkem na světovém šampionátu a postoupit dál.
1: Myslím, že ano, Kapverdám už to do třetice nemůže vyjít.
0: No, neříkej ho, dokud nepřeskočíš. Rozhodně to si musí říkat fotbalisté Saúdské Arábie před tím zmíněným závěrečným zápasem ve skupině na mistrovství světa. Teď jsme reprezentaci této země přiblížili s Pavlem Tilšarem. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 26 minut. Příjemné odpoledne.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bártě kvůli porušení podmínek nájmu. Marta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Reakci Bárty zjišťujeme. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji ve Velké Británii skončila kvůli zranění lokte Sara Bejlek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 překážka za Tasovem a kolony před Brnem. Na D1 cestou z Brna na Prahu pozor za sjezdem na Tasov na kilometru 151 hlásíte překážku v levém pruhu.
6: Bylo to jako kus nárazníku a řidiči se tomu vyhýbají, takže odbočují do pravého pruhu.
5: Na D1 za Prahu směr z Brno teď zbytek kolony před omezením na Šmejkalce se rozjíždí za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru, zdržení ještě 10 až 15 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou od exitu 182 popůvky i osobní auta, mají to až do omezení u D2 asi na 40 minut. Na D1 potom za Brnem směr Ostrava opatrně u exitu 253 Kojetín, brzdí se tam až do zastavení, kolona je kratší na pár minut, na 254. v omezení, jsou hasiči, po havárii motorky jede se levým pruhem. Na pražském okruhu kolony před Ořechem obousměrně od Lohkova i od nájezdu z D5 asi na 20 minut, kamiony delší dobu ze 7. kilometru D5 a na okruhu pak zůstává ještě kolona stále za Jesenicí z 80. kilometru na 25 minut k nehodě těsně před nájezdem na D1 v pravém pruhu. A silnice 9 Praha Mělník ucpaná za Libiší, po havárii 3 aut za Štěpánským mostem projíždí se k Jevadlově, kolony od Kel a hlavně skoro od sjezdu na Neratovice až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno a teploty 18 až 14 stupňů. Zítra jasno, místy přechodně až polojasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport, přestože je venku tedy pořádné horko, tak teď alespoň na chvilku půjdeme k ledu, ať se malinko schladíme, pokud to tedy alespoň tímhle způsobem bereme. Hokejový klub Mladá Boleslav angažovala kanadského útočníka Antona Morána, který uplynulé 4 sezóny strávil ve Finsku. Bruslaři o příchodu 27letého hráče informovali na webu s tím, že Morán podepsal roční smlouvu. Morán se přesunul do Evropy v roce 2022, poté co se 3 sezóny neúspěšně snažil prosadit do NHL a hrál nižší American Hockey League. Jeho hráčská práva postupně v zámoří vlastnili Anaheim, Tampa a San Jose. Ve Finsku hrál Antoine Morán nejprve za Saipu a pak za tým Lukorauma. V uplynulé sezóně odehrál včetně playoff 57 zápasů, dal 10 gólů a přidal 19 asistencí. Teď se tedy Antoine Morán bude snažit prosadit se v české extralize, a to v dresu Mladé Boleslavy.

0: Tref dotáhl.
1: A následně ve druhém duelu proti Rakousku se hvězdní Argentinec v čele střeleckého pořadí dalším gólem osamostatnil. K tomu přidal ještě jednu trefu a své vedení navýšil. Takhle to znělo v našem přímém přenosu.
2: Ještě Paredes, dáváme si mu, tomu se mi zamotal mezi nohama, ale ještě ho stále má. Zblochovaná rána, ještě jednou Messi 2-0. Lionel Messi to na potřetí zvládnul. Pátá nastavená minuta a historické maximum počtu střelených branek na světových šampionátech se nám posouvá.
0: Naše ukázka skončila v pravý čas, protože v dalších sekundách byste se dozvěděli odpověď na naši nesoutěžní otázku. Kolik tedy teď má Lionel Messi vstřelených branek na světových šampionátech?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je jich celkem 18. Argentinská ikona ale po utkání s Rakouskem ve skupině letošního mistrovství světa nechtěla příliš rekordy řešit. Messi mluvil o tom, že je důležitější něco jiného.
4: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu, nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
0: Další branky může Lionel Messi přidat v utkání s Jordánskem, které se bude hrát v neděli od 4 hodin ráno českého času a pak také v play-off.
1: Přesně tak, minimálně jeden zápas ve vyřazovací části Argentinci budou hrát a vzhledem k tomu, že jsou to obhájci titulu, tak by asi Kubo měli těch zápasů přidat víc.
0: Taky bych to tak viděl.
1: Necháme to ale příštím dnům a dalšímu vývoji fotbalového mistrovství světa. A hlavně doufejme, že v play-off nebudou chybět čeští fotbalisté, ale musí k tomu minimálně bodovat a lépe vyhrát v zápase proti Mexiku, kterým zakončí své účinkování v základní skupině. Duel v Mexico City na slavném Aztéckém stadionu začne ve 3 hodiny ráno našeho času a vy ho na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu.

Hokejové NHL se v posledních dnech urodilo několik zajímavých přestupů, ten nejinteresantnější určitě směrem z Ottawy na Floridu, kam se přesunul Brady Tkachuk za svým bratrem Matthewem. No a před pár hodinami se obránce Bowen Byram zase dozvěděl, že se tedy přestěhuje z Buffalo do Chicaga, které se za vítěze Stanleyova poháru z roku 2022 vzdalo práva volby v letošním prvním kole draftu. Z Buffalo do Chicaga vedle toho zamířil také útočník Jordan Greenway. Ano, letošní draft tedy talentovaných mladíků, především 17-letých do nejlepší hokejové ligy světa se blíží. Všechno to vypukne už zítra. No a věřme, že se velmi brzy také dostane na některé z českých hokejistů, tedy těch mladých juniorů. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport i o této události, tedy draftu do NHL, budeme mluvit.

0: Fotbalisté pražské Sparty se začali chystat na novou sezónu. Zatím bez několika opor, které jsou ještě na dovolené nebo reprezentují své země na mistrovství světa, se tým trenéra Briana Priskeho sešel na Strahově. Do letní přípravy míří Sparta i s novým maďarským golmanem Christianem Hedim.
1: Na Letné ale přitom původně chtěli angažovat Slováka Martina Důbravku. 37letý brankář už ve Spartě působil v ročníku 2017-18 a pak se přesunul do anglické Premier League, kde působí doteď.
2: To byly skvělý rozhovory s ním. Už od začátku jsme si dali, řekněme, jasný termín, dokdy se obě strany musí rozhodnout. Když to dosáhlo toho našeho limitu, kde jsme si řekli, tak že zřejmě bude pokračovat ještě v Anglii a my jsme už nechtěli čekat dále a ty varianty, které jsme měli nadále rozjednaný, tak by nám uprchly.
1: Popsal komunikaci se slovenským reprezentačním golmanem sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Místo zkušeného Důbravky tak na Letnou dorazil mladý 23-letý Maďar Hedi, který by se měl podle Rosického prát o místo jedničky.
2: My ho známe delší dobu, je to typologie brankáře, která se nám dlouhodobě líbí a věříme, že může být ve Spartě tou svojí typologií, co trenéři od brankářů požadují, takže může být úspěšný.
1: Konkurence ve Spartě je ale velká. V jarní části minulé sezóny se před fanoušky uvedl slušnými výkony Slovák Jakub Surovčík, který nahradil zraněnou dlouhodobou jedničku Petra Vindála a teď s ním navíc klub z Letné prodloužil smlouvu. Navíc dánský gólman by se měl na začátku sezóny vrátit do plného tréninku.
3: Byl na dovolené, na které hodně pracoval, hlavně na fyzické přípravě. Teď je v Itálii, kde se dál zotavuje, už může začít i skákat. Na přelomu července a srpna by měl být zpátky ve hře.
1: Říká kouč Sparty a Vindálův krajan Brian Priske, kterého teď, pár týdnů před startem nové sezóny, otázka na brankáře tolik netrápí.
3: Potřebujeme velmi dobrý gólmanský tým. Teď s příchodem Christiana Hediho je opravdu silný i z dlouhodobého pohledu. Můžeme teď třeba lépe reagovat na zranění. Kdo bude jedničkou Sparty, teď neřeknu. Ale až za měsíc nastoupíme v Brně, garantuju vám, že v bráně bude opravdu dobrý gólman.
1: Ujišťuje Priske a zve na vstup Sparty do nadcházejícího ročníku šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července na hřišti Nováčka brněnské Zbrojovky. Na Letné se vedle nejvyšší tuzemské soutěže chystají i na třetí předkolo ligy mistrů. Jestli bude krýt záda Spartanům Vindál, Surovčík nebo Hedi, se ale teprve rozhodnou. Tadáš Skalický, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Díky předběžnému opatření ústavního soudu může jet prezident na summit NATO. Česká republika splňuje 3 ze 4 požadavků pro přijetí eura, uvedla to Evropská komise. České fotbalisty čeká proti domácímu Mexiku poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po nehodě vzniká kolona na Pražském okruhu před nájezdem na D1. A zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Rozhodl o tom ústavní soud před běžným opatřením. U ústavního soudu máme reportérku Alenu Hesovou.
6: Plénum ústavních soudců dnes vybralo Pavla Šámala jako soudce zpravodaje, který bude mít spor na starost. A právě on před pár minutami řekl, že ústavní soud může kvůli časovému tlaku využít předběžné opatření. Summit totiž začne 7. července a termín na akreditování končí tento pátek. Ministerstvo zahraničí se podle něj má zdržet jakéhokoliv postupu, který by účasti prezidenta bránil. Jedním z důvodů, proč plénum takhle postupuje, je, že v Česku je zavedená praxe, že všichni prezidenti na tyto summity v minulosti jezdili. Předseda ústavního soudu Josef Baxa nepředpokládá, že by vláda dnešní rozhodnutí nerespektovala. Zároveň upozornil, že předběžné opatření neznamená, že prezident bude moct jezdit na všechny další summity i v budoucnu. To soud vyřeší až v samotné kompetenční žalobě. A k té se dostane nejspíš v září. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Taky české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko stahuje k Moskvě a Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Zelenský se odvolává na zprávu rozvědky, podle které jde o reakci na vlnu ukrajinských úderů.
7: Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o tom, že se podařilo zasáhnout celkem 4 systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. Rozsah poškození zatím není známý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko se rozhodlo chránit Krymský most a Moskvu na úkor regionu a Ukrajina z toho pro sebe vyvodí příslušné závěry. Takzvané dalekonosné sankce budou pokračovat. Důležité je, aby co nejvíc Rusů pochopilo, že válku protahuje ruské vedení, které odmítá diplomatická jednání, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Lidé v Jihlavě můžou ode dneška využívat nový dopravní terminál. Výpravní hale bude taky nově zajíždět městská hromadná doprava, říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
8: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy, tu železniční samozřejmě, to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
9: Sport. České fotbalisty čeká závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. K postupu do další fáze turnaje potřebují nad domácím Mexikem zvítězit. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
10: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 při Šmejkalkou i Brnem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popovice stále zbytek kolony z 18. kilometru do omezení na Šmejkalce na 10 minut pro osobní auta a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona delší, za Ostrovačicemi začíná na 180. kilometru, osobní auta jedou místy plynulej, výrazně brzdějí za sjezdem k výstavišti a celý úsek od Popůvek k D2 mají až na 40 minut. Na D1 z Brna na Ostravu u exitu 253 se tvoří kratší fronta na 5 minut, za sjezdem v omezení řeší nehodu motorkáře. Na Pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem na 20 minut obousměrně od Lochova i od D5 a na okruhu potom stále ještě další kolona směrem na D1 od exitu 82 Jesenice, je to na 20 minut k nehodě před nájezdem na D1. Výjezd z Prahy s Trakonickou čtyřkou se ucpává od sjezdu z okruhu před Zbraslaví, je to na čtvrt hodiny do omezení u Baní. A na silnici 9 Praha Mělník kolony obousměrně po vážné nehodě za Libiší za Štěpánským mostem, delší ta směrem na Mělník od Neratovic na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy.
9: 17 hodin, skoro 6 minut, dobrý den, letí to. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje už 14. hracím dnem. Poslední zápasy ve skupině čeká 12 týmů, včetně české reprezentace, která bude hrát od 3 hodin ráno našeho času v noci na zítřek v Mexico City proti domácímu výběru. A za chvíli se budeme českému národnímu týmu věnovat podrobněji. Přeju pěkné středeční odpoledne a hezký poslech jediného sportovního rádia v Česku.
0: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Pilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin 9 minut 24. června, venku pořádné horko a horko by mělo být taky na Aztéckém stadionu v Mexiku pro nás našeho času od 3 hodin ráno v noci na zítřek, protože čeští fotbalisté tam budou hrát poslední zápas ve skupině mistrovství světa právě proti domácímu výběru. Přímo v Mexico City jsou reportéři Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík a Mikuláš Jáša. Tak pánové, dobré ráno do Mexika.
1: Hezký den, krásný den.
0: Pojďme rovnou k věci. Češi potřebují s největší pravděpodobností vítězství k postupu do play-off šampionátu. Co se musí ve vašich očích zlepšit ve hře národního týmu po té prohře 1-2 s Jihokorejci a remíze 1-1 s Jihoafričany?
2: Já se vypomůžu tím, co už si jednou říkal, no zlepšit se musí všechno, protože čeští reprezentanti v těch předchozích dvou utkáních nepředvedli bůh ví jaký výkon, prohráli s Jižní Koreou 1-2, remizovali s Jihoafrickou 1-1 a ve druhém zápase mi přišlo, že byli velice pasivní, nedařila se jim kombinace až na pár výjimek, ty pochválil i trenér národního týmu pan Miroslav Koubek, mimochodem on se za své vyjádření po zápase s Jihoafrickou republikou, které dal české televizi, omluvil českým novinářům. Mluvil tak nějak obecně na tiskové konferenci. Zlepšit se musí souhra, možná i její mírná komunikace a taková ta zapálenost pro to uspět na světovém šampionátu. O motivaci mají svěřenci trenéra Koubka postaráno, to jo, ale chybí mi tam ta radost z pohybu, radost ze hry, taková ta uvolněnost, volnost.
3: No a rozhodně větší odvaha, protože byť vstoupili Češi dobře do toho zápasu s Jihoafričany, tak pak úplně nesmyslně přestali hrát, přenechali iniciativu soupeři, který toho využili. Je potřeba to tempo udržet celou dobu. Na druhou stranu čeká Čechy daleko těžší soupeř než v tom druhém zápase. A já bohužel očekávám stejný průběh utkání jako s Jihokorejci, minimálně v tom smyslu, že soupeř bude držet balon. Češi budou běhat bez míče, navíc se hraje v tom prostředí, které si ještě připomeneme, takže rozhodně větší odvaha na nic se nešetřit, nehrát na bod určitě, protože bod stačit z mého pohledu nebude určitě. A teď jsme to s Mikulášem Jášou řešili, bůh ví, aby stačily body 3.
2: No, podle statistické organizace stránky, která funguje i na sociální síti X, jmenuje se Opta, tak ze skupiny A teď aktuálně pravděpodobnost, že postoupí tým ze třetího místa, 38%.
3: No, na druhou stranu 4 body, já si myslím, že by furt stačili, nebo že by pořád stačili, že by to skutečně mělo stačit, ale důležité je hrát na vítězství, dát do toho všechno v tomto smyslu, nešetřit se na nic, nehrát na remízu a dostat do hry opory, jestli tedy nastoupí, protože čekáme zase další rošády v sestavě. Na druhou stranu, říkal to i Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, když to shrnu, ten výkon musí být daleko, daleko lepší, než jaké zatím Češi na šampionátu předváděli.
0: S reportéry Lukášem Michalíkem a Mikulášem Jášou mluvíme několik hodin před zápasem Česko-Mexiko na mistrovství světa ve fotbale. Právě k té sestavě se pojďme dostat, protože podle mého názoru jsou asi jen dvě pozice, které se měnit nebudou, a to je golman Matěj Kovář a kapitán týmu stoper Ladislav Krejčí. Lukáš Michalík to naznačil, že možná kouč Miroslav Koubek chystá nějaké rošády, tak třeba i ve vašich očích, kdo vás zatím přesvědčil, kdo by měl hrát proti Mexiku, a třeba i někdo z náhradníků, kdo by to podle vás mohl občerstvit?
2: Myslím si, že obrana bude ve stejném složení, ve kterém vlastně hraje neustále, tehdy trojice Krejčí, Hranáč, no neustále Holeš, chtěl jsem spíš navázat na ten zápas proti Jihoafrické republice, protože v tom úvodním zápase Tomáš Holeš nezačal. Možná zmíním překvapivé jméno, které bych si spíše přál, aby hrál, tedy Hugo Sochůrek, protože mně se tady na obecně tréninkovém kempu české reprezentace, ať už v New Jersey, anebo potom v Texasu, moc líbí z těch úvodních 15 minut. Pravda, moc toho nevypozorujete, ale měli jsme i možnost vidět otevřené tréninky celé, na celou hodinu jsme strávili s českou reprezentací tu tréninkovou jednotku a Hugo Sochůrek se mi líbí, jak je odvážný, jak je drzý, jak se nebojí. Ano, má tam občas nějaké momenty, které nejsou úplně světlé. Na druhou stranu, tohle je podle mě přesně ten moment překvapení, který českému národnímu týmu chybí.
3: No, na druhou stranu si myslím, že i ze slov Pavla Nedvěda bylo zřejmé, že Hugo Sochůrek s největší pravděpodobností šanci nedostane. Pavel Nedvěd mluvil o tom, že Miroslav Koubek ho zřejmě nehodí do takové jámy. Samozřejmě 80 tisíc Mexičanů, velký tlak, zápas o všechno. Myslím si, že bude hrát Michal Sadílek, ten předvedl velmi slušný výkon, dal i gol v tom předchozím zápase v Atlantě. Vedle něj buď Lukáš Červ nebo Vladimír Darida, nečekám se, přiznám, Tomáše Součka, byť by mohl se hodit do tohoto typu typu zápasu. Řekl bych spíš Lukáš Černo a je samozřejmě otázkou, kdo nastoupí na těch ofenzivních pozicích, protože Pavel Šuc, Patrik Šik ani Lukáš Provod nemají formu na tom šampionátu, to je jasné. Naopak si myslím, že slušnou formu v rámci možností má Adam Hložek, takže toho v základu čekám. No a pak už je otázkou, jestli bude chtít Miroslav Koubek překvapit nějakým úplně nečekaným jménem typu Denise Višinského. Pro mě by to překvapení bylo. A samozřejmě ještě čekám v základu tedy Alexandra Sojku někde, byť už mi to začíná nevycházet, možná na levém kraji obrany.
2: No, tam se ještě nezmínilo. Víc Alexandra Sojka než Jaroslav Zelený?
3: Asi víc Alexandr Sojka. Taky Miroslav Koubek na tiskové konferenci říkal, že měl před turnajem nějakou ideální sestavu, na které chtěl stavět, ale ty předchozí zápasy mu ukázaly, že to tak úplně nefunguje, ať už zápasy na šampionátu nebo generálka s Guatemalou, a zdůraznil, že teď bude dávat důraz na aktuální formu a tu má Alexandr Sojka. Neřekl bych, že výrazně lepší než Jaroslav Zelený, ale velmi slušnou, nahrál na gól proti Jihoafričanům, je univerzální, může se s ním šibovat v té sestavě. Stavě, takže toho v základní jedenáctce čeká.
2: No rozhodně tam nebude David Douděra, David Jurásek, ten je zraněný, ale právě Douděra, ten by tam třeba i nastoupit mohl.
3: To je taky varianta, klidně na levý kraj, protože na pravém čekám 100% Vladimíra Coufala.
0: Spoustu otazníků tedy v české sestavě pro zápas s mexickou fotbalovou reprezentací na světovém šampionátu v Mexico City. Připomínám, ve 3 hodiny ráno našeho času začne i přímý přenos radiožurnálu Sport z tohoto zápasu Česko-Mexiko. Právě spoustu otazníků je i v mexické základní sestavě, protože Mexičané, připomeňme, 2 zápasy vyhráli, porazili Jihoafrickou republiku 2-0, pak zdolali tedy Jižní Koreu 1-0 a tím pádem je možné, že se dostanou do hry třeba ti, na které se tolik nedostalo v těch úvodních 2 zápasech. Osobně, na koho vy se těšíte, mě třeba zaujal původem Kolumbiec Julián Quiñones v tom prvním zápase s Jihoafrickou republikou.
3: Já tedy začnu, Quiñones byl výborný, ten se mi líbil nejvíc, byl to 100% nejlepší hráč Mexičanů v tom úvodním zápase, takže čekám, že nebude hrát,
2: no.
3: protože trenér Aguirre by ho mohl šetřit. Obecně tu sestavu hodně těžko předpokládat, protože trenér naznačil nějaké změny na tiskové konferenci. Jediná jistota je, že nebude hrát Brian Gutierrez, který je v karetním ohrožení a v případě, že by dostal žlutou kartu, tak by stál v tom dalším zápase, takže tomu se chce trenér Mexičanů vyhnout. Osobně, pokud nastoupí, tak se těším na Raula Jiméneze, ten jeho příběh je známý. Před 6 lety se v dresu Wolverhamptonu v zápase Premier League srazil hlavou s Davidem Luizem z Arsenalu, měl obrovské problémy, krvácení do mozku, doslova bojoval o život, zvládl to, dostal se zase na nejvyšší úroveň, mu 35, dal gól v tom úvodním zápase, který mimochodem Pavel Tilšar skvěle komentoval. Takže na toho bych se těšil a těšil bych se i na souboje s Ladislavem Krejčím, protože oba hráči, pokud Krejčí samozřejmě neodejde, by se měli ve Wolverhamptonu sejít. No a pak je tu tady ještě jedno jméno, hodně mladé, a to může představit Mikuláš Jáša.
2: Gilberto Mora, já bych ho nepředstavoval úplně jak podrobně, protože zhruba za 20 minut se o něm uslyšíte víc v příspěvku ve vysílání radiožurnálu Sport. Jenom zmíním, že je to nejmladší fotbalista na tomto turnaji na 23. mistrovství světa ve fotbale. A také zmíním kapitána Edsona Alvareze, který nezačal v úvodním zápase. A byť je to záložník, tak tady na mistrovství světa za Mexiko nastupuje v obraně.
3: No, možná čeští posluchači nebo fanoušci Premier League si ho pamatují z West Hamu, kde nastupoval vedle Tomáše Součka. Hraje tedy na stoperu v mexické reprezentaci. Taky bych se nedivil, kdyby odpočíval tedy dnes večer místního času.
0: Jak naznačili naši reportéři přímo v dějišti mistrovství světa, tak v téhle hodině si ještě mexického soupeře představíme, nejen Gilberta Moru, ale budeme mluvit třeba i s Markem Jankulovským, bývalým reprezentantem, účastníkem světového šampionátu v roce 2006. Právě rozhovor s ním natáčel Lukáš Michalík. Ještě závěrečná otázka na naše reportéry do Mexico City. Hrát se bude na, řekněme, legendárním aztéckém stadionu, který jako jediný fotbalový stánek hostil 2 finále mistrovství světa. V roce 1970 tam slavil Pelé z Brazílií, o 16 let později pak Maradona s Argentinou. Tak když jste se poprvé podívali na tu ohromnou stavbu třeba zvenku, možná i z pozice, odkud budete komentovat ten noční zápas pro nás tady v Česku, jak na vás aztécký stadion působí?
2: Je to monumentální stavba, zvenčí je to takový typický stadion, který máte k možnosti vidět třeba v Itálii. Tam jsou takové ty historické staré stavby z betonu. Není zvenčí úplně pohledný, není to moderní aréna, ale je veliký, rozhodně vás zasáhne už když přijíždě třeba taxíkem. Když na něj vstoupíte, tak je to vyloženě wow efekt, je to šok, jak je to strmé, protože komentátorské pozice zpravidla bývají takřka na všech stadionech vysoko, co nejvýše, tak abyste neotravovali diváky, a je to opravdu velice, velice strmé. Kapacita zhruba 85,5 tisíce diváků, přijít by mělo 80 tisíc, z toho 6 200 Čechů.
3: No je to obrovská stavba, monumentální, nic podobného jsem ještě asi neviděl, dýchne to na vás, jak si Pavle zmiňoval, ta historie, Pelé slavil na Azteckém stadionu titul mistra světa, stejně jako Maradona na jednu z těch branek, za kterou jsme stáli, dal ten legendární, tedy nechválně proslulý gól rukou, trefil se na tom stadionu i tím gólem století, sólem v podstatě přes celé hřiště, takže je to něco, co si člověk určitě bude pamatovat do konce života, taková zajímavost, jenom doplním Mikuláše Jášu, my jsme měli mít původně komentátorské stanoviště o 3 řady výš, ale musela nás FIFA, tedy Mezinárodní fotbalová federace, posunout níže, protože v posledních dnech tady v Mexico City hodně pršelo a ta střecha v podstatě protekla a kapalo by nám tedy na hlavy a možná i na techniku. Takže k tomu se dostanu taky, k počasí. Já jsem slyšel, že u vás je velké teplo v Česku. Tady je to o poznání příjemnější než třeba v Dallasu, kde je 35 stupňů, velké dusno. V době zápasu by tady mělo být zhruba 18 stupňů Celsia a hlavně by mělo pršet, nebo by mohlo pršet. A mohly by být i bouřky dokonce, takže snad nebude hrozit žádné přerušení utkání. Ještě se vrátím k tomu stadionu Aztéckému. Monumentální stavba je i v tom a dojde vám to ve chvíli, kdy se přesouváte ze své komentátorské pozice do mixzóny, což v Atlantě šlo tak, že jste sjeli výtahem dolů. Tady se Mikuláš ptal také organizátorů na výtah, tak ty si zaťukali na čelo, že je to samozřejmě starší stavba. Takže cesta z komentátorského stanoviště do mixzóny nějaký čas zabere.
0: Říká Lukáš Michalík a taky Mikuláš Jáša. Tito dva naši reportéři byli s námi teď na Radiožurnálu Sport ve spojení a už se budou samozřejmě taky připravovat na zápas Česko-Mexiko na mistrovství světa ve fotbale pro Čechy i pro Mexičany. To bude poslední vystoupení ve skupině. Věřme, že se šťastným českým koncem. Tak pánové, těšíme se taky na váš přímý přenos, do kterého samozřejmě bude zapojený i třetí kolega v dějišti v Mexico City přímo. Mirko Vasič, díky teď za vaše komentáře směrem k zápasu Česko-Mexiko.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Krásný den do Čech.
0: Radiožurnál Sport posloucháte v 17 hodin a 22 minut.

0: Čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze z Jihoafričany nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času v našem přímém přenosu na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do play-off zajistí národnímu týmu nejspíš jen výhra. Už v úterý dopoledne tamního času byli ve fanzóně v historickém centru Mexico City čeští fanoušci a na jednu velmi známou tvář narazil reportér Lukáš Michalík.
1: Bývalý fotbalový reprezentant vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský v centru Mexico City ve fanzóně mistrovství světa. Tak Marku, jak si to užíváte?
2: Jo, tak je to tady nádherné. Přijeli jsme se tady užít. Byli jsme i v Atlantě a tady, když vidím tu fanzónu, to náměstí, je to úplně něco jiného. Nedovedu si představit večer, jak to tady bude vypadat, ale nádherně, těšíme se, užíváme se a samozřejmě věříme, že bude dobrý fotbal s dobrým koncem.
1: Vy jste zažil světový šampionát v roce 2006 v Německu. Tady to je, předpokládám, trochu něco jiného.
2: Jo, to se nedá srovnat. 2006 samozřejmě mistrovství světa je pořád, ale bylo to v Evropě a tady cítím úplně jinou atmosféru i v té Americe, takže přijel jsem si to užít jako fanoušek, něco neskutečného, krásné stadiony. Musím říct, že ty stadiony, co člověk, kde jsme hráli my, ale i ty ostatní, když vidí, tak je to nádhera a trošku klukům závidím.
1: Atlanta, samozřejmě hypermoderní stadion, teď ta Azteca bude asi zase něco jiného, tak jak se na to těšíte? 80 tisíc Mexičanů, možná víc.
2: Bude to úplně něco jiného. Atlanta, nádherný stadion, moderní, a pak mi říkali, počkej, Azteca, to je trošku jiný ten, ale myslím si, že nejvíce těším na tu atmosféru, protože podle mě nebude asi už moc možností zažít možná takový zápas Česká republika, Mexika v Mexiku na mistrovství světa na takovém stadionu. Těším se na to moc.
1: Čeští fotbalisté zatím jeden bod, prohra s Jihokorejci, remíza s Jihoafričany. Velká kritika z Česka se ozývá. Jste taky kritický?
2: Bojte se, musíme být soudní, jsem kritický. Určitě všichni čekali víc, ale ukázala se realita, takže ta kritika je na místě. Ale víte, co je to fotbal? Pořád kluci mají zápas, kdy to můžeme všechno obrátit, je třeba věřit, semknout se. Ale zatím ta kritika je úplně oprávněna za mě.
1: Marek Jankulovský na radiožurnálu Sport. Co je potřeba, Marku, změnit do toho posledního zápasu? Protože dopředu toho Češi zatím moc nepředvedli.
2: Změnit si myslím hodně, ale já si myslím, jak už kluci nastoupí, tak ten zápas bude ojedinělý a vědí, že to může být poslední zápas na mistrovství světa na další roky pro ty kluky, poslední. Tak já věřím, že prostě to s nich spadne, protože kvalitu máme, ale je třeba ji ukázat a kdy jindy. Nemůžeme pořád říkat, že Korejci byli důrazní, rychlí, věděli jsme, že Jižní Afrika měla kvalitu na balónu, takže všichni něco mají a je to takové, to se mi samozřejmě nelíbilo. Musíme ukázat, že opravdu fotbal umíme.
1: Velké téma Patrik Šik, zatím to není úplně jeho turnaj, ale těch hráčů je víc. Pavel Šulc, ty opory asi nezastihl ten šampionát v dobré formě a to je taky asi zásadní.
2: Samozřejmě všichni čekáme od Patrika Šika, Šulcíka, provod, věci navíc. A zase teď řeknu jednu věc, když někdo řekne, že nemají servis, o tom to není, hraje tam 11 kluků a právě, že tady v těch momentech ti kluci by to měli vzít na sebe a na sebe to zatím nevzali, pak tam bylo nějaké střídání, kluci, co nás naopak nastoupili, Hložan chytil, se mi líbili, takže i oni věřím, že ukážou, že jsou rozdíloví hráči pro nás.
1: Vy jste, Marku, zažil samozřejmě slavné časy v Lize mistrů i s AC Milan, kde jste se potkal mimo jiné s Ronaldinhem, viděl jsem na vašem Instagramu, že jste se někde potkali, tak jaké bylo to setkání?
2: Jo, víte co, bylo super, já vlastně, jak jsem v projektu Wine of the Champions, tak zrovna jsme se potkali, byli jsme ještě na pár dní v Miami, on tam měl přehlídku, takže jsme spolu kecali. Jo, je to zážitek, když se potkáme, on je strašný sympaťák a tady vidíme, že je na každém rohu, takže prohodili jsme pár slov a sem tam se potkáme, takže vždycky jsem rád, když můžu potkat ty kluky a kde jinde než na mistrovství světa.
1: Zavzpomínejte ještě trochu na Ronaldinha, protože minimálně pro mě to byl jeden z nejlepších fotbalistů historie, tak jaké to bylo s ním hrát, jaký byl v kabině, jaký to byl fotbalista?
2: Tak hrát s ním to byla pohádka, prostě když vidíme, co na tom hřišti ukázal, tak má to radost se na to dívat a je to do dneška. Já jsem tam s ním hrál nějaké exibice a ta pohoda, jak s ním vyrazuje, ta radost toho života, to bych někdy chtěl mít, to, co on má. Super kluk, pohodový, teď, když se potkáme, oni vlastně i kluci v Miami, právě Brazilci bývali, hráli proti sobě takový zápas. Ronaldinho, Roberto Carlos,
1: Ronaldo. Ještě by mohli hrát.
2: Ronaldo Fenomeno, vlastně Rivaldo. Kaká, vlastně polovina kluku, s kterýma jsem hrál, takže tam jsem se už podívat nebyl, ale to je radost. A bavili jsme se právě i o Brazilcích a sám jsem jim říkal, co na to říkáte, říkal, ale oni by ještě kluci mohli hrát a zatím Brazílie málo, taky pro mě.
0: A neřešili jste s Ronaldinhem, že jsem četl, že ještě podepsal ve třetí italské lize?
2: Já jsem to teď sledoval, ale jak to byla velká akce, tak neměl jsem na to čas, protože někdo pak řekl, že to pravda úplně není, někdo, že to bude na jeden zápas, bude v tom asi nějaký biznis, jsem zvědavý sám, jestli to bude pravda.
0: To byl bývalý reprezentační obránce a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský, z Mexico City Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsala na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to i zítra. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se teploty můžou vyšplhat až ke tropickým 40 stupňům. A kvůli vedrům byly v Bretani na západě Francie bez proudu desítky tisíc domácností. Příčinou je porucha transformátoru. Informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Příští týden by se mohlo ochladit. A v Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3,25 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotací, sbírek a nebo pojistek. Podle starosty bude brzo hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty. Sport. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letené podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. A to necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na výjezdu z Prahy na D1, kolony taky na D1 před Brnem. V Praze řada podvečerních kolon, na magistrále na výjezdu na D1 v Brněnské u exitu 2 Chodov havarovala 2 auta. Chvíli blokovala všechny pruhy, před momentem je odtlačili bokem, takže už se projíždí. Ale pozor, na vozovce jsou střepy a do kolony se dojíždí za nájezdem ze Spořilovské. Zdržení je teď kolem 10 minut, dává se to do pohybu. Dál potom na D1 za Prahou směr Brno před omezením na Šmejkalce, ještě zbytek kolony od sjezdu na Benešov z 20. kilometru na 24. je to asi na 10 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se dojíždí do fronty za Ostrovačicemi kolem kilometru 179. Osobní auta pak jedou místy plynuleji než kamiony v pravém pruhu. I tak mají celý úsek do omezení u D2 ještě asi na půl hodiny. Na pražském okruhu před sjezdem na Ořech před 19. kilometrem zůstávají kolony směrem na letiště od Lohkova ještě asi od sjezdu na Barrandov ještě asi na 10 minut, směrem na D1 je to od nájezdu z D5 na 1/4 hodiny a potom dál směrem na D1 na okruhu pořád kolona za Jesenicí z kilometru 80. po pojíždí 20 minut k nehodě před nájezdem na D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty opět vysoké 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Tady je radiožurnál Sport, 17 hodin a 36 minut. Jako první se na mistrovství světa ve fotbale dohraje skupina B. V 21 hodin českého času začnou zápasy Švýcarsko-Kanada a Bosna a Hercegovina-Katar. Od půlnoci našeho času budou hrát ve skupině C Maroko z Haiti a Skotsko z Brazílií a pak už přijde na řadu zápas, na který se všichni nejen na radiožurnálu Sport těšíme. Česko-Mexiko na závěr skupiny A, samozřejmě jsou běžně hraném čase taky jeho Africká republika Jižní Korea. My si teď ale něco řekneme o velkém talentu mexické fotbalové reprezentace. Je mu teprve 17 let a už kope právě za výběr Mexika na mistrovství světa ve fotbale. Jmenuje se Gilberto Mora a protože už jedna z pořadatelských zemí světového šampionátu postoupila do vyřazovací fáze turnaje, očekává se, že ofenzivní záložník Tijuany od začátku nastoupí v posledním zápase ve skupině, tedy právě proti Česku.
1: Gilberto Mora už překonal několik rekordů. V 15 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil v nejvyšší mexické lize v základní sestavě a taky jako vůbec nejmladší ze všech dal gól. Loni v lednu se stal nejmladším mexickým reprezentantem a protože ofenzivního záložníka trenér Javier Aguirre vzal sebou na mistrovství světa a dal mu šanci, tak se zařadil do společnosti fotbalistů včetně legendárního Brazilce Pelého, kteří na světovém šampionátu debutovali v 17 letech.
2: Nedívám se hráčům do pasu na rok narození, buď na to fotbalista má nebo ne. Mora už je několikátý hráč, který pode mnou debutoval, jako třeba Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Javier Chicharito Hernández nebo Rafael Márquez.
3: Chicharo mismo, me tocó también Vela, Giovanni, Chiquititos, Rafa Márquez también.
1: Trenér Mexika Javier Aguirre před zápasem proti Česku naznačil, že oproti předchozím dvěma utkáním udělá změny v základní sestavě. Nejjižnější pořadatelská země mistrovství světa má postup do vyřazovací fáze jistý. A tak se proslýchá, že supertalent Mexika Gilberto Mora dostane od začátku šanci.
4: Asi největší mexický talent, my jsme se připravovali na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě mají nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
1: Popsal kvality Gilberta Mory trenér Miroslav Koubek. Ten povede českou reprezentaci v posledním zápase na letošním mistrovství světa ve skupině. Utkání začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 17.42. V této hodině máme na Radiožurnálu Sport jediné téma mistrovství světa ve fotbale a zejména poslední utkání české reprezentace ve skupině šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí Češi zítra ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí pouze výhra. Už v úterý dopoledne tamního času se centrem Mexico City procházeli čeští fanoušci. V centru Mexico City ve fanzóně jsem potkal trojici fanoušků, otce s dvěma syny. Jestli se můžu zeptat na jméno.
1: Jirka.
2: Kuba.
3: Honza.

0: Stává se to hodně často. Není to poprvé, co si nás takhle někdo fotí.
1: Češi zatím na turnaji získali jenom jeden bod. Předpokládám, že jste viděli i ty předchozí zápasy, tak jak se vám to líbilo nebo nelíbilo?
0: Tak prvních pět minut z toho druhého zápasu bylo v pohodě, ale do gólu v pohodě, pak už se to sypalo a ten první zápas byla taky ostuda, takže nic moc.
1: Máte nějaké oblíbence v českém týmu?
0: Já mám asi Adama Hloška a když tak Krejčího.
1: Zeptám se ještě tatínka, zatím ty výkony nejsou bůhví, jaké Češi potřebují nejspíš zvítězit, aby se dostali dál. Mají na to podle vás v Mexiku na Azteckém stadionu?
2: No, bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední. My jsme přijeli s tím, že si to chceme užít v každém případě tu atmosféru. Proti Irsku ani proti Dánsku jsme nebyli favority, tak uvidíme, třeba nás překvapí, kluci.
1: Hrát se bude na Azteckém stadionu, vejde se tam 80 tisíc fanoušků, dokážete si to představit, tak se těšíte na tu atmosféru?
0: Těším se moc a dokážu si to představit, ale je to samozřejmě obrovský stadion a legendární, takže těšíme se.
1: Jak se těší nejmladší účastník výletu?
3: Hodně, protože asi je to největší stadion, na kterém kdy budu a byl jsem.
1: Na konci rozhovoru za námi přišel jeden mexický fanoušek, který dvěma malým chlapcům daroval dres svého oblíbeného klubu. Co kluci říkáte na to, že jste dostali dres zadarmo?
0: Super, gracias.
1: Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Až v noci na čtvrtek vyběhnou čeští fotbalisté na trávník Astéckého stadionu, nebude jejich soupeřem jen domácí tým a nadmořská výška. Roli bude hrát samozřejmě i efekt 80-tisícového publika, které požene mexické fotbalisty kupředu. Je dost možné, že diváci spustí i tradiční vlnu, které se od tamního mundialu 1986 říká mexická. Mexičané jsou na to hrdí, berou ji za svou a pronikla tam i daleko za hranice stadionů, zjistil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Když se Mexičané na tribunách na fotbale rozvášní, tak jako teď na Aztéckém stadionu, a skoordinují se, začnou hromadně vstávat, zvedat ruce nad hlavu a je tady ona, mexická vlna. Tedy tady v Mexiku, prostě jenom vlna, la ola.
4: La ola representar el fútbol. La alegría, la emoción.
5: Mexická vlna, to je fotbal, radost, emoce, říká mi Mario původem z Guadalajary. I na zápasech tamního klubu Chivas bývá prý vlna k vidění. Je to chvíle, kdy se všichni na stadionu mohou zapojit a podílet se na dění. Vlna je podle Maria dar Mexika světu a patří všem, ať jste Mexičan, Čech nebo Jihoafričan. Ovšem, Mexičani ji prý dělají všichni a všude, možná trochu přehání Mario. Andres a Estrella považují Mexickou vlnu za zdejší tradici, která se přenesla z tribun i za hranice fotbalových stadionů. K vidění prý bývá třeba i na svatbách. Těsně před šampionátem se Mexičani v ulicích svého hlavního města pokusili vytvořit nový rekord. Mexickou vlnu v davu dlouhém asi 2 kilometry. Jestli měla největší počet účastníků všech dob, to teď vyhodnocuje Guinnessova komise pečující o světové rekordy. Historik fotbalu z univerzity v Mexico City Carlos Calderon říká, že mexická vlna je obvyklá buď při nejdůležitějších zápasech, nebo v momentech, kdy je to na hřišti nuda a fanoušci berou dění na stadionu do vlastních rukou, aby fotbalisty vybudili k lepšímu představení.
6: Na svou vlnu jsme hrdí. Poprvé se objevila v přátelském zápase mezi Mexikem a Argentinou v roce 1985. Hrálo se na současném stadionu klubu Tigres ve státě Nuevo León. Chvílemi se na hřišti nic moc nedělo a lidé se z ničeho nic začali zvedat. Když to viděl hlasatel, začal lidi na stadionu vyzývat, ať v tom pokračují a dělají to všichni. A zrodila se vlna. Opakovalo se to pak na přípravných zápasech Mexika, z fotbalu se stala party. Pak přišlo mistrovství světa, začalo to s prvním utkáním Mexika, ale nakonec lidé dělali vlnu ve všech zápasech mundialu, nejen tam, kde hrálo Mexiko.
5: Jiná teorie říká, že vlna původně vznikla na stadionech při baseballu či hokeji ve Spojených státech a že ji Mexičané jenom adoptovali a během přenosů z fotbalového šampionátu 1986 představili celému světu. Carlos Calderon tuhle verzi odmítá a připomíná, že v Mexiku bývá vlna k vidění třeba i v reklamách, většinou na limonádu nebo pivo, a to už právě od mundialu před 40 lety.
6: Jedna velmi slavná, můžete si vyhledat, se jmenovala Chiquitibum. Jedné z dívek, které měly natáčet reklamu pro jeden pivovar, bylo moc těsné tričko, které od pivovaru před natáčením dostala. Tak si ho rozstřihla, sundala si podprsenku a tričko bylo dost průhledné. Dívka s tričkem vstávala, zpívalo se Chiquitibum a Bim Bomba.
4: Chiquitibum a la Bim Bomba.
6: Ta reklama byla tak slavná, že s tou dívkou pak začaly dělat rozhovory rádia a televize po celé zemi. Dodnes je ta reklama i další podobné součástí folkloru a naší kultury fandění. Stejně tak vlna samotná, jak je znát vždycky, když hraje Mexiko.
5: Teď to možná na Aztéckém stadionu zažijí i čeští fanoušci a fotbalisté. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Vláda nesmí bránit prezidentovi v cestě do Turecka na summit NATO. Ústavní soud rozhodl před běžným opatřením. Kvůli vysokým teplotám byla pražská záchranná služba silně vytížená. Vyjížděla hlavně ke kolabujícím seniorům. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa s Mexikem. Kvůli nehodě před nájezdem na dálnici D1 popojíždí kolona na pražském okruhu od Jesenice. A počasí zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je středa 24. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Rozhodl o tom ústavní soud před běžným opatřením. Vláda a prezident se totiž nebyli schopni dohodnout, kdo všechno by měl v delegaci být. V Brně reportérka Alena Hesová.
8: Soudci jednali rychle, protože delegace se musí akreditovat nejpozději v pátek. Vycházeli z toho, že prezidenti na summity vždycky jezdili. Zároveň ale předseda soudu Josef Baxa zdůraznil, že tím plénum nepředjímá, jak rozhodne o kompetenční žalobě, kterou prezident podal. Tou se bude zabývat zřejmě v září a ovlivní Pavlovu účast i na dalších summitech NATO. Spor ohledně prezidentovy účasti souvisí s tím, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka z motoristů ministrem životního prostředí. Na to reagoval ministr Petr Macinka z motoristů tím, že by delegaci na summit neměl prezident vést. Vláda o složení delegace bez Pavla rozhodla až toto pondělí. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
7: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Politické reakce má reportér Vojtěch Tomášek.
9: Předseda vlády označil rozhodnutí ústavního soudu za nezvykle rychlé. Napsal to na síti X. Prezident Petr Pavel předběžné opatření přivítal. Podle něj garantuje, že účast na summitu bude řádně připravená. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů rozhodnutí komentuje právě teď na tiskové konferenci. Uvedl, že nezbývá než to respektovat. Postup hradu ale označil za pokus o ústavní puč.
10: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
9: Předsedovi poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi z SPD připadá, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. Běžní občané podle něj čekají na verdikt i roky. Rychlost rozhodnutí komentoval i předseda klubu ODS Marek Benda.
11: Kéž by soudy vždycky dokázali rozhodovat takto rychle, ale myslím, že je to reakce na to, že právě vláda tak dlouho zdržovala, tak dlouho taktizovala.
9: I další opoziční politici rozhodnutí ústavního soudu většinou rozumí. Někteří ho i ocenili. Třeba předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka uvedl, že pokud by nebylo velkého ega ministra zahraničí, tak problém neexistuje. Piráti uvedli, že vyzývají premiéra, aby přestal strapňovat sebe i Česko. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Pražská záchranná služba dnes byla kvůli vysokým teplotám silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Taky pražské nemocnice potvrzují, že dnes přijali víc pacientů než obvykle.
12: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
13: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i Fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
14: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
13: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
15: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
13: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Nejvyšší teplotu dnes zatím meteorologové naměřili v Doksanech na Ústecku 33 stupňů. Lidé po celé republice se vydávali k vodě, třeba na pardubické koupaliště Cihelna. Je tam reportérka Šárka Rusnáková.
16: Tak tady to dnes vypadá jako o prázdninách. Je tu hodně dětí, hodně dospívajících a z těch 500 zhruba 400. Často jde o obyvatele nedalekých sídlišť Cihelna a Polabiny. Pro lidi z rozpálených paneláků jde totiž o jednu z mála možností, jak se v horkém létě ve městě ochladit. Plavci tu byli ale někteří i poprvé, například Univerzita Pardubice, jejich studenti tady přišli tímto způsobem oslavit úspěšně splněnou poslední zkoušku. Teplota se tu stále pohybuje kolem 30 a voda je příjemná. Na 26 stupňů. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Generální tajemník NATO Mark Rutte bude v Bílém domě jednat s Donaldem Trumpem. Americký prezident spojencům dlouhodobě vyčítá, že evropské země podle něj nepomohly Spojeným státům dost, a to během operace v Iránu, a dál tlačí na navyšování výdajů na obranu.
17: Rutte v rozhovoru pro stanici Fox News argumentoval, že spojenecké země jedna po druhé uvolnily své základny pro americkou operaci Epická bouře. Pro řadu zemí, mezi nimi Británii, Španělsko i Českou republiku, je podle něj obtížné dodržet loňský závazek na summitu v Hágu. Tam se spojenci zavázali dát na obranu 5% hrubého domácího produktu. Cílem Rutteho schůzky před summitem v Ankaře je podle amerických médií ukonejšit Trumpa. Americký prezident totiž avizuje, že omezí americkou vojenskou přítomnost v Evropě, pokud na kontinentu vypukne další krize. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Hradě. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
18: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování, a ne vlastně začínat takto od konce.
19: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: 5 let od ničivého tornáda na Jihomoravě projíždí zasaženými obcemi cyklojízda. Nese název Tour de Tornado. Organizují obce, které přírodní katastrofa zasáhla. Chtějí ukázat, jak se místa změnila. Cyklojízdu sleduje reportér Šimon Franz.
20: 20 cyklistů dorazila zhruba před půl hodinou sem do Hrušek, tedy posledního místa zastavení. Cyklojízda začínala v Hodoníně, kde si lidé prohlédli obnovený dům přírody, který patřil spolu se svým okolím k nejzasaženějším místům ve městě. Na kolech pak pokračovali přes Lužice a Mikulčice na radnici v Moravské Nové Vsi, kterou tornádo také poškodilo. Dnes je opravená, stejně jako protější kostel, který se stal jedním ze symbolů událostí před 5 lety. Tornádo tehdy poškodilo přes 1200 domů a způsobilo miliardové škody. Zranění tehdy utrpělo asi 200 lidí, 6 lidí zemřelo. Z Hrušek na Břeclavsku Šimon Franz, Radiožurnál.
21: Sport. České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
22: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře, a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
21: A přímo do Mexika teď míříme živě. Předzápasové informace má pro nás reportér Lukáš Michalík.
2: Zápas se bude hrát ve víc než 2000 metrech nad mořem, mělo by být kolem 18 stupňů Celsia a hrozí déšť i bouřky. Kromě zraněného obránce Juráska by všichni čeští hráči měli být připraveni nastoupit. Mexičané mají po dvou výhrách jistý postup do play-off z prvního místa a budou tak šetřit některé opory. V žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace jsou 14. o 26 míst před Českem. Na Azteckém stadionu se očekává přes 80 tisíc fanoušků, z toho zhruba 6200 příznivců z Česka. Utkání Mexiko-Česko začne ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
21: Program posledního kola základních skupin začne v Severní Americe už za 3 hodiny, kdy odstartují duely Bosna a Hercegovina Katar a Švýcarsko-Kanada. Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Divišovem i na pražském okruhu za Jesenicí. Na D1 z Prahy do Brna pozor za Divišovem na kolonu na 46. kilometru. Brzdí se prudce na 46. a pultem, čerstvě srážka osobního auta s kamionem. Ten stojí uprostřed, jede se kolem jenom levým a vpravo stoupacím pruhem. Na pražském okruhu před nájezdem na D1 po nehodě stále zabraný pravý pruh. Kolona začíná za Jesenicí na 80. kilometru, je na 20 minut. V Praze se tvoří dlouhé kolony po nehodách. Na Štěrboholské spojce směr Smíchov od sjezdu na Běchovice až půl hodiny k připojení z Průmyslové a na jižní spojce směr Černý most od podjezdu magistrály 10 až 15 minut před sjezd na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Radiožurnál Sport přesně v 18 hodin a 10 minut, pěkný středeční podvečer. Teď jedna fotbalová informace mimo mistrovství světa, a to z Anglie. Slovenský brankář Martin Dubravka posílil Tottenham. Českému golmanovi Antonínu Kinskému tak přibyl další konkurent. Dubravka přichází do londýnského celku po vypršení smlouvy v Burnley, se kterým spadl z Premier League. 37-letý golman působí je na ostrovech už od roku 2018. 7 sezon chytal taky za Newcastle, hostoval i v Manchester United a známe Dubravku i z české nejvyšší soutěže. Ještě před odchodem do Anglie chytal za Spartu a Liberec. Na soupisce mají Spurs teď 3 golmany, protože tam je ještě Ital Guillermo Vicario. Ten by ale podle informací italského webu La Gazzetta dello Sport mohl odejít do Neapole.
1: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Když poslední dny patří ve světě sportu hlavně mistrovství světa ve fotbale a rozhodně to tak nějakou dobu ještě zůstane minimálně do toho finálového zápasu 19. července, aktuálně probíhá jeden světový šampionát dokonce v Česku. Je to hokejbalové mistrovství světa v Ostravě, kde dnes končí zápasy základních skupin a do Ostravar arény vyrazil i náš reportér na Radiožurnálu Sport Adam Kodet, tak tě vítáme vysílání.
3: Hezký den z Ostravy.
2: Adame, jak se vyvíjí dnešní poslední zápas skupiny pro český mužský tým proti Spojeným státům a jak se celkově českým týmům na turnaji vede, protože si pojďme připomenout, že v Ostravě probíhá zároveň mužský i ženský turnaj.
3: Tak pro muže je to pátý zápas skupiny a tedy i poslední, stejně jako pro jejich soupeře Spojené státy. Aktuální stav je 0-0, ale zejména teď v probíhající druhé třetině, ze které zbývá dohrát ještě nějakých 8 minut, je to opravdu velká převaha českého týmu. Spoustu střel jak z dálky, tak z předbrankového prostoru, ale zatím americký brankář Robbie Mangini se překonává, takže je to nadále 0-0. No a co se týče celkového turnaje, tak mužský tým český ještě neprohrál, i když včera v derby proti Slovensku poprvé ztratil body, když vyhrál až v nájezdech. A za zmínku rozhodně stojí triumf 6-3 proti Kanaďanům, což jsou mistři světa z posledních dvou světových šampionátů, kdy porazili ve finále v obou případech právě Čechy, takže to byla taková odplata. On se očekává, že oba dva týmy by se rozhodně mohli potkat ještě jednou, ideálně asi zase ve finále. No a co se týče žen, ty dnes dopoledne hráli také svůj poslední zápas ve skupině a jsou na tom podobně jako muži, protože taky ještě neprohráli. 4 vítězství v základní hrací době, jedno právě to dnešní se Spojenými státy 2-1 po nájezdech, takže to vypadá z českého pohledu velmi dobře a možná třeba i na ten zlatý double, což se zatím v historii ještě nepovedlo.
2: Budeme držet palce českým hokejbalistům a hokejbalistkám. Evidentně se tady Čechům zatím daří na domácím mistrovství světa. Kolik mužstev na šampionátu v Ostravě vůbec hraje a kolik jich reálně má medailové ambice, tedy kromě českých výběrů?
3: No, v ženském turnaji se hraje jenom jedna skupina o 6 týmech. Celkově hrají ženy mistrovství světa od roku 2007. Letošní šampionát je tedy jubilejní 10. A zatím těch 9 předešlých turnajů přineslo jenom 4 různé medailistky. 6x slavili titul mistryň světa Kanaďanky a po jednom titulu mají Američanky, Češky a Slovenky. A mezi těmito 4 týmy by to mělo v boji o medaile být i tentokrát. Češky slavili zlato v roce 2017 v Pardubicích, tedy naposledy, kdy se hrálo v Česku. Mužský turnaj se hraje od roku 1996, takže Ostrava je 16. světovým šampionátem v hokejbale. I tady je nejúspěšnější Kanada, která vyhrála 7x, včetně tedy posledních dvouročníků, jak jsem zmiňoval. 5 zlatých mají Slováci, 3 Češi a nikdo jiný titul mistrů světa ještě nevybojoval z těch předchozích roků. Takže obecně by bylo docela překvapení, kdyby se k těmto zemím předala letos nějaká 4. Očekává se, že o medaile by si to měly rozdat tyto týmy. Maximálně by do toho mohli promluvit právě Američané, kteří hrají tady stále z Čechy 0-0, pardon, i před koncem druhé třetiny, protože z posledních dvou akcí převezli 2 bronzy.
2: S reportérem Adamem Kodetem mluvíme o hokejbalovém mistrovství světa v Ostravě. Jaký je divácký zájem? Slyšíme pod tvým hlasem celkem solidní kulisu v Ostravar aréně a kromě hokejbalu a zápasů v tomto sportu dá se tam zažít i něco jiného?
3: No, kulisa je slušná nebo minimálně hlasitá, ale to znají asi i ti, kteří sem chodí někdy ve Vítkovicích na hokej, protože tady je hodně nahlas, řekl bych, ta hudba i ten moderátor někdy až moc nahlas, takže možná to trošku zkresluje. A myslím si, že ani pro organizátory zatím s návštěvností bohužel to není žádná sláva. Na ten aktuálně hraný český zápas tady je, řekl bych, tak tisícovka fanoušků, ale spousta z nich jsou buď přímo hráči, hráčky z ostatních týmů, kteří se třeba přišli podívat, pracovníci v různých funkcích a tak dále, takže těch reálných diváků s platnou vstupenkou řekl bych, že tady bude jen pár stovek, vyšších stovek možná. Přitom třeba na mezinárodní turnaje v parahokeji tady v minulých letech v Ostravě chodili tisíce fanoušků. Možná se něco podobného očekávalo i nyní na hokejbal, ale zatím tomu tak není. Přitom musím říct, že fanzona je tady docela povedená, když jsem měl možnost si projít před zápasem. Jsou tam 2 větší, 1 menší hokejbalová hřiště, kde je možné si zahrát, půjčit si hokejky, míček. Jsou tam různé další aktivity, střelnice, dovednostní soutěže a jeden stánek od baseballového týmu Arrows Ostravy, kde se zase můžete nadhazovat na terč. Čestné buly tady dnes házel právě baseballista Arrows a teď už bývalý reprezentant Ondřej Satoria. V minulých letech třeba bývalý hokejista Rostislav Klesla a stále aktivní hokejista Radek Faxa. Byly tady i jejich autogramiády, takže pořadatelé vymýšlí kde co, ale zatím se to na té návštěvnosti moc neprojevuje. Tak uvidíme, jak tomu bude od pátku do neděle, kdy startuje playoff a kdy Češi budou bojovat jak v ženském, tak v mužském turnaji o medaile.
2: Ještě prosím, Adame, aktuální stav zápasu českých hokejbalistů proti Spojeným státům.
3: Zbývá necelých 6 minut do konce, stále je to 0-0, i když před malou chvílí měli Češi se dvě obrovské šance, kdy tam zůstal sám jeden z hráčů přímo před brankářem, byl to Lukáš Hota, ale backendem nedokázal přehodit jeho beton, takže je to 0-0. Jenom připomenu, že Češi, když dnes remizují a prohrají poprvé na turnaji, tak stále vyhrají skupinu a budou mít nejskudnějšího soupeře do čtvrtfinále, takže jim stačí jenom bod.
2: Na hokejbalové mistrovství světa v Ostravě nás teď na Radiožurnálu Sport vzal reportér Adam Kodet. Díky moc a hezký zbytek večera.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: 18 hodin 24 minut teď na Radiožurnálu Sport taky o tenise. Lídr světového žebříčku Jannik Sinner se vrátil vítězně na kurty zhruba 4 týdny poté, co fyzicky úplně odpadl ve druhém kole grandslamového Roland Garros. Nad Argentincem Manuelem Serundolem tehdy vedl 2-0 na sety a 5-1 v tom třetím, přesto zápas prohrál. Na exibičním turnaji na trávě v londýnském Harlingham Clubu italský hráč porazil britského, tedy domácího soupeře Camerona Norriho 2x6-3. Ta akce slouží hráčům jako příprava na Wimbledon a mimochodem zúčastní se ji i třeba český hráč Jiří Lehečka. Na Wimbledonu bude Jannik Sinner obhajovat titul a londýnský Grand Slam začne už v pondělí. Na místě budeme mít reportéra Jaroslava Plašila. Co se týká dalších tenisových informací z dneška 24. června roku 2026, tak 19-letá hráčka Tereza Valentová postoupila na travnatém turnaji v Eastbourne do čtvrtfinále. Australanku Aroliu Tomljanovičovou porazila 6-2, 5-7 a 6-4 a její další soupeřkou bude o 19 let starší Němka Tatiana Mariaová. Sára Bejlek tak kvůli zranění lokte do utkání stejného podniku proti Zeynep Senmezové z Turecka nenastoupila. Posloucháte Radiožurnál Sport v 18 hodin 25 minut. Samozřejmě, že vyhlížíme taky první dva zápasy dnešního programu fotbalového mistrovství světa o 21 hodin Švýcarsko-Kanada a Bosna a Hercegovina proti Kataru.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
1: Jaká bude pozice prezidenta v delegaci na summitu Severoatlantické aliance, rozhodne v pondělí vláda. Musí být součástí delegace, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu, je ale podle něj rychle a jde podle Babiše proti zájmům České republiky. Začátek léta doprovází taky v Německu vedra. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů byly na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně i kolem 40 stupňů. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až tříleté vězení. Sport. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval. Příští sezóně by mohl v dresu Východočechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce anebo záložníka Tomáše Víznera.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a Brnem a nehoda za Divišovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velké Popovice stále počítejte s kolonou z 18. kilometru, sune se až čtvrt hodiny do omezení na Šmejkalce. Dál na D1 z Prahy do Brna za Divišovem počítejte s frontou ze 46. k nehodě na 47. kilometru, zdržení 5 až 10 minut. A nakonec na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Ostrovečicemi pořád kolona ze 180. kilometru, osobní auta 10 minut k exitu 180. Popůvky, dál se sunou kamiony pravým pruhem k D2. Na pražském okruhu těsně před nájezdem na D1 ve směru z letiště po více než 6 hodinách odtáhli poslední ze tří v poledne nabouraných kamionů. Zbytek kolony kamionů se rozjíždí za Jesenicí mezi 81. a 79. kilometrem. Na východní části okruhu směr Lanový most se rozjíždí kolona skoro od sjezdu z Hradecké D11. Její zbytek je ještě asi na čtvrt hodiny ke sjezdu na Dolní Počernice. Dál už se jede plynule, nehodu u připojení z průmyslové řeší stranou. A na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály se stále sune kolona 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hanaká na radiožurnálu Sport v 18 hodin a 37 minut české fotbalisty čeká osudový zápas na mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině se rozhodne o tom, jestli český tým postoupí do vyřazovací fáze. K účasti v play-off potřebuje nad domácím Mexikem nejspíš vyhrát. Sportovní přehled nemůže začít ničím jiným než aktualitami z národního týmu. Ve studiu už je Karel Schamberg. Pěkný podvečer.
1: Dobrý podvečer. V případě remízy s Mexikem by museli Češi čekat na další výsledky. Prohra by znamenala s největší pravděpodobností konec na turnaji. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
2: Je to naše nová baráž, poslední šance, takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
3: Jednoznačně věříme v to, že Mexiko můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme. Takže se těšíme a jdeme do toho.
1: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno českého času a radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
0: Sportovní ředitel fotbalové Sparty a bývalý reprezentant Tomáš Rosický na zahájení letní přípravy Letenských na novou sezonu řekl, že by do sestavy národního týmu dal 17-letého záložníka Sparty Huga Sochůrka. Ten zatím na šampionátu neodehrál ani minutu. Pokračuje Rosický.
4: Bavíme se o strašně mladým klukovi, který toho odehrál málo, ať už vlastně za Spartu, i když má trošku toho feelingu evropského fotbalu, protože hrál proti Alkmaaru. Vlastně on doteď vždycky všechno zvládnul, takže z mojí strany já bych se určitě použít ho nebál, protože opravdu on všechno zvládá až podezřele plynule.
0: Program posledního kola základních skupin začne v Severní Americe už za 2 hodiny a 22 minut, kdy odstartují duely Bosna a Hercegovina Katar a Švýcarsko Kanada. Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko Haiti a Skotsko Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea. Tolik k fotbalovému mistrovství světa. Teď další zprávy.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Jak už jsme nastínili, fotbalisté Sparty se začali chystat na nadcházející sezónu. Na Strahově se sešli zatím bez některých hlavních opor, které jsou buď na dovolené nebo reprezentují své země na mistrovství světa. V minulém ročníku Pražané nezískali žádnou trofej. Kouč týmu z Letné Brian Priske si ale nemyslí, že příčinou by byla ztráta motivace.
6: I hope it's not lack of motivation.
7: Doufám, že motivací to nebylo. Nevěřím, že ve Spartě máme kohokoliv, kdo by nechtěl vyhrát každý zápas. Ano, nezískali jsme titul a vypadli jsme brzo v domácím poháru i v Evropě, ale nechybělo málo. Teď musíme tohle manko dohnat, ať už díky novým hráčům, navrátilcům z hostování nebo těm stávajícím. Až za měsíc liga začne, musíme být připraveni.
6: Yeah, then we have to be ready.
1: Spartané do nové sezony šance ligy vstoupí 25. nebo 26. července na hřišti Nováčka z Brojovky Brno.
0: A to je s brankářem Jakubem Surovčíkem, pokud bude v sestavě, ten totiž pokračuje ve spartianském dresu. Na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. A to necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hediho z West Hamu.
1: Kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Té hrozí až 2 roky vězení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
8: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě ztotožnit několik osob, které byly maskované a použily pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
0: Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a prosí veřejnost o pomoc s identifikací.
1: Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buse ho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji ve Velké Británii skončila Sara Bejlek po tom, co kvůli zranění lokte nenastoupila do duelu se Sonmenzovou z Turecka.
0: A tenis ještě jednou, teď ten aktuální. Karolína Muchová totiž hraje na trávě v německém Bad Homburgu osmifinále s Belgičankou Beguovou a zatím se Karolíně Muchové daří, protože vyhrála první set 6-1 a dobře vstupuje i do toho druhého. Při podání soupeřky má náskok 40-0.
1: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi počasí čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
9: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
1: V Berouně se představí česká špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, které se předem omluvila z rodinných důvodů.
0: Říká na závěr sportovního přehledu Karel Schamberg. Díky moc za něj a hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 18 hodin 42 minut. Pěkný večer i ode mě.

YouTube zaspívali na Radiožurnálu Sport. Je 18 hodin a skoro 47 minut. Dvojnásobný mistr světa MotoGP Francesco Bagnaia z Itálie po sezóně skončí v továrním týmu Ducati. Italská stáj oznámila očekávaný odchod svého historicky nejúspěšnějšího jezdce v dnešním prohlášení a uvedla, že Bagnaiu vystřídá Španěl Pedro Acosta. 29-letý Bagnaia je posledních 18 měsíců v Ducati ve stínu Marca Marqueze, který do týmu přišel před minulou sezonou. Zatímco Španěl v barvách italské stáje ožil a získal loni 7. titul v nejsilnější třídě, Bagnaia po úspěšných letech skončil až 5. Podle serveru motorsport.com zamíří do konkurenční Aprilie. Teď už na Radiožurnálu Sport změníme témata, protože se vydáme do Prahy za naším reportérem. V hlavním městě Česka v těchto dnech probíhá olympiáda dětí a mládeže. Se sportovci se tam potkávají i čeští reprezentanti. My jednoho takového budeme mít za malý moment u mikrofonu Radiožurnálu Sport, takže za chvíli se vydáme na pražské výstaviště. Poslouchejte nás i dál.

Posloucháte radiožurnál Sport v 18 hodin a 50 minut. Stále čekáme na našeho exkluzivního hosta ve vysílání radiožurnálu Sport. Za chvíli vám ho představí kolega Štěpán Bek, který je na olympiádě dětí a mládeže a bude mít u mikrofonu jednoho slavného českého sportovce, kterému přibyl konkurent v Tottenhamu, tedy fotbalového brankáře Antonína Kinského. Za chvíli tedy vyrazíme na pražské výstaviště.

0: 18 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme slíbili, v Praze v těchto dnech probíhá olympiáda dětí a mládeže. Se sportovci se tam potkávají i čeští reprezentanti. Jednoho takového má teď u mikrofonu na pražském výstavišti i náš reportér Štěpán Bém.
1: Hezký den. Na olympiádě dětí a mládeže v Praze končí třetí soutěžní den a na jednu z večerních besed jsem na výstaviště dorazil i český fotbalový brankář, který nastupuje v Premier League za Tottenham, Antonín Kinský. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Co pro vás znamená olympiáda dětí a mládeže?
2: Tak teďkon určitě hezký vzpomínky, pamatuju si, jak jsme, nevím přesně kolik to je teda teďkon let, řekl bych něco kolem 8-9 let zpátky, kdy jsem za Středočeský kraj vlastně olympiádu hrál, tehdy byla pořádaná v Brně na konci sezony, byly podobné horka, jako jsou teďkon, takže vzpomínky mám hezký, pamatuju si, že jsem tam hrál s hodně klukama, který vlastně momentálně jsou na té úrovni fotbalu, jakoby jak liga a to, takže ty vzpomínky jsou hezký. Rád jsem rád, že jsem mohl sem dorazit a teďkon to tady nějak se na to podívat.
1: Vy jste zmínil ty spoluhráče, se kterými jste hrál na olympiádě dětí a mládeže, tak kteří to byli třeba?
2: Pamatuju si, že v týmu se mnou byl Adam Karabec, který teď je v Olympiku Lyon ve Francii, Martin Vitík taky byl Středočeský kraj, který hraje v Boloni. Tyhle dva si hlavně vybavuju tím, že se známe odmala a vlastně potkávali jsme se přesně jak v pražských výběrech, tak potom takhle na té olympiádě.
1: No jak jste tehdy, dopadli?
2: Ne úplně nejlíp. Pamatuju si, že ty očekávání jsme od sebe měli velký a říkali jsme si, že by bylo fajn to vyhrát a nechci říkat, že byl nos nahoře, ale jak říkám, věřili jsme si a teď přesně nevím, kam jsme došli, ale semifinále a finále se nás určitě netýkalo.
1: Olympiáda dětí a mládeže, ten fotbalový turnaj se hrál například i na pražském Strahově, tak co myslíte, že to může pro 13-letého kluka znamenat to, že si zahraje v areálu, kde trénuje reprezentace nebo Sparta Praha?
2: Za mě je tohle skvělý. Pamatuju si, když já jsem byl ve věku přesně takhle 12, 13, 14 let a sem tam jsme se dostali na nějaký ligový stadion. Je to velká motivace, protože přesně taky jsem to měl spojený s tím, že tam trénujou nebo hrajou hráči nároďáků nebo prostě celkově ligoví hráči a jak říkám, byla to pro mě velká motivace, takže si myslím, že tohle je super a tím spíš takhle, že na konci sezony je ta možnost, kdy už je liga u konce, hřiště se nezničí, takže si myslím, že to je skvělá příležitost a je fajn toho využít, protože jak říkám, je to velká motivace pro ty kluky.
1: Na druhou stranu celá ta akce je taková celkem pompézní, slavnostní zahájení na stadionu Eden, za doprovodu vlajkonošů pro každý kraj, olympionici, vítězové, mistři světa a tak dále. Nemůže to být pro v podstatě ještě děti až moc velký tlak?
2: To si nemyslím, tak vzhledem k tomu, že podle mě většina, neříkám jenom těch kluků, co hrajou fotbal, ale všech těch sportovců vlastně z těch sportů, který tady na té olympiádě jsou, tak si myslím, že většina z nich má v hlavě, že to chtějí prostě dělat na té nejvyšší úrovni, že chtějí být nejlepší, tím spíš tady v tom věku, takže za mě si myslím, že jak pro mě, tak teďkon pro ně je to hezká příležitost k tomu vlastně vyzkoušet si, jaký to na těch stadionech hrát je, co to s nima dělá, postupně to jako začít pozorovat a samozřejmě jsou ve věku, kdy se s tím dá hezky pracovat a toho času vlastně, než dojdou do toho, dejme tomu třeba věku 18-19 let, kdy ta šance je se tam reálně dostat na té profesionální úrovni, jak říkám, u někoho dřív, u někoho později, ale ta šance tam je, takže je hezký, že si to můžou vyzkoušet a můžou na tom stavět dál.
1: Dneska bylo v Praze pořádné horko, četl jsem, že by i v neděli mohl padnout český národní rekord v té teplotě. Jaké to je v podobném horku předvádět špičkové sportovní výkony, jak se na to dá připravit a co třeba dělat během toho, co zrovna sportujete?
2: Tak připravit je samozřejmě Složitý, protože ty horka jsou extrémní a když jo, strávíte takhle, nevím, 2-3 hodiny na nějakém zápase nebo čemkoliv, tak je to dlouhá doba. Takže maximálně, že co se dá, tak dobře se vyspat, hodně pít, dobře jíst a pak bych řekl, že spíš je to kort v tomhle tom věku o té vůli, o tom chtít vyhrát, vymáčknout ze sebe maximum, protože jak říkám, pro většinu těch sportovců je to, myslím si, že konec sezony, jestli se nepletu a není se tím pádem na co šetřit a jak říkám, ještě v tomhle tom věku je to hlavně bych řekl o té hlavě, protože té energie je spoustu, takže nedělal bych kolem toho takový halo, naopak je to hezká výzva, kde vlastně se ukáže, kdo je ochotný trošku za tu hranu a zvládnout, a řeknu přesně tady třeba počasí a takže tak.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká dnes v noci našeho času poslední zápas v základní skupině mistrovství světa proti Mexiku. Myslíte si, že mají šanci uspět?
2: Tak samozřejmě věřím, že se to povede, budu držet palce a nevím teda ještě, jestli ve 3 ráno dneska mě probudí budík, ale samozřejmě říkám, budu držet palce a ráno zkontroluji výsledek a věřím, že bude pozitivní a že kluky pustí dál.
1: Antonín Kinský byl hostem vysílání Radiožurnálu Sport. Díky a naslyšenou.
2: Mějte se.
1: Z výstaviště Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi za rozhovor s českým fotbalovým brankářem Antonínem Kinským, který tady chytá v anglické Premier League za Tottenham a dnes mu přibyl konkurent slovenský brankář Martin Dubravka po konci smlouvy v anglickém Burnley, tedy přestupuje, respektive přichází jako volný hráč na londýnský Tottenham Hotspur Stadium. 18 hodin 59 minut, za chvíli pro vás budeme mít další zprávy, tak pěkný poslech.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Roli prezidenta na summitu NATO po rozhodnutí ústavního soudu posoudí vláda v pondělí. Francie má první potvrzený případ eboly, nakažený je lékař, který pomáhal v Kongu. Čeští fotbalisté zakončí skupinu světového šampionátu na Aztéckém stadionu proti Mexiku. Kolony vznikají na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Divišovem a požáru za Velkým Beranovem. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč. Podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
6: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
7: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
6: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
8: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím. Myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
9: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo s kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kožel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kožela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
10: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
3: Sport. Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany si na Aztéckém stadionu zahrají s dosud do 100% Mexikem a pro postup do play-off nejspíš budou muset vyhrát. Hlavní hvězdou domácího výběru je Raul Jiménez. Zkušený útočník před šampionátem podepsal smlouvu s anglickým Wolverhamptonem, za který nastupuje reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
11: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má skutečnou kvalitu.
3: Utkání Mexiko-Česko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda za Divišovem a požár za Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká první kolona už za exitem Velké Popovice. Ze 16. kilometru se sune 20 minut do omezení na Šmykalce na 24. Dál potom na D1 z Prahy na Brno další kolona po pojíždí za Divišovem z kilometru 42 už přes půl hodiny k nehodě na 47. kilometru. Tam se srazily dva kamiony a osobní auto a průjezdný je jenom levý pruh ze tří. Pak znovu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se tvoří kolona na kilometru 123, jde to do zastavení, kolona zůstává bez pohybu, protože na 126. kilometru schořel kamion, dohašují ho a provoz stále stojí. Vyhnout se dá mezi exity 119 Velký Beranov a 134 Měřím po silnici 602. Nakonec na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy stále ještě za sjezdem na Popůvky čekejte zbytek kolony někde kolem kilometru 186, postupně se rozjíždějí osobní auta, hlavně v pravém pruhu, zbytky roztrhané kolony v pravém pruhu, kamiony k D2. A v Praze na jižní spojce směr Černý most stále po srážce kamionu s osobním autem před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh, kolona za podjezdem a magistrály na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
0: A po zprávách máme pro vás na Radiožurnálu Sport další aktuální informace. Ta první bude z tenisu. Karolína Muchová postoupila na turnaji v německém Bad Homburgu do čtvrtfinále, když za necelou hodinu porazila Rumunku Beguovou 6-1 a 6-1 a ve čtvrtfinále se Muchová utká s Dánkou Tausonovou, která ve třech setech vyřadila Číňanku Cheng.
5: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.
0: A pro tu druhou aktuální informaci využiji taky reportéra Adama Kodeta, který sledoval zápas českých hokejbalistů na mistrovství světa na domácím šampionátu v Ostravar aréně. Češi hráli poslední utkání ve skupině proti Spojeným státům. A jak se jim dařilo, to právě poví teď Adam.
13: Češi vyhráli 1-0, i když na to vítězství se docela nadřeli, nebo minimálně na ten jeden jediný gól, který dal až ve 42. minutě Samuel Neo Kucharčík. Připomenu, že hokejbal se hraje na 3x15 minut, takže to bylo až necelé 3 minuty před koncem základní hrací doby, ale opravdu to k tomu českému vítězství spělo, protože střely na branky 41-13 a opravdu překonával se americký brankář Robbie Mangini, který právě, myslím, převzal cenu za nejlepšího hráče utkání, pochytal 40 českých střel a na tu jednu jedinou z levé strany k tyči právě od Samuela Kucharčíka nedosáhl, takže Češi zapisují pátou výhru z pěti v základní skupině, kterou vyhráli. S téměř tedy plným počtem bodů ztratili jenom jediný ve včerejší vítězstvím na nájezdy nad Slovenskem, takže budou mít do čtvrtfinále nejschudnějšího možného soupeře, protože hraje se podobně jako třeba na mistrovství světa v hokeji žen, tedy že ta první skupina je výkonnostně složená z těch lepších týmů a ta druhá bez těch horších, takže vlastně papírově nejslabšího soupeře, a to je Velká Británie, budou mít Češi ve čtvrtfinále a opravdu ta dominance dnes byla znát na hřišti i proti medailistům z posledního šampionátu, protože Američané měli minule bronz a Češi porazili, připomínám, i úřadující mistry světa z Kanady. V základní skupině uvidíme, jak to bude ve vyřazovacích bojích, ale vypadá to, že český tým je tady na domácí půdě připravený celé mistrovství světa vyhrát, což se naposledy povedlo Čechům v roce 2011 v Bratislavě. Od té doby měli pět medailí, ale nikdy to nebyla ta zlatá, takže věřme, že ten program playoff, který startuje v pátek a vrcholí finálovým zápasem v neděli odpoledne, bude pro Čechy úspěšný.
0: Říká reportér Adam Kodet, kterému teď děkujeme za aktuální informace z ostravského turnaje v hokejbale.
13: Naslyšenou.

0: Můžeš jít.
1: Divokej byl na Radiožurnálu Sport 19 hodin a 13 minut. Čeští fotbalisté už si proti Koreji vyzkoušeli, jaké je to hrát v řidším vzduchu. V noci na zítřek proti domácímu Mexiku je ale na mistrovství světa čeká v tomto ohledu ještě náročnější disciplína. Aztécký stadion totiž leží ve 2200 metrech nad mořem, tedy ještě o 600 metrů výš než hřiště v Guadalajáře. A soupeřem Čechů budou domácí Mexičané, kteří nadmořskou výšku vůbec nevnímají. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba o tom mluvil s Jorganem Varelou, sportovním lékařem, který pracuje mimo jiné pro klub Amerika, mexický velkoklub působící na aztéckém stadionu.
2: Zajímá mě, jak to máte s nadmořskou výškou vy Mexičani, kteří žijete ve městech jako Mexico City nebo Guadalajara. Je to pro vás vůbec téma?
3: Así como los atletas en Kenia, en México nacemos a esta altitud.
4: Je to podobné jako s atlety v Keni, taky se do téhle nadmořské výšky rodíme. Na rozdíl od sportovců, kteří sem přijíždějí odjinud, jsme na řidší vzduch adaptovaní. Takže v zápase s Čechy to pro Mexiko určitě bude výhoda. Někteří mexičtí hráči působí v klubech z měst jako Monterrey nebo Tijuana, která jsou mnohem níže položená nebo přímo u moře. U nich dává smysl, aby přijeli na soustředění do velké nadmořské výšky a dostali se před zápasy v Mexico City do formy. I pro ně je to výzva přijet hrát sem do Mexico City. Už jsou s tím ale zvyklí pracovat. Znají stadion, znají nadmořskou výšku, znají ten pocit.
3: Un tema para ellos, sin embargo, ellos están mucho más acostumbrados, ya conocen el estadio, conocen la altitud, conocen las sensaciones.
2: Češi mají za sebou utkání v Guadalajaře, už tam mohla hrát nadmořská výška roli. Tady v Mexico City jsme ještě o víc než 600 metrů výš. Je to z hlediska dopadu na fyzičku velký rozdíl.
3: Sí, claro, hay mucha diferencia. Eligieron...
4: Je to velký rozdíl, když máte hrát ve výšce necelých 1600 metrů a pak přijedete do výšky kolem 2200. Možná se to neprojeví hned od začátku, ale ve druhém poločase určitě uvidíme sprinty v pomalejším tempu. Hráči budou mít větší potíže s regenerací mezi sprinty. Pokud se například pokusí hrát vysoký pressing, je pravděpodobné, že to kvůli nahromaděné únavě nebudou schopni dělat efektivně. Taky se může stát, že uvidíme křeče, hráče opouštějící hřiště, hráče užívající kyslík. To jsou scény, které tu vídáme u národní týmů, jako je ten váš. Nepochybně si to nastudovali. Nemyslím si, že by neznali fyziologii, ale promítá se do toho i lokalita ubytování. Nebudou na nadmořskou výšku aklimatizovaní. Sdílel jsem k tomu i video na svém Instagramu, že pro Mexiko je ta nadmořská výška skutečně 12. hráč. Vy, kteří přijíždíte z nižších poloh, máte rozhodně nevýhodu. Ale říkal jste třeba, že u vás v Česku v zimě sněží. Tady nesněží, takže když použiju obrácený příměr, je to jako kdybychom ten zápas hráli u vás na sněhu. Češi by na to byli jistě mnohem lépe adaptovaní.
3: Co
2: se vlastně děje s našimi těly, když jako cizinci dorazíme do této nadmořské výšky a snažíme se tady sportovat a provozovat fyzické aktivity?
4: Čeho si všimnete hned v prvních hodinách? Zvlášť když nejste trénovaný sportovec, to je zrychlený dech. Tělo si tím kompenzuje menší množství kyslíku ve zdejším vzduchu. Začnete tedy rychleji dýchat a začnete i více močit. To je velmi zajímavé. Vaše tělo se snaží koncentrovat krev, uvolňovat plazmu a produkovat více červených krvinek, aby zachytilo více kyslíku. Takže močíte více. Pravděpodobně budete mít pocit dušnosti, když půjdete do schodů. Můžete mít i takový ten pocit, jako při závrati, výškovou nemoc. Fotbalisti mají velký problém v tom, že jejich zápas trvá 90 minut. Sprinteři na krátkých tratích jsou tu v pohodě. Při olympijských hrách v Mexico City v roce 1968 byly překonány rekordy v běhu na 100 metrů nebo ve skoku do výšky. Na tyto disciplíny nemá nadmořská výška a nižší hustota vzduchu vliv. Při fotbale vidíme největší dopad nadmořské výšky na hráče mezi 70. a 90. minutou. Křeče, závratě, dokonce i zvracení někdy přichází. Není snadné hrát na mistrovství světa a za těchto podmínek je to ještě těžší.
3: Uno, no es fácil jugar un mundial y bajo esas condiciones mucho menos.
2: Mexiko tady prohrálo tuším jen dva oficiální mezinárodní zápasy. Jak velkou roli v tom nadmořská výška hraje?
3: Igual que República Checa, México no se caracteriza por ser un equipo muy técnico.
4: Stejně jako český tým, ani současná mexická reprezentace není moc technicky zdatná. Sází na sílu, na běhavý styl. Nejsme neporazitelní. Myslím, že roli hraje i efekt aztéckého stadionu. Stejně jako nadmořská výška. Ano, je to významný faktor, ale mexičtí fanoušci jsou velmi vášniví, pozbuzují s nadšením, děláme hodně hluku. Myslím, že to může mít stejný, možná ještě větší dopad než nadmořská výška. Ten psychologický efekt, až hráči soupeře uvidí zaplněný stadion celý v zeleném.
2: Jak vysoká nadmořská výška a říčí vzduch ovlivňují pohyb míče?
3: A menor densidad en el aire, la pelota corre más rápido.
4: Čím menší hustota vzduchu, tím se míč pohybuje rychle. Létá dál a je hůře předvídatelný. Popisují to tak hráči, kteří sem přijíždějí odjinud. Ti mexičtí už to možná ani nevnímají, už to mají zvládnuté a pohyb míče umějí velmi dobře odhadnout. I proto je těžké na aztéckém stadionu hrát. Míč létá jinak a v prvních minutách je potřeba se dostat do rytmu. Můžou přijít nepřesnosti, špatné přihrávky, to vše ze stejného důvodu. Nižší hustota částic ve vzduchu, kvůli níž se míč pohybuje jinak. Tady v Mexiku tomu říkáme chamfle. Chamfle je způsob, jakým se míč pohybuje po té zvláštní trajektorii, když ho hráč správně zasáhne. Lidově tomu říkáme, že jsem to napálil chamfle.
3: Aquí en México de manera popular le llamamos le pego con chamfle.
2: Říká pro Radiožurnál Sport Jorgan Varela, sportovní lékař z Mexico City, mimo jiné spolupracovník klubu América, jednoho z největších mexických fotbalových klubů, který působí právě na Aztéckém stadionu. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sting a Fields of Gold na Radiožurnálu Sport v 19 hodin 23 minut. Během mistrovství světa ve fotbale 2026 si v naší encyklopedii postupně představujeme všechny týmy na šampionátu. Tentokrát zaměříme do Afriky, konkrétně se zaměříme na pobřeží Slonoviny s kolegou reportérem Jakubem Kantou. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Tým, kterému se přezdívá Sloni, se na světový šampionát vrátil po 12 letech a do Spojených států přivezl vůbec nejmladší tým celého mistrovství. Reprezentace vedená trenérem Emersonem Faem sází na novou generaci hráčů, která po triumfu na africkém poháru národů v roce 2024 znovu zařadila pobřeží Slonoviny mezi nejlepší africké týmy.
0: Největší zbraní mužstva je obrana. Pobřeží Slonoviny během kvalifikace ani jednou neinkasovalo a pevná defenziva stojí i za jeho současnými výsledky na šampionátu. Jejím lídrem je obránce AS Řím Evan Dika. Kapitánem je zkušený záložník Frank Kessié a ve středu pole mu pomáhá například Ibrahim Sangaré z Nottinghamu Forest.
1: V útoku pak tým spoléhá na rychlost Amada Diala z Manchester United nebo Simona Adingry z Monaka. Velkou pozornost poutá také teprve 19-letý křídelník Jan Diomande z Lipska. Jeden z největších talentů afrického fotbalu by mohl být jedním z objevů celého turnaje.
0: Pobřeží Slonoviny vstoupilo do mistrovství světa výhrou 1-0 nad Ekvádorem. Ve druhém utkání dlouho vedlo nad Německem, nakonec ale favorizovanému evropskému soupeři podlehlo 1-2. O postup do vyřazovací části bude Pobřeží Slonoviny bojovat zítra večer proti Curaçao.
1: Na závěr pro vás máme nesoutěžní otázku. Kolik hráčů současné reprezentace Pobřeží Slonoviny se narodilo ve Francii?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Odpověď je 6 hráčů. Patří mezi ně například obránce Evan Dika, záložník Seko Fofana nebo útočník Nicolas Pepe.
0: Fotbalovou reprezentaci z Pobřeží Slonoviny jsme si teď představili ve večerním Radiožurnálu Sport s kolegou Jakubem Kantou. Díky moc.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
4: Krejčí neoprská bez Krejčí. Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin, o pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavce a stále z toho můžou být dvě české medaile.
0: Tak i v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí. Informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje provoz vlaků už od května. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla včera večer 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše.
1: Sport.
6: Už za hodinu a půl začne duel třetího kola ve skupině fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kanadou a také mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Češi budou hrát od 3 hodin ráno proti domácímu Mexiku. K postupu do play-off musí nejspíš vyhrát. Ve stejném čase začne zápas Jihoafrická republika Jižní Korea. Už o půlnoci odstartují utkání Maroko, Haiti a Skotsko, Brazílie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolona před Šmejkalkou a nehody za Divišovem a Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno už s omezení na Šmejkalce z kilometru 24,5 odjela porouchaná dodávka, pravý pruh je zase volný, kolona od exitu 15 Velké Popovice se rozjíždí, zdržení zatím kolem 20 minut. Potom dál na D1 z Prahy na Brno popojíždí další kolona od exitu 41 Divišov, přibližně 40 minut k nehodě na 47. kilometru, tam je po srážce dvou kamionů a osobního auta průjezdný jenom levý pruh ze tří. A zásadní potíž je potom na D1 ve směru z Prahy na Brno za Velkým Beranovem. Už tam se dojíždí do kolony na 119. kilometru, je to poslední možnost sjet a vzít to po silnici 602 k exitu 134 Měřín. Dálnice je jinak zablokovaná, kolona stojící na kilometr 121,5, tam na dřívějším konci kolony těžce havarovalo osobní auto, najelo ze zadu pod kamion. Za touto nehodou se potom kolona už postupně rozjíždí, protože na kilometru 126 po požáru kamionu, kde byl provoz zastavený, už uvolnili levý pruh. A ještě Praha jižní spojka směr Černý most od připojení ze Spořilovské, kolona do 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude většinou jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Tady je Radiožurnál Sport, 19 hodin 37 minut. Je to oficiální, bývalý slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se stal hráčem třetiligového italského týmu FC Ravenna. Od podpisu smlouvy informoval klub na svém webu. I samotný majitel Ignacio Cipriani na prezentaci Ronaldinhova angažmá v jednom z dějišť mistrovství světa tady v Miami, ale naznačil, že se nebude jednat o plnohodnotné angažmá, když prohlásil, že někdejší míčový kouzelník odehraje přinejmenším jeden soutěžní zápas. Přípravy na sezonu se mistr světa z Brazílií z roku 2002 pochopitelně nezúčastní. Ono to je už celkem dlouho od jeho posledního zápasu, tedy prozatím v jeho úspěšné kariéře. Ronaldinho naposledy hrál v září 2015 za Fluminense, předtím měl ale hvězdnou kariéru v Evropě, hrál po boku Lionela Messiho za Barcelonu, vyhrál Ligu mistrů právě s katalánským klubem, má dva španělské tituly, jeden italský, taky s AC Milan a samozřejmě hodně bavil diváky, ať už třeba na Camp Nou nebo na slavném italském San Siru. Teď je tedy Ronaldinho hráčem třetiligového italského týmu FC Ravenna.

0: Už jsme vám na Radiožurnálu Sport říkali, že slovenský fotbalový brankář Martin Dubravka je novou posilou londýnského Tottenhamu, kam přišel jako volný hráč z Burnley, se kterým spadl z nejvyšší anglické soutěže v minulé sezóně. A na Radiožurnálu Sport jsme mluvili na olympiádě dětí a mládeže taky s brankářem Antonínem Kinským, který taky patří Tottenhamu, a web The Athletic informuje o tom, že by měl Kinský podepsat s londýnským celkem nový dlouhodobý kontrakt, což by znamenalo, že by se potvrdily možná ty spekulace od listu Gazeta dello Sport z Itálie, že by měl Ital Guillermo Vicario odejít do Neapole nebo do jiného italského celku. Dobré zprávy tedy pro Antonína Kinského, který se nedostal do závěrečné nominace české reprezentace na mistrovství světa. Češi bez Kinského mají před sebou těžkou úlohu. Na zámořském světovém šampionátu zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup ze skupiny, potřebují k tomu uspět na závěr základní části v Mexiku proti domácí reprezentaci. Příprava mohla být náročná, a to v mnoha směrech.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřilo psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla před stavách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem.

0: vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
1: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat i na hřišti.
2: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
1: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
2: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
1: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Mexika, Mirko Vasič, Radiožur.

Česko-Mexiko zítra, výkop ve 3 hodiny ráno, poslední vystoupení národního týmu na fotbalové mistrovství světa ve skupině a věřme, že ne úplně poslední na celém šampionátu. Češi potřebují ideálně zvítězit, aby měli velkou šanci na postup ze skupiny proti domácímu Mexiku, které už za 2 zápasy nazbíralo 6 bodů a účast má jistou v pokračování mundialu. Pro Čechy těžký úkol, protože Mexičané nastoupí ke svému 9. duelu mistrovství

Je na Asteckém stadionu a v těch předešlých ani jednou neprohráli a jen dvakrát remizovali. Poslední tři zápasy navíc Mexičané zvládli na Asteckém stadionu s nulou vzadu. 1-0 porazili Irák a 2-0 Bulharsko na šampionátu v roce 1986 a letos si poradili na tom krásném stánku pro více než 80 tisíc lidí z Jihoafrickou republikou 2-0. Mexičané tak na domácí mistrovství světa neinkasovali už pětkrát za sebou dohromady odelávají 455 minut. Tak věřme, že se to v noci na zítřek změní a některý z Čechů překoná. Třeba i brankáře Guillerma Ochoa, jestli nastoupí na svém šestém mistrovství světa. Až si zítra ráno.

0: po 20. hodině uslyšíte na radiožurnálu Sport reprízu speciálu k fotbalovému zápasu Česko-Mexiko na mistrovství světa. Jehož součástí byli krátce popolední i vicemistr Evropy z roku 96 Karel Rada a náš fotbalový expert Pavel Horvát. Do té doby a do zpráv ve 20 hodin ještě jedno téma. V pátek začne v Berouně golfový vrchol sezony na českém území, tedy Czech Ladies Open, a domácí hráčky nastoupí na podniku Ladies European Tour možná v nejsilnější sestavě za 8 let konání turnaje. Naději na dobrý výsledek si může dělat třeba česká jednička Sára Kousková. Nostalgii ale při návratu do Berouna cítí i vítězka z roku 2022 Jana Melichová.
1: Aby nebyla, je docela dost, no. A je hezký si to vždycky jako každý ten rok jako připomenout.
2: Jana Melichová si před 4 lety ještě jako amatérka připsala své první vítězství na elitní evropské túře. Teď se jako dvojnásobná vítězka na okruhu vrací hrát do Berouna po loňské absenci zaviněné zraněním. Její zdravotní stav je po operaci zad dobrý a náladu jí zvedá i perfektně připravené hřiště.
1: Musím říct, že jsem se trošku bála toho stavu, když jsem tady byla třeba za začátku roku si trénovat, nebo vlastně i ještě pár týdnů zpátky. Ještě po zimě bylo v těžkém stavu, ale strašně prokouklo. To počasí tomu hrozně pomohlo, že zapršelo.
3: Původní zprávy po zimě nebyly úplně dobrý, takže jsem paradoxně byla jako ohromně překvapená, jak to hřiště dokázalo zregenerovat a hodně pomohl ten souvislý déšť, myslím před 2 týdny, kdy to hřiště opravdu se celé zazelenalo, ty nějaké třeba suší plochy se zacelily, což pro nás primárně na těch greenech je důležitý a teďka můžou být ve stavu, v jakým jsou, který je úplně fenomenální.
2: Hodnotí hřiště Royal Berroun Golf Clubu Sára Kousková. Ta se na domácím turnaji pravidelně umisťuje v první 20. Zahrát tam umí i Tereza Melecká.
4: Klíč vlastně je trefovat samozřejmě první ránu z týčka, ale potom čím více přiblížíte k jamce, tak tím potom je jednodušší proměnit ten pad. Takže musí se to všechno sejít, aby člověk mohl vyhrát, ale celkově se na tomhle turnaji vlastně skóruje, takže vlastně není čas ztrácet čas a fakt člověk musí od první jamky do toho šlápnout.
2: České zastoupení na turnaji je obecně silné. Ze špičky chybí z rodinných důvodů jenom Klára Davidson-Spilková. Dobrou výkonnost českých hráček vítá promotér turnaje Luboš Koželuch.
5: Ženský gol není mužský gol, jo? Že mužský gol je přece jenom o něco větší tahák, ale u nás vidíme každý rok větší a větší počty, jakoby řeknu, diváků a návštěvníků, a já věřím, že v tom trendu budeme pokračovat. Jak jsme si jako vysnili a holky potvrdili ty sportovní výsledky, tak já věřím, že zase bude přijde víc diváků a že doopravdy s tou uděláme i divácky zajímavou akci.
2: Konkurenci mezi Češkami hodnotí další z nich Patricie Maková.
6: Ten golf je v tomhle dobrý, že si jako nekonkurujeme tak, jak v tenise třeba, že je to i kdo z koho. Tady je to prostě, já můžu hrát hezky, já nemůžu hrát hezky, Sára můžeme hrát hezky a můžem ty dobré výsledky šérovat, takže v tomhle tom úplně tu konkurenci nevidím ani s těma českýma hráčkama a ta konkurence samozřejmě každým rokem s těma zahraničními hráčkama je větší a větší, ale jsou tam větší peníze každý rok, takže dává to smysl. No.
2: Nejlepší hráčky si mezi sebe rozdělí 350 tisíc eur, která z nich si ukrojí největší část, bude jasné v neděli odpoledne. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Poslechněte si také zprávy s Kateřinou Caušidisovou.
1: Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
3: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
1: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se účastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, uvedl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
4: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli.
1: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení a nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU ČSL.
5: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už delší dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
6: Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřové atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
7: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních 2 zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
6: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Už za hodinu začnou duely Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina, Katar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a nehoda na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona před mostem Šmejkalka. Za sjezdem na Popovice od 17. kilometru ještě stojí sporadicky kamiony v odstavném pruhu, ale praví i levý jedou, celkové zdržení po 24. kilometr je do 10 minut. Nadéle je to ale na D1 z Prahy do Brna za Divišovem. Na 47. kilometru je po srážce kamionů průjezdný 1 pruh ze 3. A kolona začíná už před sjezd na Divišov na 40. kilometru a je to na necelou půl hodinu. Ještě větší problémy jsou na trase Praha-Brno za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 přistával podruhé vrtulník. Dálnice na Brno je na kilometru 122 uzavřená. Řidiči objíždějí přes přilehlou odpočívku Jamenský potok. Kolona už má ale 3 kilometry. Ještě se dá sjet na kilometru 119 u Velkého Beranova na souběžnou silnici 602. A v Praze kratší kolona na jižní spojce ve směru na Černý most. Před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh po nehodě kamionu a osobního auta. Objíždět se tam už nevyplatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: Čeští fotbalisté odpočítávají poslední hodiny do utkání s Mexikem, kterým uzavřou své vystoupení v základní skupině mistrovství světa. V Mexico City ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí proti domácí reprezentaci.
11: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
10: Tak to pojďme všechno probrat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
12: Dobrý den.
10: Dříve reprezentantem, vicemistrem Evropy z roku 1996, dnes trenérem Karlem Radou. Karle, vítejte na Radiožurnálu Sport.
13: Dobrý den.
10: A nechybí také fotbalový reportér naší stanice Tomáš Petr. Tomáši, hezké odpoledne.
14: Pěkný den.
10: A na dálku zdravíme také Mira Vasiče, našeho reportéra přímo v Mexiku. Miro, hezké ráno.
15: Dobré ráno.
10: Ano, v Mexico City je o 8 hodin méně, takže tam fotbaloví reprezentanti stále ještě spí. Pavle, když ten zápas bude mít vlastně výkop v 19 hodin mexického času, v kolik tak budou stávat? Kdy bude snídaně?
15: No tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je třeba až takhle pozdě, takže tam bude nějaký rozmezí 2 hodin. Myslím si, že třeba od 8 do 10 si myslím, že by to bylo tak nějak normální. Pak tam bude možná nějaká procházka, nevím, jaký je počasí, určitě nějaký ještě meeting, jednak taktický a jednak možná i organizační a pak nějaký oběd, sváča, možná nějaká ještě příprava určitě a jdou na to kluci. No.
10: Karle, měl jste jasně daný program, nějaký rituály, které jste dodržoval před takhle důležitými zápasy?
13: Já rituály moc ne, na to moc nejsem, ale samozřejmě měl jsem rád, když jsem si navyk teď, jak je ten program takový ten volnější, jak říkal Pavel, že tam rozpětí třeba i ty snídaně, jo, že máte od 8 do 10, každý hráč trošku jinak spí, nebo někdy si chcete přispat díl a je tam ta možnost takového toho volnějšího, než když to máte striktně daný, že musíte být, já nevím, v 7:30 na snídani a tak dále a tak dále. Takže pak samozřejmě ten program spíš takovou pohodu vytvořit před tím zápasem už a ty hráči, aby se chystali na to, připravili se na to i trošku podle sebe, kdo jak potřebuje.
10: Miro Vasič je přímo v Mexiku. Miro, jaké se očekává v podvečer počasí a v kolik vlastně vy budete připravit na stadionu s kolegy, tedy s Mikulášem Jášou a Lukášem Michalíkem?
16: No, když to převedu na váš čas, když začnu tím stadionem, tak tam budeme někdy před půlnocí už, no, takže to je zhruba v 16 hodin místního času, možná ještě o trochu dřív, protože když jsme byli včera na tiskových konferencích, tak ono celkově tady v Mexico City je docela drsná doprava, tady pokud nemáte pevné nervy a trochu odvahy, tak si tady moc nezajezdíte autem, prostě musíte všude strčit špičku, ale abych se vrátil k tomu stadionu, ono tam v okolí je to docela natěsnané, takže čekáme velký nával už docela brzo, protože i v Guadalajáře lidé šli hodně dlouho před utkáním, takže aby jsme tam byli co nejdřív a někde náhodou neuvízli. No a pokud jde o to počasí, tak dnes má být maximálně nějakých 21 stupňů, kolem té 19. hodiny má být 18, co je ale takové horší na té předpovědi, má pršet, to je velmi pravděpodobné, no a když koukám, tak jsou tam i blesky, tak aby nebyly bousky a nějaké přerušení.
15: Že bychom si počkali. Já jenom, Miro, se zeptám, prosím tě, tady u nás je zvykem před zápasem nějaký ty, řekl bych, až pouťový atrakce před tím stadionem. Jak je tomu na mistrovství světa? Já jsem ještě vlastně nic neslyšel o tomhletom.
16: Tak ono to je stadion od stadionu a podle toho, kolik je kolem toho místa, třeba v Atlantě, u toho, řekněme, supermoderního futuristického stadionu, tak tam hned v zázemí byla taková fanzóna obrovská, takže lidé si tam mohli nakoupit něco k jídlu, byly tam nějaké věci, že si můžete kopnout na takovém tom malém hřišti nebo takový nohejbálek, něco podobného, tam to bylo hned vedle stadionu. Tady u Aztéckého to je asi komplikovanější, protože, jak už jsem říkal, ono to tam je v některých uličkách takové stísněné, Přiznám se, že jsem neobešel úplně celý stadion, takže nevím, jestli tam je nějaká taková fanzóna někde zvenčí, ale většinou to bývá, no, takový fanpark, jak oni to občas honosně nazývají.
10: Říká Miro Vasič, reportér Radiožurnálu Sport přímo z Mexika. Posloucháte speciál naší stanice před posledním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa. Tak pojďme tedy k tomu, co jsme zatím od týmu trenéra Miroslava Koubka viděli a co už tady Pavel Horvát mnohokrát komentoval, co tedy říká Karel Rada na ty první dva zápasy, to znamená porážku nejprve s Jižní Koreou 1-2 a následně remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou.
13: Já přímo první zápas jsem osobně neviděl, viděl jsem ho ze záznamu jenom určitý fáze toho zápasu, takže tam si myslím, v tom zápase asi pro nás byla obrovská škoda vstoupit do toho prvního zápasu remízou. Jo, udržet to prostě, dotáhnout to do toho, i když samozřejmě byla tam převaha Korejců, byli dominantnější, byli silnější na míči, ale to není to, co musí být vlastně průkazným k tomu, abyste ten zápas nedokázal jako vyhrát nebo nedokázal ho dotáhnout do vítězního konce. A co se týká toho druhého zápasu, tak tam opravdu asi si myslím já, za mě ta naše pasivita v tom druhém poločase, kdy prostě on už to popisuje dneska i pan Koubek, trenér, který říká, že prostě pokud se nezlepší na míči a nebudou silnější na míči, tak ty utkání pro ně budou obrovsky těžký, i tohle utkání další s Mexikem, takže tam to vedlo k tomu, si myslím, že to byla jenom otázka času a štěstí, neštěstí, kdy prostě se byla nešťastná penalta vlastně nastřelená takhle ruka. Ale říkám, my jsme k tomu si myslím přispěli tou pasivitou toho, že jsme vlastně byli hodně hluboko a vlastně nedokázali jsme ten balon udržet a i ten přechod náš, ono můžete hrát za mě hlubší blok, můžete hrát vzadu, ale musíte potom být silnej nahoru, kdy dokážete z toho vyjíždět, být nebezpečný pro soupeře, kdy on z vás vycítí, že prostě musí mít obavy z vás, ale to my jsme tam moc neprokazovali pak.
12: Karel Rada to tady naznačil, my si můžeme pustit vlastně, co říká trenér Miroslav Koubek o té české hře, co se musí změnit možná i do toho zápasu s Mexikem.
14: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
12: Není ta česká hra, řekněme, zklamáním pro Karla Radu na šampionátu?
13: Tak každý fanoušek čeká asi od těch zápasů nebo od toho týmu vždycky, že to pro něj bude zajímavý, že budou padat branky nebo budete nebezpečný hodně, že tam uvidí ty situace, ale potom samozřejmě dlouhodobě, když jste v tom zápase, takže vlastně pomalu těch střel na tu bránu z naší strany bylo minimum a nedokážete se prosadit nahoru a neohrozíte toho soupeře, tak je to hrozně těžký. Jo. Samozřejmě ty diváci potom vidí, když by to byl opravdu soupeř zvučného jména, s kterým vlastně vy třeba hrajete nějakou vyrovnanou nebo nevyrovnanou partii remízu třeba, nebo dáte i gól a pak jste v nějakým dlouhodobějším bráněním a ubráníte to, tak tam to třeba ten fanoušek ocení trošku jinak. Jo, ale tady opravdu to očekávání bylo asi to, že my opravdu tam dokážeme s těma soupeřema nějakým způsobem jim víc konkurovat a předvést asi lepší zápasy. No.
15: No, já myslím, že Karel to vlastně řekl skoro přesně, že to očekávání bylo už s Koreou, ale Korea prostě byla úplně jinde. Tam ty hráči byli technicky vybavení, byli rychlí, přesto jsme vlastně měli opravdu ten bod na dosah a o to víc všichni si mysleli, že ten jar přejedeme, že vlastně jako tam by to nemělo být žádná překážka a začal ten zápas tak, jak jsme si všichni přáli, ale bohužel vlastně ten průběh odhalil to, že něco je špatně, ať už kondice, určitě se k tomu dostaneme, ať už kondice nebo nějaký rozpoložení toho mužstva, něco tam nefunguje a proto ten výkon byl takovej a to, co říká Míra Koubek, to je jasný. Prostě když nemáš kvalitu na míči, no tak nemůžeš hrát fotbal logicky, to bychom mohli dělat jiný sport, ale my jsme tam prostě nebyli schopní si třikrát za sebou přihrát a ten balon udržet, aby jsme si odpočinuli a potom to mužstvo vypadalo vlastně až bezbraně. No.
10: A dá se s ním něco udělat takhle rychle za pár dnů mezi zápasy?
15: No, tak uvidíme, samozřejmě, asi se o tom taky budeme bavit, o těch podmínkách, v kterých těch zápas se bude hrát. Já si myslím, že pro nás prostě to je velmi těžký a to střídání vlastně těch pásem nám taky nepřidá. Byly tam zmínky o tréninkách, které jsou v teple. Já vlastně asi nechápu, proč teda, když je teplo přes den, proč se netrénuje brzo ráno, když potřebujeme trénovat. Myslím si, že i to by byla možnost trénovat od 9 hodin, od 8:30, prostě ten režim tomu přizpůsobit. Jestli nám nevyhují tréninky v 11 nebo po obědě, tak je logický, že se s tím musí něco dělat, ale těch odborníků tam je spousta a samozřejmě ten výsledek zatím vypadá tak, že nejsme dobrý, takže asi teďka takhle narychlo se s tím nedá nic dělat. Jedině vlej do těch hráčů to sebevědomí, že i v té únavě samozřejmě jsou schopní s tím něco udělat. A ještě řeknu jeden příběh, který jsem dneska říkal kamarádovi Luďkovi Zelenkovi, říkal mi to Jarda Špaček, zase přirovnám fotbal hokej, jak se asi ty hráči cítí, když hraje hokejista v oslabení 5-3 a je minutu a půl zavřený v té třetině, tak Jarda Špaček mi říká, hele, to je jak papiňák, to máš zamlžený plexisko a už si vlastně přeješ, aby oni dali gól a můžeš jet z toho ledu. A takhle si myslím, že se podle mě cítili některý ty kluci, že vlastně, já neříkám, že jim to bylo jedno, ale už prostě chceš, ať je to pryč, ať tu únavu ze sebe můžeš setřást, ať se můžeš zastavit. Jo, ale v té únavě je prostě potřeba udělat tyhle ty věci, co říkal Karel, že ty musíš prostě ten balon udržet, aby si si pak trošku odpočinul, jinak tě sešmelcuje soupeř, který je třeba kvality AR.
10: No a půjde to, Karle, aby Češi v těch podmínkách, které je čekají, vlastně dokázali hrát to, co tady popisuje Pavel, a dokázali vlastně eliminovat tu výhodu, kterou mají Mexičané tím, že jsou na dané podmínky zvyklí, protože v nich vyrůstají.
13: Tak je to samozřejmě pro ně obrovská výhoda, jo? Ne, že ne. Ale jak jsme říkali, no, těch odborníků je tam spousty a opravdu ten program si nastavit tak, aby to vyhovovalo, jestli opravdu trénovat ve vedrech a připravovat se na to tím způsobem. Já jsem zažil i dřív jiný týmy, který prostě se připravovali obráceným způsobem, jo, že maximálně šetřili ty síly, vyhybali se tomu sluníčku, třeba tomu dusnu a šli, chodili opravdu hodně brzo nebo něco takového, aby prostě pošetřili a pak prostě se vyšponovat tu hodinu a půl, jo, na tom hřišti, kdy vás to prostě víte, že Petr na doraz, kdy vás to vycucne, tak je to ale tohle to hrozně složitý teď o tom takhle jako tady mluvit a připravit se, co vlastně přesně udělat na to, jak by to vyhovovalo. Ale je to hlavně si myslím i ta psychická věc, která ovlivňuje hráče za mě vždycky z 50% obrovsky a já si myslím, že když my hrajeme se soupeřem, který víceméně jsme v očekávání všichni a celý národ vždycky, že musíme vyhrát nebo uděláme 3 body jasný nebo že bychom to měli, tak ten tým to cítí taky tak a samozřejmě pod obrovským psychickým tlakem. A já říkám naopak, já jsem hrozně zvědavý na tenhle zápas, protože my nakonec jsme vždycky schopní se i proti takovému soupeři, nebo lepšímu soupeři, nebo když řekneme ano, proti nám jde jasný favorit, pojďme, jo, a teď ty hráči prostě z nich to spadne nakonec, uvolní se a jsou schopní, jako řekneme, a teď budeme hrát, konečně pojďme hrát. Jo, a to já čekám právě, co vyplyne, jak to vlastně dopadne tenhle zápas, co nás vlastně, jestli se v tom udržíme, nebo nás to semele.
11: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
10: Ve vysílání Radiožurnálu Sport ve speciálu před posledním vystoupením českých fotbalistů na mistrovství světa. Tahle otázka tedy teď na Mira Vasiče, jednoho z reportérů Radiožurnálu Sport přímo v Mexico City. Miro, je cítit z českého národního týmu, že třeba v tom nastavení, o kterém teď mluvil Karel Rada, bude český národní tým schopný jít do zápasu, který vlastně asi musí vyhrát, jestli chce mít reálnou naději na postup do playoff?
16: Tak je tam jim jednoznačně to naladění na to, že to prostě Češi musí zvládnout. Bylo to jasné ze slov Ladislava Krejčího jako kapitána týmu. On několikrát zopakoval už během tohoto turnaje, že pokud někdo není přesvědčený o tom, že postoupíme a že musíme předvést nějaký lepší výkon, tak tady nemá co dělat. Ale zase na druhou stranu, jak s oblibou říká Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, takže se ukáže až v tom samotném utkání. Jenom bych dodal k těm tréninkům. Oni Češi trénovali třeba od 9:30, od 10:00. Teď mluvím o Texasu, kde je velké vedro a vlhko. Protože pokud by chtěli trénovat v nějakém ještě přijatelnějším počasí, tak to by snad museli trénovat od 6:00, od 7:00, od rána.
17: Protože ta půl hodina je znám.
16: Tam to začne být opravdu jako drsné. V těch dopoledních hodinách, pokud není, ono tam taky občas pršelo. Ale prostě ty podmínky jsou tam hodně těžké, ale zpátky k tomu nastavení. Ten tým navenek alespoň působí tak, že ví, jak musí hrát a co musí zlepšit. Oni sami ti hráči byli zklamaní. To nebylo tak, že by tam někdo chodil a říkal, no ježišmarja, no tak ty byli silnější, nepovedlo se nám to. Je to první mistrovství světa a on to docela i rozváděl. Ladislav Krejčí, když začal mluvit o tom, že na ty hráče, na každého individuálně to prostě mohlo dolehnout. Je to velkolepá akce, je to největší mistrovství světa v dějinách, v historii, jak rád říká šéf FIFA Infantino. Prostě je tam najednou tolik věmů, že to na vás může zapůsobit. Ale já jsem třeba nikdy nezažil žádnou velkou akci, o tom by mohli asi víc říct Pavel Horvát a Karel Rada, jestli skutečně ta slova Ladislava Krejčího odpovídají realitě.
17: Tak pánové, je to na vás tedy, pokud jde o tahle záležitost, Pavle.
15: No, tak souhlasím s tím, samozřejmě ta atmosféra, Karel hrál finále mistrovství Evropy, bavili jsme se o tom podávání ruky královně, vlastně jestli tě to neodvádí od té koncentrace, nebo jestli si to vlastně vůbec neuvědomuješ, v tu chvíli jsou lidi, kteří prostě se soustředí jenom na ten zápas, samozřejmě jsou lidi, kteří vnímají asi teďka i v Americe nebo v Mexiku, prostě jak jedeš na ten stadion, co se děje kolem tebe. Jo, na to už si asi za 10 let, za 20 let nevzpomenou, ale v tuhle chvíli možná, že to vnímají, že teď já to přeženu, že jim tam někdo ukazuje podřízlýho kohouta, že ten zápas hraješ prostě v prostředí, který k tobě není přátelský, jo, to může bejt, ale jako jsme na mistrovství světa, já si myslím, že ty hráči, kteří tam jsou, ve většině případů, až bych řekl třeba možná na Sašu Sojku, který paradoxně podle mě vypadá bez největšího ostychu, tak vlastně tam cítím to, že ta jako sebedůvěra je prostě na nízký úrovni. No.
12: Tady musí přijít otázka na Karla Radu, tak Karle, před tím finálovým zápasem Euro 96, když šla královna, jak moc člověk v tu chvíli v hlavě měl, že proti mě stojí Němci, hrajeme finále, musím si hlídat tenhle prostor, dělat tohle a na druhou stranu je královna.
13: Myslím, že to má každý z hráčů asi trošku jinak, ale já za mě, když budu mluvit, tak samozřejmě úplně to nebyla pro mě ta priorita v ten daný moment. Jo, opravdu jsme se o tom bavili s Pavlem, že já jsem měl nastavený ten zápas a pro mě to byl hrozně dlouhý proces celý před tím začátkem. Jo. Já jsem se těšil na to, až budeme hrát, až prostě ten zápas začne, protože furt máte v hlavě, koncentrujete se, děláte tam nějaký úkoly, nějaké povinnosti, čtete si, načítáte si soupeře a tak dále. Takže pro mě od toho nástupu celého, pak zimnama ze všech s královnou, to je hrozný proces, který prostě vy už chcete mít za sebou, nebo já aspoň, mluvím za sebe, a chcete být prostě v tom zápase, v tom boji, jo, kdy furt myslíte, teda většinu toho pak myslím na to, takže byla tam královna, ano, teď vzpomínka nádherná, zpětně pro mě, ale až zpětně možná větší a víceněná, než ten daný moment na tom hřišti.
17: Tolik tedy vzpomínka na finále mistrovství Evropy 1996 do finále mistrovství světa 2026 mají čeští fotbalisté opravdu ještě hodně daleko, ale když se vrátíme k už zmiňovanému kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčímu, tak ten se na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem samozřejmě vyjádřil i k únavě.
18: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně.
17: Tolik tedy Ladislav Krejčí, Tomáš Petr doplní ještě další informace?
12: No, tady samozřejmě následuje ta otázka, protože oba pánové, jak Pavel Horvát, tak Karel Rada, mají nejen hráčské zkušenosti, ale i trenérské, tak jak vlastně naložit s těmi tréninky. On, Pavel Horvát, nám tady před vlastně tímhle pořadem už říkal svůj pohled na to, že proč si myslí, že došlo k tomu, co říkal Ladislav Krejčí.
15: Já ho zopakuju. Já jsem byl teďka u Brna ve Slavkově, kde jsem měl možnost se potkat s Jirkou Procházkou, s bojovníkem
17: MMA
15: a ten tam měl zajímavý příběh o Mexico City, o tom, že vlastně, když přijedeš do takového prostředí, tak cítíš, spíš první dva, tři dny v obrovskou euforii, což mohlo být u nás v tom prvním zápase proti Koreji, myslím fyzickou teďka, ne žádnou, jako žádný opojení. A vlastně kluci vlastně zmiňovali to, že ten zápas odehráli bez větších problémů. Uvědomuji si Pavla Šulce, který vlastně, kdyby mu to nikdo neříkal, tak říkal, že si vůbec neuvědomuje, že hrál v takovýhle nadmořský vejšce. Ale Jirka Procházka pokračoval s tím, že vlastně ty další dny na tebe přijde obrovská únava, kterou podle mě naši kluci jako začínali vstřebávat ty dva dny potom, kdy teda měli nějaký tréninky, byly zmiňovaný tréninky, které byly hodinový, 70 minut jsem tam čet někde, jo, který samozřejmě budou nějak intenzivní. A jestli třeba v této fázi, kdy prostě byly ty dva dny po tom návratu z téhle nadmořské výšky, mohli se dostat do fáze, že se zavařejí prostě a pak v tom zápase s Jihoafrickou republikou vlastně mě nejvíc na to úplně upozornili ty náhradníci, protože Pavel Šulc, Lukáš Provod i Tomáš Souček prostě jsou hráči, který když vlítnou na hřiště, tak jsou prostě vidět, jsou prostě cítit a to tam nebylo. A mě to zarazilo úplně nejvíc u těchto střídajících hráčů, který vlastně nám nepřinesli běžecky, samozřejmě fotbalově, protože to bylo těžký, ale běžecky to nebyli prostě tyhle kluci. Takže já přemýšlím, kde to může být. A tohle to mě trošku jako nabídlo nějakou odpověď. To, co jsem se dozvěděl od toho Jirky Procházky.
12: Jak to vidí Karel Rada?
13: Tak čau, asi s Pavlem souhlasím, protože člověk, když si to promítá jako hráč, tak ono určitě opravdu ví, a hlavně ten nástup, že do toho druhého zápasu, jako jsme měli, všichni říkají, proč tak nedokážeme pokračovat, no ono to je samozřejmě, ten soupeř taky jde s nějakým očekáváním, malinko pasivní třeba začátek, opatrný, nám se povedne dát gól, byli jsme třeba v ten moment chvíli lepší, dominantnější, měli jsme tam tu akci, ale potom přesně může působit to, co říká Pavel, jo, že vlastně a teď co uděláme, teď se úplně necítíme komfortně, ty hráči nejsme úplně jakoby v té formě nebo v té pohodě, v který bychom asi chtěli být. No a tak jako cukáme, že prostě vlastně z toho zápasu vznikne to, co vzniklo, jo, zalejzáme hloubš a myslíme si, že nějak kluci, aby jsme to teda pojďme urveme to, zkusíme to dohrát, nějak tak víme, že těch sil nemáme třeba moc, nebo necítíme se úplně nejlíp. To všechno tam může hrát roli, jo. A pak samozřejmě ta věc je ta, že opravdu jsme ten balón nedokázali udržet, nedali jsme si víc jak tři přihrávky a už se v tom začneme takhle matlat a patlat, jak jsme se potom patlali a ten zápas je těžší a těžší pak pro nás. Jo.
12: Náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba si povídal s Jorgenem Varelou, což je sportovní lékař, který pracuje pro klub Amerika, tedy klub, který vlastně hraje ty domácí zápasy na Stadeckém stadionu a ptal se ho i na to, co se vlastně děje s tělem sportovce, když jako cizinec dorazí do té nadmořské výšky a Stadeckého stadionu, což je skoro 2,25 km nad mořem a snaží se vlastně provádět nějaké extrémní výkony sportovní.
19: Tú que no eres un atleta de alto rendimiento, seguramente lo has notado. Dentro lo...
20: Čeho si všimnete hned v prvních hodinách, zvlášť když nejste trénovaný sportovec, to je zrychlený dech. Tělo si tím kompenzuje menší množství kyslíku ve zdejším vzduchu. Začnete tedy rychleji dýchat a začnete i více močit. To je velmi zajímavé. Vaše tělo se snaží koncentrovat krev, uvolňovat plazmu a produkovat více červených krvinek, aby zachytilo více kyslíku. Takže močíte více. Pravděpodobně budete mít pocit dušnosti, když půjdete do schodů. Můžete mít i takový ten pocit jako při závrati, výškovou nemoc. Fotbalisti mají velký problém v tom, že jejich zápas trvá 90 minut. Sprinteři na krátkých tratích jsou tu v pohodě. Při fotbale vidíme největší dopad nadmořské výšky na hráče mezi 70. a 90. minutou. Křeče, závratě, dokonce i zvracení někdy přichází. Není snadné hrát na mistrovství světa. A za těchto podmínek je to ještě těžší.
19: Uno, no es fácil jugar un mundial y bajo esas condiciones mucho menos.
12: Tak pánové, zažili jste něco takového, že jste měli větší potřebu odskočit si během duelu?
15: Já jsem takovouhle potřebu měl vždycky před zápasem, protože ta nervozita, nebo ne nervozita, to očekávání takový je to logický. Vím, že fakt jako jsem byl schopný třeba jít pětkrát, ale to už pak člověk samozřejmě nemá úplně co, ale to je spíš jako úsměvný. Tady to, když posloucháme doktora, tak to vlastně vypadá jako, že je vůbec nenormální, že se to tam pořádá, jo? Že vlastně je to tak specifický, že ty mužstva se na to nemůžou připravit, nebo speciálně to naše, samozřejmě asi Korejci, když jsme měli možnost slyšet, že tam byli 14 dní, no, tak logicky by proti nám měli taky mít výhodu. No, takže trošku je to nefér, ale bohužel to takhle bylo nastavené.
17: Karle, kde vy jste vlastně hrál nejvíc, pokud si vybavíte nějaký takový zápas, kdy se vám opravdu asi třeba i špatně dýchalo?
13: Mám jeden v Turecku. Turecký lize, ale teď si přesně nespomenu, kolik to bylo metrů teda, ale bylo to vejš, jako nezvykle vejš, a bylo to tam opravdu trošku znát, jakoby s tím vzduchem, nebylo to asi takhle vysoko, jak hrajou kluci teď. A druhý můj zápas, ten nebyl tak, ale ten byl zase nízko, vlhkost u moře, obrovská v Kostarice, jsme hráli tenkrát, taky přátelák, a teď obrovský vedro, ty nám přivezli, myslím, že chceme nějaký led, a oni nám přivezli tu do kabiny obrovskou kosku, prostě ledu, kterou tam takhle vyklepali, a tam k tomu přijde takový sekáček, že si každý může odseknout kus ledu. Ale tam mi opravdu, to musím přiznat, tady v tom zápase mi bylo opravdu blbě druhý poločas, kdy jsem si jakoby motala se mi hlava trošku, byl jsem z toho vedra, tam byly samý ty bubny, oni do toho řezali za bránou, bubnovali a ty zvuky, takže tam to na mě působilo poměrně dost. No.
15: Můžu jenom, já teda musím říct, že jsem se vlastně každý zápas cítil špatně od 70. do 90. minuty.
17: A nebylo to nad
15: ale to nebylo, výškou. Přesně tak, to nebylo výškou ani nížinou.
17: Já bych se, pardon, Tomáši, zeptal na zkušenosti pro vlastně normální fungování v Mexico City. 2200 metrů, vy už jste tam, Miro, s dalšími dvěma reportéry Radiožurnálu Sport 2 dny. Jsou nějaké obtíže znát i pro běžného člověka, který přijede a nepodává žádný sportovní výkon?
16: Tak pokud se pohybujete šnečím tempem po městě, tak žádný problém necítíte. Ale když třeba kolega Mikuláš Jáša se šel podívat na tribuny Azteckého stadionu, šel tam obhlédnout to naše místo, odkud budeme komentovat. A teď dodám, že Mikuláš Jáša je bývalý fotbalista a mládežnický reprezentant. A on říkal, že když potom vycházel nahoru, tak se mu v jednu chvíli zdálo, že se mu jemně motá hlava a že se zadýchal. Takže je možné, že i na běžného člověka, pokud najednou třeba stoupá právě, jak se tam mluvilo o tom stoupání do schodů nebo podobných věcech, tak to na vás zapůsobit může. Ale takhle na běžný život nebo na běžný chod, pokud tady jste normálně jako turista, což já tady nejsem, ale běhat tady zase nebudu, tak nějaký větší problém necítíte. Možná se občas někdy zadýcháte, ale není to nic velkého, ale samozřejmě běhat v tom, to může být problém. No.
12: No, nabízí se i otázka vlastně vzhledem k tomu prvnímu zápasu v Guadalajaře, která tedy je zhruba o půl kilometru níže, co se týče té nadmořské výšky, nebo o 600 metrů zhruba, tak bylo i tam v těch zhruba 1600 metrech třeba složitější komentovat, protože tam se člověk také docela může zadýchat.
16: Nebylo. Já se přiznám, že tam jsem necítil vůbec žádné obtíže. Přijeli jsme tam, sám jsem na tom byl zvědavý. Na Sněžce jsem byl jsem i na vyšších horách krátce a říkal jsem si, jaké to bude, když u toho budete muset mluvit, ono přece jenom je to prostě, jsou to 2 hodiny mluvení plus studia navíc, ale žádné obtíže jsem tedy nepociťoval, tak jsem zvědavý, jaký to bude v těch 2200 metrů. Zhruba, no. Asi to bude zajímavější.
12: My jsme se tady bavili teď vlastně o tom, co ta nadmořská výška dělá s tělem, co to znamená pro hráče, ale pojďme si ještě pustit také vlastně reakci od Jorgana Varely, od sportovního lékaře, na to, co vlastně ten říčí vzduch v té vyšší nadmořské výšce může dělat třeba s míčem.
0: A menor densidad en el aire, la pelota corre más rápido.
20: Čím menší hustota vzduchu, tím se míč pohybuje rychleji, létá dál a je hůře předvídatelný. Popisují to tak hráči, kteří sem přijíždějí odjinud. Ti Mexičtí už to možná ani nevnímají. Už to mají zvládnuté a pohyb míče umějí velmi dobře odhadnout. I proto je těžké na Aztéckém stadionu hrát. Míč létá jinak a v prvních minutách je potřeba se dostat do rytmu. Můžou přijít nepřesnosti, špatné přihrávky. To vše ze stejného důvodu. Nižší hustota částic ve vzduchu, kvůli níž se míč pohybuje jinak. Tady v Mexiku tomu říkáme chamfle. Chamfle je způsob, jakým se míč pohybuje po té zvláštní trajektorii, když ho hráč správně zasáhne. Lidově tomu říkáme, že jsem to napálil chamfle.
0: Aquí en México de manera popular le llamamos le pego con chamfle.
17: A tak se tady nabízí otázka na Karla Radu a Pavla Horváta, kteří jsou hosty speciálu radiožurnálu Sport. Může to fotbalista nějakým způsobem za tu krátkou dobu, kterou tam Češi vlastně tráví, natrénovat, poznat, využít třeba toho, že ten míč se chová jinak?
15: Já řeknu dvě věci. Tonda Panenka, který s tím má přímou zkušenost, nevím teda, jestli byl Mexico City, ale hrál v této nadmořské vejšce někde. Říká to pravidelně, že střely, který střílel za vápnem, tak mohl střílet klidně z poloviny hřiště, že ten balon lítal opravdu tak rychle, že to tam bylo hned. A druhou věc řeknu, přátelské utkání, v létě se hrajou ty přátelské, já už jsem to taky několikrát říkal, ale pro posluchače, kteří to třeba neslyšeli, hráli jsme v Rakousku s nějakým týmem z bývalého Ruska, přátelské utkání, a bylo po mistrovství, kde bylo to Džabulány, ten balon. A ten lítal úplně jinak a vlastně v těch přátelských zápasech je zvykem, že se hraje první půle s jedněma míčema, druhá půle s druhýma míčema, a já jsem si za celý ten poločas na ten balon nezvyk. Prostě. Takže to, že kluci přijdou do tohohle prostředí, kde vlastně nebudou mít možnost se úplně rozkoukat, tak je handicap.
17: Karle, pro obránce, který musí odhadovat, jak ten míč odskočí vysoko, jak daleko poletí, to může být handicap.
13: Tak samozřejmě, je to velmi nepříjemný. Já to spíš přirovnám, já to možná malinko odlehčím, kdo by je před tý, když jsme začínali před těmi 30 lety nebo 40 lety, tak to čamfle jsme měli normálně na hřištích, protože to byly drnčáky, který byly nepředvídatelný vlastně, a ten balon nám takhle lítal a skákal, že jste si mysleli, že se odrazí sem a on šel tam, ale dneska prostě v téhle době, jak jsou ty trávníky a všechno tak připravený, nachystaný, jo, že jste zvyklí, že se pomalu nemusíte dívat ani na balon, dostáváte balon, už koukáte někde jinde, protože víte, že to na té noze přistane, a teď opravdu ten balon udělá malinký manévr jiný, nebo ten hráč dá tu přihrávku s tím, že vám to dává přesně, ale ono to prostě nejde tak, jak by to mělo jít, tak může to samozřejmě tohle mít jako obrovský vliv na tu hru.
15: A ještě když my jsme byli mladí, tak opravdu byly balóny. Dneska už se taky úplně nestane, že by byly nacucaný, že ten balón za normálních okolností si kopnul 50 metrů, ale když byl nacucaný, tak si byl rád, že zo odkop z vápna a musel si na to reagovat. Dneska opravdu ty kluci trénujou už v podmínkách, že vlastně všechno je dokonalý, i to hřiště. A každá takováhle jako jiná věc, jiná kost je může prostě zaskočit, no.
17: Tolik tedy míč, se kterým se bude hrát, a teď pojďme probrat už ten blížící se zápas mezi Českem a Mexikem.
11: Repríza speciálu radiožurnálu Sport.
17: Nás samozřejmě zajímá to, v jaké sestavě čeští fotbalisté nastoupí. Nemůžeme to pochopitelně vědět, ale možná už něco může naznačit Miro Vasič, reportér radiožurnálu Sport, když třeba tak nějak mezi řádky četl slova Miroslava Koupka na tiskové konferenci před utkáním, protože tam jistě ta otázka padla. Tak Miro, dá se nějakým způsobem odhadnout, jaká bude základní jedenáctka?
16: No, skoro bych řekl, že takhle z vnějšího pohledu, nebo i když jste třeba blíž k tomu mužstvu, ale samozřejmě nemáte ty úplné informace, tak docela těžko, protože trenér Miroslav Koubek mluvil třeba o tom, že oni chtěli mít nějakou osu, která byla, nebo jí měli namyšlenou, která byla v té březnové baráži. Jenže pak se ukázalo třeba v tom přípravném utkání před šampionátem a v zápase s Jižní Koreou, že to prostě nějakým způsobem nefunguje. A Miroslav Koubek musel začít dělat změny, i když sám dodal, že je nedělá rád, že je spíše konzervativnější trenér, který prostě si myslel, že bude mít tu sestavu a do ní bude jenom občas dosazovat někoho jiného, nebo jí třeba oživí střídáním, nebo jí pomůže a tak podobně. No ale už do toho druhého zápasu musel udělat docela dost změn. A teď jsem zvědavý, jak si to vyhodnotí do utkání proti Mexiku. Jestli tam třeba znovu vrátí hráče, jako je Pavel Šulc, Tomáš Souček a podobně. A nebo jestli zachová v těch stoperech, tam to asi zůstane stejné. Pravděpodobně Hranáč, Krejčí, ty odehráli všechno. Pravděpodobně Koubek podrží Tomáše Holeše, protože Štěpán Chaloupek vypadal tak nějak nervózně. No a pak na těch dalších postech už těžko říct, jak si to vyhodnotí. No, Miroslav Koubek pravděpodobně Coufal, ten bude hrát znovu. Velmi dobře hraje Michal Sadílek, jestli zůstane ve středu. Otázka je, jestli nastoupí Patrik Šik, asi řekněme největší hvězda z nějakého celosvětového pohledu. ale plně mu to tady nešlo. Prostě těch otazníků tam bude hodně a myslím si, že trenér Miroslav Koubek s tím svým realizačním týmem měl tedy možná trochu těžkou hlavu, no, koho tam vlastně poslat.
17: Koho tedy pošle trenér Miroslav Koubek? Já nevím, jestli začne Karel Rada s tím, jak on vidí tu základní jedenáctku, jak by mohla nastoupit, kolik tam bude změn.
13: Já tady k tomu asi moc nepřispěju, protože já vždycky říkám, ne, samozřejmě, já na tyhle ty otázky vždycky odpovídám tím, že já bych chtěl být celý ten týden s tím týmem, být uvnitř, vidět to, co se tam děje, jak to probíhá a že je opravdu hrozně složitý i ten trenér prostě musí mít takový cit k tomu, aby vlastně věděl, jak to složit, ale co si myslím, že hlavně bude nejdůležitější za mě, ať nastoupí kdokoliv nastoupí do toho zápasu a nebo třeba sedí na lavice, tak prostě tam bude otázka, že to musíte cítit jeden duch, jeden tým, který prostě jde za svým cílem a ať už sedíte nebo hrajete, je to prostě v tenhle moment úplně jedno.
12: Tak já tu otázku položím trošku jinak. Tam bylo, myslím si, že 5 změn mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Tak který z těch dvou týmů se vám třeba líbil víc, anebo která ta změna se ukázala jako dobrá, která naopak jako neúplně šťastná?
13: Říkám, jelikož jsem první zápas neviděl celý a viděl jsem z záznamu, tak se mi to těžko bude posuzovat. Ale samozřejmě za mě je to jakoby hodně změn. Zase jako ten zásah 5 hráčů je poměrně jako velký, což u trenéra Koubka nebejvá zvykem, což ho znám z té doby předtím, že tam udělá vždycky 1-2 změny, může bejt. Jo? Takže neprospívá to hlavně tomu, že ten tým jakoby samozřejmě furt si to sedá, furt si nějak sehrává, furt nebylo tolik toho prostoru, kde by se to mohlo samozřejmě. Když máte přátelské zápasy předtím, postavíte něco, chcete dát příležitost i jiným hráčům, abyste je viděli. Jo, a furt je to práce s tím týmem. Takže já si myslím, že ani ten prostor pro ty trenéry nebyl během té doby tak velký, aby si za mě mohli vychytat to, co podle mě ještě potřebují na to delší čas.
15: Já si myslím, že možná ty změny v tom druhém zápase byly i z taktického pohledu zase, že jak jsem říkal, že ta trojice těch hráčů, Souček, Šulc, Provod prostě nastoupí a ta hra se změní, to si myslím, že nám nevyšlo. Já si myslím, že bude hrát Sojka, že hraje dobře, byť můžeme mít výhrady, nebo slyšel jsem výhrady k jeho defenzivě, ale on není úplně halfback, ale samozřejmě, že když na tebe nastoupí hráč, který umí 1-1, tak s tím hráč typu Saši Sojky bude mít trošinku problém. Myslím si, že bude hrát Sadílek, že bude hrát Lukáš Červ, protože to je, řekl bych, jako oblíbenec trenéra Koubka, myslím si, že na něm hodně stavil v Plzni a spolehal se na něj a Červ, co se týká jako hry dozadu nebo té defenzivy toho odebírání míčů, tak je nesmírně platný. Samozřejmě můžeme se bavit zase o tom handicapu dopředu, že to není úplně konstruktivní hráč, umí vystřelit, ale že by se zapojoval do nějakých úplně jednodotekovek nebo nějakých přihrávek na třetího, to tam není, ale drží ten prostředek a je velmi dobrý. Myslím si, že Patrik Šik dostane znova důvěru, myslím si, že opravdu je to o tom, viděli jsme to včera zase na příkladu Portugalska, jak hrajou ty hráči prostě kolem těch útočníků. Ronaldo taky byl kritizovaný po prvním zápase a to velmi, ale vlastně ta kritika měla být, nebo byla i na celý Portugalsko, co já jsem měl možnost se bavit, co se psalo v Portugalsku v novinách, tak celý to mužstvo bylo kritizovaný a včera to bylo jiný, takže pokud tomu hráči, vím, že musíš vidět tu snahu, to, že dře, že dělá náběhy, ale tyhle ty hráči prostě jsou závislí na tom, jak hraje to mužstvo kolem nich a není to výjimka, kdyby kolem Messiho nehráli ty hráči tak, jak hrajou, tak taky asi nebude tolik vidět a je to normální, že je to týmový sport, takže to je úplně normální a myslím si, že já bych osobně, kdyby to šlo, tak bych tam Chaloupka vrátil, protože si myslím, že samozřejmě byl nervózní, ale má velký předpoklady bejt velkým hráčem, myslím si, že není daleko doba, kdy půjde někam do ciziny hrát, má ty předpoklady, Tomáš Holeš odehrál spoustu dobrých zápasů, myslím si, že je to výborný hráč, výborný kluk, ale už asi do budoucna pro reprezentaci nebude mít tak velkou perspektivu jako Chaloupek.
12: Já bych jenom doplnil jednu věc k Patriku Šikovi. FIFA, tedy Mezinárodní fotbalová federace, po každém zápase na mistrovství světa vydává asi 50 stránek analýz o každém zápase. Rozebírá tam hru týmu, jak moc je roztažená hra, když jde tým dopředu, jak na malém prostoru kombinují ve středu hrací plochy a tak dále. Rozpitvávají i jednotlivé fotbalisty. A mě zaujalo, že Patrik Schick v tom prvním zápase s Koreou naběhal 8 kilometrů, což bylo třeba víc než Schulz nebo Provod. A v tom druhém zápase měl Patrik Schick přes 11 kilometrů a vlastně víc naběhal jenom Vladimír Coufal. Protože dost často se mluví o tom, že Patrik Schick se nevrací, že vlastně jenom čeká, až mu někdo dá balón. A tady podle těch statistik se ukazuje, že toho tam naběhá jako jeden z nejvíc v podstatě.
15: A ten první zápas podle mě je, protože oni střídali,
12: to je
15: logický, ale v tom druhém zápase souhlasím, že to číslo 11 už je na tohle hráče hodně a souvisí to s tím, samozřejmě někdy ta práce, říká se tomu černá práce, prostě někdy ty běhy nejsou tolik vidět, samozřejmě my ho máme zafixovanýho jako hráče, který by měl zakončovat naše akce nebo v nich být aspoň zapojený, ale pokud se dostane za celý zápas do 6 ofenzivních akcí, no tak asi ho tam moc nevidíš a tyhle kilometry bohužel jsou naběhaný víceméně defenzivně. No.
12: Vy jste oba trenéři s Karlem Radou, už to tady zaznělo od Karla Rady, že vlastně on hodně dá na ten pocit, který má z toho týmu v tréninku, když to parafrázu takhle, tak při té skladbě té sestavy, jak moc vy třeba jako trenéři dáte na ty schopnosti taktické, technické a pak ten pocit z tréninku, jak vy jste mluvil o tom, že ten pocit je důležitý, tak jak moc je důležitý, jak moc to ten trenér dokáže vycítit z toho tréninku?
13: Tak ten pocit je samozřejmě důležitý, ale teď jsme zmiňovali zrovna toho Patrika Schicka, který opravdu ty schopnosti má, jo, toho koncového hráče a dokáže ty góly vstřelit a dokazuje to,

0: ten balón, rozbíhá to, ale my tam ten balón prostě do něj nedostaneme. Takže to je, dokazují jenom ty čísla o tom, že my si myslíme, my máme nějakou představu z té obrazovky, ale ty čísla vás přesně utvrdí potom v něčem jiným, kdy si musíte udělat takový ten kontrast toho, něco vidím a něco mi dokazují ty statistické údaje, které prostě nemůžeme o něm pak říct, že to je náš jakoby nějaký línej hráč, nebo že tam jenom čeká nahoře a stojí a co bude. Ne, snaží se, ale prostě to nejde to a ne, není ta hra taková, kterou by mu potřeboval.
1: A já jenom připojím teda to, co jsi se ptal Karla. Vlastně ten trenér má obrovskou výhodu, když ty hráče zná dlouhou dobu a měl možnost je trénovat. I podle toho může vidět, jak v tom tréninku se, který ten hráč cítí, jestli ho zná. Teď zase vezmu si třeba toho Lukáše Červa, já nevím, jak trénuje, nikdy jsem ho neviděl trénovat, ale třeba dva dny před zápasem mohl být nějaký jako pomalejší, mohl být nevrlej, mohl se cítit špatně, ale v tom zápase to tomu trenérovi prostě vždycky ukázal, že tam patří a to může být případ, proč třeba zrovna se trenér Koubek rozhodne pro tohohle hráče. Zná Sojku, zná Červa, jo, zná Tomáše Chorýho, jo, může se tam objevit, prostě jo, uvidíme, pro koho se rozhodne, ale vlastně v uvozovkách velká nevýhoda těchto reprezentačních trenérů je, že nemůžou trávit s těma hráčema vlastně každý ten týdenní cyklus, aby je navnímali z tohohle pohledu.
2: O to je to samozřejmě složitější potom trefit tu základní sestavu. Takže Pavle, Karle, když už jste tady připojili ten svůj pohled na to, jak by tam mohl národní tým hrát, jaká by byla tedy z tohoto pohledu, Pavle, tvoje ideální sestava? Na koho bys tedy v tom zápase vsadil? Ty už si některá jména naznačil, Alexander Sojka, Patrik Šik.
1: No, já si dovedu představit znova jako tu obranu jsem říkal vlastně. Myslím si, že vlevo by mohl hrát Jarda Zelený. Mně se tam prostě líbí, je klidnej na míči, byť teďka udělal před tím gólem takovou věc, která vlastně nebyla normální, ale bylo to taky závislý na tom, jakou měl nabídku spoluhráčů. Myslím si, že to je zkušený hráč, samozřejmě asi taky není úplně perspektivní, ale my tam teďka prostě nemáme leváka, Jurásek je zraněnej, takže nemáme tam leváka. Já úplně nerad bych tam viděl zase Sašu Sojku, protože si myslím, že to není prostě lineový hráč, je to hráč, který by měl být veprostřed. Dovedu si představit Hložek, Šik znova, mně se to celkem líbilo na začátku toho zápasu a dovedu si představit Sojka, Sadílek, Červ veprostřed a vpravo Coufal.
2: Karle, je tam někdo, kdo z vašeho pohledu by v té sestavě měl být, aby, protože mu věříte, že by třeba mohl být tím klíčovým hráčem pro onen duel?
0: V tomhle pohledu ne, já asi budu souhlasit s Pavlem v tom, že opravdu bych šel možná i na ty dva hroty, aby jsme byli nebezpečnější s Ložkem, s tím, aby tam prostě byli spolu, aby jsme tam měli větší podporu do té ofenzivy, jo? Že my musíme prostě myslet na to, jak spíš soupeře bude ohrozíme, jak dáme gól, než na to, jak si myslím, ubráníme momentálně výsledek, na to není teď momentálně prostor ani čas a teď je to poslední zápas, všechno do toho vložit vlastně do té ofenzivy. Říkám, ne, samozřejmě všechno jenom z toho pohledu, aby jsme opomíjeli defenzivu, to ne, ale je potřeba myslet na to, že prostě jak my budeme, jak dokážeme to soupeře překonat a dáme ty góly, aby jsme prostě uspěli a zvítězili.
1: Já ještě bych tam zmínil jedno jméno, který trenér Koubek dobře zná, to je Pavel Šulc samozřejmě. Jestli se tam jako druhý útočník neobjeví třeba Šulcik, jo? Protože prostě Míra Koubek ho zná, spoustu zápasů s ním vyhrál a věří mu, samozřejmě nevím, zase jeho zná a nevíme, jak se cítí v těch tréninkách, jak vypadá tréninkově, to jestli Miro třeba neviděl na tréninkách, ale my to takhle od televize určitě nerozsoudíme.
3: No na to jsem se právě chtěl zeptat Mirko Vasiče, který je teď v Mexiku, ale předtím i ve Spojených státech amerických poblíž týmu, vidí ty tréninky, mám pocit, že tam byl i otevřený trénink, tak jestli třeba z toho předzápasového tréninku nebo z těch posledních dní po duelu s Jihoafrickou republikou není znát, kdo by mohl dnes večer naskočit?
4: Úplně to znát není, protože tam jen dodám, že asi dva tréninky nechal trenér Miroslav Koubek otevřené celou dobu a jeden byl herní, to bylo před tím utkáním s Jihoafrickou republikou. Tam se některé změny vyčíst daly, protože jste z toho fotbálku viděli, kdo je třeba v útoku a podobně, i když tam potom taky došlo k některým změnám. On, trenér Miroslav Koubek, je trochu takový lišák v těchto věcech. On vás třeba nechá koukat na ten

0: trénink a byť něco nacvičují třeba při té hře a mají to jasně rozdělené na ty třetiny hřiště a tak, takže vidíte, jaké trojice spolu tam fungují nebo čtveřice a podobně, tak pak změny udělá. Teď už ty tréninky otevřené většinou nebyly, a nebo pokud ano, tak to byla nějaká základní cvičení, takže z toho se úplně poznat některé věci nedaly. Mě třeba zaujalo, že na tom jednom tréninku, to bylo právě po Jihoafrické republice, kdy většina té základní sestavy potom už nejela do centra v Mansfieldu a měla nějaký regenerační program na hotelu, tak třeba, že hráči si tam něco zkoušeli, ale stranou byl Tomáš Souček, teď neříkám stranou jako hráčů, ale zkoušel dlouhé balóny a podobně, tuším, že s Lukášem Provodem a tak, že některá cvičení byla uspůsobená takhle individuálně a opravdu Jaroslav Plašil, teď mluvím o asistentovi trenéra, tak prostě si tam kopal s těmito hráči. Nevím přesně, co to znamená, ale z těch tréninků většinou za těch 15 minut vyčtete málo co, pokud nejste Pavel Horvát na tribuně před zápasem, ten tam dokáže najít někdy neuvěřitelné věci, ale tady je to klasická rozcvička, rozběhání, pár přihrávek, základní cvičení a už jdete pryč, protože se začne trénovat něco opravdu podstatného, z čeho byste mohli něco vyčíst. Takže se to velmi špatně dělá a nevidím do hlavy panu Koupkovi. Teď, když unikaly některé ty informace, jak by měly třeba vypadat sestavy, tak tam bylo i třeba jméno jako je Višinský a podobně. Bylo to bez Patrika Šika. Takže hrozně těžko se to predikuje, i zvlášť kvůli tomu, že, jak už jsem o tom mluvil, že se trenéru Koupkovi rozpadla nějaká ta předpokládaná sestava.
1: Když jsme slyšeli, že Tomáš Souček trénoval nákupy na Lukáše Provoda, tak jak často Karel Rada dává takhle individuální nácvik během tréninku? Dá se z toho něco vyčíst směrem k tomu zápasu, že tady uvidíme často nákupy od Součka za obranu?
2: No, je to tak vlastně, že se udělá otevřený trénink, otevřený vlastně ten prostor pro ty novináře, to a opravdu tam ten trenér nechce jako nic otevřít, nic ukázat, protože opravdu jakákoliv taková informace, ona se dostane hodně rychle ven a je to pak nepříjemný, a žádný trenér to nechce, jo, takže se hrozně málo v tohle a jako vyčíst toho něco, mohli tam zkoušet, mohla to být příprava na to i na pozdější nějaký čas, který může přijít v tom zápase, jo, těžko těž říct, co ten trenér tam zamýšlel s tím, co chtěl vlastně tím říct nebo ukázat. No.
3: Říká vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Rada.
4: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Teď, protože máme už jen pár minut, samozřejmě musíme probrat situaci ve skupině. Mexiko 6 bodů, jistý postup do playoff, Jižní Korea 3 body, Česko a Jihoafrická republika 1 bod. Znamená to tedy jednoznačně při tom postupovém klíči první dva přímo, potom z těch 12 skupin 8 nejlepších ještě také do playoff ze třetích míst, takže Češi zkrátka, Pavle, musí hrát na vítězství, protože 2 body asi opravdu stačit nebudou.
5: Tak já si myslím, že v každém zápase hraješ na vítězství, málo kdo říká, se vždycky stačí nám bod, ale asi Karel mi to taky potvrdí, že nemůžeš hrát jenom na bod, to je sebevražda, víš určitě, že se může něco stát a vždycky jdeš hrát tak, že chceš vyhrát. Teďka zase zaznělo to tady, my jsme prostě, nebo my máme mužstva historicky takový, že jakmile jsme pod čím větším tlakem jsme, tak jsme schopní z toho něco vymlátit, tak já věřím tomu, že prostě se to může stát i dneska. Já jsem typoval spíš teda, abych řekl pravdu, že třeba bude remíza, ale chtěl bych, aby to bylo se styčenou hlavou, to, o čem se bavím, aby tam byly akce, aby tam byly šance, aby to byl prostě zápas, kde půjdeme, jak se říká, jako se styčenou hlavou a jestli se to nepovede, tak se nedá nic dělat, ale už bych asi nechtěl vidět ten zápas, co jsme hráli teďka.
3: Karle, váš odhad?
2: Můj odhad je takový, potvrdím slova Pavla jenom, protože my asi chceme vidět ten fotbal, který nás bude bavit, dokážem přitom fandit, budem tam zakouslí u té televize a budeme neustále v napětí, jo, kdy cítíme z toho našeho týmu, že prostě tam zatím jde. A ať už to potom dopadne jakkoliv, jestli se nám to nepovede, prohrajem, ale uvidíme zatím tohle, to, co chceme vidět, že fotbal se hraje na góly a je tam to ohrožení, že jsme dali třeba dvě tyče, něco nepovedlo se, dostali jsme blbej gól, to všechno k tomu patří. Ale my chceme vidět, prostě potřebujeme vidět jiný fotbal.
1: No já budu doufat, že to dopadne tak, jako to dopadlo v tom posledním vzájemném utkání, kde mimochodem v základní sestavě Česka nastoupili pánové Rada a Horvát, kdy Češi v Hongkongu tehdy porazili Mexiko 2-1 góly Kolmazníka a Verbíře.
6: V Hongkongu, jo?
1: V Hongkongu, pamatujete?
6: Já pamatuju.
2: Já taky pamatuju, samozřejmě, to byl vlastně víceméně turnaj složený, jestli se nepletu, z českých hráčů hlavně.
6: Já myslím, že to byl ligový výběr.
2: Ligový výběr to... a nebyli tam hráči zahraničí, ano.
1: No. Tak držme palce, aby to bylo stejné.
3: A současné Mexiko, jak jste ho navnímali, Pavle, v těch prvních dvou zápasech, kdy Mexičané je porazili Jihoafrickou republiku a Čechy?
6: Tak navnímali.
3: Tedy umlouvá se Jižní Koreu. A...
6: jasný, tak je to neskutečně fotbalový mužstvo, no. jsou šikovní na míči, vlastně není tam hráč, na kterýho by si řekl, hele, jeho necháme hrát a dostaneme ho pak pod tlak, takovýhle hráči tam nejsou. Není to jednoduchý soupeř a znovu k tomu přidám prostě ty podmínky, v kterých se to bude hrát.
3: Karle, Mexičani vašima očima zatím na šampionátu zvládají ho velmi dobře.
2: Já viděl první zápas teda, ten druhý jsem zase neviděl, ale samozřejmě velká kvalita na míči. Myslím, že ten zápas měli pod kontrolou, jasně, tam dominovali. Co k ním dodat? No, já jsem rád, že proti ním hrajeme, protože pro nás je to jasný favorit skupiny a proti tím, jak jsme říkali, my jsme prostě ty týmy, který, když máme, já si myslím, že pro nás je lepší, jako když řeknu jako blbě fotbalově, že mám, když boříme, než tvoříme. Jo, takže uvidíme a já od toho zápasu jsem hrozně zvědavý, jak jsem řekl na začátku, jak to uchopíme a jak se dokážeme prosadit a věřím tomu, že i my jsme schopni v těchto zápasech uhrát dobrý výsledky, takže budu věřit a budu držet palce a budu fandit.
3: A my budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě vysílat od 3 hodin ráno přímý přenos závěrečného vystoupení českých fotbalistů v základní skupině mistrovství světa, duel proti Mexiku. Tomáši, ještě poslední slovo, jak by to mohlo tedy vypadat, jak by to mělo dopadnout?
1: No tak jak by to mohlo vypadat a jak by to mělo dopadnout, doufejme, že budou asi dvě rozdílné věci.
3: Ano, ta situace je zamotaná. Nechme to tedy těm příštím hodinám. Těšíme se na přímý přenos, který nám nabídnou pánové tedy přímo z Mexika. Teď jsme byli ve speciálu ve spojení s Mirko Vasičem. Mirko, díky a ještě předpokládám asi na chvilku dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
3: A hosty Radiožurnálu Sport byli také náš fotbalový expert Pavel Horvát a bývalý reprezentant vicemistr Evropy Karel Rada. Pánové, díky.
1: Naslyšenou.
3: A také Tomáš Petr.
1: Hezký den.
4: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
7: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tato medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: 20 hodin 59 minut fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku má na programu 14. hrací den a jdeme do posledního kola skupinové fáze. Jako první budeme znát složení skupiny B, tedy to kompletní, protože za malý moment začnou zápasy Bosna a Hercegovina, Katar a Švýcarsko, Kanada. A primárně se budeme věnovat tomu souboji Kanaďanů se Švýcary. Slovo má reportér Jakub Kanta.
9: No a ve Vancouveru už to utkání závěrečného 3. kola základní fáze mezi Švýcarskem a Kanadou začalo. Je to 0-0 po několika sekundách. Jsou teď u míče Švýcaři, kteří nastoupili v červených dresech. Ale ti mají o něco horší pozici než jejich kanadští soupeři, kteří teď ale zamířili směrem kupředu. A to byla zajímavá přihrávka od, řekl bych, Saliby na Lerina, útočníka, který na velkém vápně se dral přes dotírajícího obránce a Kanjiho k míči, nakonec se k němu ale nedostal a tak můžou zase v červeném hrající Švýcaři založit postupný útok od vlastního brankáře, tím je Kobl. Můžeme se podívat ještě na sestavu, protože kromě Švýcara Kobla, tak v obraně nastoupili Šakes, Elvedy, Akanji a Rodriguez, pak dva, řekněme, defenzivní štíty, Freuler a kapitán Šaka, a v útoku víceméně čtveřice, i když tři takové spíš podhroty Manzambi jsou Vargas, no a před nimi Embolo. To Kanaďané, ty sází na útočnou dvojici Lerin David, záloha hraje ve složení Ahmed, Saliba, Chaunier, Buchanan a obrana zprava Johnston, de Fougerol, Cornelius a Larea. Gólmanem je Maxim Krepo. Teď zase už ale od vlastního brankáře, tedy Kobla, hrají Švýcaři po levé straně přes Rodriguese. Se snažili vysunout Vargase, ten teď vyslal směrem kupředu Embola a ten celkem nadělal starosti vybíhajícímu Krepovi, tedy gólmanovi Kanady. Musel hodně z brány, aby ten balón odkopl někam k půlící čáře, kde byl faulovaný obránce, a to ten levý Kanady Richie Larea. O nedovolený zákrok se postaral na druhé straně Jibril Sow. Teď už dlouhý nákop na levou stranu, kam si pro balon běžel Jonathan David, ale byl faulovaný Chakézem u rohového praporku v polovině 3. minuty. Švýcarsko-Kanada stále 0-0, ale je tady první standardní situace poté, co Chakés poslal svojí levačkou, teď myslím rukou, svého protihráče k zemi, je to zhruba 2 metry od rohového praporku na levé straně a možná i 2 metry od čáry brankové, a teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, jak se tenhle zápas vyvíjí. Stále se ještě chystá ten trestní kop. Začala čtvrtá minuta, stav 0-0, ale Švýcaři teď musí bránit první standardní situaci, takový zkrácený roh z levé strany, centr na malé vápno, ale Kanaďané odvrací, takže v polovině čtvrté minuty stále hrají se Švýcary v zápase o první místo skupiny B 0-0, no a v tom souběžně hraném Bosna s Katarem ve čtvrté minutě také 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože švýcarští fotbalisté kombinují na vlastní obrané polovině Elvedy, teď ale poslal míč po pravé straně směrem přes půlící čáru kupředu, kam za ním vyrazil Jibril Saw, musel ze středu hřiště hodně naběhnout k pravé lajně a sváděl tam sprinterský souboj s Corneliusem, který mu křižoval cestu, tedy s kanadským bekem. Rozehrávat se ale nakonec bude právě po faulu u půlící čáry na autora té přihrávky směrem kupředu. Švýcaři je přenáší hru na levou stranu, ale tam si to pravý bek Johnston, chtěl jsem říct, pohlídal na začátku páté minuty za stavu 0-0, ale ne tak docela, protože jestli jsem dobře viděl, tak ten míč právě od něj zamířil do zámezí a je tady tak rohový kop z levé strany z pohledu Švýcarů také na druhé straně. Už pravačkou posílá balón směrem na malé vápno jeden ze švýcarských fotbalistů, Ruben Vargas to byl, který pravačkou centroval, ale našel pouze hlavu bránícího de Fougerola, který poslal míč pryč, a tak musí Švýcaři na konci páté minuty, kdy je stále bezbrankový stav 0-0, začínat nakonec i od svého brankáře, golmana Dortmundu Gregora Kobla, který si vybírá na pravé straně kousek za vápnem stojícího Nika Elvedyho. Ten přihrává doleva na svého stoperského kolegu Akanjiho, ten si postup směrem kupředu zhruba 5, možná 10 metrů za 16 rozmyslel, přihrál zpátky Koblovi, ten mu vrátil a tak Akanji teď zkouší svojí levačkou dlouhý nákop na pravé křídlo, kam si nabíhá Saliba, ale nakonec o míč se k míči vůbec nedostal, takže to bude zase na druhou stranu balón, nakonec to bude i po zásahu jednoho z švýcarských hráčů autové vhazování, zhostí se ho Larea, který na konci šesté minuty za stavu 0-0 posílá balón až k půlící čáře, tam ale vyhrál hlavičku jeden ze Švýcarů. Teď je to hodně skákavý balón na pravou stranu. Buchanan se ho snažil zpracovat, to se mu úplně nepovedlo, a když ho otřel o obránce Rodriguese, tak si ještě dožadoval odpískání přímého kopu, protože se domníval, že ho protihráč zahrál rukou. To se ale nestalo, brazilský sudí Abaty do píšťalky nefoukl, a tak můžou hrát stále Švýcaři v polovině sedmé minuty. Mají sice, zase bych řekl, o něco víc ze hry, ale na gól v tomhle zápase ve Vancouveru stále čekáme v souboji o první místo ve skupině. Oba týmy už mají prakticky jistý postup do vyřazovací fáze, ale nesmí si dnes ani jeden z těch týmů dovolit příliš vysoko prohrát a nesmí také, nebo musí spoléhat na to, že v tom souběžně hraném utkání, kde také běží sedmá minuta a Bosna a Hercegovina hraje s Katarem stále 0-0, tak nesmí jeden z týmů celkem výrazným rozdílem také vyhrát, protože Švýcarsko na úvod světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku remizovalo s Katarem 1-1 a pak porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Velmi podobné to měla Kanada, která na úvod remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1, ale pak nastřílela Kataru 6 branek. Bylo to vůbec poprvé, co na tomhle šampionátu některý z týmů ze Střední nebo Severní Ameriky dal tolik gólů. No a Kanaďané navíc vůbec poprvé v historii také udrželi v tom zápase čisté konto. To se jim daří zatím za skoro už 8 minut hry i dnes, ale s míčem si zatím příliš nezalaškovali, protože většinou ho drží Švýcaři, platí to i teď na začátku 9. minuty. Švýcarsko hraje s Kanadou 0-0. A je to Freuler, kdo si teď zběhl mezi stopery, aby pomohl s tou výstavbou směrem kupředu, ale jeho křižný balon na levou stranu skončil až za autovou čárou. Tak tady bude autové vhazování zhruba 2 metry za půlící čárou pro Alstra Johnstona, kanadského beka, který je ale ještě rozhodčím Ramonem Abatem z Brazílie, posílán až za půlící čáru na vlastní polovinu. Takže tam odtud teď bude vhazovat Alster Johnston, který si musel ale pro míč dojít celkem daleko, teď už ho ale zase i na druhou stranu daleko posílá, nicméně ani David, ani Lerin se k němu přes Akanjiho nedostali, ten ho jenom pohlídal, aby projel za brankovou čáru, ale samozřejmě ne mezi tyčemi, nýbrž z pohledu Švýcarů u levého v podstatě praporku. No a teď Akanji dostává balón od Šaky na levé straně hřiště, přes Freulera posílá balón na Rodriguese k levé postraní čáře, ten si vybral Salibu a ten byl faulovaný. A to jde Fužerolem, tedy stoperem, který s ním vystoupil až prakticky k půlící čáře. Kapitán Švýcarů Šaka teď posílá z obrané poloviny, ale tak metr od půlící čáry balon směrem k 16, kde se k němu ale žádný se Švýcarů nedostal. Teď se ale k tomu odraženému míči přece jenom dostali a je z toho šance. Embolo přiklepával balon na vápně na nabíhajícího z druhé vlny Soua. Ten se ale nakonec v 10. minutě na jejím začátku ke střele nedostal, takže stále 0-0 a Švýcaři opět z vlastní obrané poloviny zakládají další postupný útok od Akanjiho, ten si dvakrát narazil s Šakou u půlícího kruhu, přenesení hry na levou stranu na Lareu, krásný balón do vápna na... To byl Embolo, kdo byl ve 100% příležitosti, ale tváří v tvář Maximu Krepovi neuspěl. Brel Embolo teď měl velkou šanci poslat Švýcary do vedení, ale velmi dobrým zákrokem se v polovině 11. minuty blízkl Maxim Krepo a drží svůj tým stále v tom bezbrankovém stavu. Krásně si naběhl za tu přihrávku za obránce Embolo, ale trefil jen vybíhajícího golmana Krepo a dorážka. Pak Ameda skončila na hrudi jednoho z, tedy Vargase skončila na hrudi jednoho z bránících hráčů. A tak bude se zase rozehrávat s kanadské poloviny. Nakonec je to golman Krepo, kdo nakopává balón hodně dopředu na švýcarskou polovinu. Tam teď Niko Elvedy sváděl souboj s Lerinem, a to hlavičkový, no ale kanadský forward Kyle Lerin byl v offsideu podle mínění rozhodčích a tak se bude rozehrávat zhruba někde od půlící čáry, protože tam odtud vybíhal kanadský útočník. Švýcaři teď už zase s míčem na noze nedaleko vlastní šestnáctky. Elvedy vrací míč zpátky do ní na Kobla, ten si vybírá vlevo před šestnáctkou stojícího Akanjiho, toho nikdo nenapadá, tak čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nakonec se hnul na pravé straně Chakes, který také dostal takovou lobovanou přihrávku na útočnou polovinu, ale míč vrátil zase honem rychle zpátky na Freulera, který stál tak 3 metry za půlící čáru, a protože byl dotíraný, tak přihrával až zpátky na Kobla. Po Elvedim si zahraje Šaka, ten na sebe zhruba na ose hřiště na polovině své vlastní obrané poloviny navázal dva hráče a přihrál smělem kupředu. Nicméně Kanaďané, ti si s míčem zatím příliš nerozumí, ale teď je tady výhoda v jejich podání a úplně sám na bránu jde Lerin. Překonal už také gólmana Kobla, ale utekl z toho dobrého střeleckého úhlu, byl příliš na levé straně a tak vracel zpátky na penaltu, kam si nabíhal Saliba, ale jeho pokus zhruba z penalty gólem v začínající 14. minutě nekončí. Akanji teď běží komunikovat s rozhodčím Abatim. Cože se to dělo, proč se nepískalo, myslel si asi, že to je offside, nicméně rozhodčí z Brazílie mu teď domlouvá, že tak to rozhodně nebylo a byla výhoda po faulu na právě jednoho z Kanaďanů, myslím si, že to byl David, kdo byl sražený, no a nakonec tedy příliš po výku pro nic, protože rozhodčí s Akanjim v tom rozhovoru nakonec asi dostal i do sluchátek informaci, že to prostě offside byl a tak rozehrává tenhle švýcarský stoper. Jenomže jeho nákop si uzmuli Kanaďané, ale ten útok po pravé straně neměl dlouhého trvání a tak je tady zase nákop směrem na kanadskou branku, za kterým chvíli běžel švýcarský útočník Embolo, pak si to ale rozmyslel a tak teď nechává rozehrávat Švýcary, kteří dostali balón až na pravou stranu na Manzambiho, který byl nedovoleným zákrokem zastavený a bude se tak rozehrávat z pravého křídla, ovšem na polovině Kanaďanů, k míči se staví Johnston, posílá po čáře, míč směrem kupředu, tam za ním běží Tejon Buchanan, který svým ramenem, a to pravým, vrazil do levého beka Švýcarska Rodriguese, poslal ho k zemi, ale ani tak se k tomu míči nedostal, rozehrává od brány Kobl, vybírá si Elvedyho, po něm si zahraje Šaka, vše se odehrává v blízkosti velkého vápna Švýcarska, teď už přihrávka směrem kupředu a narážečka Elvedyho s Šakésem, Elvedy už je za půlící čárou a vysílá na steč svého spoluhráče Šakése, který si udělal jakožto pravý bek pěkný výlet směrem kupředu. Ocitl se skoro už až u rohového praporku, tam ale fauloval a tak bude rozehrávat v polovině 16. minuty za stavu zápasu Švýcarsko-Kanada 0-0. Právě brankář Javorových listů Maxim Krepo, kteří mají tu skupinu dobře rozjetou se 4 body. Jim dnes stačí remíza k tomu, aby zůstali před svými dnešními soupeři, minimálně před nimi první v tabulce. Takže určitě Švýcaři jsou ti, kteří by měli víc tvořit a snažit se tlačit za gólem. No a tomu zatím těch dosavadních 16 minut odpovídá, i když stav je stále 0-0. Teď dlouhé autové vhazování od Kanaďana Larey až do 16. Tam se za míčem tlačil Buchanan, ale nevybojoval ho a tak je tady kontr na druhou stranu. Embolo vysílá směrem na bránu soupeře Lerina, tedy pardon, Manzambiho samozřejmě. No ale Manzambi tam sice byl rychleji u toho nakopnutého míče ve vápně soupeře, ale v souboji s Lareou neuspěl. Larea, no, možná podle mého mínění teď tady z opakovaného záběru použil trochu moc intenzivně ruce, ale rozhodčí Abaty se svými asistenty nedovolený zákrok neviděl, tak se bude pokračovat zase za malou chvíli v 18. minutě už za stavu 0-0 a bude to Kanaďan s číslem 20 na dresu, tedy Ali Ahmed, který teď se snaží zamotat svého obránce, ale nemá komu přihrát a tak se musí vracet zpátky a nahrát na Lareu. Ten už našel u levého prostoru, u levé čáry trochu místa a vysunul hru směrem vpřed. Teď si tam také po té, co Ahmed Obalon přišel, ten míč vybojoval zpátky. Do kombinace se zapojil také Saliba přihrávkou na Šoniera. Ten byl ale poslaný k zemi a to kapitánem Švýcarska zřejmě, Granitem Šakou. A tak je tady rozehrávka zhruba 5 metrů za půlící čárou na obrané polovině Švýcarů, no a rozehrávat budou Kanaďani, konkrétně Cornelius, který přihrává Šonierovi, ten vrací zpátky na De Fougerola, ten po pravé lajně hledá míčem Buchanana a ten byl faulovaný. Rodriguez, rozhodčí Abaty mu to teď sečetl a nejen jemu, ale celkově Švýcarům za několik zákroků takových ostřejších za sebou, ukazoval na rukou na několik koutů hřiště, jako by říkal tam jsem to nepískl, ale teď už tedy ano a není se čemu divit, protože Rodriguez jasně pravou nohou svým kolenem zastavil Buchanana směrem v pohybu vpřed, dal mu nohu mezi nohy, ten tak rozhodně nemohl pokračovat v tom běhu směrem k soupeřově brance. A je tady tak standardní situace, kterou budou zahrávat Kanaďané od pravé postraní čáry, zhruba 2, možná 3 metry. Tam teď už má postavený balón jeden z Kanaďanů, který letí někam k penaltě, kde se ho snažil De Fougerol tečovat a řekl bych, že ho také tečoval a poslal ho směrem na brankáře Kobla, ale ta střela byla hodně slabá, navíc po zemi doprostřed brány, takže Gregor Kobl neměl nejmenší problém, aby v polovině 20. minuty tenhle míč ukryl do svých rukavic na svou hruď. A stále tak platí, že Švýcarsko hraje s Kanadou 0-0. Teď se chvíli diskutuje mezi rozhodčím Abatym a Buchananem s Rodriguezem. Nakonec Buchanan teď sportovně vrací balón až ke golmanu Koblovi. Ten na levém rohu velkého vápna přihrává na Akanjiho, ten mu ale vrací na penaltu a tak si zahraje zase na pravé straně Elvedy, který vrací na gólmana Kobla a teď o tom budeme informovat. Začala 21. minuta a stále platí, že Švýcarsko hraje s Kanadou 0-0, i když oba týmy už jednu velmi zajímavou příležitost měly, nicméně gólem na jedné ani na druhé straně neskončila. Embolo se neprosadil a na druhé straně ani Lerin. A v souběžně hraném zápase také 21. minuta, Bosna a Hercegovina s Katarem hraje také 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. A už jsou to zase Kanaďané, kteří teď kombinují na vlastní obrané polovině. Byl to stoper De Fougerol, kdo přihrál doleva na Corneliuse. Ten už na útočné polovině vybízí k nějaké útočné snaze kapitána a útočníka Juventusu Davida. Ten si míč hezky pokryl tělem, ale nakonec ho dokázal Akanji odkopnout za pravou postranní čáru z jeho pohledu a tak Kanaďané na švýcarské polovině vhazují, ale ohrožení Gregora Kobla nedojde, protože ten míč doletěl až k jeho nohám. Může ho tak rozehrát na levou stranu na Akanjiho. Akanji ten přenáší hru zase napravo na Elvedyho a teď přichází dlouhý nákop směrem kupředu, za kterým běží hned dvojice Švýcarů, kromě Embola. To byl takový Lerin, který ale... Kromě Embola to byl Manzambi, který ale byl v offsideu. Ano, vypadá to tak. A také byl odpískaný, takže Švýcaři o balón opět v končící 22. minutě celkem lacino přichází a mají tak možnost zase Kanaďané zaútočit. No ale ta příležitost přijde až po pauze, která je hodně kritizovaná, hodně diskutovaná. Je to ta hydratační prostě ta, kdy se 3 minuty nehraje, aby oba týmy se mohly občerstvit. Připomínám, že ve 23. minutě Švýcarsko hraje s Kanadou 0-0, stejně jako Bosna a Hercegovina s Katarem v souběžně druhém utkání v tom závěrečném ve skupině B.
8: Říká reportér Jakub Kanta, za kterým se zase vrátíme zpátky na oba zápasy na Radiožurnálu Sport. Mezitím můžeme přidat jednu informaci, která se vlastně váže k oběma duelům, a to tu, že katarský záložník Asim Madibou dostal zákaz startu na 5 zápasů za vyloučení po faulu, při kterém na světovém šampionátu zlomil nohu kanadskému soupeři Ismaelu Konému. O výsledku disciplinárního řízení informovala Mezinárodní federace FIFA. Takže Katar teď hraje bez Madibua na mistrovství světa proti Bosně a Hercegovině 0-0 ve 23. minutě. Stejný výsledek tedy v souboji Švýcarska s Kanadou v podobném čase. Od půlnoci bude hrát Skotsko s Brazílií a Maroko z Haiti. To už je zase samozřejmě jiná skupina fotbalového mistrovství světa, skupina C. A ve 3 hodiny ráno českého času pak přijde na řadu skupina A, a to tedy zápasem mezi Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou a především mezi Českem a Mexikem.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
10: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
11: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli kdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
12: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
10: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál, fandíme s vámi.
8: Až do 19. července a finálového zápasu fotbalového mistrovství světa pro vás budeme vysílat přímé přenosy ze šampionátu, který se hraje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Právě jedna z pořadatelských akcí je teď v akci v posledním kole skupinové fáze. Je to Kanada, která hraje ve Vancouveru se Švýcarskem, ale reportér Jakub Kanta souběžně sleduje i další zápas této skupiny mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Teď ale zpátky tedy na utkání Švýcarsko-Kanada za Jakubem Kantou.
9: Začala 26. minuta a už se zase hraje. Teď jsou to Kanaďané, kteří se snaží něco vymyslet u levé postraní čáry na obrané polovině Švýcarů, ale nakonec vrací míč, a to Chaunier až na Corneliuse, ten ale už zase přemýšlí, jak zaútočit, a tak posílá balón k levému praporku, kde o něj bojoval proti Elvedimu Ahmed, ale nevybojoval ho, a tak jsou to švýcarští fotbalisté, konkrétně Akanji, kdo po Koblovi teď bude zase rozehrávat další postupný útok výběru helvétského kříže. No a teď si trochu zahrávají Švýcaři, hned 3 kombinují ve vlastním obraném velkém vápně a div, že o míč nepřišli. Nakonec to vyřešil Akanji dlouhým odkopem. Teď se o míč právě na obrané polovině Kanaďanů bojuje, hodně nepřehledná situace. Teď tam byl ostrý zákrok, po kterém zůstal jeden ze Švýcarů. Tuším, že Vargas ležet na zemi, drží se za pravou nohu. Ruben Vargas se stále nezvednout. V polovině 27. minuty si už zakrývá i oči, tak ho to bolí. Každopádně Švýcaři hrají s Kanaďany 0-0 a podle toho opakovaného záběru dostal celkem slušně naloženo i Kanaďan Johnston, kterému zase Vargas přišlápl, řekl bych, kotník, a také Johnston se až teď zvedá z trávníku a následuje ho také právě ten druhý zmiňovaný fotbalista a rozhodčí Abaty, ten to vyřeší šalamounsky, říká, že tam šli oba stejně. Nakonec vhazování pro Kanaďany, kteří vrací balón Švýcarům. Takže Gregor Kobel, gólman Dortmundu, teď přihrál na Akanjiho, ten dal hned na vedle stojícího po pravé ruce Elvedyho, dlouhý nákop, se snaží skrotit Embolo, na dvakrát se mu to hlavičkou nepovedlo, od Vargase pak už zamířil míč směrem na Manzambiho do velkého vápna, ten se tam ale k němu nedostal. Johnston ale odvrací jen za cenu autového vhazování na levé straně, chopil se ho Rodriguez, vrací zpátky na Čaku, ten si vybral Freulera, ten ale o balon přichází a je tady break na druhou stranu, táhne ho Buchanan, který si obhodil míč kolem Akanjiho na rohu velkého vápna na pravé straně, ten ho poslal na trávník a i hned se začal vztekat, že takhle teda ne, co to je za hereckou etúdu v podání kanadského reprezentanta, a nakonec to tak vnímá i rozhodčí Ramon Abaty, který nepřerušuje hru. Akanji si tam s Buchananem chvíli popovídali, ale už se zase hraje, začala 29. minuta, stále se hraje za stavu 0-0. Šaka teď posílá dlouhý křížný balón na levé křídlo, Johnston svou hlavou ho ale odvrátil před Vargasem, nakonec ho i u pravé postrančáry zpracoval a teď čeká, kdo se mu nabídne ze spoluhráčů, je to Buchanan. Po pravé léně mu posílá dlouhý balón směrem dopředu vysoký, k tomu se nedostal, Akanji odvrací, po Šakovi si zahraje také Freuler a Nico Elvedy. Hra se odehrává v poloviny švýcarského týmu. Teď už ale přes Šaku se dostal míč až na útočnou na Manzambiho, ten ale špatně přihrál a tak je tady zase rychlý přechod Kanaďanů na druhou stranu. Lerin drží balón, přihrává ho do pravé strany na Buchanana, ten ho posílá přízemním takovým pokusem někam na přední tyč, kam si zbíhal jeden z jeho spoluhráčů, ale měl k tomu balónu hodně daleko. A tak můžou zase se něco pokusit vymyslet v polovině 30. minuty Švýcaři, kteří hrají s Kanaďany 0-0, ale ani teď směrem na polovinu soupeře nespěchají. Mezi stopery si zběhl zhruba 10 metrů za velké vápno Remo Freuler, který si teď vyměnil dvakrát balon s Akanjim a přihrává na pravou stranu na Elvedyho. Ten posouvá balon ještě víc k čáře na Chakese, ten vrací směrem doprostřed a kousek zpátky na kapitána Šaku, který byl nedovoleně zastavený Lerinem a teď se chystalo rozehrát tu standardní situaci na švýcarské obrané polovině a kopnout do balónu, ale v tu chvíli tam přišel Lerin, kanadský útočník, který se i hned poté, co ho nakopl Granit Xhaka, skácel k zemi. A ne se zvednout, ale tohle bylo opravdu úplně zbytečné od Kyla Lerina, já tomu rozumím, možná se snažil, aby nerozehrál Xhaka příliš rychle a tak mu špičičkou pravé kopačky tak trochu šťouchl do toho balónu, aby se odkulil směrem za jeho záda, no a v tu chvíli se Xhaka prostě už rozpřahoval, ten pohyb svojí pravačky nedokázal zastavit, no a nakopl do holeně svého protivníka Lerina, který se horko, těžko zvedá z trávníku skoro 55 tisícového stadionu ve Vancouveru, který jinak nese název BC Place, když se tady nehraje fotbalové mistrovství světa. No a nakonec rozhodčí Abaty se rozhodl za ten předchozí souboj udělit žlutou kartu Šakovi. Začala 32. minuta a Švýcarsko hraje s Kanadou stále 0-0, ale v tom souběžně hraném duelu mezi Bosnou a Katarem už se skóre měnilo a Bosna a Hercegovina vede 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. A můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Švýcarští fotbalisté s míčem u nohy na pravé straně, teď ale přichází zpětná přihrávka na vlastní obranou polovinu, přenesení hry na levou stranu. Vargas přihrává na Manzambiho, ten ale o balon přichází a je to zase break na druhou stranu. Přihrávka mezi stopery na Lerina, ten pálí kolem stopera Elvedyho směrem na levou tyč golmana Kobla, ale golman Dortmundu Gregor Kobl tam byl včas, vrhl se k zemi a ten míč dokázal skrotit. Pěkná střela placírou na vzdálenější tyč. Myslím si, že nemířil vůbec špatně před malou chvílí Kyle Larin, ale gólmana Kobla nepřekonal, takže i v polovině 33. minuty je to 0-0 a teď zase svoji pozornost přesouváme na druhou stranu, protože rychlý přechod do útoku předvedli také Švýcaři, jenomže Ruben Vargas, který šel se svým spoluhráčem, řekl bych Embolem, ne sám na brankáře, ale dobíhal ho také jeden ze stoperů, a to jde Fužerol, Cornelius zase Embola, nicméně ta přihrávka od Vargase na Brela Embola nebyla vůbec dobrá a tak z toho vlastně nakonec žádné ohrožení gólmana Krepova nebylo. Nicméně Kanaďané teď zase honem rychle odevzdali míč soupeři, takže Švýcaři ho vrací až zpátky ke golmanu Koblovi a právě po něm hraje na levé straně Akanji, dotíraný hned dvěma Kanaďany, vrací na golmana Kobla, ten přenáší hru na pravou stranu na Elvedyho, zahraje si také Šakés, no a ten už si to nekomplikuje a posílá balon směrem k půlící čáře na Vargase, ten tam ale nebyl dřív než de Fužerol, který odvrátil to hrozící nebezpečí a tak dobře, že Kanaďané s míčem u nohy zůstali na útočné polovině, konkrétně Jonathan David, jenomže ten ve snaze pokrýt si míč před svým obráncem ho fauloval a tak také Kanaďané teď na útočné polovině o ten balon přišli a je tady další švýcarská možnost po centru Rodriguese od levé strany do hlouby obrané poloviny Kanaďanů si tam nabíhal Šakés od pravé postraní čáry, k míči se nedostal, ale ten odražený sebral Šaka, přihrál ho na Freulera, teď se zapojil do kombinace také Sou, který hraje teď hodně hluboko, i když na útočné polovině, ale v blízkosti půlící čáry. Teď už ale Embolo zpracovává balón na 16. s pětnou přihrávkou, hledá Soua a ten hledal v náběhu u levé postraní čáry Rubéna Vargase, který ale tenhle míč nemohl nikdy stihnout na hrací ploše, ani kdyby byl nejrychlejším sprinterem planety. Teď ale další nepřesná rozehrávka Kanaďanů od brankáře, kterou uzmul Granit Xhaka a nepotřeboval k tomu příliš velkého fotbalového umění, prostě stál ve správný čas na správném místě. Nicméně ta kombinace, ale hlavně napadání Kanaďanů znamená, že Švýcaři s míčem se vrátili až na vlastní polovinu a tam se teď snaží trochu vytáhnout bránící Kanaďany, to se jim povedlo. Akanji přenáší hru na pravou stranu, hluboko na útočnou polovinu, tam je připravený Šakés, centruje do vápna na malé vápno, tam byl ale faulovaný Sou, nebo nebyl faulovaný podle mínění rozhodčí, každopádně byl to tedy nakonec Embolo, kdo se teď dožaduje nedovoleného zákroku, ale já jsem viděl sice položenou ruku na jeho zádech de Fužerolem, ale to nebylo nic nedovoleného, opravdu se o něj ani neopíral, rozhodně nedržel jeho dres, nicméně Embolo se teď snažil využít toho, že poznal, že se ho snaží zastavit právě bránící hráč Kanady, má na něm ruku a tak padnul k zemi, chtěl si vykoledovat penaltu, to se nepovedlo. Embolo teď v dalším úsměvném momentu, kdy v polovině 37. minuty hlavičkoval a srazil se se Souem, tedy samozřejmě s Ahmedem, pardon. A právě nakonec to byl Larea, kdo se teď zvedá z hrací plochy a celkem složitě to nese, protože i tak to bude po jeho faulu další standardní situace pro švýcarské fotbalisty na útočné polovině a tentokrát to bude na přímé ohrožení branky v začínající 38. minutě, kdy už Než se rozehraje tenhle přímý volný kop, tak můžu říct, že v souběžně hraném duelu v Seattlu Bosna a Hercegovina už vede nad Katarem 2-0. Ale teď se pojďme věnovat zápasu ve Vancouveru, protože Granit Xhaka svojí levačkou vyzkoušel, no možná z nějakých 25 metrů z přímého volného kopu poslat míč směrem na bránu, vybral si levý horní roh, ale přestřelil ho o dobrých, no možná i 5 metrů. Také to, že si hodně zakřičel, dá se říci, že nějakým způsobem podporuje to, že takhle to rozhodně 33-letý švýcarský kapitán nezamýšlel zahrát. No nicméně stalo se, Švýcarsko s Kanadou tak hraje stále 0-0, zatímco Bosna a Hercegovina v 38. minutě vede nad Katarem 2-0, protože na Alajbegoviče, autora úvodní branky z 29. minuty, dokázali fotbalisté Bosny a Hercegoviny navázat, ale tu branku nedali sami, postaral se o ní vlastním gólem Albrake, který tak upravil z pohledu Kataru na 0-2. Teď už se ale vracíme zase do poloviny 39. minuty do Vancouveru, Švýcarsko-Kanada stále 0-0. A jsou to zase Švýcaři, usazení teď už na útočné polovině, kteří budou vhazovat od pravé postraní čáry. Xhaka si vybírá Freulera, toho ale předskočil teď David a vybojoval balón pro svého spoluhráče. Po něm si zahraje také Ahmed, ten už po levém křídle upaluje směrem kupředu a nedovoleně ho zastavuje Remo Freuler, který ho v podstatě zalehl a přišpendlil na hrací plochu. A tak Ahmed rozhodně nemohl pokračovat směrem v pohybu vpřed. A tak se od levé postraní čáry, možná metr, bude kopat přímý volný kop v podání kanadských fotbalistů. Je to zhruba v polovině poloviny švýcarského národního týmu. Švýcaři až nad 16 se snaží postavit lajnu, aby vystavili soupeře do offsideu, ale ten balón zastavil hned první z hlavičkujících hráčů, dá se říci na přední tyči, ta střela, která pak přišla z celkem velké dálky od Alstra Johnstona, skončila mimo bránu Gregora Kobla a tak tenhle brankář švýcarského národního týmu už zase posílá balón na Akanjiho, ten na Elvedyho, následuje dlouhý nákop směrem na Embola, kterého se snažil podporovat Sou, ale Embolo ten balón nespracoval a tak jsou to zase Kanaďané u půlící čáry. Chaunier hledá na pravé straně Buchanana, ten zachytil balón ještě ve hřišti a přihrává směrem kupředu. Dobrá šance po přenesení hry na levou stranu, kterou měl Ali Ahmed, který kousek za 16 si zpracoval balón, udělal ještě krok směrem kupředu a svojí pravou nohou se snažil křižnou, ne tak nakonec na bližší tyči, překvapit Gregora Kobla. Ten si ale svoji pravou tyčku pohlídal a míč vyrazil. Takže z toho bude na konci 41. minuty rohový kop pro kanadskou fotbalovou reprezentaci. No a s míčem k rohovému praporku už míří Mathieu Chaunier, který pošle svojí pravačkou z pohledu Kanaďanů od levého praporku balón směrem k bráně, takže se bude točit do ní. Na přední tyč centr odvrací Manzambi za 16. Tam byl jako první, řekl bych, že to byl Cornelius, který přihrál na Salibu. Teď se do kombinace zapojuje také La Rea na pravé straně, jakožto stoper se ještě po té standardní situaci po tom rohovém kopu nestihl vrátit a tak se teď musel až za půlící čáru rychle dostat back Alster Johnston, který to tam všechno jistil po odkopu Švýcarů. Přenáší hru na levou stranu na svého spoluhráče Buchanana, který ale o balón přišel. Švýcaři si to teď nekomplikují a napálili balón taky směrem na útočnou polovinu, kde ale vystoupil Krepo, golman Kanady, až za 16 a odkopl zase na útočnou polovinu z pohledu Kanaďanů. Tam už s míčem operuje Ahmed, ve středu hřiště našel Davida, ten vrátil kousek zpátky na Chakese. Ten přihrává směrem kupředu už až skoro k 16 na Davida, ten zase sklepává, teď je to Alster Johnson, kdo už postupuje směrem kupředu a k 16 a hledá někde u penalty některého ze svých spoluhráčů, podle mě to byl Lerin, kdo se k tomu míči, ale marně snažil procpat a tak je tady odkop na útočnou polovinu, zase z pohledu Švýcarů, kteří to ubránili dobře a vyslali na steč Rubéna Vargase, který celkem nešetrně narazil do Nika Elvedyho, do Fugerola, tohohle blondiáka v obraně Kanady, který bude mít teď možnost tedy z vlastní obrané poloviny poslat míč směrem kupředu, prodlužuje ho na pravé straně Buchanan, ale tam určitě nebude první Jonathan David, tedy kanadský kapitán, který jen sledoval, jak míč doputoval až za brankovou čáru, odkud si ho vzal Koble, přihrál na Akanjiho, ten vyběhl z vápna ven směrem kupředu, přihrál na pravou stranu na Elvedyho, teď už s míčem u noze chvíli na pravé straně Chakes, který ale nepřihrál přesně a od prvního bránícího hráče se míč odrazil směrem ke Kanaďanům, kteří teď dostali balón až do blízkosti 16. Jonathan David se tam dlouho nerozpakoval a z otočky se snažil trefit mezi tři tyče na konci 44. minuty, z toho ale gól nebyl, takže ani Jonathan David teď nezacílil přesně a stále se pokračuje i v 45. minutě, tedy za nerozhodného výsledku 0-0. Gregor Koble zase kombinuje se svými stopery, to je častá věc k vidění v tomhle utkání. Po Elvedym hraje Akanji na ose hřiště, kousek za velkým vápnem na obrané polovině. Po Elvedym si zahraje opět Gregor Koble. Tenhle golman přihrává směrem doleva na Šaku. Tam je trochu místa a tak po přihrávce na Rodriguese dostal Granit Šaka uprostřed balon zpátky, ale dlouho si ho neužil, protože pozorní Kanaďané tam dokázali zastavit ten postupně rozvíjející se útok Švýcarů, nastavovat se v prvním poločase, protože ta základní hrací doba pro něj vypršela právě teď, se nastavují 4 minuty. Švýcarsko-Kanada, hra je stále se 0-0. Šance byly k vidění celkem na obou stranách, i když Kanaďané ti i vědomi si toho, že dnes nepotřebují zvítězit k tomu, aby udrželi první místo, jim stačí remíza, tak se nikam neženou a nechávají je tvořit Švýcaři, třeba jako teď Embolo hledal na levé straně Rodriguese tečovanou přihrávkou míč, či tady pardon Švýcary, třeba jako teď Embolo hledal na levé straně Rodriguese tečovanou přihrávkou míč doputoval od nohy jednoho z Kanaďanů.

0: Vícarů, ale hlavně za brankovou čáru. No a tak je tady tedy další rohový kop od levého praporku. Ho bude pravačkou zahrávat Vargas. Takže také on ho bude stáčet směrem na bránu, ale tohle je mnohem lepší centr. Nicméně zase ho stáhl Cornelius. Ten se dobře postavil, odvrátil bezprostřední hrozící nebezpečí. Sice balon přišel honem rychle do vápna zpátky, ale tam už si ho vzal Krepo a vykopává na útočnou polovinu Kanady, kde se ale zatím míčem dral celkem sice zajímavě, ale neúspěšně Ali Ahmed a byl tam navíc hodně osamocený, takže Švýcaři si ten míč vzali a teď už zase oni kombinují někde na polovině švýcarské poloviny. Po Akanjim si zahrál Elvedy, který vrátil balón až do 16 na Kobla, přeběhl k levé lajně, uvolnil prostor Šakovi, který si tak došel za ten kruh na velkém vápně pro něj a přihrává ho doleva Elvedyho. Ten udělal několik kroků směrem kupředu, překonal tak 10 metrů, ale vrátil zase dozadu na Šaku, po něm si zahrál také Šaka a u pravé postraní čáry Šakes, u půlící čáry ho jen protečoval směrem na útočnou na Jibrila Souha. Ten ale ho nespracoval ideálně a tak je to Mathieu Chaunier, kdo se snaží chvíli sklidnit hru z pohledu Kanaďanů, po něm si zahrál De Fougerol a také Cornelius, teď už na útočné polovině na levé straně Ahmed, který vysouvá směrem vpřed Davida, ten ho poslal směrem k čáře, ale tam si ho vzali Švýcaři a zakládají rychlý protiútok na druhou stranu. Po Šakovi hraje Manzambi, na levém křídle vrací ale Šakovi v polovině útočné poloviny, přenesení hry na levou stranu na Embola, ten bude centrovat, ne, nakonec si to rozmyslel, krásná patička Freulera na Embola nabíhajícího do šestnáctky, ten se zatím míčem hnal, ale fauloval dobře se vrátícího kapitána Kanady a také útočníka Jonathana Davida. Takže tenhle forward Juventusu Turín teď příkladně svým reprezentačním spoluhráčům z pozice kapitána ukázal, jak se musí vracet i útočníci, pokud chcete na mistrovství světa uspět. Pomalu končí čtvrtá nastavená minuta, Švýcarsko-Kanada 0-0 a rozehrávat bude od vlastní brány Maxim Krepo. No a rozhodčí Ramon Abáty ho nechali nakopnout balon za půlící čáru. Víc už se toho ale ve Vancouveru nestane. V souboji o první místo v tabulce skupiny B platí, že po 45 minutách hraje Švýcarsko s Kanadou 0-0. To v souběžně hraném utkání mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem už padly v prvním poločase branky 3. Teď běží poslední z 5 nastavených minut a Bosna a Hercegovina vede nad Katarem 2-1. V 29. minutě otevřel skóre Alajbegovič. Pak se vlastní brankou postaral o dvougólové vedení Bosny a Hercegoviny Al Brake, ale ve 42. minutě se dokázal prosadit na straně Kataru také Al Haidos, a to do správné sítě tentokrát, no a snížil tak z katarského pohledu na 1-2, ale připomínám, že v tomhle utkání by musel jeden z týmů výrazně vyhrát a v tom ve Vancouveru, kde platí stav zatím 0-0, výrazně prohrát, aby nepostoupili z prvních dvou míst Švýcarsko a Kanada.
1: Připomíná reportér Jakub Kanta, který pro nás bude mít i druhý poločas zápasu Švýcarsko-Kanada v přímém přenosu a sledovat pochopitelně bude taky utkání mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Teď si můžeme připomenout na Radiožurnálu Sport taky to, že od půlnoci začnou další dva zápasy mistrovství světa v jiné skupině. Skotsko nastoupí proti Brazílii a Maroko proti Haiti. Je to ta skupina s pořadovým písmenem C. Brazilci a Maročané mají po dvou zápasech 4 body, Skotsko 3 a Haiti dvakrát prohrálo, takže je bez bodu a už nemůže postoupit do play-off. Směrem k těm dalším zápasům, které nás pochopitelně hodně zajímají, od 3 hodin ráno Jihoafrická republika, Jižní Korea a primárně tedy Česko, Mexiko, jedna novinka. Mexická civilní ochrana dnes vydala varování, podle kterého při fotbalovém zápase mezi

Českem a Mexikem hrozí nad mexickým hlavním městem Mexico City silné srážky, krupobytí a blesky. Fotbalové fanoušky tak civilní ochrana vyzvala, aby s možností velmi špatného počasí počítali a byli proto opatrní. Věřme, že tedy pro vás budeme mít přímý přenos jen fotbalový od 3 hodin ráno ze zápasu Česko-Mexiko a že tedy počasí do toho utkání příliš nezasáhne. Radiožurnál Sport posloucháte v 21 hodin a skoro 52 minut, teď na chvíli v našem vysílání taky hudba a po 22. hodině znovu fotbalové mistrovství světa. 21 hodin, 52 minut, Lucie a Daniela.

0: Fotbalisté Kanady a Švýcarska hrají na mistrovství světa 0-0. Po prvním poločase to Bosna a Hercegovina vede nad Katarem 2-1. My se teď znovu podíváme na utkání, které pro vás budeme vysílat od 3 hodin ráno českého času v přímém přenosu, tedy utkání Česka a Mexika. A vyzdvihneme jednoho hráče soupeře. Je mu teprve 17 let a už kope za reprezentaci Mexika na mistrovství světa ve fotbale. Jmenuje se Gilberto Mora a protože už jedna z pořadatelských zemí světového šampionátu postoupila do vyřazovací fáze turnaje, očekává se, že ofenzivní záložník Tijuany od začátku nastoupí v posledním utkání ve skupině, tedy proti Česku.
1: Gilberto Mora už překonal několik rekordů. V 15 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil v nejvyšší mexické lize v základní sestavě a taky jako vůbec nejmladší ze všech dal gól. Loni v lednu se stal nejmladším mexickým reprezentantem a protože ofenzivního záložníka trenér Javier Aguirre vzal sebou na mistrovství světa a dal mu šanci, tak se zařadil do společnosti fotbalistů včetně legendárního Brazilce Pelého, kteří na světovém šampionátu debutovali v 17 letech.
2: Nedívám se hráčům do pasu na rok narození, buď na to fotbalista má nebo ne. Mora už je několikátý hráč, který pode mnou debutoval, jako třeba Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Javier Chicharito Hernández nebo Rafael Márquez.
3: Chicharo mismo, me tocó también Vela, Giovanni Chiquititos, Rafa Márquez también.
1: Trenér Mexika Javier Aguirre před zápasem proti Česku naznačil, že oproti předchozím dvěma utkáním udělá změny v základní sestavě. Nejjižnější pořadatelská země mistrovství světa má postup do vyřazovací fáze jistý. A tak se proslýchá, že supertalent Mexika Gilberto Mora dostane od začátku šanci.
4: Asi největší mexický talent, my jsme se připravovali na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě mají nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
1: Popsal kvality Gilberta Mory trenér Miroslav Koubek. Ten povede českou reprezentaci v posledním zápase na letošním mistrovství světa ve skupině. Utkání začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
6: Pět let vysílání, pět let emocí. 4!

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyrošli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: A než začnou druhé poločasy zápasů fotbalového mistrovství světa Švýcarsko, Kanada, Bosna a Hercegovina, Katar, tak stihneme v našem vysílání ještě zprávy ve 22 hodin.
10: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Kateřina Caussidisová se zprávami.
11: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Belgie a Nizozemsko vyhlásili varování před vlnou veder. České fotbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
12: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost. Až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
11: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Česko znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. A s horkými teplotami se potýkají také státy Beneluxu. Belgické a nizozemské úřady vyhlásily celostátní varování před vlnou veder. Teploty se tam celý den pohybují kolem 35 stupňů. V pátek by mohly vystoupat až na 38.
13: Některé školy v Bruselu tento týden kvůli vedrům zrušily odpolední vyučování. Částečně uzavřená je také jedna z nejznámějších belgických turistických atrakcí – bruselské Atomium. Belgické národní krizové centrum vyzvalo obyvatele k solidaritě. Zdraví lidé, kteří mají ve svém okolí seniory nebo sociálně izolované a zranitelné jedince, by podle centra měli tyto osoby navštívit a postarat se o ně. Nizozemské úřady také varují před smogem. Silné sluneční záření a nedostatek větru totiž vedou k hromadění ozonu v atmosféře, což zhoršuje kvalitu ovzduší. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Stavba obchvatu Pelhřimova zatím nezačala. Ředitelství silnic a dálnic původně avizovalo zahájení prací v prvním pololetí letošního roku. Co stavbu zdrželo, vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
14: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
3: Sport.
11: České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Závěrečné utkání ve skupině hrají také Švýcaři a Kanaďani. Jejich duel sleduje Jakub Kanta.
1: Ve Vancouveru je vše připraveno na start druhé půle a to za stavu 0-0. V souběžně hraném duelu v Seattlu Bosna a Hercegovina v poločase vede nad Katarem 2-1. Jakub Kanta, Radiožurnál.
11: Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinu uzavřou duelem od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdná D1 za Velkým Beranovem a překážka v tunelu Blanka v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále uzavřená za Velkým Beranovem po vážné nehodě. Na kilometru 122 se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. I tak je tam kolona, a to už od kilometru 116. Můžete sjíždět pak na Velký Beranov na kilometru 119. Silnice 602 je teď dobře průjezdná, zpátky najedete u Měřína. A pokud zůstanete v koloně, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam zboží z kamionu po požáru. Na místě je těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. Na D10 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy ve směru na Mladou Boleslav. Od konce Novopatské až po sjezd na Horní Počernice budou silničáři čistit vozovku. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. U odbočky na Roztoky a Dejvice stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
9: Posloucháte nás ve 22 hodin a 5 minut. Basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub prohrál ve finále 1-3 na zápasy s Valencií, v tom posledním 84-108. Basketbal má rád kolega Jakub Kanta, který se ale dnes večer věnuje fotbalovému mistrovství světa a primárně zápasu Švýcarsko-Kanada. Jakube.
16: A už neplatí, že v tomhle duelu hraném ve Vancouveru je to nerozhodný stav 0-0, protože Švýcaři tak ti nastoupili po změně stran. Opravdu na soupeře vlétli a hned za zhruba 30 sekund se prokombinovali až k vápnu Kanady po přihrávce Manzambiho. Tedy přišel centr právě od tohoto hráče, od pravé postraní čáry, který pustil někde na penaltě Embolo mezi nohama za sebe a na levé straně byl připravený Ruben Vargas, který nekompromisně ten míč poslal na bližší tyč, překonal Maxima Krepoa a poslal tak Švýcary do vedení. Ti teď mají tak k triumfu v tabulce ve skupině B blíž a k postupu do play-off z prvního místa Kanaďané. Kanaďané, ty se teď budou muset daleko víc snažit, budou muset víc tvořit, což v první půli tak nebylo. Švýcaři, ti si svůj úkol poločasový splnili, dostali se rychle do vedení a teď možná také oni budou moct tak trochu čekat, co předvedou Kanaďané, kteří sice hrozili v první půli, ale hlavně z breaku do otevřené švýcarské obrany. Teď právě oni budou muset převzít iniciativu a jsem zvědavý, jak se jim to podaří, tomuhle výběru ze Severní Ameriky, konkrétně z Kanady. Právě od brankáře Maxima Krepoa rozehrávají domácí fotbalisté ve Vancouveru další útočnou akci. Cornelius se pokusil ve spolupráci s Lareou po levé straně dostat se přes půlící čáru. Nakonec tam bylo ale hodně hráčů v červených dresech a tak při zpětnou přihrávkou se pokusili otočit hru na pravou stranu. Tam Chakes vybídl směrem ke sprintu kupředu Buchanana. Toho ale dobře ustrážil Rodriguez. A právě Ricardo Rodriguez teď zhruba v polovině poloviny té své vlastní vhazuje směrem kupředu, posílá balón na svého kolegu Joana Manzambiho. Ten svedl souboj s Elvedim, který odhlavičkoval míč, nebo právě od něj se míč odrazil za postranní čáru na levé straně už na obrané polovině. Švýcarů, kteří se ale dostávají k odraženému míči, konkrétně kapitán Šaka posílá takový balón doleva, no a Švýcaři ti teď budou chtít hlavně kontrolovat hru, takže s balónem už s balónem na kopačkách hrají na obrané polovině. Teď už ale zase přichází centr na tu útočnou, a to na Chakése, který vrací zpátky za sebe na Freulera. Přenesení hry na levou stranu, kam si nabíhá Embolo na roh malého velkého vápna. Tam ho stráží Larea a povedlo se mu to. Teď ve spolupráci s Johnstonem se ale musí pokusit zastavit další útok Švýcarů. Po přihrávce Šaky padá ve vápně Manzambi. Ale píšťalka rozhodčího Abatyho zůstává nemá. A Kanaďané dlouhým odkopem se osvobozují až k brankovaři Gregoru Koblovi. Od něj začíná další postupný útok Švýcarů. Od vlastní šestnáctky po Akanjim hraje také Elvedy a na pravé straně Freuler. Chakés, ten už je připravený na steč v blízkosti půlící čáry, ale od jeho kopačky se míč odrazil do autu a tak bude tedy hrát zase tentokrát Kanada a je to konkrétně De Fougerolle, kdo hledá Salibu na pravé straně, ten mu vrací. A tak De Fougerolle nachází nalevo od sebe Cornéliuse. Ten dlouhým míčem křižným na Buchanana se snaží založit zajímavý útok, ale Buchanan prohrál hlavičku s Rodriguezem. Žádný z týmu zatím nedokázal míč zpracovat a skrotit a nepovedlo se to ani obránci Johnstonovi, který byl ale u půlící čáry nakonec zastaven nedovoleně, tělem do něj vrazil autor zatím jediného gólu. Dosavadního průběhu Ruben Vargas v začínající 52. minutě. Švýcaři vedou nad Kanaďany 1-0, ale Vargas nedovoleně zastavil Johnstona. Ten tak metr za půlící čárou nakopává míč směrem až na levou stranu. Tam se k míči snažil procpat Ahmed, ale na to byl připravený Djibril Sow ve švýcarském dresu, roztáhl ruce, taky dá se říci tak trochu své tělo s nohama, aby nepustil soupeře k míči, a teď ještě režie tohohle zápasu opakuje ten zatím dosud jediný gól, který Vargas ještě otřel o tyč, tak překonal gólmana Maxima Krepoa a poslal Švýcary do vedení nad Kanadou 1-0. Tenhle náskok platí i v začínající 53. minutě. Ahmed vhazuje na levé straně. Snažil se najít Lerina. Tam byl ale připravený Chakés a odvrátil hlavičkou, ale jen na kopačky zase Kanaďanů. Jejich nákop ale končí u brankáře Kobla, který ho posílá na obranou polovinu Kanady. Tam si ho bere u levé postraní čáry Rodriguez, posílá ho směrem do středu na Šaku, ten mu z první vrací. Rodriguez si ho dává na pravačku a přenáší hru k pravé postraní čáře. Chakés naznačil centr, zasekl a centruje až teď na ten vzdálenější vrchol malého vápna Johnston, ale včas odhlavičkoval balón před dotírajícím Embolem a odvrátil ho tak dobře, že z toho nebude rohový kop, ale autové vhazování. Ruben Rodriguez tak může poslat míč do vápna, tam skákal Sow, podskočil a tak na levém křídle se teď rozbíhal Jonathan David, jenomže Lareová přihrávka nenašla kanadského kapitána, tak vhazuje už zase Švýcarsko, konkrétně Luka Chakés, posílá balón zhruba na polovinu obrané poloviny Kanaďanů, tam byl ale připravený Larea a odvrací zase zpátky za půlící čáru na z jeho pohledu útočnou polovinu. Tam se míč od jednoho z Švýcarů odrazil za autovou čáru a tak je to Larea, kdo si vybírá Šoniéra, tedy středního záložníka, který vrací na stopera Elvedyho do kruhu. Ten se nezastavil v pohybu směrem kupředu, přešel půlící čáru a přihrál do křídla na Buchanana. Ten zastavil, zakombinoval s Chakesem. Ten přihrával ještě na Freulera, ne, tak nakonec tam naběhl ještě Alistair Johnston, který ale měl k tomu prudkému míči kolmému směrem k bráně soupeře hodně daleko. A tak rozehrává ne golman Koble, ale nakonec Manuel Akanji od vlastní brány. Ale bude muset si tu rozehrávku ještě jednou zopakovat, protože kanadský útočník Lerin vběhl do šestnáctky dřív, než Akanji kopl do balónu. Teď už to bylo v pořádku, zase po Akanjim hrál Koble a přihrál do pravé strany na Chakese. Ten centruje směrem kupředu na Manzambiho. Cornelius se mu tam postavil do cesty a Joan Manzambi se tak k míči nedostal, rozehrávka rychlá v podání Kanaďanů, Johnston na pravé straně ale vrací zpátky na De Fougerola, ten už u půlící čáry našel Dereka Corneliuse, ten postupuje směrem kupředu a přihrává k levé postraní čáře na Lareu, ten mu vrací a zahraje si také Šonier, který balon dává až za půlící čáru na švýcarskou polovinu, tedy kanadskou polovinu a stoper De Fougerol se to teď snaží prokombinovat přes pravou stranu. Buchanan tam ale neměl moc místa a tak si po Salibovi zahrál na levé straně také Ahmed, který centroval do vápna, kam si nabíhal Kyle Lerin na hlavičku, na zadní tyč. Ale bohužel ten centr nebyl přesný natolik, aby mohl Lerin se ho pokusit, ale nechybělo mnoho. Na malém vápně se tam tlačil přes Akanjiho, ale k hlavičce se nedostal. Co teď Embolo po dlouhém nákopu na druhou stranu udržel balón proti přesile, předal ho na vápně na Joana Manzambiho a ten propálil z pravé strany. Vše, co mu stálo v cestě, míče zastavil až o síť za zády Maxima Krepoa, takže Švýcaři na konci 57. minuty jdou do vedení 2-0 nad Kanadou, protože se prosadil Manzambi, navázal ve druhém poločase na Krajana Vargase. Teď ještě oslava švýcarských fotbalistů, kteří tak zvyšují svůj náskok. Krásný dlouhý pas přes obranu, na který Cornelius nedosáhl. De Fougerol hlavou taky ne, Embolo si ho tak v klidu zpracoval. U penalty ho přihrál směrem zády k bráně na levou stranu ze svého pohledu, kam z pravého křídla nabíhal Manzambi, ale tedy tady nemá určitě svědomí čisté brankář Kanady Maxim Krepo, protože tahle střela nemířila úplně mimo jeho dosah, ale pod něj. No a proprášila mu rukavice, které ten balón nedokázaly zastavit. To udělala až síť za jeho zády. A máme tady střídání. Kanadský trenér, nebo lépe řečeno, trenér kanadského týmu, Američan Jesse Marsh, střídá a posílá do hry hned dvojici čerstvých hráčů, kteří se teď budou snažit, no dokonce hned trojici, do Lucher Chaunier, Ahmed a Lerin, na hřiště přišli Estakio, Miller a Aluwasi. Tihle kanačtí tři noví hráči se budou snažit doplnit osm svých spoluhráčů a dotáhnout ten dvoubrankový náskok Švýcarů. Běží polovina 59. minuty a Kanaďané to teď zkouší postupnou kombinací směrem ve středu hřiště kupředu, ale o balon přichází a je tady break po nákopu na Vargase na levou stranu, zase na druhou polovinu. Vargas ale se k zakončení nedostal a po odkopu je to zase Buchanan u půlící čáry, který inkasoval tvrdou ránu od Brela Embola, který teď ještě svého protihráče konejší a zvedá z trávníku. Tejon Buchanan dostal slušně naloženo do své levačky, srazil se tam s protihráčem Embolem, který se mu snažil vypíchnout ten míč, který si kolem něj hodil, ale to se mu nepovedlo. Zastavil ho nedovoleně a tak Johnston přihrává na stopera De Fougerola. Ten zakombinoval po levé ruce se svým kolegou ze stoperské dvojice Corneliusem. Ten mu vrací, stále se hraje na kanadské obrané polovině. Jonathan David si ale už zběhl půlící čáře na útočné polovině pro balón a udržel ho směrem v postupu kupředu až v podstatě na úroveň velkého vápna. Tam už sice o něj byl připraven, ale byl to jenom odkop za pravou postranní čáru z pohledu Kanaďanů. No a tak Johnston bude moct hodit dlouhý out do vápna. Prodloužit se ho snažil Cornelius, ale tam byl připravený Švýcar Šaka, odvrátil ale jenom ke střídajícímu Millerovi a ten přes teč některého z bránících hráčů vybojoval rohový kop. Autor té zatím poslední branky Manzambi už dal třetí gól, rozehraný roh Kanaďanů rychle a nakrátko končí zakončením. Na zadní tyči číhal na ten centrovaný balón Cornelius a svojí levačkou ze vzduchu ho trefoval s první směrem na bránu. Myslel jsem, že to čistě překopl, ale nakonec to bylo jistečí a tak je tady zase rozehrávka Kanaďanů na levé straně. Další centr na malé vápno. Gregor Kobl si nejde pro balón, až teď ho dokázal odpravit někam k 16, k velkému vápnu, kde ho odkopl Sou až na obranou polovinu Švýcarů, tedy Kanaďanů, kam pro něj musel doběhnout. Netu. Kanaďané to teď zase zkouší po levé straně, kde ale jim pšenka příliš nekvetla. Balón vybojoval Manzambi a nechal si ho pro sebe, přešel dva hráče, už je na útočné polovině, ale Cornelius se stačil do toho souboje vrátit a s kluzem vypíchnout balón, takže zase jsou to Kanaďané. Teď na útočné polovině, kteří se snaží něco vymyslet, ale nedaří se jim úplně. A zase i oni přichází o balón, dobře to udělal Elvedy, který uklidňuje hru zpětnou přihrávkou na Akanjiho. Ten si vybírá zase Elvedyho, ten jakoby chtěl nalákat protihráče průnikovou přihrávkou směrem k půlící čáře, aby se přemístilo těžiště hry tam. A to se povedlo, protože byl to Chakes, kdo se k tomu míči dostal jako první a z prvního ale vracel zase na své stopery, kteří se tím dostali do trochu do problémů. Ale všechno nakonec obrana v čele s Gregorem Koblem vyřešila. Po brankáři německého Dortmundu hraje Akanji, také Elvedy, ten nakopává po pravé straně balón směrem kupředu na polovinu Kanaďanů. Tam si ho vzal pro sebe na zem Saliba, po něm hraje Eustáquio a také La Rea, který byl faulovaný Freulerem, ale ta standardní situace se bude muset rozehrávat ještě jednou. Sudí Abaty z Brazílie foukl do píšťalky, protože balon byl rozehráván z útočné poloviny z pohledu Kanaďanů, ale museli se vrátit s rozehrávkou na vlastní obranou, asi 2 metry za půlící čáru, rozehráli to po zemi doprava, tam už s míčem u nohy. To teď zkoušel David, který sklepával do středu hřiště a pak přišel takový lobovaný balon na nabíhajícího Johnstona do vápna. Ten se ale k ohrožení brány Švýcarska nedostal ani v končící 64. minutě a tak Kanaďané prohrávají se Švýcary ve Vancouveru v závěrečném vystoupení ve skupině v přímém souboji o první místo 0-2. Zatímco v tom souběžně hraném duelu běží 61. minuta a také tam je stav stejný, jaký jsem hlásil naposledy, takže Bosna a Hercegovina vede nad Katarem 2-1. Kanaďané ti v polovině 65. minuty stále kombinují po rozehrávce od brankáře Crepoa na vlastní polovině, kde Fougerol nachází Corneliuse u levé postranní čáry, ten nakopává dlouhý balón na Uesiho, který si ho zpracoval, ale v souboji s Elvedym neuspěl. Nedokázal si ho pokrýt tělem, ten balón, přišel o něj, což se příliš nelíbilo Eustáquiovi, tedy kanadskému kapitánovi, který dostal kapitánskou pásku od Jonathana Davida, který si se zůstal na hrací ploše, tenhle útočník, ale předal prostě kapitánskou pásku tradičnějšímu nositeli tohoto, řekněme, ocenění ve fotbale. Teď ale zůstává na hrací ploše ležet autor zatím poslední branky, tedy Manzambi, ale Kanaďané ti nevypadají, že by chtěli míč odkopnout do zámezí, dělá to až teď. Jeden z nich v polovině 66. minuty, ale Manzambi stále leží na trávníku, teď už k němu přibíhá arbitr Ramon Abaty, aby zkontroloval jeho stav. Larea ho nakopl, teď myslím Manzambiho, do pravého kolena.
9: Využijeme na radiožurnálu Sport chvíli toho, že se nehraje zápas Švýcarsko-Kanada ve Vancouveru na mistrovství světa ve fotbale v 66. minutě, tedy Švýcaři vedou nad Kanadou 2-0 a v souběžně hraném zápase v 63. minutě v Seattlu Bosna a Hercegovina vede nad Katarem 2-1 a využijeme to k tomu, abychom si připomněli některé zprávy z 24. června roku 2026 mimo fotbalové mistrovství světa. Třeba to, že Tottenham zahájil s brankářem Antonínem Kinsey jednání o nové smlouvě. Podle anglického webu The Athletic nabízí klub českému reprezentantovi výrazné vylepšení smlouvy a to taky proto, že by se měl Kinsey stát týmovou jedničkou. Ital Vicario je podle listu La Gazzetta dello Sport na odchodu do Neapole. Naopak Tottenham dnes podepsal smlouvu se slovenským brankářem Martinem Dubravkou. Teď už je zpátky na fotbalové mistrovství světa a primárně na zápas mezi Švýcarskem a Kanadou za reportérem Jakubem Kantou.
16: V něm končí 67. minuta, začíná 68. a to centrem do pokutového území Švýcarska z levé strany. Nikdo z Kanaďanů se tam ale k míči nedostal. Odvrácený balón, ale dokázali vybojovat zpět díky kapitánovi Eustáquiovi. Ten teď trochu klidní hru a s míčem se trochu polaskal, než ho přihrál po levé straně směrem kupředu. Tam odtud přichází centr do vápna po zemi na Jonathana Davida, který si ho převzal na vrcholu malého vápna, ale prostřelit bránícího Elvedy ho nedokázal, takže zákrok nemusel předvést ani Gregor Kobl, ale je tady další roh, další příležitost pro kanadskou mužskou fotbalovou reprezentaci, která ve Vancouveru prohrává v závěrečném vystoupení ve skupině B se Švýcary 0-2. Eustáquio pravačkou teď bude posílat balon od rového praporku směrem, točit to bude do brány a právě Kobl musel vyboxovat. Pro balón si teď běží Saliba, který ho vrací zpátky. Po Johnstonovi hraje zase Saliba, který ale napálil jen před ním stojícího Rodrígueze dozad. Od jeho beder se balón odrazil za postranní čáru a tak Johnston zase zhruba 5-10 metrů zpátky od praporku vhazuje do vápna. Cornelius se snažil prodlužovat, ale ani tentokrát úspěšný nebyl. Ale balón se tam k němu vrací, to nevím, jestli nebyl náhodou offside, rozhodčí, ale zůstávají v klidu, nic se nepíská a nakonec to je po odvrácení švýcarské obrany roh, tentokrát z pravé strany, z pohledu Kanaďanů v končící 69. minutě, kdy Švýcaři drží to dvougólové vedení 2-0, ale výrazně přenechali Švýcaři iniciativu domácím. Eustáquio i od pravého rohového praporku posílá balon na penaltu, tam byl ale připravený Akanji a odvrací, ovšem pouze ke kopačkám Larey, ten zleva přenáší hru doprava na Eustáquia, ten průnikovou přihrávkou ve vápně hledá nabíhajícího Buchanana někde už v blízkosti a v nebezpečném prostoru, ten se k míči zatím tlačil marně po autovém vhazování, ale může odcentrovat, Elvedy hlavou odvrací až v prakticky k půlící čáře a tak to budou muset Kanaďané zase zkoušet znovu. Teď jsou, napadá rozehrávku u půlícího kruhu Kanaďanů. Saliba rozdává balón na levou stranu. Pro Lareu to byla teď celkem pohodová štace. Dostal balón, mohl se rozhlídnout, přihrát směrem kupředu, tam už ale David tolik volného místa neměl, tak vrátil zpátky. Přes Corneliuse se dostal míč až kde Fužerolovi. Tenhle pravý stoper posílá dlouhý balón směrem kupředu na Johnstona, který svedl souboj s Rodríguezem, ale poslal ho nedovoleně k zemi. Byl tam v tom souboji přece jenom o něco později a tak trochu podrazil svého soupeře. Tady ještě opakovaný záběr, jak Nico Elvedy před malým momentem zblokoval zajímavou příležitost Davida na snížení, ale teď se tady chvíli ve Vancouveru hrát nebude, protože běží 1.70. minuta, Švýcarsko vede nad Kanadou 2-0, ale je tady pauza na občerstvení a tak se ještě můžeme rychle telegraficky podívat do Seattlu, kde hraje Bosna a Hercegovina s Katarem a stále vede jeho evropský balkánský celek nad Katarem 2-1.
9: Říká Jakub Kanta, za kterým se znovu vrátíme na pokračování a zbytek obou zápasů fotbalového mistrovství světa. 22 hodin 30 minut na radiožurnálu Sport si můžeme říct taky zase dvě basketbalové zprávy. Začínáme ve Španělsku. Jan Veselý ukončil tedy kariéru bez titulu v nejvyšší španělské soutěži, protože s Barcelonou prohrál ve finále s Valencí 1-3 na zápasy. V tom posledním zápase v Barceloně Valencie zvítězila 108-84 a Veselý se rozloučil s katalánským klubem v tom posledním utkání touto vizitkou. 24 minut, 12 bodů a 8 doskoků. Jeho klubový spoluhráč a kapitán týmu Tomáš Satoranský přidal za necelých 19 minut na hřišti 3 body a 3 asistence. Ta druhá basketbalová zpráva zní tak, že basketbalistky USK Praha povede Slovinec Teo Hojč o příchodu 45-letého kouče, od kterého si slibuje mimo jiné zkušenosti s budováním týmu a zapracováváním mladých hráčů, dnes informoval pražský klub na sociálních sítích. Hojč na lavičce vystřídá reprezentačního kouče Luboše Bartoně, který skončil po jedné sezóně už v květnu. A míříme taky na radiožurnálu Sport do NHL, protože ta by se mohla rozrůst o 33. tým. Rada guvernérů totiž prověřuje možnost rozšířit soutěž o druhý klub z Texasu. V lize už působí Dallas Stars, další celek by mohl najít působiště v Houstonu nebo v Austinu. Na ligovém webu o tom informoval šéf zámořské soutěže Gary Batman. Na fotbalovém mistrovství světa se budou hrát od půlnoci další dva zápasy jiné skupiny, Maroko, Haiti a Skotsko, Brazílie, a ve 3 ráno pak začne utkání, na které se pochopitelně všichni těšíme.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
17: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
18: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
19: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
17: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál, fandíme s vámi.
9: 3 hodiny po půlnoci začne taky zápas Jihoafrické republiky s Jižní Koreou, ale pochopitelně primárně se budeme věnovat souboji Česko-Mexiko. Od půlnoci tedy 2 zápasy, Brazílie, Skotsko a Maroko a Haiti. A teď už se rozhoduje o tom, jak dopadne celá skupina B, kde jsou Bosna a Hercegovina a Katar. Tyto 2 týmy spolu hrají v Seattlu. No a ve Vancouveru proti sobě nastoupili domácí Kanaďané a Švýcaři. Primárně tento zápas sleduje reportér Jakub Kanta.
16: A švýcarští fotbalisté i v polovině 75. minuty drží nad Kanaďany vedení 2-0, o které se postarali gólem ve 46. minutě Vargas. V 57. se trefil Manzambi a zvýšil z pohledu Švýcarů na 2-0. Od té doby přenechali Švýcaři, dá se říct, taktovku nad utkáním Kanaďanům, kteří se ale zatím marně snaží dobývat tu švýcarskou dobrou obranu, která tradičně moc branek neinkasuje. Teď ale dlouhý balón za obranu. To je gól! Snížení Kanaďanů, střídající hráč, který přišel před malou chvílí na hřiště, se dokázal prosadit, protože Saliba od pravé postraní čáry, někde z hranice 16, od pravé strany centroval. On si tam nejdřív naběhl na takový krásný oblouček za obranu a nacentroval balón přes bránící hráče na zadní tyč, na střídajícího Promise. A tenhle forward, tak ten už se nemýlil, to byl opravdu nádherný nákop, dobře načasovaný na Salibu, ten si s první pravačkou ten balon zpracoval tak, že si přehodil bránícího hráče a zasekl si ten balon zpátky na levou, pak nacentroval, no a padající Promise na zadní tyči věděl si rady a uklidil balon za záda golmana Kobla. Takže v 76. minutě je to tedy vedení Švýcarska už jen 2-1 a Kanaďané se znovu tlačí směrem dopředu. A to konkrétně Promise David, který vystřídal před malou chvílí, a to Buchanana, který toho na pravé straně, u pravé postraní lajny, naběhal opravdu dost. No a Kanaďané, ti jsou teď opravdu v 77. minutě, zastavují 1-2 jako politi živou vodou, dostali se k dalšímu rohovému kopu. Většina Kanaďanů v malém vápně před gólmanem Koblem na levé straně u rohového praporku se svojí pravačkou připravený Eustáquio, který bude točit míč na přední tyč. Tam byl ale připravený Manzambi a odvrací. Za míčem se snaží vrátit jeden z kanadských hráčů, byl to Miller, který to zvládl i ve spolupráci s nákopem na gólmana. Po něm teď už ale na útočné polovině hraje zase s míčem Saliba, který ho posunul na Jonathana Davida. Teď mají tedy Švýcaři celkem problémy v tom odvracet nájezdy Kanaďanů. Gregor Kobl si teď řídí své spoluhráče, protože tady bude další přímý volný kop z pravé strany. Staví se k němu Eustáquio. Všichni dobří hlavičkáři, včetně Davidů ve vápně. Jsem zvědavý, jestli to bude rozehrávat levonohý Miller nebo pravonohý Eustáquio, který má zvedlou svoji pravou ruku, tak možná signál, že se nebude kroutit balón směrem do brány, ale ven právě od Eustáquia. Ten teď ho posílá někam na vápno, hlavička z penalty od Corneliuse končí těsně vedle levé tyče brány Gregora Kobla. A Cornelius, to je opravdu velmi dobrý hlavičkář, ten dnes ve vzduchu vládne, teď si naběhl na přední tyč, ač byl tísněný Manzambim, tak celkem dobře dokázal zamířit směrem na přední tyč, ještě se dožadoval, že to tečoval za brankovou čáru jeden ze Švýcarů, to ale nedostal pochopení od rozhodčího Abatyho, který jasně říká, že tohle bude odkop, ale až poté, co Švýcaři znovu vystřídají, Ruben Vargas, ten, který otevřel skóre toho dnešního zápasu ve Vancouveru, ve 46. minutě si jde odpočinout a jeho místo teď zaujal Endoy. A právě na něj mířil první dlouhý nakopnutý balón, který ale skončil za jeho zády až za levou postranní čárou. Johnston vhazuje, rukama posílá balón na kopačky de Fugerola, po Corneliusovi si zahraje taky golman Krepo. Cornelius si naběhl k levé postranní čáře a tam také míč dostal zpátky. David Promise byl adresátem přihrávky v upůlící čáry, zběhl si do kruhu a přihrál na svého kolegu z útoku, kterým byl v tu chvíli Jonathan David, ale ten se provinil proti pravidlům, když se snažil udržet míč proti přesile, a tak Akanji bude zhruba z poloviny vlastní obrané poloviny rozehrávat standardní situaci. Míč nakopává až na 16 soupeře na Endoye. Ten se k hlavičce sice nedostal, ale jeho strážce Johnston ano a odvrátil na další out. Rodriguez se snažil ho poslat na nohu Embola, toho ale předskočil de Fugerol a vybojoval tak balón na chvíli aspoň pro Kanaďany, ke kterým se míč v zápětí vrátil po nepřesném odkopu, který skončil v zámezí od Švýcarů, takže po autovém vhazování jsou to zase na vlastní obrané polovině Kanaďani, kdo se budou snažit dostat směrem kupředu, ale to se jim nepovedlo. Ebischer, teď jeden ze střídajících Švýcarů na pravé straně, zaměstnává hned dva obránce, a to Lareu a Corneliuse, ale rohový kop podle mínění rozhodčích z Brazílie nevybojoval a tak rozehrává Maxim Krepo, kanadská brankářská jednička, která měla před nedlouhou chvílí velkou radost z toho, stejně jako Jesse Marsh, že se dokázal prosadit David Promise. Tedy lépe řečeno Promise David v 76. minutě, pokud bych vás tím prohozením zmátl, které jméno je které, tak věřte tomu, že příjmení je David a jméno Promise. Teď další kanadský dlouhý nákop na švýcarskou polovinu, který ale končí zase nákopem hned na druhou stranu na Embola, kterého nedovoleně poslal jeden ze stoperů, a to de Fugerol, nekompromisně rukama k zemi. Embolo se ještě dožaduje žluté karty pro de Fugerola, ale Abaty zůstává klidný a do své kapsičky pro žádnou kartu nesahá. Teď je tady další střídání. Lareu střídá Scheffelburg, takže další čerstvá síla, kterou posílá Jesse Marsh na trávník na posledních zhruba 7 minut základní hrací doby plus nějaké nastavení, protože pomalu ale jistě končí 83. minuta, Švýcarsko-Kanada 2-1 a jsou to Švýcaři, kdo teď se snaží s míčem na noze trochu sklidnit hru, protože v těch posledních momentech to bylo takové trochu neuspořádané a když už, tak hrozili právě spíš Kanaďané, kteří se tlačí za vyrovnáním. Teď ale Ebischer posílá dlouhý out až k rohovému praporku na Manzambiho, který se tam protáhl kolem Corneliuse, jde Fugerola a situaci nakonec musel řešit vybíhající Krepo, který ale byl připravený, míč chytil, odkopl na útočnou polovinu, tam za ním běží Oluwasi, který ale měl k němu blíž, tedy dál, než Gregor Kobl, který ho posílá někam k půlící čáře. Tam ho ale žádný z jeho spoluhráčů ze Švýcarska nevybojoval. A tak to budou po té, co míč putoval za postranní čáru, na pravé straně vhazovat. Ale to až poté, co vystřídá také trenér Švýcarska Murat Yakin. Brel Embolo, tak ten už v dnešním utkání dohrál, stejně jako Manzambi, a místo nich míří na hřiště Fastnacht s Itnem. Takže také Murat Yakin, bývalý švýcarský reprezentant a dnes trenér národního týmu, se pokusí ještě trochu oživit tu hru, ale teď pozor, dlouhý out do švýcarského vápna. Tam hned několik Kanaďanů se s němu snažilo protlačit, ale neúspěšně, a tak přichází odkop někam k půlící čáře, kde to ideálně z pohledu Kanaďanů nevyřešil Luc de Fougerol. Právě od něj se totiž míč otřel a zamířil za pravou postranní čáru z pohledu Švýcarů, takže bude moct vhazovat Widmer, který si vybírá Ebischera. Ten se ale žene za balónem celkem marně, Fougerol totiž ho odkopává přes hlavu z vlastního obraného velkého vápna směrem k půlící čáře, tam ho ale uzmuli právě Švýcaři, kteří ho vrátili až ke Koblovi. Ten dlouhým nákopem hledá Ebischera, ten prodlužuje za sebe a pozor, tohle by mohla být další situace pro Fasnachta, který se tam dostal za záda bránících hráčů, ale musel vyběhnout pravé postranní čáře a tak vracel na Ebischera. Teď se do kombinace zapojuje také Freuler a po něm ještě Widmer, no a Švýcaři přes Elvedyho teď od půlící čáry vrací hru až ke gólmanu Koblovi, ten přenáší na levou stranu na stopera Akanjiho, ten tak 10 metrů před půlící čárou přihrává za ní, nebo před ní je z jeho pohledu, tam si ho ale uzmul Miller a teď to zkouší on po pravé straně, ale tohle bych řekl, že už byl míč za autovou čárou, ale podle rozhodčích to ještě Miller stihl a vybojoval rohový kop, jestli jsem viděl dobře, protože zatímco Rodriguez, tedy levý bek Švýcarska, přestal hrát, tak Miller ten zatím balónem upaloval dál a nakonec ho zastihl ještě na hrací ploše, centroval a švýcarská obrana tak odvrátila na roh z pravé strany. Z pohledu útočících Kanaďanů zahrává Eustáquio, točí míč pravačkou někam na vrchol malého vápna na přední tyč, tam ho ale dokázala obrana Švýcarů poslat do bezpečnějšího prostoru a teď se tady chvíli ve Vancouveru v končící 87. minutě hrát nebude a tak se můžeme podívat do Seattlu, kde Bosna odskočí

na třetí místo ve skupině a postup do play-off. Každopádně tady taky hodně bude záležet na tom, jestli Kanaďané ještě nedotáhnou ten náskok Švýcarů, který je pouze jednobrankový v končící 88. minutě, kdy Kanaďané se stále pokouší něco vymyslet. Salibův nákop na pravou stranu na Millera, ale nemířil tam, kam by pravý křídelník kanadského národního týmu potřeboval. Momentálně má Švýcarsko 7 bodů, je první před Kanadou, která vede o skóre se stejným bodovým zápisem. Uhájila tedy zatím hájí tu druhou příčku úspěšně před Bosnou a Hercegovinou, která ale má v tuhle chvíli tedy stejný počet bodů, ale horší skóre. De Fougerolle teď přešel hned přes tři Švýcary z vlastní obrané poloviny až na tu útočnou, ale tam o balon přišel, ne na dlouho. Kanaďané si ho po odraženém tak si ho vzali zase zpátky. Jonathan David byl i faulovaný u půlící čáry a tak zase kapitán Kanady Eustáquio teď rukama nad hlavou mává a posílá své spoluhráče až ideálně do vápna. Ti tam ale nepůjdou, protože Eustáquio bude centrovat sice z pravé strany, ale jen nedaleko od půlící čáry, tak 5 metrů přední na útočné polovině posílá centr na vrchol nebo na levý roh velkého vápna z pohledu Kanaďanů, kam si nabíhal kdo jiný než Derek Cornelius, tedy ten, na kterého směřuje většina těch nakopávaných míčů při standardních situacích, protože jinak je to samozřejmě stoper. Kanaďané to stále zkouší po levé straně, ale zatím neúspěšně. Švýcaři se teď dokázali ubránit, a to zásluhou Ebischera, kterému tam pak nakonec přišel pomoct i Fasnacht. No a v tuhle chvíli končí 90. minuta, rozbíhá se nastavení a jak dlouhé bude. Ještě 6 minut se určitě bude hrát ve Vancouveru. Švýcaři hájí vedení 2-1, ale Kanaďané, ti se snaží, se čím síly stačí v posledních minutách ještě vyrovnat stav. Centr další z levé strany do vápna, tam skákali hned dva hráči v bílém dresu. Jedním z nich byl Kanaďan Cornelius na zadní tyči, těsně před ním byl ještě Oluwasi, ale ani jeden z nich na ten balon nedosáhl. Oluwasi, ten to měl příliš za sebou, tak ne, byl to David, ale Promise David, ten měl míč příliš za sebou, no a Cornelius zase hodně před sebou a tak proskotačil až za brankovou čáru za Gregorem Koblem mimo bránu, takže další nákop Gregora Kobla na některého ze švýcarských útočníků, jenomže Ndoye se tam přes bránícího hráče k tomu míči nedostal, ovšem od Johnstona putoval ten balón až do zámezí a tak vhazuje Rodriguez, vybírá si Fasnachta. Ten i přes snahu bránícího Johnstona balón dostal do zámezí, ale řekl bych, že to bylo tečí o něj, ale nakonec tam ještě přichází rozhodčí Abáty, aby si vyjasnil, co to bude, tak nakonec to nebude ani autové vhazování a vracíme se k tomu původně zamýšlenému přímému kopu, který míří na levou stranu, tam je připravený Oluwasi, sprintuje směrem ku předu, centruje navrch velké vápno, kam si nabíhali útočníci Davidové, jak Promise, tak Jonathan, ale první u míče byl Akanji, stoper Švýcarska, který odklidil aspoň na chvíli do bezpečí, odkopl za pravou postraní čáru, kam teď už míří Alistair Johnston, který hecuje většinu z 54 tisíc fanoušků v ochozech stadionu ve Vancouveru, protože tady další možnost ohrožení švýcarské brány v 93. minutě. Přichází dlouhý aut na Oluwasiho nebo Promise Davida. Ano, byl to Promise David, kdo hlavičkoval, ale Kobl se překvapit nenechal. Byl připravený, míč mířící na zadní tyč dokázal rukavicemi skrotit a teď už ve spolupráci se svými

0: Reprezentačními spoluhráči se snaží v končící třetí nastavené minutě zase poslat ten míč směrem kupředu. To se daří, teď Švýcaři kombinují po pravé straně a už jsou na útočné polovině. Je to Widmer, kdo bude moct z nebezpečného prostoru centrovat, ale přihrává ještě na Fasnachta, ten od pravé strany stál prakticky na velkém vápně, centroval na penaltu, tam byl ale připravený Cornelius a odvrací. Akanjiho, další ale dlouhý balón s odpůlící čáry směrem na nabíhajícího Ndoje na levé křídlo. Tam už se stihl vrátit Alistair Johnston a zase posílá dlouhý balón na útočnou polovinu z pohledu Kanaďanů. Další autové vhazování pro ně Miller, poté Jonathan David, ten přihrává ještě Eustáky, centruje na malé vápno. Přízemní balón, ale tam byl připravený Nico Elvedy a odvrací na další autové vhazování. Další příležitost ve čtvrté nastavené minutě pro Kanadu, která prohrává 1-2 se Švýcarskem v domácím prostředí před svými fanoušky ve Vancouveru. Ale ještě má dvě minutky na to s tím nepříznivým skóre něco udělat. Ještě tak dlouho se bude hrát tenhle zápas, který rozhodne o tom, kdo zvítězí v tabulce skupiny B. Další aut, který odvrací švýcarská obrana. Byl to zase Akanji. Centr Alistaira Johnstona na zadní tyč. Gregor Kobel připravený. Tohle mířilo až příliš na něj. Tam nemohl být ani Promise David, ani Jonathan David, ani dobíhající stoper Cornelius. Nejvýš vyskočil a v rukavicích našel ten balón Kobel. Dlouhý nákop přes půlící čáru na Ebišra, který ho dokázal udržet ve prospěch červených barev, které dnes nosí švýcarští fotbalisté, kteří ještě něco přes minutu budou hájit ten nejtěsnější náskok. A zatím se jim to daří celkem dobře, protože Ebišr teď sice přišel o balón na útočné polovině, ale většina jeho spoluhráčů už je připravená zase bránit. Další nájezd Kanaďanů z levé strany, to zkouší Miller, vrací zpátky za velké vápno, centr na zadní tyč, Johnstonova hlavička! Ta mířila křižně k levé tyči z jeho pohledu Koblovy brány. Nebylo to špatné, ale chyběla tomu razance a Kobl, který se tam od té tyče přesouval směrem na přední, to neměl zase zpátky daleko, aby předvedl další dobrý zákrok, ale hlavně to dobře vyřešil pozičně a neměl tak velké starosti s tím, aby udržel Kanaďany zatím na jednom jediném gólu, ale ještě 20 sekund minimálně zbývá do konce toho 6-minutového prodloužení. Další autové vhazování do velkého vápna, bránící Švýcaři odvrací, ale jen za něj. Další centr někam na malé vápno, tam byl Oluwasi, který loboval snad dokonce gólmana Kobla, ale nepodařilo se mu to tak, jak zamýšlel, nicméně trenér Jesse Marsh mu zatleskal, ale už asi ví, že tohle budou mít Kanaďané s vyrovnáním těžké. Offside to v žádném případě nebyl, nakonec to byl Promise David, který přes hlavu posílal balón právě na zadní tyč, kam dobíhal Cornelius, ale Kobl se tam k tomu míči dostal dřív a rozhodčí Ramon Abate po odkopu už nic dalšího v tomhle utkání nepřipustí. Pro Švýcarsko a Kanadu skončila základní fáze mistrovství světa a zřejmě tím neskončila jejich cesta turnajem, přestože Švýcarsko vyhrálo nad Kanadou v souboji o první místo tabulky skupiny B 2-1, tak mají oba týmy velice blízko k postupu z prvního a druhého místa, protože v souběžně hraném duelu Bosna stále vede nad Katarem 3-1. A tohle nestačí, potřebovala by ještě minimálně jednou skórovat, aby se to z pohledu právě jeho evropského výběru z Balkánu to vypadalo o něco lépe. Běží už pátá nastavená minuta v Seattlu a bude se hrát celkem 6 nad rámec základní hrací doby. Takže ještě malou chviličku si musíme počkat na konečný výsledek v tomhle utkání mezi 64. týmem žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA a 56. Takže zatím se schyluje v uvozovkách překvapení, protože ten níže postavený z Bosny a Hercegoviny vede nad Katarem 3-1, a to zásluhou Alaj Begoviče, který skóroval jako první v utkání, a to v 29. minutě. Ve 34. si dal vlastní gól nakonec Abunáda, takže úprava toho skórera v oficiálních statistikách. Dlouhou dobu tam figuroval trochu jiný katarský fotbalista. No, ale Kataru se podařilo ještě v prvním poločase snížit 3 minuty před odchodem do kabin. Totiž vykřesal naději pro Katar Al-Haidos gólem na 1-2. No, ale ve druhém poločase se zatím dokázal gólově prosadit pouze Mahmič, který tak zatím uprovil na 3-1 a už se pomalu, ale jistě blíží konec také v tom utkání v Seattlu, ve kterém tedy Katar prohrává s Bosnou a Hercegovinou 1-3, ale Bosna, předpokládám, že je ten tým, který se tlačí do zakončení, protože Bosna potřebuje ještě zvítězit vyšším rozdílem, aby měla šanci na to projít z prvních dvou míst, ale teoreticky 4 body by měly stačit i na to projít do vyřazovacích bojů ze třetí pozice. O to samé se budou v noci snažit čeští fotbalisté, kteří se ale budou střetávat s domácím Mexikem ve vysoké nadmořské výšce na Aztéckém stadionu před více než 80 tisíci diváky, tak nečeká vůbec nic lehkého. Budete o tom moct poslouchat od 3 hodin ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ode mě už jen poslední informace, a to je konečný výsledek utkání Bosna a Hercegovina Katar. 3-1 se raduje Bosna a Hercegovina z vítězství, a tedy ze 3. místa ve skupině, a ze 4-bodovým ziskem by to na postup mohlo stačit.
1: Děkujeme Jakubu Kantovi za konečné informace tedy z 2 zápasů fotbalového mistrovství světa. Známe prvního vítěze jedné ze skupin. V Bčku tedy triumfovalo Švýcarsko se 7 body po vítězství nad domácí Kanadou 2-1 v tom souběžně hraném utkání skupiny B. Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1. Aktuálně tedy Bosna se 4 body na 3. místě a bude čekat na další výsledky. Bude jich ještě hodně. Teď máme pro vás aktuální zprávy ve 23 hodin.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: Vláda zítra zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Ministři obrany Česka a Polska jednali o společném postoji před summity Vyšegrádské čtyřky a NATO. Čeští fotbalisté odehrají proti Mexiku poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Kritizuje taky, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. A podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidentovi zařídí, říká ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka.
5: My zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
3: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, o té soud teprve rozhodne. Pacienti by měli od září moct vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ Karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít taky zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
6: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
3: Ministři obrany Česká a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortů obrany Visegrádské čtyřky a koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. A tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
7: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
8: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
7: Vzkázal po jednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody a nevynořovalo se. Nad hladinou se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat strakoničtí kriminalisté. Sport. Čeští fotbalisté ve 3 hodiny ráno našeho času vstoupí do posledního duelu ve skupině mistrovství světa. V Mexiku budou hrát proti domácím, kteří už mají jistý postup do vyřazovací fáze. Naopak Češi potřebují nejspíš vyhrát. Teď hrají Švýcarsko a Kanada, zápas sleduje Jakub Kanta.
9: Tohle utkání už skončilo a Švýcaři se radují z vítězství a také triumfu ve skupině B, protože Kanadu porazili 2-1. Kanaďané tak končí na druhém místě tabulky a postupují také a čekat musí Bosna a Hercegovina, která v souběžně hraném duelu porazila Katar 3-1, má stejně 4 body jako Kanada, ale je na třetím místě. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Za hodinu začnou duely Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Ve 3 hodiny ráno stejně jako Češi vstoupí Jihoafričané do duelu s Jižní Koreou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D1 za Mirošovicemi. Dálnici D1 z Prahy do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 osobní auto narazilo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici a jede to pomalu.
11: Moc to nejede, úplně pomalé, protože přes tu benzinku to se sune ty auta.
10: Kolona teď tedy začíná na kilometru 117. Pokud jste na začátku, můžete sjet na Velký Beranov na kilometru 119. Objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Pokud vystojíte celou kolonu až k nehodě, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam náklad po požáru kamionu, projíždí se pouze levým pruhem. Kvůli nehodě u Beranova je tam ale slabý provoz, takže se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, je označený šipkou. V Praze začala noční uzavírka tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov. Údržba zastavila provoz i v tunelu Mrázovka ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Čeští fotbalisté odpočítávají poslední hodiny do utkání s Mexikem, kterým uzavřou své vystoupení v základní skupině mistrovství světa. V Mexico City ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí proti domácí reprezentaci.
13: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
12: Tak to pojďme všechno probrat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
14: Dobrý den.
12: Dříve reprezentantem, vicemistrem Evropy z roku 1996, dnes trenérem Karlem Radou. Karle, vítejte na Radiožurnálu Sport.
14: Dobrý den.
12: A nechybí také fotbalový reportér naší stanice Tomáš Petr. Tomáši, hezké odpoledne.
15: Pěkný den.
12: A na dálku zdravíme také Mira Vasiče, našeho reportéra přímo v Mexiku. Miro, hezké ráno.
16: Dobré ráno.
12: Ano, v Mexico City je o 8 hodin méně, takže tam fotbaloví reprezentanti stále ještě spí. Pavle, když ten zápas bude mít vlastně výkop v 19 hodin mexického času, v kolik tak budou stávat? Kdy bude snídaně?
16: No tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je třeba až takhle pozdě, takže tam bude nějaký rozmezí 2 hodin. Myslím si, že třeba od 8 do 10 si myslím, že by to bylo tak nějak normální. Pak tam bude možná nějaká procházka, nevím, jaký je počasí, určitě nějaký ještě meeting, jednak taktický a jednak možná i organizační a pak nějaký oběd, sváča, možná nějaká ještě příprava určitě a jdou na to kluci. No.
12: Karle, měl jste jasně daný program, nějaký rituály, které jste dodržoval před takhle důležitými zápasy?
14: Já rituály moc ne, na to moc nejsem, ale samozřejmě měl jsem rád, když jsem si navykl teď, jak je ten program takový ten volný, jak říkal Pavel, že tam rozpětí třeba i snídaně, jo, že máte od 8 do 10, každý hráč trošku jinak spí, nebo někdy si chcete přispat díl a je tam ta možnost taky od toho volnějšího, než když to máte striktně daný, že musíte být, já nevím, v 7:30 na snídani a tak dále a tak dále. Takže pak samozřejmě ten program spíš takovou pohodu vytvořit před tím zápasem už a ty hráči, aby se chystali na to, připravili se na to i trošku podle sebe, kdo jak potřebuje.
12: Miro Vasič je přímo v Mexiku. Miro, jaké se očekává v podvečer počasí a v kolik vlastně vy budete připravit na stadionu s kolegy, tedy s Mikulášem Jášou a Lukášem Michalíkem?
17: No, když to převedu na váš čas, když začnu tím stadionem, tak tam budeme někdy před půlnocí už, no, takže to je zhruba v 16 hodin místního času, možná ještě o trochu dřív, protože když jsme byli včera na tiskových konferencích, tak ono celkově tady v Mexico City je docela drsná doprava, tady pokud nemáte pevné nervy a trochu odvahy, tak si tady moc nezajezdíte autem, prostě musíte všude strčit špičku. Ale abych se vrátil k tomu stadionu, ono tam v okolí je to docela natěsnané, takže čekáme velký nával už docela brzo, protože i v Guadalajáře lidé šli hodně dlouho před utkáním, takže aby jsme tam byli co nejdřív a někde náhodou neuvízli. No a pokud jde o to počasí, tak dnes má být maximálně nějakých 21 stupňů, kolem té 19. hodiny má být 18, co je ale takové horší na té předpovědi, má pršet, to je velmi pravděpodobné, no a když koukám, tak jsou tam i blesky, tak aby nebyly bousky a nějaké přerušení.
16: Že bychom si počkali. Já jenom, Miro, se zeptám, prosím tě, tady u nás je zvykem před zápasem nějaký ty, řekl bych, až pouťový atrakce před tím stadionem. Jak je tomu na mistrovství světa? Já jsem ještě vlastně nic neslyšel o tomhle tom.
17: Tak ono to je stadion od stadionu a podle toho, kolik je kolem toho místa, třeba v Atlantě, u toho, řekněme, supermoderního futuristického stadionu, tak tam hned v zázemí byla taková fanzóna obrovská, takže lidé si tam mohli nakoupit něco k jídlu, byly tam nějaké věci, že si můžete kopnout na takovém tom malém hřišti nebo takový nohejbálek, něco podobného, tam to bylo hned vedle stadionu. Tady u Aztéckého to je asi komplikovanější, protože jak už jsem říkal, ono to tam je v některých uličkách takové stísněné. Přiznám se, že jsem neobešel úplně celý stadion, takže nevím, jestli tam je nějaká taková fanzóna někde zvenčí, ale většinou to bývá, no, takový fanpark, jak oni to občas honosně nazývají.
12: Říká Miro Vasič, reportér Radiožurnálu Sport přímo z Mexika. Posloucháte speciál naší stanice před posledním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa. Tak pojďme tedy k tomu, co jsme zatím od týmu trenéra Miroslava Koupka viděli a co už tady Pavel Horvát mnohokrát komentoval, co tedy říká Karel Rada na ty první dva zápasy, to znamená porážku nejprve s Jižní Koreou 1-2 a následně remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou.
14: Já přímo první zápas jsem osobně neviděl, viděl jsem ho ze záznamu jenom určitý fáze toho zápasu, takže tam si myslím, v tom zápase asi pro nás byla obrovská škoda vstoupit do toho prvního zápasu remízou. Jo, udržet to prostě, dotáhnout to do toho, i když samozřejmě byla tam převaha Korejců, byli dominantnější, byli silnější na míči, ale to není to, co musí být vlastně průkazním k tomu, abyste ten zápas nedokázal jako vyhrát nebo nedokázal ho dotáhnout do vítězního konce. ruce. A co se týká toho druhého zápasu, tak tam opravdu asi si myslím já, za mě ta naše pasivita v tom druhém poločase, kdy prostě on už to popisuje dneska i pan Koubek, trenér, který říká, že prostě pokud se nezlepší na míči a nebudou silnější na míči, tak ty utkání pro ně budou obrovsky těžký, i tohle utkání další s Mexikem, takže tam to vedlo k tomu, si myslím, že to byla jenom otázka času a štěstí, neštěstí, kdy prostě se byla nešťastná penalta vlastně nastřelená takhle ruka, ale říkám, my jsme k tomu si myslím přispěli tou pasivitou toho, že jsme vlastně byli hodně hluboko a vlastně nedokázali jsme ten balon udržet a i ten přechod náš, ono můžete hrát za mě hlubší blok, můžete hrát vzadu, ale musíte potom být silný nahoru, kdy dokážete z toho vyjíždět, být nebezpečný pro soupeře, kdy on z vás vycítí, že prostě musí mít obavy z vás, ale to my jsme tam moc neprokazovali pak.
15: Karel Rada to tady naznačil, my si můžeme pustit vlastně, co říká trenér Miroslav Koubek o té české hře, co se musí změnit možná i do toho zápasu s Mexikem.
18: Nemusíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický, jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne, jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
15: Není ta česká hra, řekněme, zklamáním pro Karla Radu na šampionátu?
14: Tak každý fanoušek čeká asi od těch zápasů nebo od toho týmu vždycky, že to pro něj bude zajímavý, že budou padat branky nebo budete nebezpečný hodně, že tam uvidí ty situace, ale potom samozřejmě dlouhodobě, když jste v tom zápase, takže vlastně pomalu těch střel na tu bránu z naší strany bylo minimum a nedokážete se prosadit nahoru a neohrozíte toho soupeře, tak je to hrozně těžký. Jo. Samozřejmě ty diváci potom vidí, když by to byl opravdu soupeř zvučného jména, s kterým vlastně vy třeba hrajete nějakou vyrovnanou nebo nevyrovnanou partii remízu třeba, nebo dáte i gól a pak jste v nějakým dlouhodobějším bráněním a ubráníte to, tak tam to třeba ten fanoušek ocení trošku jinak. Jo, ale tady opravdu to očekávání bylo asi to, že my opravdu tam dokážeme s těma soupeřema nějakým způsobem jim víc konkurovat a předvést asi lepší zápasy. No.
16: No, já myslím, že Karel to vlastně řekl skoro přesně, že to očekávání bylo už s Koreou, ale Korea prostě byla úplně jinde. Tam ty hráči byli technicky vybavení, byli rychlí, přesto jsme vlastně měli opravdu ten bod na dosah a o to víc všichni si mysleli, že ten jar přejedeme, že vlastně jako tam by to nemělo být žádná překážka a začal ten zápas tak, jak jsme si všichni přáli, ale bohužel vlastně ten průběh odhalil to, že něco je špatně, ať už kondice, určitě se k tomu dostaneme, ať už kondice nebo nějaký rozpoložení toho mužstva, něco tam nefunguje a proto ten výkon byl takovej a to, co říká Míra Koubek, to je jasný. Prostě když nemáš kvalitu na míči, no tak nemůžeš hrát fotbal, logicky, to bychom mohli dělat jiný sport, ale my jsme tam prostě nebyli schopní si třikrát za sebou přihrát a ten balon udržet, aby jsme si odpočinuli a potom tomu z toho vypadalo vlastně až bezbraně. No.
19: A dá se s ním něco udělat takhle rychle za pár dnů mezi zápasy?
16: No, tak uvidíme, samozřejmě asi se o tom taky budeme bavit, o tom, o těch podmínkách, v kterých těch zápas se bude hrát. Já si myslím, že pro nás prostě to je velmi těžký a to střídání vlastně těch pásem nám taky nepřidá. Byly tam zmínky o tréninkách, které jsou v teple. Já vlastně asi nechápu, proč teda, když je teplo přes den, proč se netrénuje brzo ráno, když potřebujeme trénovat. Myslím si, že i to by byla možnost trénovat od 9 hodin, od 8:30, prostě ten režim tomu přizpůsobit. Jestli nám nevyhujou tréninky v 11 nebo po obědě, tak je logický, že se s tím musí něco dělat, ale těch odborníků tam je spousta a samozřejmě ten výsledek zatím vypadá tak, že nejsme dobrý, takže asi teďka takhle narychlo se s tím nedá nic dělat. Jedině vlej do těch hráčů to sebevědomí, že i v té únavě samozřejmě jsou schopní s tím něco udělat. A ještě řeknu jeden příběh, který jsem dneska říkal kamarádovi Luďkovi Zelenkovi, říkal mi to Jarda Špaček, zase přirovnám fotbal hokej, jak se asi ty hráči cítí, když hraje hokejista v oslabení 5-3 a je minutu a půl zavřený v té třetině, tak Jarda Špaček mi říká, hele, to je jak papiňák, to máš zamlžený plexisklo a už si vlastně přeješ, aby oni dali gól a můžeš jet z toho ledu. A takhle si myslím, že se podle mě cítili některý ty kluci, že vlastně, já neříkám, že jim to bylo jedno, ale už prostě chceš, ať je to pryč, ať tu únavu ze sebe můžeš setřást, ať se můžeš zastavit. Jo, ale v té únavě je prostě potřeba udělat tyhle ty věci, co říkal Karel, že ty musíš prostě ten balon udržet, aby si si pak trošku odpočinul, jinak tě sešmelcuje soupeř, který je třeba kvalitě AR.
19: No a půjde to, Karle, aby Češi v těch podmínkách, které je čekají, vlastně dokázali hrát to, co tady popisuje Pavel, a dokázali vlastně eliminovat tu výhodu, kterou mají Mexičané tím, že jsou na dané podmínky zvyklí, protože v nich vyrůstají.
14: Tak je to samozřejmě pro ně obrovská výhoda, jo? Ne, že ne, ale jak jsme říkali, no, těch odborníků je tam spousty a opravdu ten program si nastavit tak, aby to vyhovovalo, jestli opravdu trénovat ve vedrech a připravovat se na to tím způsobem. Já jsem zažil i dřív jiný týmy, který prostě se připravovali obráceným způsobem, jo? Že maximálně šetřili ty síly, vyhybali se tomu sluníčku, třeba tomu dusnu a chodili opravdu hodně brzo nebo něco takového, aby prostě pošetřili a pak prostě se vyšponovat tu hodinu a půl, jo, na tom hřišti, kdy vás to prostě víte, že pojete na doraz, kdy vás to vycucne, tak je to ale tohle to hrozně složitý teď o tom takhle jako tady mluvit a připravit se, co vlastně přesně udělat na to, jak komu by to vyhovovalo, jo. Ale je to hlavně si myslím i ta psychická věc, která ovlivňuje hráče za mě vždycky z 50% obrovsky, a já si myslím, že když my hrajeme se soupeřem, který víceméně jsme v očekávání všichni a celý národ vždycky, že musíme vyhrát nebo uděláme 3 body jasný, nebo že bychom to měli, tak ten tým to cítí taky tak a samozřejmě pod obrovským psychickým tlakem. A já říkám naopak, já jsem hrozně zvědavý na tenhle zápas, protože my nakonec jsme vždycky schopní se i proti takovému soupeři nebo lepšímu soupeři, nebo když řekneme ano, proti nám jde jasný favorit, pojďme, jo, a teď ty hráči prostě z nich to spadne nakonec, uvolní se a jsou schopní, jako řekneme, a teď budeme hrát, konečně pojďme hrát. Jo, a to já čekám právě, co vyplyne, jak to vlastně dopadne tenhle zápas, co nás vlastně, jestli se v tom udržíme, nebo nás to semele.
13: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
19: Ve vysílání Radiožurnálu Sport ve speciálu před posledním vystoupením českých fotbalistů na mistrovství světa. Tahle otázka tedy teď na Mira Vasiče, jednou z reportérů Radiožurnálu Sport přímo v Mexico City. Miro, je cítit z českého národního týmu, že třeba v tom nastavení, o kterém teď mluvil Karel Rada, bude český národní tým schopný jít do zápasu, který vlastně asi musí vyhrát, jestli chce mít reálnou naději na postup do playoff?
17: Tak je tam jim jednoznačně to naladění na to, že to prostě Češi musí zvládnout. Bylo to jasné ze slov Ladislava Krejčího jako kapitána týmu. On několikrát zopakoval už během tohoto turnaje, že pokud někdo není přesvědčený o tom, že postoupíme a že musíme předvést nějaký lepší výkon, tak tady nemá co dělat. Ale zase na druhou stranu, jak s oblibou říká Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, takže se ukáže až v tom samotném utkání. Jenom bych dodal k těm tréninkům. Oni Češi trénovali třeba od 9:30 od 10:00. Teď mluvím o Texasu, kde je velké vedro a vlhko. Protože pokud by chtěli trénovat v nějakém ještě přijatelnějším počasí, tak to by snad museli trénovat od 6:00, od 7:00 od rána.
20: Protože každá ta půl hodina je znám.
17: Tam to začne být opravdu jako drsné v těch dopoledních hodinách, pokud není, ono tam taky občas pršelo, ale prostě ty podmínky jsou tam hodně těžké, ale zpátky k tomu nastavení. Ten tým navenek alespoň působí tak, že ví, jak musí hrát a co musí zlepšit. Oni sami ti hráči byli zklamaní. To nebylo tak, že by tam někdo chodil a říkal, no Ježíš Maria, no tak ty byli silnější, nepovedlo se nám to. Je to první mistrovství světa a on to docela i rozváděl. Ladislav Krejčí, když začal mluvit o tom, že na ty hráče, na každého individuálně to prostě mohlo dolehnout. Je to velkolepá akce, je to největší mistrovství světa v dějinách, v historii, jak rád říká šéf FIFA Infantino. Prostě je tam najednou tolik věmů, že to na vás může zapůsobit. Ale já jsem třeba nikdy nezažil žádnou velkou akci, o tom by mohli asi víc říct Pavel Horvát a Karel Rada, jestli skutečně ta slova Ladislava Krejčího odpovídají realitě.
19: Tak pánové, je to na vás tedy, pokud jde o tahle záležitost, Pavle.
16: No tak souhlasím s tím, samozřejmě ta atmosféra, Karel hrál finále mistrovství Evropy, bavili jsme se o tom podávání ruky královně, vlastně jestli tě to neodvádí od té koncentrace, nebo jestli si to vlastně vůbec neuvědomuješ v tu chvíli, jsou lidi, kteří prostě se soustředí jenom na ten zápas, samozřejmě jsou lidi, kteří vnímají asi teďka i v Americe nebo v Mexiku prostě, jak jedeš na ten stadion, co se děje kolem tebe. Jo, na to už si asi za 10 let, za 20 let nespomenou, ale v tuhle chvíli možná, že to vnímají, že teď já to přeženu, že jim tam někdo ukazuje podřízlýho kohouta, že ten zápas hraješ prostě v prostředí, který k tobě není přátelský. Jo, to může bejt, ale jako jsme na mistrovství světa, já si myslím, že ty hráči, který tam jsou, ve většině případů, až bych řekl třeba možná na Sašu Sojku, který paradoxně podle mě vypadá bez největšího ostychu, tak vlastně tam cítím to, že ta jako sebedůvěra je prostě na nízký úrovni. No.
15: Tady musí přijít otázka na Karla Rado, tak Karle, před tím finálovým zápasem Eura 96, když šla královna, jak moc člověk v tu chvíli v hlavě měl, že proti mě stojí Němci, hrajeme finále, musím si hlídat tenhle prostor, dělat tohle a na druhou stranu je královna.
14: Myslím, že to má každý z hráčů asi trošku jinak, ale já za mě, když budu mluvit, tak samozřejmě úplně to nebyla pro mě ta priorita v ten daný moment. Já opravdu jsme se o tom bavili s Pavlem, že já jsem měl nastavený ten zápas a pro mě to byl hrozně dlouhý proces celý před tím začátkem. Jo? Já jsem se těšil na to, až budeme hrát, až prostě ten zápas začne, protože furt máte v hlavě, koncentrujete se, děláte tam nějaký úkoly, nějaký povinnosti, čtete si, načítáte si soupeře a tak dále. Takže pro mě od toho nástupu celého, pak zimnama ze všech s královnou, to je hrozný proces, který prostě vy už chcete mít za sebou, nebo já aspoň, mluvím za sebe, a chcete být prostě v tom zápase, v tom boji, jo, kdy furt myslíte, teda většinou toho pak myslím na to, takže byla tam královna, ano, teď vzpomínka nádherná, zpětně pro mě, ale až zpětně možná větší a víceněná než ten daný moment na tom hřišti.
19: Tolik tedy vzpomínka na finále mistrovství Evropy 1996 do finále mistrovství světa 2026 mají čeští fotbalisté opravdu ještě hodně daleko, ale když se vrátíme k už zmiňovanému kapitánovi národního týmu Ladislavu Krejčímu, tak ten se na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem samozřejmě vyjádřil i k únavě.
20: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a vlastně potom už jsme nebyli v těch prostorech, ve kterých jsme měli být, anebo prostě došly síly. To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně.
19: Tolik tedy Ladislav Krejčí, Tomáš Petrdo plní ještě další informace?
15: No, tady samozřejmě následuje ta otázka, protože oba pánové, jak Pavel Horváth, tak Karel Rada, mají nejen hráčské zkušenosti, ale i trenérské, tak jak vlastně naložit s těmi tréninky. On, Pavel Horváth, nám tady před vlastně tímhle pořadem už říkal svůj pohled na to, že proč si myslí, že došlo k tomu, co říkal Ladislav Krejčí.
16: Já ho zopakuju. Já jsem byl teďka u Brna ve Slavkově, kde jsem měl možnost se potkat s Jirkou Procházkou, s bojovníkem
19: MMA,
16: a ten tam měl zajímavý příběh o Mexico City, o tom, že vlastně, když přijedeš do takového prostředí, tak cítíš první 2-3 dny v obrovskou euforii, což mohlo být u nás v tom prvním zápase proti Koreji, myslím fyzickou teďka, ne žádnou, jako žádný opojení. A vlastně kluci vlastně zmiňovali to, že ten zápas odehráli bez větších problémů. Uvědomuji si Pavla Šulce, který vlastně, kdyby mu to nikdo neříkal, tak říkal, že si vůbec neuvědomuje, že hrál v takovýhle nadmořský vejšce. Ale Jirka Procházka pokračoval s tím, že vlastně ty další dny na tebe přijde obrovská únava, kterou podle mě naši kluci jako začínali vstřebávat ty dva dny potom, kdy teda měli nějaký tréninky, byly zmiňovaný tréninky, které byly hodinový, 70 minut jsem tam čet někde, jo, který samozřejmě budou nějak intenzivní, a jestli třeba v této fázi, kdy prostě byly ty dva dny potom návratu z téhle nadmořské výšky, mohli se dostat do fáze, že se zavařejí prostě, a pak v tom zápase s Jihoafrickou republikou vlastně mě nejvíc na to úplně upozornili ty náhradníci, protože Pavel Šulc, Lukáš Provod i Tomáš Souček prostě jsou hráči, který když vlítnou na hřiště, tak jsou prostě vidět, jsou prostě cítit, a to tam nebylo. A mě to zarazilo úplně nejvíc u těchto střídajících hráčů, který vlastně nám nepřinesli běžecky, samozřejmě fotbalově, protože to bylo těžký, ale běžecky to nebyli prostě tyhle kluci. Takže já přemýšlím, kde to může být, a tohle to mě trošku jako nabídlo nějakou odpověď. To, co jsem se dozvěděl od toho Jirky Procházky.
15: Jak to vidí Karel Rada?
14: Tak já asi s Pavlem souhlasím, protože člověk, když si to promítá jako hráč, tak ono určitě opravdu a hlavně ten nástup, že do toho druhého zápasu, jako jsme měli, všichni říkají, proč tak nedokážeme pokračovat. No, ono to je samozřejmě. Ten soupeř taky jde s nějakým očekáváním, malinko pasivní, třeba začátek opatrný, nám se povedne dát gól, byli jsme třeba v ten moment chvíli lepší, dominantnější, měli jsme tam tu akci, ale potom přesně může působit to, co říká Pavel. Jo, že vlastně a teď co uděláme? Teď se úplně necítíme komfortně ty hráči, nejsme úplně jakoby v té formě nebo v té pohodě, v který bychom asi chtěli být. No a tak jako cukáme, že prostě vlastně z toho zápasu vznikne to, co vzniklo, jo. Zalejzáme hloub a myslíme si, že nějak kluci, aby jsme to teda pojďme urveme to, zkusíme to dohrát, nějak tak víme, že těch sil nemáme třeba moc, nebo necítíme se úplně nejlíp. To všechno tam může hrát roli, jo. A pak samozřejmě ta věc je ta, že opravdu jsme ten balón nedokázali udržet, nedali jsme si víc jak tři přihrávky a už se v tom začneme takhle matlat a patlat, jak jsme se potom patlali a ten zápas je těžší a těžší pak pro nás. Jo.
15: Náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba si povídal s Jorgenem Varelou, což je sportovní lékař, který pracuje pro klub Amerika, tedy klub, který vlastně hraje ty domácí zápasy na Stadeckém stadionu. A ptal se ho i na to, co se vlastně děje s tělem sportovce, když jako cizinec dorazí do té nadmořské výšky a Stadeckého stadionu, což je skoro 2,25 km nad mořem a snaží se vlastně provádět nějaké extrémní výkony sportovní.
0: Por ejemplo, tú que no eres un atleta de alto rendimiento, seguramente lo has notado.
21: Dentro lo... Čeho si všimnete hned v prvních hodinách, zvlášť když nejste trénovaný sportovec, to je zrychlený dech. Tělo si tím kompenzuje menší množství kyslíku ve zdejším vzduchu. Začnete tedy rychleji dýchat a začnete i více močit. To je velmi zajímavé. Vaše tělo se snaží koncentrovat krev, uvolňovat plazmu a produkovat více červených krvinek, aby zachytilo více kyslíku. Takže močíte více. Pravděpodobně budete mít pocit dušnosti, když půjdete do schodů. Můžete mít i takový ten pocit jako při závrati, výškovou nemoc. Fotbalisti mají velký problém v tom, že jejich zápas trvá 90 minut. Sprinteři na krátkých tratích jsou tu v pohodě. Při fotbale vidíme největší dopad nadmořské výšky na hráče mezi 70. a 90. minutou. Křeče, závratě, dokonce i zvracení někdy přichází. Není snadné hrát na mistrovství světa a za těchto podmínek je to ještě těžší.
0: Uno, no es fácil jugar un mundial y bajo esas condiciones mucho menos.
15: Tak pánové, zažili jste něco takového, že jste měli větší potřebu odskočit si během duelu?
16: Já jsem takovouhle potřebu měl vždycky před zápasem, protože ta nervozita, nebo ne nervozita, to očekávání takový, je to logický. Vím, že fakt jako jsem byl schopný třeba jít pětkrát, ale to už pak člověk samozřejmě nemá úplně co, ale to je spíš jako úsměvný. Tady to, když posloucháme doktora, tak to vlastně vypadá jako, že je vůbec nenormální, že se to tam pořádá, jo? Že vlastně je to tak specifický, že ty mužstva se na to nemůžou připravit, nebo speciálně to naše, samozřejmě asi Korejci, když jsme měli možnost slyšet, že tam byli 14 dní, no, tak logicky by proti nám měli taky mít výhodu, no, takže trošku je to nefér, ale bohužel to takhle bylo nastavené.
19: Karle, kde vy jste vlastně hrál nejvíc, pokud si vybavíte nějaký takový zápas, kdy se vám opravdu asi třeba i špatně dýchalo?
14: Mám jeden v Turecku, turecký lize, ale teď si přesně nespomenu, kolik to bylo metrů teda, ale bylo to vejš, jako nezvykle vejš a bylo to tam opravdu trošku znát, jakoby s tím vzduchem, nebylo to asi takhle vysoko, jak hrajou kluci teď. A druhý můj zápas, ten nebyl tak, ale ten byl zase nízko, vlhkost u moře, obrovská v Kostarice, jsme hráli tenkrát, taky přátelák a teď obrovský vedro, ty nám přivezli, myslím, že chceme nějaký led a oni nám přivezli tu do kabiny obrovskou kosku, prostě ledu, kterou tam takhle vyklep a tam k tomu přijde takový sekáček, že si každý může odseknout kus ledu. Ale tam mi opravdu, to musím přiznat, tady v tom zápase mi bylo opravdu blbě druhý poločas, když jsem si jakoby motala se mi hlava trošku, byl jsem z toho vedra, tam byly samý ty bubny, oni do toho řezali za bránou, bubnovali a ty zvuky, takže tam to na mě působilo poměrně dost. No.
16: Můžu jenom, já teda musím říct, že jsem se vlastně každý zápas cítil špatně od 70. do 90. minuty.
19: A nebylo to
16: ale to nebylo, výškovou. Přesně tak, to nebylo výškou ani nížinou.
19: Já bych se, pardon, Tomáši, zeptal na zkušenosti pro vlastně normální fungování v Mexico City. 2200 metrů, vy už jste tam, Miro, s dalšími dvěma reportéry Radiožurnálu Sport 2 dny. Jsou nějaké obtíže znát i pro běžného člověka, který přijede a nepodává žádný sportovní výkon?
17: Tak pokud se pohybujete šnečím tempem po městě, tak žádný problém necítíte. Ale když třeba kolega Mikuláš Jáša se šel podívat na tribuny Jastéckého stadionu, šel tam obhlédnout to naše místo, odkud budeme komentovat. A teď dodám, že Mikuláš Jáša je bývalý fotbalista a mládežnický reprezentant. A on říkal, že když potom vycházel nahoru, tak se mu v jednu chvíli zdálo, že se mu jemně motá hlava a že se zadýchal. Takže je možné, že i na běžného člověka, pokud najednou třeba stoupá právě, jak se tam mluvilo o tom stoupání do schodů nebo podobných věcech, tak to na vás zapůsobit může. Ale takhle na běžný život nebo na běžný chod, pokud tady jste normálně jako turista, což já tady nejsem, ale běhat tady zase nebudu, tak nějaký větší problém necítíte. Možná se občas někdy zadýcháte, ale není to nic velkého, ale samozřejmě běhat v tom, to může být problém. No.
15: No, nabízí se i otázka vlastně vzhledem k tomu prvnímu zápasu v Guadalajaře, která tedy je zhruba o půl kilometru níže, co se týče té nadmořské výšky, nebo o 600 metrů zhruba, tak bylo i tam v těch zhruba 1600 metrech třeba složitější komentovat, protože tam se člověk také docela může zadýchat.
17: Nebylo. Já se přiznám, že tam jsem necítil vůbec žádné obtíže. Přijeli jsme tam, sám jsem na tom byl zvědavý. Na Sněžce jsem byl jsem i na vyšších horách krátce a říkal jsem si, jaké to bude, když u toho budete muset mluvit, ono přece jenom je to prostě, jsou to 2 hodiny mluvení plus studia navíc, ale žádné obtíže jsem tedy nepociťoval, tak jsem zvědavý, jaký to bude v těch 2200 metrů. Zhruba, no. Asi to bude zajímavější.
15: My jsme se tady bavili teď vlastně o tom, co ta nadmořská výška dělá s tělem, co to znamená pro hráče, ale pojďme si ještě pustit také vlastně reakci od Jorgana Varely, od sportovního lékaře, na to, co vlastně ten říčí vzduch v té vyšší nadmořské výšce může dělat třeba s míčem.
1: A menor densidad en el aire, la pelota corre más rápido.
2: Čím menší hustota vzduchu, tím se míč pohybuje rychleji, létá dál a je hůře předvídatelný. Popisují to tak hráči, kteří sem přijíždějí odjinud. Ti Mexičtí už to možná ani nevnímají. Už to mají zvládnuté a pohyb míče umějí velmi dobře odhadnout. I proto je těžké na Astéckém stadionu hrát. Míč létá jinak a v prvních minutách je potřeba se dostat do rytmu. Můžou přijít nepřesnosti, špatné přihrávky. To vše ze stejného důvodu. Nižší hustota částic ve vzduchu. Kvůli níž se míč pohybuje jinak. Tady v Mexiku tomu říkáme chamfle. Chamfle je způsob, jakým se míč pohybuje po té zvláštní trajektorii, když ho hráč správně zasáhne. Lidově tomu říkáme, že jsem to napálil chamfle.
1: Aquí en México de manera popular le llamamos le pego con chamfle.
19: A tak se tady nabízí otázka na Karla Radu a Pavla Horváta, kteří jsou hosty speciálu Radiožurnálu Sport. Může to fotbalista nějakým způsobem za tu krátkou dobu, kterou tam Češi vlastně tráví, natrénovat, poznat, využít třeba toho, že ten míč se chová jinak?
16: Já řeknu 2 věci. Tonda Panenka, který s tím má přímou zkušenost, nevím teda, jestli byl Mexico City, ale hrál v této nadmořské vejšce někde. Říká to pravidelně, že střely, který střílel za vápnem, tak mohl střílet klidně z poloviny hřiště, že ten balon lítal opravdu tak rychle, že to tam bylo hned. A druhou věc řeknu, přátelské utkání, v létě se hrajou ty přátelé, já už jsem to taky několikrát říkal, ale pro posluchače, který to třeba neslyšeli, hráli jsme v Rakousku s nějakým týmem z bývalého Ruska, přátelské utkání, a bylo po mistrovství, kde bylo to Jabulány, ten balon. A ten lítal úplně jinak a vlastně v těch přátelských zápasech je zvykem, že se hraje první půle s jedněma míčema, druhá půle s druhýma míčema, a já jsem si za celý ten poločas na ten balon nezvyk. Prostě. Takže to, že kluci přijdou do tohohle prostředí, kde vlastně nebudou mít možnost se úplně rozkoukat, tak je handicap.
19: Karle, pro obránce, který musí odhadovat, jak ten míč odskočí vysoko, jak daleko poletí, to může být handicap.
22: Tak samozřejmě, je to velmi nepříjemný. Já to spíš přirovnám, já to možná malinko odlehčím, kdo by je
14: když jsme začínali před těmi 30 lety nebo 40 lety, tak to čamfle jsme měli normálně na hřištích, protože to byly drnčáky, který byly nepředvídatelný vlastně, a ten balon nám takhle lítal a skákal, že jste si mysleli, že se odrazí sem a on šel tam, ale dneska prostě v téhle době, jak jsou ty trávníky a všechno tak připravený, nachystaný, jo, že jste zvyklí, že se pomalu nemusíte dívat ani na balon, dostáváte balon, už koukáte někde jinde, protože víte, že to na té noze přistane, a teď opravdu ten balon udělá malinký manévr jiný, nebo ten hráč dá tu přihrávku s tím, že vám to dává přesně, ale ono to prostě nejde tak, jak by to mělo jít, tak může to samozřejmě tohle mít jako obrovský vliv na tu hru.
16: A ještě když my jsme byli mladí, tak opravdu byly balóny. Dneska už se taky úplně nestane, že by byly nacucaný, že ten balón za normálních okolností si kopnul 50 metrů, ale když byl nacucaný, tak si byl rád, že zo odkop z vápna a musel si na to reagovat. Dneska opravdu ty kluci trénujou už v podmínkách, že vlastně všechno je dokonalý, i to hřiště. A každá takováhle jako jiná věc, jiná kost je může prostě zaskočit, no.
19: Tolik tedy míč, se kterým se bude hrát, a teď pojďme probrat už ten blížící se zápas mezi Českem a Mexikem.
13: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
19: Nás samozřejmě zajímá to, v jaké sestavě čeští fotbalisté nastoupí. Nemůžeme to pochopitelně vědět, ale možná už něco může naznačit Miro Vasič, reportér Radiožurnálu Sport, když třeba tak nějak mezi řádky četl slova Miroslava Koupka na tiskové konferenci před utkáním, protože tam jistě ta otázka padla. Tak Miro, dá se nějakým způsobem odhadnout, jaká bude základní jedenáctka?
17: No, skoro bych řekl, že takhle z vnějšího pohledu, nebo i když jste třeba blíž k tomu mužstvu, ale samozřejmě nemáte ty úplné informace, tak docela těžko, protože trenér Miroslav Koubek mluvil třeba o tom, že oni chtěli mít nějakou osu, která byla, nebo jí měli namyšlenou, která byla v té březnové baráži. Jenže pak se ukázalo třeba v tom přípravném utkání před šampionátem a v zápase s Jižní Koreou, že to prostě nějakým způsobem nefunguje. A Miroslav Koubek musel začít dělat změny, i když sám dodal, že je nedělá rád, že je spíše konzervativnější trenér, který prostě si myslel, že bude mít tu sestavu a do ní bude jenom občas dosazovat někoho jiného, nebo jí třeba oživí střídáním, nebo jí pomůže a tak podobně. No ale už do toho druhého zápasu musel udělat docela dost změn. A teď jsem zvědavý, jak si to vyhodnotí do utkání proti Mexiku. Jestli tam třeba znovu vrátí hráče, jako je Pavel Šulc, Tomáš Souček a podobně. A nebo jestli zachová v těch stoperech, tam to asi zůstane stejné. Pravděpodobně Hranáč, Krejčí, ty odehráli všechno. Pravděpodobně Koubek podrží Tomáše Holeše, protože Štěpán Chaloupek vypadal tak nějak nervózně. No a pak na těch dalších postech už těžko říct, jak si to vyhodnotí. No, Miroslav Koubek pravděpodobně Coufal, ten bude hrát znovu. Velmi dobře hraje Michal Sadílek, jestli zůstane ve středu. Otázka je, jestli nastoupí Patrik Šik, asi řekněme největší hvězda z nějakého celosvětového pohledu. Ale úplně mu to tady nešlo. Prostě těch otazníků tam bude hodně a myslím si, že trenér Miroslav Koubek s tím svým realizačním týmem měl tedy možná trochu těžkou hlavu, no, koho tam vlastně poslat.
19: Koho tedy pošle trenér Miroslav Koubek? Já nevím, jestli začne Karel Rada s tím, jak on vidí tu základní jedenáctku, jak by mohla nastoupit, kolik tam bude změn?
14: Já tady k tomu asi moc nepřispěju, protože já vždycky říkám, ne, samozřejmě já na tyhle ty otázky vždycky odpovídám tím, že já bych chtěl být celý ten týden s tím týmem, být uvnitř, vidět to, co se tam děje, jak to probíhá, a že je opravdu hrozně složitý, i ten trenér prostě musí mít takový cit k tomu, aby vlastně věděl, jak to složit, ale co si myslím, že hlavně bude nejdůležitější za mě, ať nastoupí kdokoliv nastoupí do toho zápasu, a nebo třeba sedí na lavice, tak prostě tam bude otázka, že to musíte cítit jeden duch, jeden tým, který prostě jde za svým cílem, a ať už sedíte nebo hrajete, je to prostě v tenhle moment úplně jedno.
15: Tak já tu otázku položím trošku jinak. Tam bylo, myslím si, že 5 změn mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Tak který z těch dvou týmů se vám třeba líbil víc, anebo která ta změna se ukázala jako dobrá, která naopak jako neúplně šťastná?
14: Říkám, jelikož jsem první zápas neviděl celý a viděl jsem z záznamu, tak se mi to těžko bude posuzovat, ale samozřejmě za mě je to jakoby hodně změn. Zase jako ten zásah pěti hráčů je poměrně jako velký, což u trenéra Koubka nebejvá zvykem, což ho znám z té doby předtím, že tam udělá vždycky jednu, dvě změny, může bejt, jo, takže neprospívá to hlavně tomu, že ten tým jakoby samozřejmě furt si to sedá, furt se nějak sehrává, furt nebylo tolik toho prostoru, kde by se to mohlo samozřejmě, když máte přátelské zápasy předtím, postavíte něco, chcete dát příležitost i jiným hráčům, abyste je viděli, jo, a furt je to práce s tím týmem, takže já si myslím, že ani ten prostor pro ty trenéry nebyl během té doby tak velký, aby si za mě mohli vychytat to, co podle mě ještě potřebují na to delší čas.
16: Já si myslím, že možná ty změny v tom druhém zápase byly i z taktického pohledu zase, že, jak jsem říkal, že ta trojice těch hráčů, Souček, Šulc, Provod prostě nastoupí a ta hra se změní, to si myslím, že nám nevyšlo. Já si myslím, že bude hrát Sojka, že hraje dobře, byť můžeme mít výhrady, nebo slyšel jsem výhrady k jeho defenzivě, ale on není úplně halfback, ale samozřejmě, že když na tebe nastoupí hráč, který umí jedna na jedna, tak s tím hráč typu Saši Sojky bude mít trošinku problém. Myslím si, že bude hrát Sadílek, že bude hrát Lukáš Červ, protože to je, řekl bych, jako oblíbenec trenéra Koubka. Myslím si, že na něm hodně stavil v Plzni a spolehal se na něj, a Červ, co se týká jako hry dozadu nebo té defenzivy, toho odebírání míčů, tak je nesmírně platný. Samozřejmě můžeme se bavit zase o tom handicapu dopředu, že to není úplně konstruktivní hráč, umí vystřelit, ale že by se zapojoval do nějakých úplně jednodotekovek nebo nějakých přihrávek na třetího, to tam není, ale drží ten prostředek a je velmi dobrý. Myslím si, že Patrik Šik dostane znova důvěru, myslím si, že opravdu je to o tom, viděli jsme to včera zase na příkladu Portugalska, jak hrajou ty hráči prostě kolem těch útočníků. Ronaldo taky byl kritizovaný po prvním zápase, a to velmi, ale vlastně ta kritika měla být, nebo byla i na celý Portugalsko, co já jsem měl možnost se bavit, co se psalo v Portugalsku v novinách, tak celý to mužstvo bylo kritizovaný a včera to bylo jiný, takže pokud tomu hráči, vím, že musíš vidět tu snahu, to, že dře, že dělá náběhy, ale tyhle ty hráči prostě jsou závislí na tom, jak hraje to mužstvo kolem nich, a není to výjimka, kdyby kolem Messiho nehráli ty hráči tak, jak hrajou, tak taky asi nebude tolik vidět, a je to normální, že je to týmový sport, takže to je úplně normální. A myslím si, že já bych osobně, kdyby to šlo, tak bych tam Chaloupka vrátil, protože si myslím, že samozřejmě byl nervózní, ale má velký předpoklady bejt velkým hráčem. Myslím si, že není daleko doba, kdy půjde někam do ciziny hrát. Má ty předpoklady. Tomáš Holeš odehrál spoustu dobrých zápasů. Myslím si, že je to výborný hráč, výborný kluk, ale už asi do budoucna pro reprezentaci nebude mít tak velkou perspektivu jako Chaloupek.
15: Já bych jenom doplnil jednu věc k Patriku Šikovi. FIFA, tedy Mezinárodní fotbalová federace, po každém zápase na mistrovství světa vydává asi 50 stránek analýz o každém zápase. Rozebírá tam hru týmu, jak moc je roztažená hra, když jde tým dopředu, jak na malém prostoru kombinují ve středu hrací plochy a tak dále. Rozpitovávají i jednotlivé fotbalisty. A mě zaujalo, že Patrik Šik v tom prvním zápase s Koreou naběhal 8 kilometrů, což bylo třeba víc než Šulc nebo Provod. A v tom druhém zápase měl Patrik Šik přes 11 kilometrů. Vlastně víc naběhal jenom Vladimír Coufal, protože dost často se mluví o tom, že Patrik Šik se nevrací, že vlastně jenom čeká, až mu někdo dá balón, a tady podle těch statistik se ukazuje, že toho tam naběhá jako jeden z nejvíc v podstatě.
16: Tak ten první zápas podle mě je, protože oni střídali, to je logický, ale v tom druhém zápase souhlasím, že to číslo 11 už je na tohohle hráče hodně, a souvisí to s tím samozřejmě, někdy ta práce, říká se tomu černá práce. zápase prostě někdy ty běhy nejsou tolik vidět. Samozřejmě my ho máme zafixovanýho jako hráče, který by měl zakončovat naše akce nebo v nich být aspoň zapojený, ale pokud se dostane za celý zápas do 6 ofenzivních akcí, no tak asi ho tam moc nevidíš a tyhle kilometry bohužel jsou naběhaný víceméně defenzivně. No.
15: Vy jste oba trenéři s Karlem Radou, už to tady zaznělo od Karla Rady, že vlastně on hodně dá na ten pocit, který má z toho týmu v tréninku, když to parafrázuju takhle, tak při té skladbě té sestavy, jak moc vy třeba jako trenéři dáte na ty schopnosti taktické, technické a pak ten pocit z tréninku, jak vy jste mluvil o tom, že ten pocit je důležitý, tak jak moc je důležitý, jak moc to ten trenér dokáže vycítit z toho tréninku?
14: Tak ten pocit je samozřejmě důležitý, ale teď jsme zmiňovali zrovna toho Patrika Šika, který opravdu ty schopnosti má, jo, toho koncového hráče a dokáže ty góly vstřelit a dokazuje to neustále i Bundeslize, ale je to prostě závislý hráč na tom týmu Kortuna, si myslím, na tom týmu nehraje v silným týmu, který by byl jasně dominantní, tlačil hodně balonů do vápna a měl tam těch příležitostí jako mnohem víc, než má u nás. A tady ty čísla podle mě jenom dokazují to, že to trošku opomíjíme tím pohledem jenom koncentrace na ten balon v tom daném místě zápase, kde my prostě nejsme schopní přejít v té ofenzivní fázi do toho, že to dostaneme tolik balonů do něj třeba. Jo. Tak je vidět jenom tím pohybem, že mu prostě tu snahu třeba i má, nejenom tu defenzivní, ale i ofenzivní, že ty náběhy tam můžou být. On je prostě absoluje, chce ten balón, rozbíhá to, ale my tam ten balón prostě do něj nedostaneme. Takže to je dokazují jenom ty čísla o tom, že my si myslíme, my máme nějakou představu z té obrazovky, ale ty čísla vás přesně utvrdí potom něčem jiným, když si musíte udělat takový ten kontrast toho, něco vidím a něco mi dokazují ty statistické údaje, které prostě nemůžeme o něm pak říct, že to je náš jakoby nějaký líný hráč, nebo že tam jenom čeká nahoře a stojí a co bude. Ne, snaží se, ale prostě to nejde to a ne, není ta hra taková, kterou by mu potřeboval.
16: A já jenom připojím teda to, co jsi se ptal.
14: Že to nejde to a ne, není ta hra taková, kterou by mu potřeboval.
16: A já jenom připojím teda to, co jsi se ptal Karla, vlastně ten trenér.

0: a to může být případ, proč třeba zrovna se trenér Koubek rozhodne pro tohohle hráče. Zná Sojku, zná Červa, jo, zná Tomáše Chorýho, jo, může se tam objevit, prostě, jo, uvidíme, pro koho se rozhodne, ale vlastně v úvozovkách velká nevýhoda těch reprezentačních trenérů je, že nemůžou trávit s těma hráčema vlastně každý ten týdenní cyklus, aby je navnímali z tohohle pohledu.
1: O to je to samozřejmě složitější potom trefit tu základní sestavu. Takže Pavle, Karle, když už jste tady připojili ten svůj pohled na to, jak by tam mohl národní tým hrát, jaká by byla tedy z tohoto pohledu, Pavle, tvoje ideální sestava, na koho bys tedy v tom zápase vsadil? Ty už si některá jména naznačil, Alexander Sojka, Patrik Šik.
0: No, já si dovedu představit znova jako tu obranu jsem říkal vlastně. Myslím si, že vlevo by mohl hrát Jarda Zelený. Mně se tam prostě líbí, je klidnej na míči, byť teďka udělal před tím gólem takovou věc, která vlastně nebyla normální, ale bylo to taky závisí na tom, jakou měl nabídku spoluhráčů. Myslím si, že to je zkušený hráč, samozřejmě asi taky není úplně perspektivní, ale my tam teďka prostě nemáme leváka, Jurásek je zraněný, takže nemáme tam leváka. Já úplně nerad bych tam viděl zase Sašu Sojku, protože si myslím, že to není prostě lineový hráč, je to hráč, který by měl být veprostřed. Dovedu si představit Hložek, Šik znova, mně se to celkem líbilo na začátku toho zápasu, a dovedu si představit Sojka, Sadílek, Červ veprostřed. A vpravo Coufal.
1: Karle, je tam někdo, kdo z vašeho pohledu by v té sestavě měl být, aby, protože mu věříte, že by třeba mohl být tím klíčovým hráčem pro onen duel?
2: V tomhle pohledu ne, já asi budu souhlasit s Pavlem v tom, že opravdu bych šel možná i na ty dva hroty, aby jsme byli nebezpečnější s Ložkem, s tím, aby tam prostě byli spolu, aby jsme tam měli větší podporu do té ofenzivy, jo? Že my musíme prostě myslet na to, jak spíš soupeře bude ohrozíme, jak dáme gól, než na to, jak si myslím, že ubráníme momentálně výsledek, na to není teď momentálně prostor ani čas, a teď je to poslední zápas, všechno do toho vložit vlastně do té ofenzivy, říkám, ne samozřejmě všechno jenom z toho pohledu, aby jsme opomíjeli defenzivu, to ne, ale je potřeba myslet na to, že prostě jak my budeme, jak dokážeme to soupeře překonat a dáme ty góly, aby jsme prostě uspěli a zvítězili.
0: Já ještě bych tam zmínil jedno jméno, který trenér Koubek dobře zná, to je Pavel Šulc samozřejmě. Jestli se tam jako druhý útočník nebo objeví třeba Šulcik, jo? Protože prostě Míra Koubek ho zná, spoustu zápasů s ním vyhrál a věří mu, samozřejmě nevím, zase jeho zná a nevíme, jak se cítí v těch tréninkách, jak vypadá tréninkově, to je Miro třeba neviděl na tréninkách, ale my to takhle od televize určitě nerozsoudíme.
3: No, na to jsem se právě chtěl zeptat Mirko Vasiče, který je teď v Mexiku, ale předtím i ve Spojených státech amerických poblíž týmu, vidí ty tréninky, mám pocit, že tam byl i otevřený trénink, tak jestli třeba z toho předzápasového tréninku nebo z těch posledních dní po duelu s Jihoafrickou republikou není znát, kdo by mohl dnes večer naskočit?
4: Úplně to znát není, protože tam jen dodám, že asi dva tréninky nechal trenér Miroslav Koubek otevřené celou dobu a jeden byl herní, to bylo před tím utkáním s Jihoafrickou republikou. Tam se některé změny vyčíst daly, protože jste z toho fotbálku viděli, kdo je třeba v útoku a podobně, i když tam potom taky došlo k některým změnám. On, trenér Miroslav Koubek, je trochu takový lišák v těchto věcech. On vás třeba nechá koukat na ten trénink a byť něco nacvičují třeba při té hře a mají to jasně rozdělené na ty třetiny hřiště a tak, takže vidíte, jaké trojice spolu tam fungují nebo čtveřice a podobně, tak pak změny udělá. Teď už ty tréninky otevřené většinou nebyly, a nebo pokud ano, tak to byla nějaká základní cvičení, takže z toho se úplně poznat některé věci nedaly. Mě třeba zaujalo, že na tom jednom tréninku, to bylo právě po Jihoafrické republice, kdy většina té základní sestavy potom už nejela do centra v Mansfieldu a měla nějaký regenerační program na hotelu, tak třeba, že hráči si tam něco zkoušeli, ale stranou byl Tomáš Souček, teď neříkám stranou jako hráčů, ale zkoušel dlouhé balóny a podobně, tuším, že s Lukášem Provodem a tak, že některá cvičení byla uspůsobená takhle individuálně a opravdu Jaroslav Plašil, teď mluvím o asistentovi trenéra, tak prostě si tam kopal s těmito hráči. Nevím přesně, co to znamená, ale z těch tréninků většinou za těch 15 minut vyčtete málo co, pokud nejste

0: Pavel Horvát na tribuně za před zápasem, ten tam dokáže najít někdy neuvěřitelné věci, ale tady je to klasická rozcvička, rozběhání, pár přihrávek, základní cvičení a už jdete pryč, protože se začne trénovat něco opravdu podstatného, z čeho byste mohli něco vyčíst. Takže se to velmi špatně dělá a nevidím do hlavy panu Koubkovi. Teď, když unikaly některé ty informace, jak by měly třeba vypadat ty sestavy, tak tam bylo i třeba jméno, jako je Višinský a podobně. Bylo to bez Patrika Šika. Takže hrozně těžko se to predikuje, i zvlášť kvůli tomu, že, jak už jsem o tom mluvil, že se trenéru Koubkovi rozpadla nějaká ta předpokládaná sestava.
1: Když jsme slyšeli, že Tomáš Souček trénoval nákupy na Lukáše Provoda, tak jak často Karel Rada dává takhle individuální nácvik během tréninku? Dá se z toho něco vyčíst směrem k tomu zápasu, že tady uvidíme často nákupy od Součka za obranu?
2: No, je to tak vlastně, že se udělá otevřený trénink, otevřený vlastně ten prostor pro ty novináře, to a opravdu tam ten trenér nechce jako nic otevřít, nic ukázat, protože opravdu jakákoliv taková informace, ona se dostane hodně rychle ven a je to pak nepříjemný, a žádný trenér to nechce, jo, takže se hrozně málo v tohle a jako vyčíst toho něco, mohli tam zkoušet, mohla to být příprava na to i na pozdější nějaký čas, který může přijít v tom zápase, jo, těžko teď říct, co ten trenér tam zamýšlel s tím, co chtěl vlastně tím říct nebo ukázat. No.
3: Říká vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Rada. Repríza speciálu Radiožurnálu Sport. Teď, protože máme už jen pár minut, samozřejmě musíme probrat situaci ve skupině. Mexiko 6 bodů, jistý postup do playoff, Jižní Korea 3 body, Česko a Jihoafrická republika 1 bod. Znamená to tedy jednoznačně při tom postupovém klíči první dva přímo, potom z těch 12 skupin 8 nejlepších ještě také do playoff ze třetích míst, takže Češi zkrátka, Pavle, musí hrát na vítězství, protože dva body asi opravdu stačit nebudou.
4: Tak já si myslím, že v každém zápase hraješ na vítězství, málo kdo nebo říká se vždycky stačí nám bod, ale asi Karel mi to taky potvrdí, že nemůžeš hrát jenom na bod, to je sebevražda, víš určitě, že se může něco stát a vždycky jdeš hrát, takže chceš vyhrát. Teďka zase zaznělo to tady, my jsme prostě, nebo my máme mužstva historicky takový, že jakmile jsme pod čím větším tlakem jsme, tak jsme schopní z toho něco vymlátit, tak já věřím tomu, že prostě se to může stát i dneska. Já jsem typoval spíš teda, abych řekl pravdu, že třeba bude remíza, ale chtěl bych, aby to bylo se styčenou hlavou, to, o čem se bavíme, aby tam byly akce, aby tam byly šance, aby to byl prostě zápas, kde půjdeme, jak se říká, jako se styčenou hlavou a jestli se to nepovede, tak se nedá nic dělat, ale už bych asi nechtěl vidět ten zápas, co jsme hráli teďka.
3: Karle, váš odhad?
2: Můj odhad je takový, potvrdím slova Pavla jenom, protože my asi chceme vidět ten fotbal, který nás bude bavit, dokážeme přitom fandit, budem tam zakouslí u té televize a budeme neustále v napětí, jo, kdy cítíme z toho našeho týmu, že prostě tam zatím jde. A ať už to potom dopadne jakkoliv, jestli se nám to nepovede, prohrajeme, ale uvidíme zatím tohle, to, co chceme vidět, že fotbal se hraje na góly a je tam to ohrožení, že jsme dali třeba dvě tyče, něco nepovedlo se, dostali jsme blbej gól, to všechno k tomu patří, ale my chceme vidět, prostě potřebujeme vidět jiný fotbal.
1: No já budu doufat, že to dopadne tak, jako to dopadlo v tom posledním vzájemném utkání, kde mimochodem v základní sestavě Česka nastoupili pánové Rada a Horvát, kdy Češi v Hongkongu tehdy porazili Mexiko 2-1 góly Kolomazníka a Verbíře.
5: V Hongkongu, jo?
1: Kongu. Pamatujete?
5: Já pamatuju.
2: Já taky pamatuju, samozřejmě. To byl vlastně víceméně turnaj složený, jestli se nepletu, z českých hráčů.
5: Já myslím, to byl ligový výběr.
2: Ligový výběr a nebyli tam hráči zahraničí, ano.
1: No. Tak držme palce, aby to bylo stejné.
3: A současné Mexiko, jak jste ho navnímali, Pavle, v těch prvních dvou zápasech, kdy Mexičané je porazili Jihoafrickou republiku a Čechy?
4: Tak navnímali.
3: Tedy omlouvám se, Jižní Koreu. A
4: jasný, tak je to neskutečně fotbalový mužstvo, no. Jsou šikovní na míči, vlastně není tam hráč, na kterýho by si řekl, hele, jeho necháme hrát a dostaneme ho pak pod tlak, takovýhle hráči tam nejsou. Není to jednoduchý soupeř a znovu k tomu přidám prostě ty podmínky, v kterých se to bude hrát.
3: Karle, Mexičani vašima očima zatím na šampionátu zvládají ho velmi dobře.
2: Já viděl první zápas teda, ten druhý jsem zase neviděl, ale samozřejmě velká kvalita na míči. Myslím, že ten zápas měli pod kontrolou, jasně, tam dominovali. Co k ním dodat? No, já jsem rád, že proti ním hrajeme, protože pro nás je to jasný favorit skupiny a proti tím, jak jsme říkali, my jsme prostě ty týmy, který, když máme, já si myslím, že pro nás je lepší, jako když řeknu jako blbě fotbalově, že mám, když boříme, než tvoříme. Jo, takže uvidíme a já od toho zápasu jsem hrozně zvědavý, jak jsem řekl na začátku, jak to uchopíme a jak se dokážeme prosadit a věřím tomu, že i my jsme schopni v těchto zápasech uhrát dobrý výsledky, takže budu věřit a budu držet palce a budu fandit.
3: A my budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě vysílat od 3 hodin ráno přímý přenos závěrečného vystoupení českých fotbalistů v základní skupině mistrovství světa, duel proti Mexiku. Tomáši, ještě poslední slovo, jak by to mohlo tedy vypadat, jak by to mělo dopadnout?
1: No tak jak by to mohlo vypadat a jak by to mělo dopadnout, doufejme, že budou asi dvě rozdílné věci.
3: Ano, ta situace je zamotaná. Nechme to tedy těm příštím hodinám. Těšíme se na přímý přenos, který nám nabídnou pánové tedy přímo z Mexika. Teď jsme byli ve speciálu ve spojení s Mirko Vasičem. Mirko, díky a ještě předpokládám asi na chvilku dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
3: A hosty Radiožurnálu Sport byli také náš fotbalový expert Pavel Horvát a bývalý reprezentant vicemistr Evropy Karel Rada. Pánové, díky.
1: Naslyšenou.
3: A také Tomáš Petr.
1: Hezký den.
6: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
7: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
8: A prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
9: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
7: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
6: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál, fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
10: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na červencovém summitu NATO. Policie obvinila muže, který se v úterý pohyboval u učiliště v Čelákovicích se zbraní. Čeští fotbalisté zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dnes bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
6: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Prezident Petr Pavel pojede na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. A vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
11: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
10: Vláda prezidenta na červencový summit NATO akredituje. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
12: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
13: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
12: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
14: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
12: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
10: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za 2 týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem, žádá od nich loajalitu.
15: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan, ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Zástupci zemí tzv. Evropské pětky si přejí posílení Severoatlantické aliance. 2 týdny před summitem v turecké Ankaře se na tom shodli při jednání v Berlíně. Německý kancléř Friedrich Merz po něm řekl, že jsou potřeba mimo jiné větší investice do obrany.
16: Vyšší výdaje na obranu a intenzivnější spolupráce jak v rámci Evropy, tak spolu se Spojenými státy je klíčem k silnější alianci, řekl dnes v Berlíně Friedrich Merz. Ten se vyjádřil taky pro silnou finanční podporu Ukrajiny. Rusko by podle něj mělo obdržet zprávu, že Ukrajina zůstane silná a že je čas zahájit mírové rozhovory. Kromě lídrů Francie, Itálie, Velké Británie a Polska se k berlínské schůzce aspoň na dálku připojil taky generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto naváděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
17: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
10: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se v úterý ráno pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho ve stejný den odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut se našlo několik zbraní, říká mluvčí policistů Barbora Šnévajsová.
18: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o 2 dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože.
10: Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až 3 leté vězení. Vysoké teploty v Česku pokračují. Ve středu naměřilo rekord 14 ze 170 stanic. Podle meteorologů bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. A v dalších dnech mají denní maxima podle předpovědi stoupat ještě výš. O víkendu by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Počasí vytěžuje taky zdravotníky. Třeba pražská záchranná služba musela včera kvůli vysokým teplotám častěji výjíždět hlavně ke starším lidem. I pražské nemocnice potvrzují, že přijali víc pacientů než obvykle.
19: Víc pacientů přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
20: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
19: I do pražské Tomajerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
21: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
19: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změně financování veřejnoprávních médií. Po schůzce na Pražském hradě to řekli zástupci České televize a Českého rozhlasu. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
4: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Sport. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off národnímu týmu nejspíše zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
22: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
10: Ve skupině B Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1. Aktuálně začal zápas mezi Brazílií a Skotskem a bližší informace přidá Jakub Marek.
23: Velké skotské chyby aktuálně skóruje Vinicius Junior. Brazílie tak v 8. minutě vede nad Skotskem 1-0. Paralelně začal i další duel skupiny C mezi Marokem a Haiti. Tam je stav zatím 0-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: D1 za Beranovem průjezdná a nehoda na Štěrboholské v spojce v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je za Velkým Beranovem opět průjezdná. Na kilometru 122 skončilo vyšetřování vážné nehody. Kolona, která začíná na kilometru 119, stojí tam kamiony nehybně v pravém pruhu. Zkomplikovat to může také ještě na kilometru 126 omezení. Pomocí těžké techniky tam překládají náklad po požáru kamionu. A projíždí se tam pouze levým pruhem a tam mohou vozidla z kolony nabrat další zdržení. U Velvar hlásíte překážku na silnici 16 do Slaného. Na vozovce leží sražená srna.
25: Za benzínovou pumpou je sražený divočák. Je přímo uprostřed silnice.
24: V Praze pozor na nehodu na jižní spojce ve směru na Černý most. Za odbočkou do ulice 5. května havarovala 2 osobní auta. Je to plynule průjezdné. Nehoda je i na Štěrboholské spojce v Praze. Za Běchovicemi směrem k Barandovskému mostu havarovala 2 osobní auta. Ani tam se nezdržíte. A v Praze také čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka, také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dnes čekáme jasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
26: Nová ombudsmanka po svém zvolení řekla, že chce jednat s představiteli hnutí ANO o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo. Jak daleko v téhle věci postoupila? Jak kritická je k dalším plánům současné koalice? Jak se podle ní v Česku uplatňuje svoboda projevu? A co budou její priority v nové funkci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nová ombudsmanka, tedy veřejná ochránkyně práv, Eva Kostolanská. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
27: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
26: Když jsme spolu mluvili jen několik hodin po vašem zvolení poslaneckou sněmovnou, tak jste mimo jiné řekla, že po svém jmenování budete chtít jednat se zmocněnkyní pro lidská práva a šéfkou poslanců hnutí ANO Taťánou Malou, případně i s panem premiérem o převodu agent z úřadu vlády na ministerstva, že ten proces vnímáte jako nešťastný. Ve čtvrtek jste složila slib, od té chvíle tedy jste oficiálně ve funkci. Už jste v téhle věci stihla něco podniknout?
27: Je to tedy krátká doba, když vemu, že to bylo minulý čtvrtek, nicméně již jsem se telefonicky spojila s paní vládní zmocněnkyní Táňou Malou. Domluvili jsme si i setkání z hlediska fungování organizace vlastně těch lidskoprávních agend a jejich přesunu vlastně z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva a vlastně se budeme příští týden, jsme domluveni, že bychom se k tomu sešli a že by mě i představila ty přesuny i jejich fungování. Navázala jsem i spolupráci situaci a budu jednat i s vládní zmocněnkyní paní doktorkou Protopopovou ohledně duševního zdraví, takže myslím si, že ta jednání i v tom teple začínají být tedy navazována a budou pokračovat.
26: Jak v tomhle směru vnímáte svoji roli? Čeho byste při těch jednáních chtěla v souvislosti s přesunem těch agend dosáhnout?
27: Chtěla bych dosáhnout toho, co jsem už deklarovala a co bylo deklarováno i dříve, dřívějším panem ombudsmanem Křečkem, a sice, že ty agendy budou fungovat, že bude zajištěno to meziresortní spolupráce. Jak jsem zmiňovala například oběti trestných činů o pomoc obětem, je vlastně průřezová, například která se bude týkat ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociální věcí, to jsou ty adiktologické služby, nakonec i odškodňování, poskytování pomoci finanční, ministerstva financí. Takže jakým způsobem, což dnes bylo na úřadu vlády, to nadrezortní, jakým způsobem vlastně budou mezi sebou ty jednotlivé agendy spolupracovat, ty jednotlivé rady, jak budou zajištěny, takže to bych chtěla zjistit, jaká bude spolupráce, protože pro mě tím klíčovým partnerem v podstatě jsou ty vládní zmocněnci, ty paní Malá jako vládní zmocněnkyně tím hlavním a jak bude fungovat její tým.
26: Vy jste v tom našem rozhovoru na začátku června řekla, že to je nešťastný krok, nebo že ten krok, ten přesun agent považujete za nešťastný. V čem?
27: V tom, že bylo to v podstatě velmi, velmi chabě komunikováno. Komunikace nebyla téměř žádná, bylo to nejenom rozhodnutí, dovídali se to odborníci i tedy, dejme tomu, i odborná veřejnost, v podstatě jenom vlastně z tisku a byly to kusé informace, takže v tom považuji i teda to neštěstí, že to nebylo dopředu projednáno, ale potom, že to bylo i nešťastně komunikováno, takže vznikaly tam i chaos a nějaká nedorozumění. Víte, že tam byla i stávka pracovníků těch lidskoprávních agent. Nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, bude propojeno, ale právě bylo komunikováno i dřívějším ombudsmanem panem doktorem Křečkem, že se počítá s tím, jak tam bude nastavena ta spolupráce, jak bude ta mezinárodní, jak trvá spolupráce i s paní Malou a dalšími vládními zmocněnci.
26: Berete tu změnu, že už je definitivní, nebo ještě nějakým způsobem se pokusíte jednat, že by se třeba některé věci částečně vrátili na úřad vlády?
27: Neberu jako definitivní, ale chtěla bych nejprve zjistit, jak tedy, nebo domluvit se právě s vládní zmocněnkyní, jak bude fungovat, jak tyto agendy jsou zajištěny, jak je tam opravdu ta spolupráce tak, abychom mohli dál pokračovat na společných projektech a vlastně na té založené základní spolupráci, kterou spolu máme.
26: Předevčírem jste se symbolicky i s vaším zástupcem a s dětským ombudsmanem připojili k protestu proti dalšímu chystanému kroku vládní koalice. Spolu s kolegy jste se oblékli do černého a také formou tiskové zprávy jste podpořili protest proti změně financování médií veřejné služby. Na to na síti X reagoval ministr pro zdraví a sport a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Ten napsal, že jste se tím fakticky zapojili do politiky, dodal, že jste tím podle něj museli ztratit důvěru těch občanů, kteří chtějí poplatky zrušit, a že jste zneuctili úřad, který zastáváte, dodal k tomu, že to je smutný den. Máte víc podobných reakcí od politiků vládní koalice?
27: Řekla bych, že zatím takové vím jenom o tomto podnětu nebo o tomto názoru pana ministra, nicméně chtěla bych to uvést na správnou míru. To naše oblečení do toho černého bylo podporou nezávislosti veřejných médií, veřejnoprávních médií. Bylo, vycházet, zmínila jste správně, vlastně naši tiskovou zprávu, která byla na našich internetových stránkách ombudsmana zmíněna. Týkala se to toho, že v podstatě jde o tu nezávislost, která tvoří základ toho právního státu a je také i projevem svobody slova, a to právo svobody slova je zakotveno v listině základních práv a svobod, a institut ombudsmana, který je dnes tou národní lidskoprávní institucí, si skladl vlastně za důraz, aby ta nezávislost nebyla nějakým způsobem ohražena, nadále přetrvávala. A financování, pokud se týká financování tady těch veřejnoprávních médií, potom je otázka de facto veřejné debaty široké, politického rozhodnutí, za kterou plnou odpovědnost potom nese vláda a parlament České republiky, a nám šlo vlastně o to vyjádřit nikoli tedy postup nebo souhlas s tím, že nebude financovat tak či onak, ale spíš to, aby bylo zajištěno řádné financování té veřejné služby, těch médií veřejnoprávních, protože není jenom tedy pro osoby v širší nebo osoby naše běžné občany, ale je to i pro osoby, které jsou lehce zranitelné, a těmi jsou seniori, jsou to děti, jsou to osoby se zdravotní postižením, postižení. Vemte tam vlastně titulkované zprávy nebo zprávy v znakové řeči. Jsou to různé adiktologické programy, výchovné programy pro školy a to v podstatě by mělo zůstat zajištěno a je to tím vlastně tím právem. Nicméně ombudsman se už k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zabýval před 3-4 týdny s předloženým návrhem. Měl k tomu i legislativní připomínky k té úpravě.
26: Pardon, že do toho skáču, ale předpokládám, že to byl ten předešlý návrh ministerstva kultury, který nakonec lidově řečeno spadl pod stůl. Tohle všechno, co říkáte, plyne z toho, že máte pocit, že ten návrh, který minulý týden schválila vláda, že směřuje k ohrožení veřejné služby, k nezávislosti médií veřejné služby?
27: Bylo to k tomu, aby bylo financování takové a v takové dostatečné míře, aby bylo zajištěno vlastně objektivní informace, zprávy, které jsou věrohodné a aby byla zajištěna tedy i ta služba pro ty zranitelné osoby, které tady máme, které se jmenovala. Takže to bylo k tomu. Samozřejmě ten návrh byl, aby bylo dostatečné to financování na tu nezávislost, na tu činnost.
26: Když jsem četl část vyjádření pana ministra Šťastného, očekáváte, že to, jak jste se v pondělí zachovali, může ovlivnit vztahy mezi vámi a vaším úřadem a mezi vládními nebo koaličními politiky?
27: To naše vystoupení a samozřejmě potom k tomu i ta textová zpráva, ta naše tisková zpráva, která k tomu byla, znamenala vlastně vyjádření k tomu, že jsme připraveni jako národně lidskoprávní instituce k jednání. Je to vlastně jakýsi můstek mezi tou veřejností, tím celospolečenským názorem a vlastně vládnoucí garniturou a bylo to i tak prezentováno, jsme vlastně připraveni spolupracovat, se připraveni podat informace, smířit strany a vlastně zaujmout a podílet se na tom nejlepším řešení k zachování vlastně té svobody a té vlastně nezávislosti veřejných mínění. A tam si myslím, veřejných médií jsme v podstatě na stejné lodi, jak s opozicí, tak i s koalicí a s vládou současnou.
26: Jsou nějaké další vládní záměry nebo návrhy, se kterými nesouhlasíte, od kterých se budete třeba snažit koaliční politiky odradit?
27: Prozatím jsem chvilku v úřadu, takže momentálně rezonovaly ty dvě, to znamená přesun lidskoprávních agend z úřadu vlády. Teď rezonuje placení veřejnoprávních médií. Myslím si, že postupně budou nabíhat ještě další problematiky, ale myslím si, že tam právě chceme působit na tu ochranu práv těch nejširších osob všech a chceme se chovat, nebo ombudsman by se měl chovat nad stranami, to znamená apoliticky. Má to i v zákoně a nechceme se přihlašovat k jedné nebo k druhé straně, ale spíše tak, aby tam došlo k ochraně a prosazování těch základních práv.
26: Nová ombudsmanka Eva Kostolanská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se před chvílí zmínila o tom, že veřejný ochránce práv je nově od loňska i národně lidskoprávní institucí. Vidíte v Česku zásadní a systémové problémy, pokud jde o dodržování lidských práv?
27: Určitě některé problematiky jsou, jako lidskoprávní instituce bych řekla, v podstatě tato NHRI, ta Národní lidskoprávní instituce završila ten systém agent, které doposud tedy ombudsman měl, to znamená, je to ochrana před diskriminací osob, ochrana a prosazování práv osob se zdravotním postižením, je tam otázka vlastně osob, které jsou umístěny v ústavě, kde je omezena jejich svoboda a vlastně dnes se ten od 1. července loňského roku rozšířil vlastně ten mandát o veškeré základní lidskoprávní otázky, tak jak jsou dány v listině a je zde umožněna vlastně činnost té Národní lidskoprávní instituce tak, že se může věnovat určitým problémům, prosazovat ta práva, doporučení dávat vládě a vlastně, jak jsem mluvila o tom, je to takový, píší o tom v zahraničí, nebo je to překlad hlídací pes lidských práv, který se bude ozývat, pokud budou nějaké problémy a lidská práva nebudou dodržována.
26: A když teď tedy tím hlídacím psem jste vy, vidíte nějaké zásadní systémové problémy v tomto směru v Česku?
27: Samozřejmě některé systémové problémy máme, jsou zde, pracujeme například i na realizaci deinstitucionalizace, kde končíme i projekt této deinstituce a vlastně souladnost s příslušnou úmluvou, které jsme vlázáni, když bych brala...
26: Pardon, tím myslíte péči o děti, dětské domovy?
27: Péči o děti, dětské domovy, ale týká se to také i domovů pro seniory, LDNek a dalších, to znamená, aby je to vlastně ten seměr, aby lidé žili ve svém přirozeném prostředí, aby nebyli vytrhováni z toho přirozeného, aby dostatek komunitních služeb, dostatek sociálních zdravotníků, kteří mohou provádět tu péči v domovech, aby ti lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. To je jeden, pokud se týká podnětů, které samozřejmě má původní agendě, dětský má ombudsman vůbec tedy ve své agendě, ale i dětský ombudsman, tak v současné době zejména jsou to ty podněty v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k superdávce, otázky, de facto i řízení stavebního, takže těch oblastí je tam více, protože chtěla bych upozornit, i ty podněty z té oblasti veřejnoprávní jsou vlastně porušením toho základního práva, které tam je. Délka stavebního řízení porušuje nám vlastně právo na spravedlivý proces například.
26: Jedním ze základních lidských práv je svoboda projevu. Té se věnuje aktuální projekt Českého rozhlasu Hranice svobody slova. Jeho součástí byl i výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Jeho druhou část publikoval právě dnes náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Tam se všichni můžeme dočíst mimo jiné, jak lidé odpovídali na otázku, jestli je možné v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Na tuto otázku kladně odpovědělo 70% dotázaných, 21% odpovědělo, že tak na půl a skoro desetina lidí má pocit podle toho výzkumu, že není možné svobodně říkat na veřejnosti názory. Co to podle vás ukazuje?
27: Ukazuje to otázku, že i rozsah toho základního práva, to znamená práva svobodného projevu, je různě v rámci té naší občanské společnosti vnímán různě a myslím si, že to i to bude jednou z oblastí té národní lidskoprávní instituce v tomto vlastně seznamovat ty občany nebo lidi na našem území, seznamovat, jak mají možnost tohoto projevu a jaká je vlastně ta míra té svobody projevu, aby se necítili, že třeba jsou dezinformace, zaskočení a jiné. Takže tady tato oblast pro nás bude také velmi důležitá.
26: Mě v těch výsledcích, které dnes publikoval server iRozhlas.cz, zaujala i část, kde ten průzkum zjišťoval, jestli a od koho lidé čelili nepříjemným důsledkům za to, že na něco vyjádřili názor. Každý desátý dotázený uvedl, že čelil takovým následkům v rámci rodiny. Skoro 3% uvedli také, že čelili takovým následkům v rámci zaměstnání. S tím, že dalších 6% odpovědělo, že zná někoho, kdo v zaměstnání čelil nepříjemným následkům toho, že veřejně projevil svůj názor. Jak vnímáte tenhle výsledek?
27: Tento výsledek vnímám z hlediska, protože jsem chvíli tedy ve funkci, ale vnímám to jako člověk, který zde žije už dlouhou dobu, že je to zvyšované násilí a vlastně směr ve společnosti. Pokud projevíte nějaký názor, když se podíváte, dejme tomu na jednotlivé volby prezidentské, které nám probíhaly v minulých dobách, tak vidíte tam opravdu ten násil, opravdu ten nárůst těch násilností nebo těch vlastně názorů, rozdělení, je to vlastně černobílé a měli bychom vnímat, že nejsme v černobílém vidění, že opravdu ta různorodost názorů je a měli bychom být sobě více vstřícní a ne říkat, no tak ty seš tak, ty vidíš černě, já bíle a tudíž se s tebou nebavím a já myslím si, že to je ten základní problém.
26: Máte pocit, že se česká společnost posouvá k tomu, co tady bylo kdysi před desetiletími, tedy že si mnohé názory na veřejné dění radši lidé nechávají pro sebe?
27: Když se podívám zase na mediální sítě, na vlastně sociální sítě, tak správně na sociální sítě, tak ten názor nemám, ale možná to souvisí i s tím, že sociální sítě jsou takové neveřejné. Tam každý se dokáže říct cokoliv, když to z očí do očí, je to už tedy problematičtější. Takže si myslím, že to, že bychom se uzavírali a měli strach, asi ne. Spíš si myslím, když vidím ty sociální sítě, že spíš jsme až otevření. V některých případech volíme velmi nevhodná brutální slova a myslím si, že by tady mělo dojít nějakému zmírnění i těch invektiv, které se na těch sociálních sítích třeba slyší člověk nebo vidí, to si myslím.
26: Mimochodem není vlastně i ta reakce pana ministra Šťastného, o které jsme mluvili před chvílí, něčím, k čemu směřoval ten průzkum, nějakou možná neadekvátní reakcí na to, že jste projevila názor?
27: Já si myslím, že je to i, jestli je neadekvátní, toť posouzení, vycházím z nějakých etických, morálních principů, vycházím také i z toho, že lidé by k sobě měli být vstřícní, neměli by se nazývat různými hrubými slovy, ale říkala jsem, společnost zhrubla a stále se volí čím dál větší, hrubější narážky. Je to možná i tím, abych na sebe zaujal, abych byl zajímavější. Je to můj, ale osobní názor, ale vnímám to i své blízkém okolí, což mě na to upozorňují i mý rodinní známí, blízcí známí. Myslím si, že by takhle asi vystupovat se nemělo ani v parlamentu, ani v rámci celospolečenském. Takhle hrubě, ale říkám, možná k tomu přispívá i ta anonymita těch sociálních sítí.
26: Pokud jde o lidskoprávní agendu, v posledních dnech vyvolala pozornost také vaše slova pro respekt, že nejste feministka. Znamená to, že otázky rovnosti žen a mužů pro vás nebudou tak zásadní, že to nebude taková priorita?
27: Byla jsem na to dotazována už svými kolegy, jako v soukromí. Možná, že v rámci, když by se, je to vlastně z časopisu Respekt, když by se vlastně přečetl i ty moje závěry potom, tak určitě jsem chápala, ale nikoli ten feminismus v tom slova smyslu toho aktivismu, ale takového toho, bych řekla, v době sufražete v Anglii, to jsem chtěla tím říci, ale samozřejmě feministka v tom slova smyslu, jak se to bere sem, protože bojuji za rovnost obou dvou pohlaví mužů a žen a rozhodně nejsem proto, jakoby že nejsem feministka. To asi to označení v tomto případě asi nesedí, ale já jsem to myslela, ta aktivistická, to znamená taková ta na barikády a jdeme teďka proti té manosféře, která se nám teďka tady vlastně začíná profilovat i na těch sociálních sítí, takže to rozhodně nejsem. Když bych to vzala v tom pojetí feministka, jsem na stejné a rovné postavení mužů a žen. Určitě ano.
26: Nová veřejná ochránkyně práv, tedy ombudsmanka Eva Kostolanská, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už v průběhu volby ombudsmana jste mezi svými prioritami uváděla také duševní zdraví. Co v tomto směru může udělat veřejný ochránce práv?
27: Veřejný ochránce práv v rámci zvolených priorit si může mezi ty priority v rámci NHRI, tedy té Národní lidskoprávní instituce, zvolit kterýkoliv z téma, které jsou palčivé. V loňském roce vlastně vyzval širokou veřejnost, jak odbornou, tak i laickou, aby vyjádřila celospolečenské problémy, které tíží, které by pak byly předmětem výzkumu, šetření a potom i případných doporučení pro vládu, jakém směru tedy pokračovat. Duševní zdraví bylo jedno z nejčastěji vzpomínaných tedy témat, které tam byly dány mimo tedy podpory bydlení a k tomu ještě nezávisí život osob se zdravotním postižením. V oblasti duševního zdraví právě se mnou bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou. Myslím si, že připravujeme i nějaký projekt, pokud by tento problém, který byl vlastně předmětem i šetření a vlastně priorit v rámci té lidskoprávní instituce, tak určitě pak máme zájem na zvyšování dětských i dospělých psychologů, psychiatrů. Otázka nemít obavu s tím, že mám psychické problémy, tedy aby to nebylo něco pejorativního, já mám psychický problém, s tím se bavit nebudu, to znamená osvětu ve společnosti, máš-li opravdu nějaké duševní problémy, ozvi se, dej o sobě vědět, není to nic špatného, nijak to na tebe neukazuje, že jsi nějaký výjimečný jiný, prostě otevřít i tuto oblast.
26: Už během volby ombudsmana jste mluvila také o tom, že za prioritu považujete otázku digitálního vyloučení, tedy to, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni nebo vyloučeni ze společnosti. Co v tomhle směru konkrétně chcete dělat?
27: Digitální vyloučení, jednak podporovat iniciativy, které jsou, protože víme, že digitální vyloučení se týká i velmi často seniorů nebo osob, které nemají prostředky dostat se vlastně těm digitálním médiím a tam velmi vítám už a ombudsman hodně ty spolupracuje se prováděním kurzů pro seniory nebo osoby, které nejsou natolik tedy digitálně gramotné. Dále bych tam viděla i otázku de facto další spolupráce s příslušnými úřady, verme superdávku, která se podává formou digitální, ale umožnit, a je to umožněno, aby i osoby, které nejsou tak zručné, jsou vyloučené, nevyznají se, aby mohly podávat tato podání na úřadech práce právě za pomoci odborníků, úředníků digitálně, kteří jim v tom případě pomohou. Je to například řada seniorů, kteří opravdu neví nebo nemohou si poradit například i s internetovým bankovnictvím. Takže to jsou ty kroky, jak postupně tedy i z té vyloučenosti dostávat ty osoby, které jinak by tyto informace neměly a nemohly by třeba i bránit svá práva.
26: Vy jste v kanceláři ombudsmana pracovala od roku 2020, tedy za úřadování vašeho předchůdce Stanislava Křečka. Máte zkušenost se stížnostmi, které přicházejí do kanceláře ombudsmana. Je vaší ambicí, aby těch stížností přicházelo víc?
27: Mojí ambicí je, aby se lidé obraceli, aby byli otevřeni k ombudsmanovi, pokud mají problém, aby s ním jednali, a pokud vidím nárůst těch podnětů, tak jich stoupá jich stále víc. V loňském roce jich bylo přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc, když vyjímám tedy stížnosti, které následují nebo které byly určeny dětskému ombudsmanovi, a myslím si, že pokud lidé mají problém, ať se ozvou, protože ombudsman je tam pro ně, a často se setkáváme s takzvanými nízkoprahovými podněty, to znamená lidé, kteří opravdu jsou v té absolutní nouzi, nedokáží se pomoci tím, že nemají prostředky třeba na účinnou obhajobu, účinnou obranu, nebo si vůbec nedokáží říct si o nějaké dávky, postupy, nedokáží si pomoci, takže myslím, že bych chtěla otevřít a dál pokračovat v té činnosti, být otevřený pro lidi, kteří potřebují a kteří mají problémy.
26: Vy nemáte přímou možnost změnit nějaké rozhodnutí. Jak vstřícné k vašim podnětům jsou jiné úřady?
27: Z mé vlastní činnosti vím, že ombudsman nemůže nic, a má upraveno i v zákoně, že nemůže úřadům nic nařídit, nemůže jejich rozhodnutí rušit, ale tam bych upozornila i na činnost pana doktora Motýla, prvního ombudsmana, který ombudsmansky jednal s těmi úřady neformálně, navazoval s nimi kontakty, hledal společná řešení, a sama si myslím, za těch 5,5 roku v těch některých agendách, v kterých jsem byla, že lze navázat kontakt, a pokud je náš dialog s těmi úřady na té odborné úrovni, ale partnerské, tak nacházíme velmi často rychlá řešení.
26: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
27: Naviděnou a těším se zase naslyšenou.
26: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: A přesně 4 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
1: Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu, je ale podle něj nezvykle rychlé a jde podle Babiše proti zájmům České republiky. Začátek léta doprovází taky v Německu vedra. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů byly na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být třeba v Berlíně až 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. A České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje provoz vlaků už od května.
6: Sport.
1: České fotbalisty čeká na mistrovství světa klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácí reprezentaci. Zápas začne ve 3 hodiny v noci českého času. Fotbalisté Brazílie hrají na šampionátu v Severní Americe proti Skotsku. Podrobnosti přidá Jakub Marek.
2: Brazílie vede nad Skotskem ve 35. minutě 1-0, když se v 7. minutě prosadil Vinicius Junior po chybě obránce McKenny. Ve stejném čase i stejné skupině Haiti překvapivě vede nad Marokem 1-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. známe lepší cestu.
24: Auto v protisměru na D1 u Humpolce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za Humpolcem. Na 96. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jste v okolí Humpolce, jedete směr Brno, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, může tam jet auto v protisměru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte také s omezením po nehodě za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 byla dálnice zavřena. Teď se už něco řeší pouze v pravém pruhu, je to ale bez kolony. Kousek dál směrem na Brno na kilometru 126 hořel včera kamion. I tam je zúžení kvůli úklidu, projíždí se pouze levým pruhem, ani tam se výrazněji nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem teď opatrně u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru máme hlášený předmět na vozovce. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směrem na Břevnov. Údržba vyřadila z provozu i tunel Mrázovka ve směru na Smíchov. Pracovat mají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Já vám přeji příjemnou čtvrteční a musím také dodat fotbalovou noc. Ano, bude fotbalová i v nočním radiožurnálu. Připomínám, že od 3 hodin našeho času nastoupí naše fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti domácímu Mexiku. Zápas, který si nenecháme ujít ani my tady v nočním radiožurnálu, ani naše stanice, digitální stanice Radiožurnál Sport. Na obou tedy přímý přenos uslyšíte. No a fotbalu se budeme věnovat už také záhy. Za pár minut historicky nejúspěšnější reprezentace na fotbalovém mistrovství nastoupila k dalšímu zápasu. V Severní Americe hrají Brazilci proti Skotsku a my řekneme víc právě už za chvíli.
6: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.
3: Břicho mám dobrý, jsem klas a klas, vlastně mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší, vytahují šípy a natahují kuši. Amorovi střely letí tam a sem, konverzaci zahajují tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní, mé zálibě v koních a lirickém psaní.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Tak stejně jako před 28 lety na sebe na fotbalovém šampionátu narazili ve skupině Brazilci a Skotové. Podrobnosti z utkání přidá sportovní reportér Jakub Marek.
3: Příjemnou noc, teď obrovská šance útočníka Brazíle Cunhy, útočník Manchesteru United, teď už překonal skotského golmana Gana, ale někdo ze skotských obránců tam vykopával prakticky na brankové čáře. Byl to pravděpodobně záložník Ferguson, který se stačil vrátit, a tak stále Brazílie vede 1-0 gólem ze 7. minuty Viniciuse Juniora. Ten využil chyby obránce McHale, skotského obránce Dynama Záhřeb. Ryan, útočník Brazílie, mu tam vložil svou nohu do přihrávky a prakticky pak už byl Vinicius Junior sám před brankářem Ganem, udělal mu rychlou kličku doprava a prakticky střílel do prázdné branky, takže Brazílie od té doby vede 1-0, přestože ještě jednou se Kanárci, tedy Brazilci, radovali, a to ve 22. minutě opět skóroval Vinicius Junior, ale nakonec VAR, tedy videoasistent rozhodčího, rozhodl o tom, že tam byl útočný faul právě brazilského útočníka Realu Madrid, takže nakonec byl druhý gól Brazílie odvolán. Aktuální obraz hry je takový, že vlastně nikam se nikdo moc nežene, Brazilci vedou, Skotové, ti zase nemají až takové kvality, aby se prokombinovali právě do nějaké vyložené šance, takže ten obraz hry je takový poslední 10-20 minut podobný, do nějakých velkých šancí se Skotové nedostávají, ale Brazilci občas ano, právě po chybách skotských hráčů. Teď se ale dopředu už k vápnu dostává skotský záložník McLean a už tam téměř střílel, ale nohu mu do té střely vložil jeden z brazilských hráčů, takže aktuálně McLean a už tam téměř střílel, ale nohu mu do té střely vložil jeden z brazilských hráčů, takže aktuálně ve druhé minutě nastavení.

0: Radiožurnálu.
1: Z krasobruslení a sportovního drillu se dostala až na jeviště Vinohradského divadla. A teď poprvé i na Pražský hrad. Herečka Sára Rychlíková zkoušela Shakespeareovu komedii Omylu dlouho do noci a říká, že text jí pak běžel hlavou ještě nad ránem. Co má herectví společného se sportem, proč se považuje za starou duši a proč jí překvapilo, že si jí vybrali letní shakespeareovské slavnosti? Dozvíte se. Sára Rychlíková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO opoziční politici respektují. Nejvyšší americký soud zamítl žalobu Rastafariana, kterému ve vězení ostříhali vlasy. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Mexikem a dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční politici oceňují rychlé rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit Severoatlantické aliance. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Třeba podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana je rozhodnutí ústavního soudu potřeba respektovat.
3: Já rozumím tomu, proč ústavní soud v téhle chvíli musel přistoupit k tomu předběžnému opatření. O účasti na summitu je určitě potřeba rozhodnout s nějakým předstihem a nějaké ex post rozhodnutí pro tenhle konkrétní případ by žádný další smysl nedávalo.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jde rozhodnutí ústavního soudu proti zájmům Česka. Vláda s prezidentovou účastí původně nepočítala. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu, o té ústavní soud teprve rozhodne. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání, upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
4: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Rastafarian z Louisiany nemůže žalovat dozorce za to, že mu ve vězení v rozporu s jeho náboženstvím ostříhali dredy, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Damon Lander se odvolal na zákon o ochraně vězňů před náboženskou diskriminací. Konzervativní většina soudců ale rozhodla, že se zákon vztahuje jen na státní nebo vládní subjekty. Lander tak nemůže žalovat jednotlivé dozorce. Rozhodnutí podle televizní stanice CNN kritizovala liberální soudkyně nejvyššího soudu Brownová-Jacksonová a podle ní teď bude mnohem těžší žalovat dozorce nebo činitele za porušování práv vězňů. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou teď 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o postup do vyřazovací části turnaje. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
5: Je to naše nová baráž, poslední šance, takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Utkání Česko-Mexiko začne za necelé 2 hodiny. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie bojují na šampionátu o body proti Skotsku. Bližší informace má Jakub Marek.
6: Brazílie vede po prvním poločase nad Skotskem 2-0, když oba goly dal Vinicius Junior a to ještě další branka mu nebyla uznána. Kvůli útočnému faulu ve druhém paralelně hraném duelu skupiny C je stav mezi favorizovaným Marokem a Haiti 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Řehlovic a D1 do Brna po nehodách bez kolon. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hlásíte nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala dvě osobní auta v pravém pruhu.
8: Je tam nehoda dvou osobních aut, tam policajti a je to osvětlený, šipku, dávejte pozor.
7: Dálnice D1 z Prahy do Brna je z Humpolce už bezpečně průjezdná. Policie prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Provoz byl na chvíli zastavený na 90. kilometru, teď už se opět jezdí plynule. Na D1 z Prahy do Brna už jsou také odstraněné následky nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 projedete oběma pruhy a stejně tak na kilometru 126, kde uklízeli následky požáru kamionu. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směrem na Břevnov. Údržba skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka uplynulo už 5 let. Proč stále nemůžeme s jistotou předvídat, kdy a kde přesně tornádo udeří? V nočním radiožurnálu to rozebereme už za chvíli.
10: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Obce na Jižní Moravě si připomněly přesně 5 let od ničivého tornáda. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější takový úkaz na českém území. Zanechal za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se však bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou.
1: To příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
2: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
1: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
1: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
3: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
1: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Podle Minstera záleží i na velikosti víru.
3: Čím je ten trichtýř, tak tím vyšší frekvence může vydávat, ty zvuky mohou připomínat třeba roj naštvaných včel.
1: Tak to třeba znělo tornádo, které zachytil lovec bouřek Aaron Jajek v americkém Kansasu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
3: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
1: Záleží na mnoha faktorech. Jeden, který meteorologové sledují, je takzvaný střih větru. Náhlá změna jeho rychlosti nebo směru.
3: Představte si to, jako kdybyste položili tušku třeba nad les. A ona se chviličku točila.
1: Takových rotací vznikají v atmosféře tisíce, jen některé ale zachytí dostatečně silná bouře.
3: Oni v uvozovkách čekají na nějakou bouřku, která půjde kolem, která má dostatek síly, aby vcucla, tak jako vysavač, tu rotaci k sobě a narovnala ten vír. To je princip toho, jak vzniká tornádo.
1: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
3: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
1: Přesně dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
3: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
1: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
4: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
1: Zatímco ve Spojených státech výskyt tornád ovlivňuje specifická geomorfologie kontinentu, která vytváří takzvanou tornádovou alej, Evropa takové podmínky nemá.
4: Za určitých okolností můžeme spekulovat, že určité regiony k tomu budou náchylnější. U nás to může být právě i ta Morava, nicméně asi můžu uklidnit posluchače. Předpokládám, že by se z naší Moravy stala nějaká novodobá tornádová alej.
1: Meteorologové od tornáda na Jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Jensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Je mu teprve 17 let a už kope za reprezentaci Mexika na mistrovství světa ve fotbale. Jmenuje se Gilberto Mora, protože už jedna z pořadatelských zemí světového šampionátu postoupila do vyřazovací fáze turnaje. Očekává se, že ofenzivní záložník Tichuany od začátku nastoupí v posledním zápase ve skupině, takže dnes proti Česku.
2: Gilberto Mora už překonal několik rekordů. V 15 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil v nejvyšší mexické lize v základní sestavě a taky jako vůbec nejmladší ze všech dal gól. Loni v lednu se stal nejmladším mexickým reprezentantem a protože ofenzivního záložníka trenér Javier Aguirre vzal sebou na mistrovství světa a dal mu šanci, tak se zařadil do společnosti fotbalistů včetně legendárního Brazilce Pelého, kteří na světovém šampionátu debutovali v 17 letech.
3: Nedívám se hráčům do pasu na rok narození. Buď na to fotbalista má nebo ne. Mora už je několikátý hráč, který pode mnou debutoval, jako třeba Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Javier Chicharito Hernández nebo Rafael Márquez.
4: Chicharo mismo, me tocó también Vela, Giovanni Chiquititos, Rafa Márquez también.
2: Trenér Mexika Javier Aguirre před zápasem proti Česku naznačil, že oproti předchozím dvěma utkáním udělá změny v základní sestavě. Nejjižnější pořadatelská země mistrovství světa má postup do vyřazovací fáze jistý. A tak se proslýchá, že supertalent Mexika Gilberto Mora dostane od začátku šanci.
5: Asi největší mexický talent, my jsme se připravili na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě mají nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
2: Popsal kvality Gilberta Mory trenér Miroslav Koubek. Ten povede českou reprezentaci v posledním zápase na letošním mistrovství světa ve skupině. Utkání začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: A máme půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka. Karibské pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, uvedla to americká geologická služba. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili také lidé v sousední Kolumbii. Americké úřady vydaly varování před vlnami tsunami pro některé okolní země, ale později ho zrušili. Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. A podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který počítá třeba s tím, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Nebude se to týkat dětí nebo seniorů. Česko podle kabinetu potřebuje jasná pravidla pro pobyt cizinců a nástroje proti zneužívání systému.
1: Sport.
5: Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Zápas začne ve 3 hodiny v noci. Fotbalisté Brazílie hrají poslední zápas ve skupině proti Skotsku. Podrobnosti má Jakub Marek.
6: Stav zápasu Brazílie-Skotsko je v 67. minutě už 3-0. Dva góly dal na stadionu v Miami v první půli Vinicius Junior a před chvílí skóroval Kuňa. V Atlantě se hraje další zápas o skupiny C a Haiti zatím v 70. minutě stále drží remízový stav s Marokem 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Řehlovic a omezení na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala dvě osobní auta, zřejmě po střetu s překážkou. Pravý pruh je neprůjezdný. Na D10 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Mladé Boleslavy. Od sjezdu na Horní Počernice až po Novopatskou silničáři čistí vozovku, je tam uzavřený pravý pruh. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště čekejte překážku na konci Kaplice. Stojí tam porouchané nákladní auto, v místě se zpomaluje, je to s opatrností, ale průjezdné. A v Praze čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka a také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noci teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Noci jsou chladné, tak to abych si vzal teplé prádlo. Tak poznáváte, doufám, větu z legendárního filmu Limonádový Joe. Jeho digitálně restaurovanou verzi včera uvedl Národní archiv na festivalu v Bologni, a to pod novým anglickým názvem. A detaily k tomu přidáme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Tak tolik v našem radiožurnálu instrumentálka od Dava Stewarta, který je také součástí skupiny Eurythmics. Tuto značku nedávno obnovil a přijel také koncertovat už tedy bez Annie Lennox do České republiky. V minulém roce byl na festivalu Benátská v Liberci. Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského měl včera světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šoberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název, zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brigant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
3: Noci jsou chladné!
5: Jo, to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Brazílie tradičně patří mezi favority fotbalového mistrovství světa a jak se jim daří v aktuálně hraném duelu se Skoty, tak to vám přiblížíme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Brazílie a Skotska bojují o body v posledním duelu základní skupiny C. Bližší informace z utkání hraného v Miami má sportovní reportér Jakub Marek.
3: Příjemný večer, v 86. minutě Brazílie už vede 3-0 nad Skotskem a je prakticky rozhodnuto o tom, že Brazilci si odnesou 3 body z tohoto zápasu, na kterém je třeba i bývalý skvělý anglický fotbalista David Beckham. Teď rohový kop Neymara a teď se do něj velmi dobře opřel do toho balonu, byl to Gabriel ve vápně v brazilském dresu. No, Neymar, který nastoupil v 76. minutě, vystřídal útočníka Cunhu. Neymar, který byl zraněný, on vlastně v těch prvních dvou zápasech ve skupině nehrál a dnes tedy na poslední zhruba půl hodinku ho trenér Ancelotti poslal právě na hřiště, tak teď byl u velmi zajímavé příležitosti Brazilců, kteří tedy vedou 3-0, první dva góly dal v první poločasu Vinicius Junior. Mohl to být i hat-trick, ale ten třetí gól mu nakonec uznán nebyl, protože nakonec rozhodčí viděli útočný faul tohoto brazilského snajpera. Ve druhé půli se pak prosadil v 60. minutě další z brazilských reprezentantů, byl to zmiňovaný Cunha, a tedy stanovil aktuální stav 3-0, už je tedy téměř jisté, že si Brazilci dokráčí pro první místo ve skupině C v paralelně hraném duelu v Atlantě. Maroko teď už zvyšuje na 4-2, to je hodně gólový zápas. Maroko-Haiti 4-2, Haitiané překvapivě dvakrát vedli v prvním poločase, nejdřív 1-0 a pak 2-1 ještě do konce první půle, ale Maročani dokázali srovnat na 2-2, pak se dlouho trápili s koncovkou. Až v 78. minutě Rahimi dal na 3-2, poprvé tedy v 78. minutě Maročani vedli, a teď El Murabet to byl. No, každopádně ten gól je ještě přezkoumávaný video rozhodčím, takže zatím stále tedy berme spíš 3-2, ale možná to za chvíli už bude 4-2, ale na druhou stranu už to tak velký rozdíl není, protože už je ve skupině prakticky rozhodnuto o tom, že Brazilci budou na prvním místě po základní skupině, druzí budou Maročané. Vzájemný zápas byl 1-1 Brazílie, Maroko, ale díky lepšímu skóre jsou Brazilci před Maročany. Na třetí pozici se 3 body budou Skotové, to by mohlo stačit na postup do dalšího kola, do playoff ze třetího místa, a Haitiané ti se budou loučit s šampionátem. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení přesahující sílu 7 stupňů. Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, vedla to americká geologická služba a později dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili taky lidé v sousední Kolumbii. Další zemětřesení zasáhlo taky Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšu. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
3: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
1: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč a vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO varuje před zestátněním ČEZu, píše o tom server iRozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná. Zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority, až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. A když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářů. Řekl ekonomka Jana Matesová.
4: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody.
1: Mezi signatáři jsou i 2 bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav Míl. Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
5: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu, jak tým tak individuální v posledních 2 zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
1: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku za necelou hodinu a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A fotbalisté Brazílie hrají na světovém šampionátu proti Skotsku. Závěr utkání sleduje Jakub Marek.
6: Zápas aktuálně končí, fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3:0 a